0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Tak jako producenti, vydavatelé a skladatelé mají i textaři lví podíl na úspěších písní zpěváků, zpěvaček i skupin. Mezi ty nejúspěšnější textaře, a možná to ani nevíte, patří i Jan Krůta, který mimo jiné napsal i text písně Hurikán.

Jan Krůta otextoval mnoho hitů, které známe a slýcháme je v rádiích. Jak to tak bývá, někdy ani nevíme, že je napsal, ale zpíváme si je. Jeho texty zpívali nebo zpívají Petr Novák, Karel Gott, Hana Zagorová, Michal Penk, Iveta Bartošová, Michal David, Helena Vondráčková i dvojice Petr Kotwald a Standa Hložek. Hit V pohodě napsal s Karlem Wagnerem pro film Slunce, seno, jahody.

Textař Jan Krůta je ročník 1946. Co se stalo v tom roce v zahraničí od nového roku do chvíle, než se v červnu narodil? Desátého ledna se v Londýně uskutečnilo první valné shromáždění OSN. 1. února končí existence novodobého maďarského království s vyhlášením druhé Maďarské republiky. 24. února zvítězil Juan Perón v argentinských prezidentských volbách. 5. března použil Winston Churchill ve fultonském projevu termín železná opona. 15. března přislíbil britský premiér Clement Attlee nezávislost Indii. 18. dubna uznali Spojené státy americké Titovu vládu v Jugoslávii a byla rozpuštěna Společnost národů. 29. dubna zasedá poprvé Tokijský tribunál. 25. května vyhlásilo Jordánsko nezávislost na Velké Británii a ve stejném měsíci vznikl Mezinárodní měnový fond. Mezi hity roku 1946 v Americe patřila filmová píseň Five Minutes More, kterou naspíval Frank Sinatra. Tak si ji poslechněme.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Jan Krůta se narodil v Benešově u Prahy 3. června 1946. Navštěvoval lidovou školu umění a učil se na akordeon a další nástroje. Tenkrát nemohl vědět, že jednou bude vyhledávaným textařem. Mezi první nahrávky písní s jeho textem patří ta, která vyšla začátkem roku 1973 na deskách a jmenuje se Hastrmane Tatrmane. Hudba Zdeněk Merta, zpěv Ronny Marton.

0: staršího kamaráda a střídal venkovské big beatové kapely. V 18 poprvé nahrával v rádiu v legendárním studiu A, a to s kapelou Jindřicha Brabce. Po gymnáziu studoval na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde v roce 1967 absolvoval v oborech čeština a tělesná výchova a poté začal učit. O více než 20 let později napsal pro Hanu Zagorovou hit Rybičko zlatá, přeju si.
1: Viděl jsem život zatím jenom z rychlíku, co nikde nestaví a když tak ze zvyku.

Jako mladík byl Jan Krůta kantor, písničkář a poeta. Jako venkovský učitel měl ale smůlu. Učil totiž děti písničku Běž domů Ivane a vyhodili ho. Když začal pracovat v Praze, postupně se seznamoval s lidmi z branže. První šanci dostal v Československém rozhlase, kde začal psát scénáře pro hudební pořady. Naštěstí se díky dobrým lidem podařilo ztratit jeho kádrové materiály. A tak se dostal nejprve do redakce časopisu Sedmička a pak do tehdy nejčtenějšího časopisu Československa Mladý svět, kde začal pracovat jako redaktor oddělení kultury. Už v roce 1972 napsal text k písni Pár vlaků, kterou naspíval Jiří Helekal.

Když přišel Jan Krůta do Prahy, začal také vystupovat jako písničkář v pražské Viole, v Umělecké besedě a v dalších klubech. Obcházel důležité instituce, vydavatelství Suprafon nebo Československý rozhlas a zkoušel uplatnit své napsané básničky. Petr Novák v roce 1973 nahrál jeho text Náš dům.

Kromě Mladého světa publikoval Jan Krůta i v tehdejších hudebních periodikách a v roce 1986 nastoupil do funkce šéfredaktora dětského časopisu, který známe všichni a jmenoval se Sluníčko.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Zpívali Iveta Bartošová a Petr Sepéši. Hit Červenám napsal Jan Krůta společně s Pavlem Vaculíkem, skladatelem a producentem alba, které vyšlo v roce 1985 a jmenovalo se Knoflíky lásky. O pár let později, v roce 1992, otextoval Jan Krůta jednu z písní pro další solové album, tehdy už zlaté slavice Ivety Bartošové. Jmenovala se Půlnoční smíření a autorem hudby byl Michal David.

Na jaře roku 1989 se Jan Krůta stal spoluzakladatelem firmy Bonton AS. Postupně se stal jejím producentem a později i ředitelem. V roce 1992 založil s dalšími partnery nakladatelství Arkádia. Toto nakladatelství vydalo okolo stovky titulů a během dalších let se její činnost rozšířila i o reklamní a PR oddělení a dokonce i o uměleckou agenturu, která zastupovala mnoho známých osobností. Mezi nejúspěšnější písně, které otextoval Jan Krůta během své dlouhé a úspěšné textařské kariéry, patří hit Vzdálená z počátku 90. let. Naspíval ho Ladislav Křížek a právě jemu to nastartovalo velice úspěšné desetiletí pěvecké kariéry.

Ten Láďa Křížek to zpíval neuvěřitelně vysoko. V roce 1990 vyšlo album Karla Gotta Písmo lásky, na kterém byly hity Hříšné boléro, Jezebel nebo Promoklý Don Juan. A celé album uzavírá píseň Moji přátelé, kterou napsali Roman Cejnar a Jan Krůta.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Mnoho let měl Jan Krůta v redakci časopisu Mladý svět na starosti organizaci a publicitu ankety Zlatý slavík. A rád bych připomněl, že jeho kniha Klec na slavíky byla pro mě inspirací k vzniku tohoto seriálu pro Český rozhlas. Právě při čtení té knihy jsem si uvědomil, že anketa popularity je vlastně jen velká hra. Na jejíž historii se zobrazuje hodně z toho, co se v naší zemi celá léta odehrávalo. Využívám toho v tomto seriálu dodnes. Následující hit všichni známe v originální verzi z filmu Hříšný tanec. Český text pro Helenu Vondráčkovou a Michala Davida napsal v roce 1990 právě Jan Krůta.

Kromě písňových textů je Jan Krůta i autorem scénářů k hudebním i publicistickým rozhlasovým i televizním pořadům a také psal scénáře k filmům, ke koncertům a festivalům. Je spoluautorem muzikálů a hlavně napsal i přes 35 knih. Nejnovější knihou Jana Krůty je román o člověku, který se nebál bát, což je první zpívající román. Kniha z prostředí českého showbiznisu obsahuje QR kódy neboli QR kódy, jak se říká česky, které čtenáři umožňují přehrát hudební ukázky a scénky spojené s dějem. Prostě normálně naskenujete ten QR kód, čtete dál a hrajete si k tomu písničku. Výborný nápad, který bude patřit určitě k událostem na knižním trhu v roce 2026. V roce, ve kterém zemřel král rock'n'rollu Elvis Presley, tedy v roce 1977, Jan Krůta česky otextoval hit, který se jmenuje Zpíval jen rock'n'roll, nic víc. Naspíval ho Radek Tomášek.

Jan Krůta také píše a moderuje pořad Nedělní ráno Českého rozhlasu Dvojka. A i tuto informaci dávám do krabice, kterou mám před sebou, a lepím na ní papírový štítek s jeho jménem. Začali jsme hitem, který Jan Krůta otextoval pro nejčastějšího interpreta svých textů Dalibora Jandu. A stejně tak i končíme. Zatímco první hit se jmenoval Hurikán, ten poslední má název Kdejsi. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se jako slavíci a slavice.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Marie Formáčková. Dobrý den, ahoj, vítej.
2: Krásný pátek všem.
1: A dnes u nás v rádiu jeden z vás získá i rádio v naprosto digitálním stavu. Kdo pak bude ten vyvolený z davu, necháme se překvapit. Hodně štěstí a pěknou zábavu.
0: Humoriáda.

0: plakalo baby. Doufám, že už žádné baby nepláče, naopak, že se budou všichni smát s dnešní humoriádou, kde je hostem Marie Formáčková, která měla zajímavou cestu sem k nám do studia.
1: No zajímavou, já jsem se jenom omlouvala, protože jsem přišla úplně mokrá.
0: A já říkám, to nevadí v rádiu, to
1: kapala
0: není
1: země
0: vidět.
1: Voda a pořád ze mě ještě kape, mám úplně mokrou hlavu. A všichni se mě ptali, jestli jsem si zapomněla deštník, nezapomněla, ale zrovna, když jsem vystupovala z tramvaje, tak mi zavolala Ivanka Devátá a my jsme celou dobu spolu se bavili, takže celou cestu jsem telefonovala a nemohla jsem si roztáhnout deštník. To je celý, to je ten důvod. A
0: jinak za to, říkala, že zmokl host, může Ivanka Devátá.
1: Ano, a říkala jsem Ivance, že jdu do humoriády, tak ona říkala, že všichni zdraví, že jsem taky chodila ráda.
0: No tak bezva, tak děkujeme za pozdravení. Zdravíme taky z rádia, jestli nás poslouchá.
1: Ano, poslouchá Ivanka.
0: Tak to si poslechne prvního, koho vyberete.
1: Poslechne si paní Homolovou, Danu Homolovou, krásnou herečku. Já si myslím, že Ivanka jí má ve velké oblibě, jí mám taky ve velké oblibě. Já jsem s ní pravda dělala rozhovor jenom jednou v životě, a to když hrála ve filmu, myslím, že se to jmenovala Play Girls.
0: Mm-hmm, to bylo o tom podle... to tady bude.
1: Podle románu, co to bude?
0: No, přesně.
1: Tak to bylo podle románu Vladimíra Párala a já vím, když jsem tehdy byla ve Vlastě, tak my jsme měli nějakou spolupráci s tím filmem a já s ní tehdy, nejenom s ní, ale s několika lidmi, co hráli v tom filmu, tak jsem s nima dělala rozhovor. Tak to Play Girls, to byl dobrý film.
0: To byl odvážný film.
1: Jo, jo, jo.
0: Několik herců tam bylo...
1: Ano.
0: V různých polohách tak a v různém neoblečení.
1: A i takový slušný, jako třeba Míša Kuklová.
0: No a nebo Kateřina Kornová.
1: Ano, ano.
0: A nebo Jiří Pomeje ještě taky.
1: No tak ten
0: času.
1: Tam byl
0: no.
1: V celé své kráse.
0: No však to režíroval pan Olmer a ano. Ten to měl rád. A má, doufejme.
1: A my to všichni máme rádi.
0: A paní Homolová vypráví o tom natáčení Play Girls.
2: Když jsem před 10 lety točila Play Girls. A dělala jsem to s Vítkem Olmerem a dělala jsem tam takovou milionářku, která už neví, co by roupama, tak chodí do bordelu a dělá dominu, že jo, domina je ta, co mlátí ty chlapy. A oni mě oblíkli do takových šílených kozaček, který měli takový podpatky, že jsem prostě chodila takhle, pak se zjistilo, já jsem říkala, Vítku, já v tom vůbec nemůžu chodit, protože mě přivedli na tu kostýmní skoku. A pak se zjistilo, že jsou to boty jenom jako do postele, jako okrasa pro tu babu, že se v tom vůbec jako nechodí, jo. Takže mě pak dali nějakou jinou, vohákli mě do kůže, to jsem ještě byla jako štílejší. A teď jsem měla dělat scénu, já bohužel nevím, jak se jmenuje ten herec, ale v té hře byl, se jmenoval pan Muk. A scéna vypadala tak, že prostě ho byl jako přikurtovaný na takový mříži a já jsem ho měla mlátit těma důdkama. A takže to jsem dostala fakt devíti ocasovou kočku. Fakt to byly, jak bylo z dosku, že ty to slaninou natřeli. A teď se opravdu muselo vymyslet, jako to se zkoušelo dlouho, jak švihnout, aby opravdu jsem švihla, ale zároveň jsem ho nezabila, že jo, když jako to... No, a takže on byl normálně oblečený, takhle tam byl přikurtovat, teď jsme to jako naskoušeli. A oni řekli, tak ostrá, pane Muk, slíkla. Teď ho chudáka slíkli do naha, přilepili ho na tu mříž, tam ho přikurtovali a teď se zhaslo, teď tam byly ty svíčky a ten takový ty čmoudíky. A teď já jsem tam stála sošně a říkala jsem, ty hajzle, ty svině! A teď jsem takhle.
3: To ti šlo, viď?
2: To mi, no to říkám, to mi šlo, mlátit, takhle to mi šlo. No a teď Vítek říkal, dobrý, tak to máme zkoušku, půjdeme na cigáru, něco tady uděláme se světlem a ten pán, jak tam byl takhle přikurtovaný, říkal, prosím vás, mohli byste mě odvázat? A říkal, ale to nestojí za to, my dáme cigáru a hned tady, jako 20 minut tam chudák vysel, takhle přikurtovaný, my kolem chodili, pokuřovali a najednou mi říkal, paní Homolová, prosím vás, nemohla byste mě podrbat na zádech. A teď, jak tam byl nahý, mě to bylo takový blbý, tak jsem tak jako nenápadně ho podrbala na zádech. A teď se zase jedeme ostrá, a teď to zase začalo. Ty hajzle, ty kurevníku, ty svině, ty Davidku. A on sténal svíčky, erotika, dusna. Teď jsme to jeli poprvé, po druhý, po třetí. A pak už víte, že tak a jedeme to po čtvrtý. A do toho vtrhla asistentka režie a říkala, tak to teda ne. To bude poslední klapka, protože pan Muk musí do Hradce, tam ve 3 hodiny hraje pro děti Perníkovou chaloupku.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: tvrdé jsou role herců, některé tedy a některých, tak jo. Paní Dana Homolová nám vyprávěla, přidá nějakou historku Marie Formáčková, co jako, se dozvěděla o filmu?
1: Jestli jsem někdy absolvovala nějaký takovýto výcvik?
0: Ne,
1: neabsolvovala, ale nikdy není všem dnům konec, třeba to mám ještě před sebou. Já nevím, dneska už to snad ani neexistuje. Co? Dneska už se tohle to změnilo. Já mám pocit, že se to přesunulo všechno na ty sociální sítě. A že buď teda někdo jako si to sleduje na těch sociálních sítích, anebo navštěvuje někoho, koho si vybral na těch sociálních sítích. Já už si myslím, že těchto těch zařízení, že je málo. Ale mám jednu vlastně jakou historku. Já když jsem učila ve vězení, tak jsem měla jednoho žáka, který mi jednou vyprávěl, v němčině jsme se bavili o rodině a já jsem říkala, jestli má děti a on říká, že má 5 synů a já říkám, jak se jmenujou a on mi říká Patrik und Patrik und Patrik. Já říkám, počkej, to je, máte 5 Patriku a on mi říkal, ano, mám 5 Patriku a já jsem říkala, to ale přece není možný a on říkal, no proč by to nebylo možný, jako 5 matek a každá má Patrika, protože to je moje oblíbený jméno a já jsem říkala, vy máte jako 5 jako žen, s kterýma máte Patrika. A on říkal, no to jsou moje zaměstnankyně. Já mám na přechodu do Německa, já nebudu říkat kde, aby se tam nerozjeli lidi, tak tam mám veřejný dům a to jsou moje pracovnice. Takže mám tenhle ten zážitek, že jsem učila jednoho takovýhleho.
0: No, tak to je
1: a říkal mi, a paní učitelko, můžete si tam i přivydělat. O prázdninách tam jezdí hodně učitelek.
0: Neptám se raději dál, ale zdravíme Patrika, našeho kolegu.
1: Nejela jsem tam.
0: Dobře. Dana Homolová bude pokračovat, ale už to bohužel, nebo bohudík pro někoho, nebude o filmu Play Girls, bude to o Miroslavu Homolovi v cizině. Z pořadu Nikdo není dokonalý, tam zůstáváme u Jiřího Krampola. Takže Dana Homolová, její zážitky, anebo Oldřich Kaiser jako Kateřina Tuhá. Vyberte si SMS-kou Humor Mezera A nebo Humor Mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. A teď inspirace na dovolenou s Helenou Vondráčkovou, Copacabana.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Marie Formáčková a Pavel Kučera, to je dnešní posádka Humoriády. Vy na našem telefonu právě teď hlasujete, vybíráte si, jestli chcete historky paní Homolové anebo Oldřicha Kaisera, tak si vyberte třeba vy. Dobrý den, kam přidáme váš hlas?
3: Petr Plzeň Sever, já bych chtěl toho Kaisera a jinak bych chtěl říct paní Formáčková, Maruška je velice příjemná dáma.
4: Ježiši, když jsem byla taková trošku lascivní, že jo? Ale děkuju.
2: Marie, děkuje a my také. Díky za hlas, naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne. Přeji Stanislava, vaše posluchačka stála, vám Pavle.
2: Děkuji.
5: A srdečně zdravím paní Formáčkovou a můžu pánova slova potvrdit. Jste skvělá žena, vážím si vás a přeji vám hodně zdraví, pohody jak osobní, tak pracovní.
4: Já vám také děkuju.
2: Tak. A
5: vybírám Pavle Bčko.
2: Dobře, máme zapsáno.
5: Hezký víkend přeji.
2: No, vám taky. Podobně, užijte si to ve zdraví, v pohodě. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, do rozhlasu zdraví Magdalena z Hradce Králové. A opět jsem ráda, že po dlouhé době slyším šarmantní, kouzelnou, sympatickou, nejkrásnější paní Formáčkovou. Díky za to.
2: No, to neunese tolik.
4: V rádiu můžu být za nejkrásnější, v televizi by to nešlo.
6: Ne, opravdu vy mě uděláte náladu.
4: Děkuji.
6: Inteligentní humor. Moc děkuji.
4: Já vám taky děkuji.
2: Děkujeme a vybrala jste si Ačko nebo Bčko? Ačko, děkujeme. Naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
7: Dobrý den, Zdeněk. Vybral bych si paní Danu, její zážitky.
2: Ano, máme zapsáno. A přejeme hezkou sobotu i neděli.
7: Vám taky.
2: Naslyšenou.
7: Vám taky.
2: Tak přátelé, budeme pokračovat s paní Homolovou. Miroslav Homola v cizině je téma, které zaznělo v pořadu Nikdo není dokonalý.
8: Když jsme jezdívali na západ, spousta lidí to zná, tak jsme měli 100 marek na 3 neděle pro 6 lidí na ubytování, jídlo, že jo. Strkali jsme si to na celnici, kam to šlo, aby jsme něco přivezli. A naše máma byla spořivá, byla ale jako fajn spořivá, že pak jsme si tam mohli třeba dopřát. Takže my jsme jeli do té ciziny a teď se jelo dlouho, jeden třeba dva dny a máma nám nekoupila, teď táta si říkal, Emičko, celý rok jsem tak tvrdě pracoval, koup mi nocleh. Máma říká, nikam, máme Varburka jsme měli, tam se vejdeme, my dvě s Danulkou, tobě opatříme takovýto spartakiádní lehátko, dostaneš nějaký lentušek a to bude dobrý, noci jsou teplý. Takže ten chudák jsme zastavili, máma rozložila na dálnici na odpočívadle spartakiádní lehátko, vyndala normální polštář bílý, načichrala to normální cejchu, teď táta si tam leh, chudák, z dálky troubili auta, protože svítil, jo, tak nevěděli, jestli tam běží nějaký zvíře, jo. Takže jsem zepřel a říkal, já svítím, uděláme nějakou dopravní nehodu, máma to vyřešila, příští rok mu udělala zelený mimikry, jo. Normálně mu udělala batiku a takhle táta jednou spí a najednou slyší. Mamo! Mamo! Tak vylítnu, vyhlídnu, koukám, kde táta tam nic, tam bylo milion ptáků, pak jsem si říkal, že to byly krůty, který tam, to bylo někde v Rumunsku, hnal člověk, nějaký pasáček ve 4 hodiny ráno na pastvu, jo. A táta mi to vyprávěl, říkal, to bylo něco hrozně, já spím a najednou slyším, cítím,

0: padala rosa, tak se celý přikryl, aby nenastyl, aby neměl mokrou hlavu. Tak nevěděl, co to je. Tak říkal, já to bylo zběšný. Čiši se prostě po mně. Tak jsem si udělal v tom najdušku takovou skulinku, abych viděl, co se to děje. A tam se objevily dvě oči. Ty odskočili, já zařval. On to byl pes, který ty kruty s tím pánem hnal. A šel jsem taky podívat, co to tam leží za příšernost nějakou. Takže když to přes něj se po 20 letech přehnalo, tak jako vyhlídnul, zjistil, co to je, říkal jsem, no to snad není možný. Zase se přikryl a oni ty kruty šli za 2 hodiny zpátky domů.
1: Humoriáda.

0: Tak nevím, jestli se dovolá Tereza či někdo jiný v tuto chvíli na telefon 731 800 900. Jdeme soutěžit, hrajeme o knihu z edice Humoriáda a samozřejmě o postup do našeho finále dnešního pátečního týdenního. Tak, dobré odpoledne, tam se bude hrát o Digi Radio, abyste věděli.
1: Odpoledne, tady Jana, zdravím paní Marii Formáčkovou.
0: Dobrý den.
1: A sice jistý, jako já připomenu, si ty vzpomene, jak chodila k nám nevědomým do Slunců dělat přednášky.
2: Ano, pamatuju, zdravím vás, to je milé.
1: Já vás taky zdravím, Mariško.
0: Tak a víte, že jste se dovolala na soutěž, paní Jano?
1: No, to víte, že jo, já
0: tak bezva, tak
1: mi to povede, no.
0: Pokud Janu, teda, to už jste mě dámy zmátli, pokud Marii znáte dobře, tak určitě hravě odpovíte na naši soutěžní otázku, která zní, Marie Formáčková je držitelkou ocenění za A, zlatý fanouš, za B, zlatý Amos.
1: Ježišmarja, já bych řekla fanouš.
0: Ne, zlatý fanouš, to je paní Hanušové ocenění, ano, které jí předal pan Lábus Kouzelníkovi.
2: Možná přijde kouzelník.
0: Marie má zlatého Amose pravého. No, tak nedá se nic dělat, Jani. I přesto se mějte hezky. No, ale budete mít štěstí, let s čem si nem třeba.
2: Příště to vyjde.
0: A rádi jsme vás slyšeli.
1: Já vás taky a moc vás zdravím.
0: Děkujeme. Tak přátelé, k tomu zlatému Amosu Marie by mohla něco připodotknout?
2: No já, to je takový zlatý Amos jako trošku pravzvláštní, protože já jsem ho dostala za to, když jsem učila ve vězení. A já si pamatuju, mě tam tehdy přihlásili moji žáci vězni a ti pořadatelé z toho byli jako trošku zaskočení, protože tam vlastně ty učitele chodí obhajovat žáci. A oni říkali, jak tam přijdou ty vězni, že jo, to je přivedou v těch medvědech, v těch řetězech, jako jak tam s tím učitelem jako budou fungovat. Takže to řešili, ale do toho přišla amnestie Václava Klauze, takže já jsem se svými čtyřmi amnestovanými žáky dorazila tehdy na zámek Berchtold, kde se to konalo a to bylo teda opravdu pozoruhodný, protože ty mý žáci se zapsali do té prezenční knihy, tak napsali jméno a potom amnestovaný zločinec a ty všichni děti, co tam byli v těch krojích s těma učitelama.
0: Já chci být taky zločinec.
2: Tak si nás prohlíželi. No ale bylo to potom jako docela milý, protože pro mě to bylo i docela překvapující, protože ti chlapci na mě složili báseň. Kdybych věděla, že na to dneska přijde řeč, tak bych si ji vzala, ona je dlouhá ta báseň, já si tam pamatuju jenom takový, jako Marie je klasa, zná je celá basa. Potom v našem zločinu, teď nás učí němčinu. A vím, že to končilo, jsme rádi, že jsme za plotem s tímhle naším klenotem, jo, takže tohle tam přednesli, jako pásmo to udělali. No, to já si myslím, jako, že fakt ten můj Amos je takový jako raritní. Tehdy opravdu jako všichni jako si nás tam tak jako prohlíželi, že opravdu to bylo něco nebývalýho, ale druhý den byl ples v Národním domě na Smíchově a tam ti mý chlapci, který byli v oblecích, urostlí, oni cvičili v tom vězení, potetovaní, vypadali
0: pěkně. Tě na rukou nosili.
2: No mě ne, ale ty prostě nevyšli z kola, protože tam bylo plno těch... nominovaných učitelek. A co ty malí děti v těch krojích? S těma oni si nezatancovali. A s mými chlapci tančili celý večer. Takže to potom nakonec bylo i velmi milé.
0: Takže další učitelky pak chodili děkovat Marii to, že si užili
2: chlapákama. Chlapcům to slušelo, měli obleky, vypadali perfektně.
0: Dobře, tak děkujeme za tuto historku o zlaté mámosovi. A gratulujeme dodatečně všem.
3: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
0: Já ještě připomenu, že ve finále dnešní humoriády budou tři z vás hodně natěšení a napnutí, protože bude se losovat jeden, který získá digitální rádio. Bude to Honza z Rychnova nad Kněžnou nebo Bohumila z Prahy 9 nebo Pavlína z Nového Bydžova, naši výherci z tohoto týdne. Tak držíme palce a teď už držím palce Marii, aby se trefila do stylu a vkusu našeho dnešního posluchačstva.
2: No, já teda mám dneska krásnou tady věc, protože tady je Pepa Dvořák s Lucí Bílou. Mm-hmm. A Pepa Dvořák, to je opravdu umělec mého srdce.
0: Ten tu byl tento týden.
2: My jsme spolu napsali 5 knížek, teď děláme 6. Já ji teda dělám už dlouho, ono mi to docela trvá. Jezdíme spolu na vystoupení, máme takový vystoupení Šmátrání v paměti, tak se jmenovala naše první knížka, kde Pepa fakt šmátrá. Je to s ním úplně úžasný, protože on pořád vypráví nový historky a já pořád jenom žasnu, co se všechno vejde do jednoho života. Prostě Pepa je unikátní člověk a já jsem hrozně ráda, že jsem ho potkala. A kdyby už nic lepšího mě v životě nepotkalo, tak teda nemůže mě už nic lepšího potkat, než to, že znám Pepu Dvořáka. Tak.
0: Tak to je vyznání jako hrom. Přidáme k Pepovi ještě Lucii Bílou a Karla Šípa a jsme v Silvestru za oponou a téma policejní volavka.
4: Pane majore, na stráž mistr Snaživec. Já jsem příchod do služby.
5: Dejte si pohov, Snaživec.
4: Zaplať pán Bůh.
5: No ne až takhle. Pohov jsem řekl.
4: Jo, jo, jo.
5: Snaživec.
4: Ano.
5: Jak víte, dneska tady proběhne zátah na sexuálního devianta. Policejní akce s krycím názvem Podprsenka. Zajistil jste všechno potřebné?
4: Všechno je zajištěné. Pane majore, možná to bude pochvala. Všechno jsem zajistil. Past je nastražená. Tentokrát nám, pane majore, neunikne.
5: Volavku máte?
4: Co?
5: Volavku máte?
4: Jo? Jo, volavku! Mám, pane majore. Pane majore, budete spokojený. Teda, to je třída, to je ESO. Vy možná znáte. Slečna Kurucová.
5: Kurucová? Aranka Kurucová? Ta vyhlášená kapsářka, která na Karlově mostě obrala tu japonskou výpravu a pak se vyfotila tím kradeným foťákem?
4: To je ona. To je ESO. Pane majore, to je třída. Já jsem jí slíbil beztrestnost, ona teď krade, se z ní kouří. A ona nám zase slíbila spolupráci.
5: Jo, jo, jo, jo.
4: A už by tady měla být?
5: Kde je, kde je?
6: To jsem! Aranka Kurucová!
7: To je ona!
6: Pán major, co je to ta volavka?
5: Kurucová,
6: no?
5: Ty na sebe musíš nalákat úchyláka.
6: Dobře, a co s tím potom budu dělat?
5: No ty ho musíš chytit.
6: Chytit? Za co? Za co mám chytit, pánka, ale vy jste kujon. Chytím, když se řekne chytím.
5: Kurucová, klid.
6: My ti to
5: tady se Snaživcem ukážeme.
6: A ukážete? Za co mám chytit, ukážete? Tak já si zatkám.
5: Ne.
4: Já vám říkám, pane majore, to bude skvělá.
6: Osepíš.
4: Ano.
6: Os nezažil.
5: Kurucová. Kurucová.
6: Ano, pardon. Už se sousedí.
5: Počkej s tím. Kurucová, ty musíš na sebe nalákat úchyláka. Je ti to jasný?
6: No jasně.
5: Dělala jsi vůbec někdy volavku?
6: No jasně, našemu Férovi na vencel placu dvakrát. Dvakrát, to byla dobrá cepa. To jste ještě neviděl.
5: Kurucová, ale jo. To byla jiná situace.
6: To byla nádherná šikíčka.
5: To jsi byla ještě kriminální živel.
6: No to už nejsem.
5: No to už nejseš.
6: Teprve
5: pak jsi začala spolupracovat. Pak jsi se dala na správnou cestu. Vzpomínáš, jak jsme spolu vyčistili Václavské náměstí od romských kriminálních živů.
6: To jsme udělali.
5: No?
6: To
5: si pane majore, to je ta slavná akce Arrivederci Roma.
4: Ona to má trošku zpřeházený, pane majore, ale volavka to bude.
5: Dobře. Pojďme do akce.
6: To jsou prachy, tohle. Můžu si to vzít? Nemůžu.
5: Potom, Kurucová.
4: Nerozdávej se nám v malej.
5: Pojďte, čas běží. Úchyl tady může být každou chvíli. Kurucová.
6: Ty peníze leží, prosím.
5: Kurucová, ale...
6: Já se nemůžem soustředit, než tam vidět ty peníze.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik policejní volavka číslo 1, Josef Dvořák, Lucie Bílá, Karel Šíp. Budeme pokračovat, když dáte, dámy a páni, u rádia Ačko. Když dáte Bčko, zavítáme do slavných Piti Vajzlic, kde se bude řešit fotbal, a to je téma těchto dní, že Marie?
2: Ano, to je aktuální téma, protože máme samozřejmě mistrovství světa ve fotbale. A vlastně je to i téma, jak jsem teď se zmiňovala před chvilkou o Josefu Dvořákovi, tak se před pár dny vrátil ze Španělska, kde byl s Amforou, což je fotbalový klub, slavný. A on tam vyhrál tenisový turnaj v tom Španělsku.
0: Tak gratulujeme, on se nám nepochlubil ve své skromnosti
2: velké.
0: To je
2: zvláštní, protože to je opravdu neuvěřitelný. No. On začal hrát tenis v 59 letech a tak se vypracoval, že dneska fakt poráží i skvělé hráče, co to hrajou od dětství. Ale zajímavý je v tom Španělsku, já nevím, jestli to všichni vědí, ale to Španělsko fotbalově je s námi hodně provázaný, jako s naší republikou, protože tam byl založen fotbalový časopis, který se jmenuje Panenka. Opravdu Panenka, jak to vyslovuju, a je to podle našeho Antonína Panenky, protože ten tak okouzel Španělsko, že vlastně po něm nazvali fotbalový časopis. Jo? Takže to je podle mě něco neobvyklého a unikátního a divím se, že to každý neví.
0: Já přemýšlím, jak to Španělé čtou. Panenka.
2: No panenka,
0: panenka.
2: No. Panenka. Oni mají jinde akorát ten přízvuk, no. Panenka.
0: No, tak panenku máme ve Španělsku. U nás známý to výběr, jak jsem říkal. Volavka nebo fotbal, to je téma, které si můžete vybrat. Humor mezera A, humor mezera B. SMS posílejte na 90 011 04. Telefonujete na 731 800 900.

0: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Česká dvanáctka. Každý týden 3 novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tady je Humoriáda, vybíráte si Josefa Dvořáka a spol. Pokud spol si zaslouží Lucie Bílá a Karel Šíp, no, velké spol, tak s velkým so, anebo Pidi Vajzlice, sestavu ze zvláštní vesnice, která by řešila fotbal. Co vy na to? Dobrý den.
2: Miroslav Karviné, dobrý den, paní Formáčková.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den, a i vám, Pavle.
1: Dobrý den.
2: A hlasuju pro Ačko, pokračování.
1: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Hezký víkend i vám, dobrý den.
4: Já vás zdravím, Jirka Svitavy, dobrý den.
1: Dobrý.
4: Já bych si prosil, prosím pěkně, padla pana Dvořáka, a jenom chci říct, prosím pěkně, Maru, jestli jste byla pokladem ve věznici, tak jste pokladem i teďka pro nás, pro všechny, a já bych strašně s váma chtěl na kafe, protože prostě vy dáte takovou pohodu člověku, že i to čekání na dálnici je daleko příjemnější.
3: No tak mějte se krásně. Tak přijďte na kafe, ráda s váma půjdu.
1: To tam bude ale fronta.
4: My vás pozvu k nám, samozřejmě.
1: No takhle, takže k Jirkovi musíte, Marie.
4: No,
1: tak jo, mějte se, ať vám to utíká. Dobré odpoledne. Haló.
5: Dobrý den.
1: Dobrý den.
5: Tady Irena Havířov.
1: Ano.
5: Zdravím paní Formáčkovou a vás taky.
1: Dobrý.
5: A prosím si Ačko.
1: Děkujeme pěkně, paní Ireno. Zdravíme vás, mějte se hezky. I vy, naslyšenou. Dobrý den, kdo je s námi?
6: Dobrý den, tady Iveta z Teplic. Zdravím vás i paní Marii. Hlasuji pro Ačko a přeji všem hezký víkend.
1: A my vám děkujeme a přejeme také hezkou sobotu, neděli. Naslyšenou. Další prosím, dobrý den.
7: Dobrý den, tady Milan Ústí. Chtěl bych Šípa.
1: Děkujeme za hlas, naslyšenou. Tak a jdeme se číst všechny hlasy. No tak nemáme co v podstatě co se čítat. První řádek je plný hlasovací, takže Ačko vyhrálo. Policejní volavka volá.
8: Kurucová, sleduj. Ty musíš na sebe nalákat toho uchyláka, rozumíš? No, o to tady jde. No tak nám to předveď.
9: No co?
8: No co, předveď nám potom, jak v té akci se budeš chovat. Já potřebuji vědět, co by si v takové situaci počala.
9: Počala, já už jsem dávno. Pánko, dávno jsem počala.
8: Kurucová.
9: No, co pak?
8: Pan major se neptá, jestli jsi pana.
9: Pana? To jsem nikdy nebola. Nikdy nebola. Možná bola, nepamätám. Možná bola. Ale už je to dávno.
8: Kurucová, sleduj.
9: Sled ty taky.
8: Situace. Snaživec, pomožte mi trošku, no, Snaživec.
9: Tak, utrošku pomoct.
10: Víc jednu na plnej plyn, pane Mare.
8: Kurucová, sleduj.
9: No, já sleduji.
8: Situace. Jsi v parku sama.
9: Ne, co tam je lidi?
8: No dobré, dobré. To je pro devianta ideální situace.
9: To jasný.
8: Jo? Deviant se blíží.
9: A já jak poznat toho debutanta? Já to poznám.
8: Devianta říkám, no, deviant, no jak se pozná, se prostě jak? Pozná, no. Na dálku, jak on jde, jak on se tváří, jak on kouká, no. A když on, pozor, no. Kurucová, a když on vidí objekt svého neukojeného sexuálního chtíče,
9: no, jako mě.
8: Tak koná.
9: A když dokoná, tak co bude potom? No, když dokoná, já to musím dělat.
8: Ale on nedokoná, to ne, to k tomu nesmí vůbec právě dojít. No. Ty mu nesmíš dát šanci.
9: A co kdybych mu dala, to by mohlo pomoct naši akci. Marku, co? A ty bys nechtěl. Jde se veser, ne?
8: Snaživec, co jste mi to
9: já
8: sem přivedl? Vy se na ní podívejte.
9: Já nezula koma.
8: Se podívejte.
10: Ona je dobrá, ale major.
8: Ale ona to nikdy nepochopí, co my tady po ní chceme.
9: Jak nepochopí?
8: No.
9: Jak nepochopí? Fero!
8: Kurucová.
9: Tomáš, pojďte si dárom!
8: Kurucová.
9: Víš, kolik je nás doma? Hodně.
8: Snaživec.
10: Ano, viděl jste, já jsem jí sklidnil, pane.
8: Jo, dobrý, dobrý. Kurucová.
9: Ještě pěti, Kurucová. Pěti káble, pojď.
8: Lavička. Jinak to udělám, jinak.
9: Jak?
8: Snaživec.
10: Ano.
8: Předvedeme si tu akci celou názorně. Snaživec, udělejte jí teďka cvičně toho úchyla.
9: Udělej.
10: To ne, pane majore. Ježišmarja, to po mně nechtějte. Já ani nevím, jak se to dělá. Tohle...
9: To ti bude.
10: Pane majore, opravdu, já jsem žádnýho úchyla nikdy neviděl. Víte, já jsem od dopravky, pane
8: Ale
10: majore.
8: Ale Snaživec. To je názorná akce, pro boha. No tak ty hlavní rysy snad znáte, ne? No tak se stačí, když se budete tvářit, jakože vás právě popad ten sexuální chtíč, no. Tak pro boha, snad vás to taky někdy v životě popadlo, ne?
10: No popadlo, to už je dávno, pane majore. Z toho se nedá čerpat, já mám vetchou paměť. To asi ale vy byste mohl dělat toho úchyla, pane majore. Ne, vy na to máte figuru, pane.
9: Ano, vám to půjde.
8: Já celou akci řídím, tak žádný zdržování, tady může být úchyl každou chvíli. Tak, pozor, názorná akce, snaživec připravit, jo, jako ten úchyl, trošičku, jo, tak, ano. Pozor, připravit, tak, lavička, Kurucová, snaživec, akce.
9: Zase se mi to tady zaseklo.
8: Akce.
9: Kytičky, ptáci, kytičky, ptáci, kytičky.
8: Dobrý den.
9: Nazdar. Nazdar, deviant.
8: Ale pozor. Jaký deviant? Tím by si se přeci prozradila, mu nemůžeš říkat deviant. A taky, jak ty poznáš, že tohle to je zrovna deviant?
9: Ježiš, koukná, vidím ty kráviny, co tady říkám.
8: Ne, to bylo, snaživec, to bylo špatně, jinak, jo? Pojďme ještě jednou a víte co, snaživec,
10: ano.
8: On takový deviant, on taky je někdy zákeřný, jo? Víte co, napadněte jí rovnou takhle ze zadu, jo?
9: Ze zadu to beru,
8: půjdete tam.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik akce s Josefem Dvořákem, Karlem Šípem a Lucí Bílou. Přátelé, vracíme vám do hry Oldřicha Kajzera anebo osádku z vesnice Pidivajzlice. Tak si vyberte. A v těch Pidivajzlicích to není špatné, je tam Jiří Lír, Josef Hlinomas a další hvězdy. Řešili by fotbal na Silvestra 1960, se to odehrálo. Oldřich Kajzer má reportáž jako Kateřina Tuhá. Takže si vyberte v tuto chvíli SMS-kou Humor mezera A, to je pro pana Kajzera, Humor mezera B, Pidivajzlice 90 01 04 je číslo pro SMS, telefon 731 800 900. Kam by zamířila v archivu Marie? Mám jenom otázku. Pan Kajzer nebo Pidivajzlice?
3: No já nevím, to jsou obě ty možnosti skvělý, jako Kajzer perfektní a když si říkal ten Hlinomas a Lír, to jsou úžasný jména.
1: No.
3: A Hlinomas třeba, já jsem psala o něm knížku, takže já znám jeho podivu.
1: Takže má lehkou protekci teď u Marie
3: ježiš,
1: samozřejmě.
3: Jako mě, pro mě to bylo úplně zjevení, když jsem se dozvěděla třeba o jeho soukromém životě. To málo kdo ví, jaký on měl úžasný soukromý život.
1: A budeme to rozebírat? Budeme zase...
3: Můžu říct stručně, mě to třeba hrozně překvapilo, protože on působil tak jako nepřitažlivě, že jo, ale bez skutečnosti. Měl jako dvě partnerky životní, jedna byla manekýna, krasavice, a druhá byla další krasavice. Jedna chodila v úterý a ve čtvrtek, jedna chodila v pondělí a v pátek.
1: Víkendy... A chodil ve středu, to si odpočíval.
3: To maloval.
1: Jo, tak.
3: A víkendy chtěl mít volné, takže on to měl takhle, rozvržené a vycházeli všichni v pohodě. A pak, když se ta jedna chtěla vdát, tak jí sehnal manžela a ty se mu pak starali o barák, ona se starala o domácnost, on se staral o zahradu a vždycky, když pondělí a ve čtvrtek přišla manekýnka, tak museli oni jít do kina. No prostě ten jeho osobní život byl fantastický.
1: Tak krása, tak pan Hlinomas v Pidivajzlicích, to je Bčko, Ačko zůstává Oldřich Kajzer a zpívá Lucie Vondráčková.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Přátelé, v tuto chvíli máme dvě radostné informace. Jedna je, kdo vyhraje digitální rádio. Máme tři výherce z tohoto týdne. Jana z Rychnova, Bohumilu z Prahy 9 a Pavlínu z Byťova. A v tuto chvíli se Marie zaloví v míse, kde jsou tři míčky.
2: Zavře oči,
1: jsou tam čísla 1, 2, 3. A koho nám vylovila? Ukaž mi to. Trojku, takže Pavlína z Nového Byťova vyhrává. Gratulujeme, digitální rádio míří právě za ní. Tak, šance bude zase v dalším týdnu. No a v tuto chvíli mám pro vás já informaci o tom, kdo to vyhrál u našich posluchačů s dalším výstupem. Bude to téma fotbal. Pidi Vajzlice jsou tu.
3: Tak dál. No. Ať popojedem, soudruzi. Tak koho tam ještě máme?
4: Dusila,
3: to je ten, co má jít před trestní komisi, že jo?
4: Dusila.
3: Já nevím, jednu neděli tady nejsem a už jsou maléry. No jak se díváš na to ty, malo to jako trenér?
5: No, soudružky a soudruzí. Já Malota jako trenér, tedy se na to dívám čistě lidsky.
4: Lidsky?
5: Skoro lidsky.
4: Lidsky.
5: Jako člověk. A myslím si, fotbal to přece jenom nejsou žádný prostý, že jo, to není nějaká sestava. Ujede ti noha a kde seš?
4: Já vím, já to nepíšu.
5: Musíme to brát v úvahu.
3: No tak počkej Josef, počkej. Nech to okličkování, víš. Výmluvy si necháš do družstva, až budete mluvit o řípě, víš. Ale tady se bude hrát na rovinu. No mám pravdu nebo nemám
5: pravdu? Máš pravdu.
4: No. Jestli dovolíte, soudružky a soudruzi, já tu mám zápis rozhodčího Hacourka.
5: To tak vidím,
4: tak, co? Tak by to přečet.
3: Hacourka.
4: Hacourka.
3: Počkej, to je ten, co nám prohlal na podzim ten mistrák.
4: S Lochtínem, ano.
5: No čti,
4: já to čtu rovnou, jo.
5: Čti, co tam máš, no.
4: Zápas o utkání? Co to je o utkání? Pardon.
5: Zápas neboli utkání, jestli tam není.
4: To právě tady je, to je zápis.
5: Zápis!
4: No. Zápis o utkání?
5: No.
4: Jiskry zadní Těhlovice?
5: No.
4: Se Slavojem uměteli?
3: Slavojem!
4: Pardon. Soudru předsedo, podle nových pravidel českého pravopisu je dovolen tvar oj i voj.
3: Tak nezdržuj, Pavlásku, nejsi ve třídě, ale v komisi, víš?
4: Ale oj i voj!
3: Ale tak bych prosil Slavojem!
4: Ale oj i voj!
5: Vždyť je to jedno.
4: Vždyť je to jedno. Oj, Ivoj.
3: To jedno.
4: Prosím, já tedy čtu, jak je
5: líbou. Čti.
4: V 75. minutě. Co to čtu?
5: Ten minuta není, to je ta.
4: To minuta.
5: No.
4: V 75. minuta.
3: Co?
4: Napadl závodníka Slavoje Pěnkavu.
3: Slavoje jsem říkal.
4: Ano, já rozuměl. Říkal jste správně Slavoje.
3: No tak.
4: To jste říkal správně, ovšem může být oj i voj.
5: Ejte to jedno. No.
4: Tedy napadl závodníka Slavoje... Slavoje... Pěnkavu. Závodník Jiskry. Dusil, přičemž ho škrtil.
5: Tak moment, tomu nějak nerozumím. Dusil ho nebo škrtil?
4: Škrtil ho, dusil.
3: Co to motáš? Dusil nebo škrtil, ne?
5: Počkej, jak ho škrtil, tak ho asi dusil. Čti!
4: Teď nevím, kde jsem byl.
3: Čtida.
4: Tak od začátku, nebo od začátku, já nevím, kde
5: jsem byl. Od začátku.
4: Tak v 75. minutě...
5: Teď ti do toho nebudeme skákat. No.
4: Abych nezdržoval, jo.
5: A čti.
4: V 70.
5: 75. minutěm.
4: Minutěm, ano.
5: No.
4: Napadl závozníka. Nejednou závozníka. Ne, závodníka tady je, správně.
5: Jo, oni jim říkají závodníci taky někde.
4: Jo,
3: někdy.
4: Fotbalistům někde říkají závodníci.
5: To může být.
4: Oni hodně, no jo.
5: No.
3: Čti.
4: Co?
3: Čti!
5: Čti!
3: Od začátku?
5: Ne! Čti tam, kde jsi byl!
1: Tak už víme, jak se komentuje fotbal, jak se to všechno dělá a my můžeme do finále. Marie Formáčková i Pavel Kučeravá mávají, přejeme hezký víkend.
2: Krásný víkend všem.
1: Hezké léto a dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Nový pavilon v nemocnici ve Vrchlabí začne fungovat do konce roku. Evropská unie zahájí přístupová jednání s Ukrajinou a Moldavskem. Washington a Teherán se shodli na podmínkách míru a dnes bude maximálně 21 stupňů. Zprávy a Tomáš Mysliveček. Dobré ráno. Stavba nového pavilonu v nemocnici ve Vrchlabí by měla být hotová do konce roku. Jeho budování má urychlit takzvaný modulární způsob výstavby.
2: Vznikne 4podlažní budova se 4 moderními operačními sály, novou centrální sterilizací, ortopedickým oddělením a centrem jednodenní péče. Tvořit i bude 141 modulů, které se budou postupně vyrábět. Díky vyšší kapacitě operačních sálů budou mít lékaři možnost navýšit počet operací totálních endoprotéz na dvojnásobek. Další operační sály budou zaměřené na traumatologické a artroskopické výkony, kde budou operovat například úrazy Krkonoš. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
0: Třebechovice pod Orbem plánují rekonstrukci dětského oddělení Heldovy městské knihovny. Vzniknout mají nové vyvýšené dřevěné regály i upravený prostor pro knihovnici. Město počítá s náklady kolem 1 000 000 korun a většinu by měla pokrýt dotace.
3: Součástí úprav dětského oddělení bude kompletní výměna vybavení. Nové dřevěné regály ve tvaru písmene L mají zároveň sloužit jako posezení pro malé čtenáře, kteří si na nich budou moct vybírat knihy. Změní se také zázemí pro knihovnici, které bude nově prostornější a praktičtější. Opravené oddělení chce knihovna otevřít se začátkem nového školního roku. Z Třebechovic pod Orebem Jiří Hofmann, Český rozhlas.
0: V Hanušovicích na Šumpersku při likvidaci spadlého stromu na trati včera zemřel drážní hasič. Na sociální síti X to oznámil generální ředitel správy železnic Tomáš Tot. Kvůli silnému větru a popadaným větvím museli hasiči o víkendu zasahovat víc než obvykle. Nehoda se stala i u Rokytnice v Orlických horách, kde na výjezdu z tunelu u Pěčína narazil osobní vlak do stromu. Nikomu z 19 cestujících se nic nestalo. V Lucemburku dnes začínají první přístupová jednání představitelů Evropské unie s Ukrajinou a Moldavskem. Ministři států 27 a obou kandidátských zemí budou mluvit o sladění základních práv či fungování demokratických institucí s legislativou Evropské unie.
4: První ze 6 vyjednávacích bloků se týká také bezpečnosti, veřejných zakázek, finanční kontroly a soudnictví. O jeho otevření rozhodli v pátek jednomyslně státy Evropské unie. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a šéf Evropské rady Antoniu Košta společně prohlásili, že ve světě poznamenaném rostoucí nejistotou je rozšíření Evropské unie ve společném zájmu Evropy. Začátek přístupových rozhovorů 27 schválila už na konci roku 2023. Reálný start vyjednávání s Ukrajinou ale dlouho blokovalo Maďarsko. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
0: Spojené státy a Irán se dohodli na podmínkách mírové smlouvy. Na sociální síti Truth Social to potvrdil americký prezident Donald Trump a později taky zástupci Iránu. Podle premiéra Pákistánu, který vyjednávání zprostředkovává, by obě strany měly dohodu podepsat v pátek ve Švýcarsku. Podle Trumpa se pak otevře Hormuzský průliv a okamžitě skončí americká námořní blokáda.
1: Počasí.
0: Dnes ráno bude skoro jasno až polojasno, přes den pak polojasno až oblačno a zejména na horách čekáme ojediněle přehánky. Večer se postupně vyjasní. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů, na horách 9 až 14.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Ve Skřivanech u Nového Bydžova na Hradecku je kvůli pracím na inženýrských sítích až do konce srpna uzavřena silnice 327. Objízdná trasa vede přes okolní obce.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Pět hodin, 4 minuty a teď už vám dobré ráno. V pondělí 15. června začíná přát také Jakub Schmidt. Dobré ráno, hezké vstávání, ať vám chutná i snídaně. No a náš ranní informační servis právě začal, takže za chviličku první informace i co se týče reportáží. Ta první bude o tom, že finanční analytický úřad by mohl získávat informace o lidech přímo od advokátů. Třeba při běžném převodu majetku. Navrhuje to zákon o ekonomické ochraně státu. Díky němu se má údajně lépe odhalit praní špinavých peněz. Podle advokátů je ale špatně kvalitně napsaný a předávat by museli i data, která úřad zas až tak nepotřebuje. Podrobnosti tedy, jak jsem říkal, v první reportáži dnešního ranního vysílání, tak si poslechněte. A jinak ještě jednou chci zdůraznit, že pondělí 15. června, svátek má být. Přejeme všechno nejlepší, no ale hlavně přejeme taky dobré ráno a hezké a příjemné vstávání s Českým rozhlasem Hradec Králové do nového dne. A nebudou chybět ani písničky. Jako první je tady skupina Rangers.

0: Marcela Holonová, teď na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové, za 4 minuty už bude 5:45, přejeme vám dobré ráno. No a teď první reportáž dnešního ranního vysílání. Advokáti se ohrazují proti zákonu o ekonomické ochraně státu předloženým ministerstvem financí. Česko jím má splnit evropské nařízení proti praní špinavých peněz. Podle České advokátní komory by ale kvůli novému zákonu museli advokáti takzvaně v uvozovkách donášet na své klienty finančnímu analytickému úřadu. A klienti by o tom ani nemuseli vědět.
1: S návrhem zákona nesouhlasí například Jan Vobořil, advokát a ředitel organizace Juridicum Remedium, která poskytuje bezplatnou právní pomoc lidem v nouzi.
2: V řadě případů prostě už od první chvíle, co klient přijde do té kanceláře, tak aby už jako s podezřením koukal na advokáta, jestli on se nepromění v někoho, kdo o něm bude někam něco hlásit a ten klient to ani nebude vědět.
1: Prolamování mlčenlivosti podle něj omezuje smysluplnost právní pomoci. K zákonu o ekonomické ochraně státu podala v připomínkovém řízení přes 500 námitek Česká advokátní komora, říká její předsedkyně Monika Novotná.
3: My jsme neměli ani jinou možnost. Není přípustné, aby finanční analytický úřad mohl rozhodovat o pozastavení advokáta nebo vyškrtnutí advokáta, zakázat mu vykonávat advokátní činnost.
1: Vedení České advokátní komory se navíc spolu s dalšími odborníky poslední 2 roky se zástupci ministerstev financí a spravedlnosti scházelo. Podle Novotné ale nezohlednili v návrhu jedinou jejich připomínku.
3: Já si nemyslím, že by SIFAU teď v tuto chvíli osoboval nějaké pravomoci. Ale pokud ten zákon bude takhle špatně napsaný, tak nikdo nevíme, co se s ním stane za 5, za 10 let, kdo to bude vykládat, kdo bude v politické reprezentaci.
1: Novotná věří, že úmyslem nebylo advokáty poškodit. Myslí si, že evropské nařízení čeští úředníci špatně uchopili. Podle ministerstva financí, které zákon předkládá, je u přejímání evropských nařízení běžné, že se sejde mnoho připomínek. Pokračuje mluvčí rezortu Stefan Fous.
4: Navržená norma je značně technická a rozsáhlá, čemuž odpovídá i široký okruh spolupracujících a připomínkujících osob. Dosažení dohody o jednotlivých částech návrhu je pro fungování celého systému klíčové. Cílem ministerstva financí je proto dosáhnout konsenzuálního řešení.
1: Připomínky k zákonu podalo taky ministerstvo spravedlnosti, které s advokáty, notáři a exekutory ohledně zákona komunikuje. Potvrzuje jeho mluvčí Vladimír Hřebka.
5: O vypořádání připomínek bude ministerstvo spravedlnosti a komory s ministerstvem financí nepochybně ještě jednat.
1: Vytvářet nový zákon podle České advokátní komory navíc nebylo nutné. Evropské nařízení podle ní bylo dostačující a začalo by v Česku platit v červenci 2027 automaticky. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Pondělí 15. června, dnes je svátek svatého Víta, patrona českého. Před 160 lety vypukla prusko-rakouská válka, skončila pražským mírem 23. srpna roku 1866. Před 105 lety byla založena také Československá mykologická společnost, dnes Česká mykologická společnost, a před 100 lety se narodil i francouzský průmyslník François Michelin. Cestovatel Ladislav Zibura dneska oslaví 34. narozeniny a jak už jsem říkal, dnes svátek má Vít, tak přejeme všechno nejlepší.
1: Počasí.
0: Teď ráno bude skoro jasno až polojasno, pak přes den polojasno až oblačno a hlavně na horách čekáme během dne ojedinělé přehánky. Večer se postupně vyjasní úplně. Nejvyšší teploty dnes 18 až 21 stupňů a na horách 9 až 14.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní.

0: studio.hradec@rozhlas.cz, naše e-mailová adresa, kterou připomínáme proto, protože se díky ní můžete ptát i Josefa Černého, našeho spotřebitelského rádce a experta. No a ve spotřebitelském servisu teď znovu zopakujeme, že reklamační doba trvá maximálně 30 dnů. Co se děje potom, to uslyšíte teď v následující odpovědi Josefa Černého.
1: Pan Pavel reklamoval v e-shopu fotoaparát. Po uplynutí 30 dnů se zeptal, jak to s reklamací vypadá, a dostal odpověď, že zboží bylo odesláno výrobci k posouzení a teď to záleží na něm. Pana Pavla by zajímalo, jak ještě dlouho musí čekat. Pane posluchači, pokud už uplynulo 30 dnů, nemusíte čekat vůbec a také nečekejte, protože vás nemusí zajímat, kam prodejce váš přístroj poslal. Prodejci pošlete doporučený dopis s dodejkou, ve kterém oznámíte, že odstupujete od kupní smlouvy a požadujete vrácení peněz.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rady a informace pro váš úspěšný den.

0: 6. Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Lidé v Rychnově nad Kněžnou můžou dnes v 15:30 odpoledne v městské knihovně navštívit besedu o paměti a demenci. Zaměřená bude na změny paměti související se stárnutím, problematiku demence i na komunikaci s lidmi, kteří onemocněním trpí. Vláda dnes bude řešit zrušení televizních a rozhlasových poplatků. Kabinet navrhuje, aby média dostávala peníze ze státního rozpočtu. Plánuje kvůli tomu upravit zákon. Kolik by mohla dostat, budou ministři teprve řešit. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO to potvrdila v České televizi. Rodinné firmy můžou ode dneška podávat žádosti o zvýhodněné úvěry v programu Expanze, který Ministerstvo průmyslu a obchodu spustilo pro malé a střední podniky v únoru. Můžou získat až 120 milionů korun na modernizaci technologií, softwaru nebo budov. Národní rozvojová banka jim zafinancuje až 50% výdajů s nulovým úrokem. Katedrála svatého Víta na Pražském hradě se po 700 letech dočká dokončení. Dnes v 17 hodin se v ní poprvé rozezní nové varhany, které vznikly ve španělské dílně varhanáře Gerharda Grenzinga. Čeští volejbalisté poprvé v letošním ročníku Evropské ligy prohráli. Po 3 výhrách padli v Jihlavě s Dánskem 2-3 na sety. A ráno bude skoro jasno až polojasno, přes den polojasno až oblačno a zejména na horách ojediněle přehánky a večer vyjasnění. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů, na horách 9 až 14.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: V Jičíně pokračuje rekonstrukce Ruské ulice. Objízdná trasa vede okolními komunikacemi.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Jakubem Schmidtem.

0: právě denní tisk.
1: Velkolepý i zablácený, takový byl Rock for People v Hradci Králové. Píšou o tom dnešní noviny, tak se pojďte spolu s námi podívat třeba do Mladé fronty dnes. Světová jména, žánrová pestrost, nevyspytatelné počasí, bahení lázně, rekordní davy fanoušků, překvapení a neopakovatelné zážitky. V Hradeckém parku 360 skončil velkolepý 31. ročník Rock for People. Tisíce fanoušků festival tradičně pojalo jako karneval, déšť, nedéšť. Každý den jsme vítali 50 tisíc fanoušků, kteří si užívali stovky vystoupení, uvedli k tomu pořadatelé festivalu. Těm se podařilo ještě přifouknout už tak obří areál na Hradeckém letišti, udržet se ve festivalové lize mistrů navzdory středoevropské dopravní infrastruktuře, nárokům publika, promotérů i rozmarům počasí je nesmírně těžká záležitost, ale značka Rock for People stále roste. V bonusové neděli vystoupila třeba ještě metalová legenda Iron Maiden a tu si přijel do Hradce Králové poslechnout i prezident Petr Pavel. Podrobnosti v Hradeckém příloze Mladé fronty dnes, jsou tady i fotografie, tak se můžete i podívat. Já už se dívám do Hradeckého deníku. Nová křižovatka v Solnici otevírá cestu pro obchvat. Nová okružní křižovatka na silnici první třídy číslo 14 při příjezdu ze Solnice na Rychnovsku směrem na Nové Město nad Metují je po několika měsících omezeného provozu plně průjezdná. Právě na ní se napojí severozápadní obchvat města za 326 milionů korun, jehož stavba je zhruba v polovině. Městec je sice stále zahlcen dopravou, ale lidé konečně sledují rychlý postup prací, na jehož konci bude klidné centrum souseda velké automobilky. Tak si můžete přečíst podrobnosti v dnešním regionálním deníku. Já jsem četl z toho Hradeckého, ale jistý článek velký najdete i v Rychnovském, Krkonošském, Jičínském a Náchodském deníku. Tak a ještě právo tady máme. Výchovné ústavy hlásí plno, děti s problémy není kam dát. Nedostatek financí a personálu a přeplněnost zařízení jsou hlavními problémy, kterým dnes čelí ústavní výchova u nás. Odborníci varují, že pokud nepřijde rychlá změna, tak systém dětem přestane pomáhat. Ročně je potřeba umístit přes 1000 dětí. Úřady jsou zoufalé a nemají soudcům co navrhovat. Například ostravský soud nebo ostravští soudci vydávají nevykonatelná rozhodnutí nebo řízení odročují na neurčito, až se uvolní místo. V diagnostickém ústavu jsou děti místo 8 týdnů třeba i rok, popsal dětský ombudsman Martin Beneš. Za první pololetí školního roku úřady žádali o přijetí 183 dětí, ale místo se našlo jenom pro 58 z nich. Podrobnosti ve velkém článku na stránkách dnešního práva, tak si k tomu taky můžete přečíst a dočíst zbytek. A my vám přejeme dobré ráno, za hodinu jsme tu s novinami zase.

0: Dobré ráno z Hradce Králové, dnes je pondělí 15. června. Dnes začíná taky prodej předplatného na novou sezónu Hradeckého Klicperova divadla, která přinese celkem 6 premiér, taky jednu světovou a jednu českou premiéru, no a návrat velkých příběhů do Hradce Králové. Navíc ta letošní sezóna ještě neskončila a má před sebou tradiční velkolepý závěr v podobě divadelního festivalu Regiony, a tak si o tom dnes všem popovídáme s Martinem Sedláčkem z Klicperova divadla, který přijde do dobrého rána, aby nás pozval. Poslechněte si po 8:30.
1: Počasí.
0: Nejprve se pojďme podívat na ranní teploty, abychom věděli, jak tam venku ráno je. Tady v Hradci Králové obloha jasná, 11 stupňů, v Jičíně také jasno, 10 stupňů Celsia, v Rychnově polojasno, 10 stupňů, v Náchodě polojasno, 9 a v Trutnově jasno, 8 stupňů na teploměru. Dnes ráno bude skoro jasno až polojasno, přes den pak polojasno až oblačno a jenom na horách čekáme ojedinělé přehánky, večer se pak postupně vyjasní úplně. Nejvyšší teploty 18 až 21 dnes a na horách 9 až 14 stupňů Celsia. Takhle to bude vypadat. Právě dnes už jste možná slyšeli, že v dalších dnech se bude výrazně oteplovat, tak si o tom taky určitě něco povíme. Třeba kolem 8:45, až se i dnes spojíme s meteorology z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Tak nás určitě dál poslouchejte, vstávejte s námi. Tady je Český rozhlas Hradec Králové, 5 hodin 47 minut.
1: Na cestách s Petrem Voldánem.
2: Tentokrát o tom, že Portugalsko není jenom portské, korek a moře. Na cestách se Sandrou Špačkovou, která si z cest po světě přivezla i manžela a od té doby je hradečačkou. O Portugalsku, ale také o studiích ve Finsku a chození pěšky doma i v cizině. Jaké to je jít z Brna do Hradce a proč se vydat na podobný výšlap také z Aše? Dovíte se jako obvykle v pondělí po 18. hodině.

0: A teď tu máme takovou malou hádanku. V zimě uchovává nápoj horký, třeba čaj nebo kávu, no a v létě naopak udržuje všechno, například i ovoce, ledově chladné a studené. Co je to? Tak jestli říkáte, že to je termoska, je to správně samozřejmě, no a děti ve školce se právě na termosku zeptala i redaktorka Tereza Beránková.
1: Víte, děti, k čemu je termoska?
2: Tomu, když někam jdeš na nějaký trénink, tak musíš mít pití do ní.
3: Termoska je taková plastová formička a do toho se dává pití.
4: A ona je plastová a já ji mám lastičovou.
1: A jaké pití si do ní dáváš?
4: Šťávu nebo někdy vodu.
1: A k čemu ty si myslíš, že je termoska?
5: Aby se mohlo pít.
1: A co se do termosky může dávat?
4: Třeba šťáva nebo voda. A tak dále.
6: Třeba nějaká voda nebo kofola.
7: Čaj, hlavně. Když dlouho nepiješ, tak bude stejně furt teplej.
1: A jak to, že bude furt stejně teplej?
7: Protože ta termovka je teplá.
8: A ještě čaj je v tom, proto kdyby byla zima a déšť, tak aby ses oteplil.
1: A co se může ještě do termosky dávat?
8: Polívka.
1: A proč polívka?
8: Aby vydržela dlouho teplá.
1: A kam všude si můžeš termosku vzít?
5: Třeba iž jdeš na lyžování.
8: Když jdeš na procházku nebo na výlet.
6: A když jdeš třeba na kole.
8: Když třeba jedeš na koloběžce, tak ti někdo vezme pití, třeba mamka nebo taťka. A když jedeš na kole, tak se to dáš do držáku.
9: A takhle to vidíme my.

0: Písničky od srdce. Od pondělí do neděle vyřizujeme vaše vzkazy a pozdravy. Písničky od srdce. Každý den v pravé poledne a o víkendu také po 17. hodině. Pište nebo volejte do živého vysílání. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Je 6 hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové, zprávy.
2: Hostinné začalo přijímat nezávazné přihlášky do nového domova pro seniory. Podání omamné látky do pití může být nově trestné. Češi na mistrovství Evropy v rychlostní kanoistice získali 4 medaile a dnes bude maximálně 21 stupňů. Dobré ráno, u zpráv vám přeje Tomáš Mysliveček. Zájemci o umístění v novém domově pro seniory v Hostinném už mohou podávat zatím nezávazné přihlášky. V zařízení vzniká celkem 50 lůžek pro klienty, kteří vyžadují péči 24 hodin denně, nejsou soběstační a rodiny nemají možnost se o ně starat v domácím prostředí. První klienti by se podle nezávislé starostky Dagmar Sahánkové měli začít stěhovat příští rok v lednu.
3: Aby jsme měli zhruba přehled, kolik těch uchazečů má zájem, takže možnost je, kontakty jsou na webových stránkách města Hostinné. Zájem je. Je to různé, ale myslím si, že převaha je místní.
2: Seznam trestných činů by se mohl rozšířit. Počítá s tím návrh koaličních poslanců, kteří chtějí přísněji postihovat podání drogy nebo jiné návykové látky bez vědomí oběti, a který dnes projedná vláda. Pachatelům by za to nově hrozil nejméně 1 rok odnětí svobody. Přísněji se má trestat hlavně takzvaný drink spiking, říká ministr pro sport a předseda poslanců motoristů Boris Šťastný.
4: Když nějaký darebák, zejména děvčatům a mladým ženám se to děje, nasype do pití nebo naléje do pití nějakou látku, kterou se snaží oblouznit kdesi třeba na diskotéce, tak z toho často vyjde nepotrestán. Dnes je to postižitelné pouze jako ublížení na zdraví a my jsme se rozhodli tento trestný čin skutečně pojmenovat.
2: Naprostá většina nových ptačích budek rozmístěných po lázních Bělohradě je už obsazená. Ornitologové jich po městě rozvěsili 50 a v 45 z nich už hnízdí ptáci. Nejčastěji to jsou síkory koňadry a síkory modřinky.
5: Díky odbornému monitoringu, který přináší dobré výsledky, město zvažuje instalace dalších speciálních typů budek, které budou určené například pro konipasy bílé v blízkosti vodních ploch. Dalším krokem bude i vytipování nových lokalit, kde by instalace budek mohla podpořit druhovou rozmanitost a zlepšit podmínky pro hnízdění ptáků. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
0: Sport.
2: Česká výprava na mistrovství Evropy v rychlostní kanoistice vybojovala 4 medaile a postup do dalších 8 finálových závodů. Martin Fuchsa získal 2 zlata, Josef dostal stříbro na 500 metrů a debelkajak Jakuba Špicara a Daniela Havla si dojel pro bronz. Šampionát v Portugalsku hodnotil pozitivně šéf-trenér reprezentace Pavel Hotmar.
6: Počet medailí, počet umístění do 6. pozice, počet finálových umístění, vlastně ve všech těch parametrech jsme opravdu hodně na to čekávání tady v Montemoru a musíme být hodně spokojeni. Opravdu jsem strašně příjemně překvapen, co se týče bodování do olympijského rankingu, takže jsme splnili minimálně to, co jsme chtěli.
2: Další velkou akcí je mistrovství světa v polské Poznani na konci srpna.
0: Počasí.
2: Dnes ráno bude skoro jasno až polojasno, přes den pak polojasno až oblačno a zejména na horách čekáme ojedinělé přehánky. Večer se postupně vyjasní. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů, na horách 9 až 14 a biozátěž na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Až do listopadu je na Trutnovsku uzavřena silnice Poděbradová mezi obcemi Radeč a Úpice z důvodu výstavby kanalizace, chodníků, opěrné zdi a rekonstrukce vozovky. Objízdná trasa vede přes Maršov u Úpice a Libňatov.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: 4 minuty po 6. pokračuje. Pondělní dobré ráno na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové je 15. června. Svátek má vít, jak už jsme říkali, tak všechno nejlepší. No a kyberpodvodů stále přibývá a jejich oběti přicházejí o 100 tisíce, někdy i o miliony korun, což potvrzují bohužel i aktuální případy z Rychnovska. Jak podvodníci postupují a jak se bránit, probereme s naším reportérem Davidem Macháčkem za malou chvíli, tak si určitě v našem vysílání nenechte ujít tyto informace. A teď už Petr Novák zaspívá, potom taky Olivia Newton-John, skupina Olympic, tady bude František Nedvěd a další, možná i Eva Farná, která měla v Praze včera úžasný koncert. Jakub Šmit vás tady pěkně zdraví, přeju dobré ráno a hezké vstávání.

0: Je 10 minut po 6. V dobrém ránu vám zpívala Olivia Newton-John. No a teď to bude o kybernetických podvodech, jak jsem slíbil, které jsou bohužel stále častější a jejich oběti přicházejí o vysoké částky. Průměrná škoda u takových třeba telefonních podvodů přesahuje 700 tisíc korun. Jenom v prvním čtvrtletí letošního roku jejich počet vzrostl o 37%. Jak podvodníci postupují a jak se bránit, to všechno nám teď poví náš reportér David Macháček, kterého zdravím. Dobré ráno, Davide.
1: Dobré ráno, ta situace je skutečně vážná, alarmující. A teď zůstaneme v regionu. Okres Rychnov nad Kněžnou. Tak tady evidují kriminalisté za pouhé 2 týdny škody, které přesáhly 2 miliony korun. A oběťmi jsou nejčastěji lidé středního a vyššího věku. Ti, kteří si často říkají, že jim se právě něco takového stát nemůže. A ten skutečný rozsah škod je podle policistů přitom ještě vyšší, protože řada obětí se kvůli pocitu studu na policii vůbec neobrátí.
0: No a můžeme si, Davide, teda nějak říct, jak konkrétně třeba podvodníci postupují?
1: Tak mají několik metod, oni se pořád opakují, ale ty základní jsou, že telefonují z českých telefonních čísel a vydávají se za bankéře nebo policisty. Tady upozorňuji, že oni dokážou udržet člověka na tom telefonním hovoru několik hodin, střídají se různí lidé, v přestávkách pouští hudbu a celou tu dobu drží oběť ve strachu, že pokud neuposlechne, tak přijde o všechny úspory, sama, že se dopustí trestného činu. Potom to jsou falešné investiční nabídky na internetu, tam podvod spočívá v tom, že člověk zaplatí vstupní poplatek, nainstaluje si do telefonu aplikaci pomocí které má své peníze investovat, jenže nevědomky umožní těm podvodníkům vzdálený přístup ke svému bankovnímu účtu. No a potom to jsou ty romantické podvody, kdy se tam buduje falešný citový vztah. Trvá to ne několik hodin, ale několik měsíců a teprve potom začnou podvodníci žádat peníze na něco dojemného, třeba na operaci, kauci nebo letenku. A často to končí tak, že oběť prostě předá tu vysokou hotovost nějakému najatému kurýrovi.
0: Mm-hmm. A existuje nějaký signál nebo nějaká záležitost, nějaká věc, která by nás měla okamžitě varovat, že se jedná o podvod?
1: 2 věci to jsou. Umělá naléhavost a nátlak. Podvodníci používají věty jako musíte jednat hned, váš účet bude zmrazen, vyhrožují, hrozí vám trestní stíhání. Takže to je první indikátor. U těch dalších podvodů podivná SMS zdánlivě od syna, od dcery. Mami, tati, mám nové telefonní číslo, potřebuju, abys mi poslal peníze. A nebo v poslední době to jsou falešné SMS zprávy o nezaplacené pokutě s podivným odkazem. Všechno to stojí na tom, že podvodníci neútočí na rozum, ale pracují výhradně s emocemi. Budují strach a pocit naléhavosti. Hmm.
0: Jak se tady účinně bránit proti tomu všemu?
1: Tak ta základní pravidla jsou jednoduchá. Nikdy, nikdy neposkytovat osobní ani bankovní údaje komukoliv cizímu. Nikdy si nic neinstalovat do telefonu na základě pokynů od nějakého neznámého člověka a být velmi skeptický, zdravě skeptický ke každé nabídce rychlého, vysokého zhodnocení peněz. Když někdo zavolá a tvrdí, že je z banky nebo od policie, nejjednodušší je hned zavěsit a sám si zavolat zpět na oficiální číslo, které najdu na internetu. A důležité je, a to děláme i teď, mluvit o těchto hrozbách s příbuznými, s přáteli, protože tady to sdílení prevence může ochránit nejen naše peníze, ale i peníze všech našich blízkých a v našem okolí.
0: Tak jsem moc rád, že jsme o tom mluvili teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové s Davidem Macháčkem. Naschledanou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

skupina Olympik teď na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. Je pondělí 15. června, svátek má Vít. Jak už jsme říkali, svátek svatého Víta, českého patrona, dneska máme. No a zatímco dnes nás čeká ještě velká oblast.

0: Včera pak bude oblačnost ubývat. Teploty 17 až 20, maximálně na horách 8 až 11. Noc bude taky chladná, z dneška na zítřek teploty 10 až 7 stupňů a obloha tedy polojasná až jasná. No a zítra už poměrně slunečno, bude polojasno až jasno, odpoledne bude od západu přibývat oblačnost, večer budou ojediněle přeháňky a teploty 20 až 23.
1: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.

0: Jak víte, tak od června pro vás nově vysíláme každé pondělí po 13. hodině pořad Osobnosti Česka. Moderátor Oskar Hess v něm zpovídá osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. No a jeho dnešním hostem odpoledne po 13. hodině bude horolezec Radek Jaroš. Tady je malá ochutnávka toho, co odpoledne uslyšíte.
1: V roce 2012 během výstupu na Annapurnu utrpěl těžké omrzliny na většině prstů u nohou. I přes rychlou zdravotní pomoc jste přišel o 11 článků prstů. Spoustu lidí by to asi odradilo, ale vy jste se za 2 roky vrátil na tu K2 a dokončil ji. Jak se leze na K2, prosím vás, bez prstů? Můžete mi to nějak popsat?
2: Zrovna tu K2 jednoduše, protože furt tam byla ta fyzička, furt tam byla ta vůle a ty horolezecké boty jsou tak tvrdý, takže vlastně ten handicap tam není vůbec, když to řeknu, cejtit.
0: A víc tady po 13. hodině, kdy bude horolezec Radek Jaroš hostem Oskara Hesse v našem vysílání. Tak a teď Eva Farná zaspívá, která má za sebou velkolepou show v pražském Edenu, kam v sobotu přilákala přes 30 000 fanoušků. Byla to opravdu paráda, spoustu efektů, obrovská scéna. No a tady jedna písnička od ní. Pro vás v dobrém ránu teď.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Detektivové pátrají po vrahovi hledače Vltavínů. Seriál Místo zločinu České Budějovice. ČT2. Může mít láska italského mladíka a dívky z čínské čtvrti šťastný konec? Premiéra romantického filmu Čínská dívka. A ČT Art. Špičkoví interpreti hrají v císařském sále zámku Troja. Premiéra koncertu Troja Festival, Josef Špaček, Lukáš Vondráček a jejich hosté. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Zastupitelé Týniště nad Orlicí se dnes v 16 hodin sejdou v malém sále kulturního centra na veřejném zasedání. Na programu mají například prodeje bytových jednotek, závěrečný účet města za loňský rok nebo žádost o navýšení dotace pro sportovní klub Petrovice na vybudování nové vrtané studny. Podchod na třídě Karla IV. V Hradci Králové bude tento týden uzavřený. Pokračuje v něm kompletní přestavba a chodci tak musí využívat až do neděle přechod ve Střelecké ulici. Kvůli výstavbě nového mostu přes rychlostní silnici 1/35 je ode dneška zavřený sjezd od Turnova do Hodkovic nad Mohelkou. Dopravní omezení má trvat 2 týdny. Pro odbočení do Hodkovic musí řidiči použít až sjezd v Jeřmanicích. Nejméně 4 lidé zemřeli a 23 je zraněných po mohutném ruském úderu na Kyjev, oznámili to ukrajinští záchranáři. Útoky ruské armády poškodily mimo jiné i památky ze seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Novou českou šampionkou v 7 boji je Adéla Tkáčová. Výkonem 6227 bodů se navíc zařadila na 4. místo v české historii. 10 boj po 4. vyhrál Ondřej Kopecký. A dnes bude oblačno až zataženo, zejména na horách ojediněle přehánky, večer ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů, na horách 8 až 11 a biozátěž na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: V Náchodě začala uzavírka ulice Pod Smrkem, potrvá měsíc. Důvodem jsou opravy komunikace.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Denní tisk.
1: Tak co se ještě dnes píše v novinách? Něco z toho, co jsme našli, jsme už řekli před hodinou. Teď budeme pokračovat. Hradec má plány, co s lékařskou fakultou, kterou chce odkoupit. Píše se to v Mladé frontě dnes v příloze Kraj Hradecký. Prodej budovy lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradecké Šimkově ulici je na spadnutí. Město s univerzitou ladí detaily transakce a snaží se obchod uzavřít do léta. Nejpozději však do konce mandátu současného vedení města. Radnice už má jasné plány, co s budovou udělá. Podle původních plánů do ní chce přesunout část úředníků i městskou policii. Zbylé prostory však nejspíš nenabídne soukromým základním školám, které o ně už projevily zájem. Místo toho se domlouvá s Královéhradeckým krajem a zvažuje možnost ponechat si rezervu pro náhradní výuku třeba při opravách ostatních městských škol. No a podrobnosti ve velkém článku v Mladé frontě dnes, tak si můžete přečíst. Já už se dívám také do krkonošského deníku. Ilona Polanský na bojišti. Nové restauraci dominuje murál ilustrátorky Harryho Pottera. Pivovar Trautenberg z Malé Úpy otevřel v pátek na Trutnovském bojišti novou restauraci a bistro. Dva nové objekty vznikly na místě bývalé budovy takzvaného skleníku a motorestu u vstupu do areálu. Soukromého investora stál jeden z největších gastronomických projektů v regionu vyšší desítky milionů korun. Nové pivovarské restauraci dominuje velkolepá malba 6x10 metrů s netradičně ilustrovanou mapou regionu. Autorkou originálního muralu je Ilona Polanský, která ilustrovala i české vydání knih o Harrym Potterovi. A podrobnosti také ve velkém článku v krkonošském deníku, kde si všechno můžete přečíst a dočíst sami. Já se ještě podívám na stránky dnešního Práva, kde připomínají, že chladno vystřídá vlna veder. Po chladném období začne tento týden v celé Evropě postupné oteplování. Letní počasí se nejprve vrátí do jihozápadní části kontinentu, pak se vyšší teploty rozšíří i do dalších oblastí, včetně Česká. Předpovědi navíc naznačují možnost vzniku intenzivní vlny veder s teplotami nad 35 stupňů Celsia. Můžeme se dočíst v dnešním Právu. My o tom samozřejmě taky budeme mluvit s meteorology, konkrétně s Jaroslavem Tučkem, který má dneska službu v Českém hydrometeorologickém ústavu v Hradci Králové, až se s ním tedy kolem 8:45 v dobrém ránu spojíme. Takže i tam o tom promluvíme, jinak podrobnosti, jak jsem říkal, i na stránkách dnešních novin. Tak, noviny zavíráme. Za 6 minut už bude 7:15.

0: počasí.
1: Tak zatímco ta obloha ráno ještě třeba kolem té čtvrté nebo páté hodiny byla nad Hradcem Králové skoro jasná nebo polojasná, tak teď už se i nad Hradec nasunula velká oblačnost. Oblačno až zataženo nás dnes čeká, hlavně na horách se ojediněle objeví přehánky, během večera pak bude oblačnost ubývat a teploty dnes ještě do 20 maximálně, ten teplotní rozptyl 17 až 20, na horách 8 až 11. No ale zítra už nás čeká poměrně slunečno a teploty vyšší 20 až 23, i v těch dalších dnech se pak v tomto týdnu bude určitě oteplovat. Víc o počasí třeba kolem 8:45 i s meteorologem Jaroslavem Tučkem, jak už jsem před chvíličkou avizoval. Za chvíličku nás čeká ale sport a bude to o tom, že královéhradecké judo je v tomto sportu pojmem. V místních oddílech vyrostlo mnoho reprezentantů, mezi které patří třeba také dvojčata Julie a Lucie Zárybnická. No a právě s nimi si budeme povídat za malou chvíli v dobrém ránu. Tak nás dál poslouchejte.
0: Páteční habaděj s Ladou Klokočníkovou živě z naší rozhlasové kavárny každý pátek od 9 do 12 hodin.
2: Prvním hostem pátečního habaděje bude Jana Fabiánová. Původně muzikálová herečka prožila 7 let v divadle Semafor, 4 roky v divadle Kalich a 2 roky v Národním divadle. 9 let žila ve Spojených státech amerických. V poslední době se věnuje i osvětě a pomoci obětem domácího násilí. Napsala 2 knížky, píše hudbu a také české texty z pocitu, že i to může udělat někomu radost. Je toho hodně a vše probereme po 10. hodině. Druhým hostem bude Jan Bendik. Tenhle zpěvák se narodil v Hradci Králové, kam se často a rád vrací. V letošním roce chystá v Praze svůj doposud největší koncert. Jak vypadají přípravy, poví po 11. hodině. Tak přijďte, protože tentokrát si určitě v naší poslední předprázdninové kavárně i zaspíváme.
0: Přijďte do naší rozhlasové kavárny nebo poslouchejte Český rozhlas Hradec Králové

0: Tak jak jsem říkal, královéhradecké judo je v tomto sportu pojmem. V místních oddílech vyrostlo mnoho reprezentantů, mezi které patří také dvojčata Julie a Lucie Zárybnické. Větších úspěchů zatím dosáhla Julie, která se stala juniorskou mistryní Evropy do 23 let. Také jsme ji tady u nás v Českém rozhlase v dobrém ránu měli, moc rád na to vzpomínám. No ona ale teď přerušila svoji sportovní kariéru, protože má v poslední době nějaké problémy s imunitním systémem, také už jsme o tom mluvili. O to více teď snaží podporovat svoji sestru Lucii, ale zároveň taky věří, že se brzy zase zpátky na tatami vrátí.
1: Judo už dělám od 5 let, takže ta cesta je opravdu dlouhá a celou moji sportovní kariéru se potýkám s zraněními vážnějšího typu nebo drobnějšího, ale je to prostě pořád něco.
2: Pořád to je boj nejenom na tatami.
1: Přesně tak, takže i vlastně náročná škola, řekněme do toho prostě to studium. Prostě byly chvíle, kdy to bylo velmi náročné. I ségra vlastně byla v nemocnici a byla vážně ohrožená na životě, takže tyhle ty momenty si myslím, že mě posílily a člověk pak se zatím jako ohlídne a cení se toho výsledku o to víc.
2: Vy jste určitě se sestrou Lucií hodně svázané, protože jste dvojčata, i když dvojvaječná, máte asi k sobě hodně blízko. Navíc ona je také judistka v reprezentaci, takže ta cesta je propojená od začátku.
1: Přesně tak, no, všechno spolu prožíváme a jsme taková dvojka už odmala, všechno stejně, škola, sport, bydlení.
2: Když jste jako holky to judo dělali, nebyla to cyklistika, kdybyste si šli spolu zajet na kole a maximálně si to rozdali ve finiši, ale tady jste se možná prali.
1: No určitě, pořád doma na Žíněnce, na tréninku, kde to jenom šlo. Prali jsme se i s taťkou, ale to pak, když jsme byli větší, tak jsme ho radši nechali.
2: Taťka vás uprosil, ať ho necháte.
1: Přesně tak.
2: A když jste se sestrou trénovali spolu, nebyly tam nějaké rozmíšky nebo nevznikla nějaká zlá krev?
1: To ne, ale když spolu trénujeme, tak se spolu často hádáme. My si nic neodpustíme, každý jako nějaký kopnutí navíc nebo něco, tak si prostě vyčítáme a je to spíš taková jako sranda.
2: Já jsem se dočetl, že vy jste začala dělat judo, protože rodiče viděli, jak jste aktivní pohybově, že padáte, tak ať se padat naučíte. To se povedlo nakonec, jako to umíte.
1: Jo, to se povedlo, bych řekla docela úspěšně. Musím jim za to prostě strašně poděkovat. I vlastně bez rodičů bych určitě nebyla tam, kde jsem. Ty s náma objížděli závody, angažovali se vlastně, pomáhali v čem mohli. Nemůžu jim jako přestat děkovat za to, co pro nás udělali.
2: Jak brali ty momenty, kdy jste na tatami, kdy se perete, kdy třeba s vámi sem tam někdo švihne, nevadilo jim třeba mamince se na tohle dívat?
1: Mamka na to dokáže, na ty závody koukat a taťka nezvládne na to živě koukat. Ten vždycky musí do vedlejší místnosti a pak se vždycky podívat a zeptat se, jak to dopadlo. Ten je tak strašně nervózní, že ani na to koukat nemůže.
2: Říká česká reprezentantka v judu Lucie Zárybnická ze Sokolu Hradec Králové. Tomáš Barovec, Český rozhlas.

0: servis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 7 hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Hořice opravují Žerotínovu ulici. Návrh zákona o ekonomické ochraně státu může prolamovat mlčenlivost advokátů, varuje jejich komora. Češi první volna na fotbalovém mistrovství světa znovu trénují a dnes bude oblačno až zataženo. U zpráv vás vítá a dobré ráno přeje Tomáš Mysliveček. V Hořicích dnes začíná oprava Žerotínovy ulice. Kvůli pokládce nového povrchu budou v úseku mezi ulicemi Alšovou a Vrchlického neprůjezdná a řidiči budou muset využívat objížďku přes Barákovu a Žižkovu ulici. Rekonstrukce potrvá 2 týdny. Na konci června už bude opravená Žerotínova ulice znovu průjezdná. V základní škole Pulická v Dobrušce skončily opravy za 50 milionů korun. Škola má novou střechu, vytápění, vzduchotechniku i elektroinstalaci. Na střeše je nově fotovoltaika, která ji bude zásobovat elektřinou. Zázemí školy se teď stěhuje zpět do původních prostor z několika dočasných míst ve městě, říká nezávislý starosta Dobrušky Miroslav Sixta.
4: Děti ze základní školy Pulická se dočkají nových zmodernizovaných prostorů. Ta akce vlastně nespočívala jenom v opravě střechy, ale v modernizaci všech prostor. Děti mají za sebou náročný rok, který strávali v provizorních prostorách a nyní se vlastně do nového školního roku můžou usednout do lavic v novém prostředí.
2: Česká advokátní komora kritizuje připravovaný zákon o ekonomické ochraně státu. Ten předložilo ministerstvo financí, aby splnilo evropské nařízení proti praní špinavých peněz. Podle advokátní komory ale návrh dává příliš velkou pravomoc finančnímu analytickému úřadu a prolamuje mlčenlivost advokátů.
5: Finanční analytický úřad by nad prací advokátů získal nepřiměřený dozor, říká předsedkyně České advokátní komory Monika Novotná.
6: Není přípustné, aby mohl rozhodovat o pozastavení advokáta nebo vyškrtnutí advokáta, zakázat mu vykonávat advokátní činnost. To je velmi snadno zneužitelné.
5: Jen komora zaslala ministerstvu financí přes 500 připomínek. Podle mluvčího rezortu Stefana Fouse je ale při přejímání evropské legislativy běžné, že se jich sejde tolik.
7: Dosažení dohody o jednotlivých částech návrhu je pro fungování celého systému klíčové. Cílem ministerstva financí je proto dosáhnout konsenzuálního řešení.
5: Podle advokátů je současný návrh polotovar. Navíc přísnější, než jaký musí Česko podle nařízení přijmout do července 2027. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
3: Sport.
2: Fotbalisté Japonska uhráli v prvním vystoupení ve skupině mistrovství světa remízu s Nizozemskem 2-2. Švédové porazili Tunisany 4-1, Němci vyhráli nad Curaçaem 7-1 a Pobřeží slonoviny zdolalo Ekvádor 1-0. Čeští fotbalisté se po dní volna vrátili k tréninku. Na stadionu v texaském Mansfieldu bylo všech 26 reprezentantů. Pokračuje obránce Jaroslav Zelený.
8: Trošku jsme do toho víc šlápli, takže ten trénink byl docela vydatný pro všechny. Když jsme tam jeli, tak já osobně jsem byl velmi nadšený, protože lilo jak z konve po cestě asi dvakrát, takže jsem si říkal, že konečně bude super počasí na fotbal. Ale když jsme přišli na hřiště, tak klasicky ty mraky najednou zase zmizely a začalo svítit sluníčko.
2: Češi se pokusí vybojovat premiérové body na světovém šampionátu ve čtvrtek, kdy nastoupí od 18 hodin českého času ke druhému utkání ve skupině proti Jihoafričanům.
3: Počasí.
2: Začátek týdne bude oblačný až zatažený, zejména na horách čekáme ojediněle přehánky. Během večera ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů, na horách 8 až 11, vítr povane mírný západní až severozápadní a večer bude slábnout. Biozátěž je dnes na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Nehodu bez zranění máme hlášenou v Dolním Lánově na Trutnovsku. Projíždíte tam s opatrností.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Tak
0: To byly zprávy a Tomáš Mysliveček, teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. No a my jedeme dál. I 7:04 posloucháte Dobré ráno, náš ranní informační servis. Za chviličku budeme mluvit o tom, že Královéhradecký kraj je regionem s nejnižší proočkovaností proti klíšťové encefalitidě v republice. Kdo je touto nemocí nejvíce ohrožen a jak se účinně chránit, nám řekne náš reportér Jiří Hofman. Poslechněte si v Bleskovce Dobrého rána, kam vás samozřejmě zvu. Si pak zahrajeme o CDčko Libor Pavlata, Až se znova narodím, a taky o 2 vstupenky na divadelní představení Jak se vám líbí, které bude na nádvoří hospitalu Kux 28. června od 7:30 večer. V těchto kulisách to bude určitě jedinečný zážitek. No a v tomto představení hrají třeba Roman Zach, Jakub Žáček nebo Jaromír Nosek. Vstupenky 2 tady pro vás máme nejenom dnes, ale vlastně taky až do pátku v Bleskovkách Dobrého rána. Takže vám přeju hodně štěstí, před 7:30 se do toho pustíme. Hezké vstávání a samozřejmě úspěšné pondělí 15. června přejeme.
3: Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: 7 hodin 12 minut. I teď je s vámi Český rozhlas Hradec Králové a i teď vám přejeme dobré ráno. Klíšťová sezóna právě vrcholí a odborníci upozorňují, že riziko nákazy není zdaleka omezené jenom na lesy nebo horské oblasti. Klíšťata se běžně vyskytují taky v městech, v městských parcích, na zahradách nebo dětských hřištích. No a u nás v Královéhradeckém kraji navíc podle aktuálních údajů patří pro očkovanost proti klíšťové encefalitidě k nejnižším v celé České republice. Víc už nám řekne reportér Jiří Hofmann, kterého zdravím. Dobré ráno, Jiří.
1: Dobré ráno.
0: Tak jak je na tom Královéhradecký kraj s tou proočkovaností?
1: Tak podle údajů Státního zdravotního ústavu za rok 2025 mělo v Královéhradeckém kraji alespoň jednu dávku očkování proti klíšťové encefalitidě 45% obyvatel. To je nejnižší podíl mezi všemi kraji v Česku. Kompletní základní očkování třemi dávkami pak absolvovalo 35% lidí. Obyvatelé kraje ale zároveň patří k lidem s nejčastější zkušeností s přisátím klíštěte. Za posledních 12 měsíců ji uvedlo 38% respondentů, což je výrazně nad celostátním průměrem, který je 33%. Odborníci přitom připomínají, že jedna dávka k dostatečné ochraně nestačí a plnohodnotná ochrana vzniká až po absolvování celého základního očkovacího schématu. V loňském roce lékaři v kraji zaznamenali 25 případů klíšťové encefalitidy.
0: No a koho tohle onemocnění ohrožuje nejvíc?
1: Nejvyšší riziko závažného průběhu mají podle lékařů seniori, lidé s chronickými nemocemi a osoby s oslabenou imunitou. Odborníci ale upozorňují, že onemocnět mohou i děti nebo jinak zdraví a aktivní lidé. Klíšťová encefalitída totiž může v některých případech zanechat dlouhodobé následky. Patří mezi ně například poruchy paměti, soustředění, problémy se spánkem, chronická únava nebo opakované bolesti hlavy. A právě proto lékaři zdůrazňují význam prevence.
0: No a pokud bychom chtěli to riziko nákazy snížit, tak kdo se vlastně může proti klíšťové encefalitidě nechat očkovat?
1: Očkování je určené dětem i dospělým a lékaři ho doporučují všem, kteří tráví čas venku, ať už v přírodě nebo třeba na zahradě. Výhodou je to, že lidé starší 50 let mají očkování hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Odborníci zároveň připomínají, že ochranu je potřeba pravidelně obnovovat přeočkováním. Vedle očkování pak doporučují používat repelent a po návratu zvenku si vždy zkontrolovat kůži.
0: A ten repelent stačí?
1: Repelent pomáhá, není ale 100% ochranou. Jeho účinnost se může snižovat potem nebo otěrem o oblečení. Lékaři proto doporučují kombinovat více opatření. Používat repelent, nosit vhodné oblečení, po návratu z přírody nebo ze zahrady si důkladně prohlédnout kůži. První případ klíšťové encefalitidy totiž hygienici v Královéhradeckém kraji evidují už i v letošní sezóně.
0: Takže pozor, měli bychom se chránit a pamatovat na to, nejlepší je očkování. A děkujeme za připomenutí i toho Jiřímu Hofmannovi, který pro nás tyto informace připravil. Naschledanou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Je pondělí 15. června, svátek má Vít, je taky svátek svatého Víta, českého patrona, a říká se svatý Vít dává trávě pít.
1: Počasí.
0: Snad už ty největší deště máme za sebou. V minulém týdnu jsme si užili takového chladnějšího a deštivějšího počasí. Co přinese tento týden? Začátek týdne bude ještě oblačný až zatažený. Hlavně na horách čekáme ojedinělé přehánky. Pak během večera ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty dnes 17 až 20 stupňů, na horách 8 až 11 a vítr povane mírný západní až severozápadní a večer bude pak postupně slábnout. Bio bude na jedničce dnes, mírná zátěž, zítra už bude teplej, zítra až 23 stupňů Celsia. A zítra i toho sluníčka by mělo být i víc. Budeme o tom mluvit přesně za hodinu s meteorologem Jaroslavem Tučkem.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: doufám, že jste připraveni si zahrát v dnešní ranní soutěži v Bleskovce jednak o CDčko Libor Pavlata, Až se znova narodím, ale taky hlavně o dvě vstupenky na divadelní představení Jak se vám líbí, které bude na nádvoří hospitalu Kux 28. června od 7:30 večer a zahrají tam třeba Roman Zach, Jakub Žáček, Jaromír Nosek, některé z rolí, takže si to krásně užijete. Tak a vaším úkolem bude dnes, jsem chtěl říct někoho poznat, jak děláme většinou, dneska to uděláme jinak, dneska se vás na něco zeptám a vy si vyberete jednu z možností. Dnes je totiž, jak už jsem také před chvíličkou připomínal, svátek svatého Víta. Každý z nás si asi hnedka vybaví chrám svatého Víta v Praze. A tak se ptám, který panovník nechal na místě dnešní katedrály postavit původní první rotundu svatého Víta? Za A byl to svatý Václav, nebo za B Karel IV, a nebo za C Vratislav II. Vyberte si jednoho z nich a zavolejte do Dobrého rána.
1: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
0: A zeptáme se toho prvního, kdo je na telefonu teď.
2: Dobrý den.
0: Paní Ludmilo, slumte si prosím rádio, ať se neslyším pětkrát.
2: Ano.
0: Super, krása, ano, krásně nám to jde, ta ranní spolupráce. No a povídejte, tak kdo to byl? Svatý Václav?
2: Karel IV.
0: Nebo Vratislav II. Myslíte Karel? Myslíte Karel IV. Myslíte?
2: Ano.
0: Tak paní Ludmilo, tento nebyl. Mějte se moc pěkně, děkuju vám za tip. Naschledanou, příště to určitě vyjde. Naschledanou. Tak teď máte šanci vy ostatní.

0: Kteří jste ještě nevolali, telefonní číslo znáte, 726 46 46 46, a na telefonu kdo? Haló, dobrý den.
1: Dobrý den, Jenda.
0: Tak Jendo, trošku nám to vypadá. Z Rychnova?
1: Ano.
0: Tak, zkuste říct.
1: Bratislav druhý to byl.
0: Bratislav druhý, myslíte. Tak ten to taky nebyl a byl to svatý Václav. To je správná odpověď. Ačko bylo správně. Kníže Václav nechal rotundu postavit kolem roku 925, čímž založil tradici uctívání svatého Víta na Pražském hradě. Můžeme ještě říci, že rotunda byla zasvěcena svatému Vítu poté, co Václav získal relikvii tohoto světce od východofranského krále Jindřicha I. Ptáčníka. Takže možnost za A byla správně. To jsme si to takhle prohádali dneska. Ty ceny krásné, které tady máme, nebo měli jsme, ale nebojte, my je takhle přeřadíme a dáme je třeba do nějaké jiné soutěže, ale každopádně zítra budeme zase o dvě vstupenky na divadelní představení, jak se vám líbí hrát v Bleskovce Dobrého rána, takže zítra budete mít šanci. Ještě bych chtěl k tomu říct, že katedrála svatého Víta na Pražském hradě se po 700 letech dočká dokončení, protože právě dnes v 17 hodin u příležitosti svátku svatého Víta se v ní poprvé rozezní nové varhany, které vznikly ve španělské dílně varhanáře Gerharda Gretzinga. Je na ně opravdu skvostný pohled. Trochu to vypadá, když se člověk na ty píšťaly dívá, jakoby levitovali a připomínají létající svíce z Harryho Pottera malinko. Jinak varhany jsou také zdobeny prvky z českého křišťálu. Je to opravdu unikátní nástroj a dnes poprvé se tedy představí veřejnosti. Tím tak po 700 letech bude katedrála svatého Víta na Pražském hradě zcela dokončena. Tak to jsme pověděli v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Teď ještě písnička jedna za 3 minuty, už bude 7:30, takže o 7:30 další zprávy. No a my vám dál přejeme hezké ráno, příjemné vstávání a zítra snad budete mít v ranní soutěži víc štěstí.

0: půl osmé.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Lidé v Rychnově nad Kněžnou můžou dnes v půl čtvrté odpoledne v městské knihovně navštívit besedu o paměti a demenci. Zaměřená bude na změny paměti související se stárnutím, problematiku demence i na komunikaci s lidmi, kteří onemocněním trpí. Vláda dnes bude řešit budoucnost televizních a rozhlasových poplatků. Kabinet navrhuje, aby média dostávala peníze ze státního rozpočtu. Plánuje kvůli tomu upravit zákon. Ministři budou řešit i to, kolik peněz by obě instituce měly dostat. Rodinné firmy můžou ode dneška podávat žádosti o zvýhodněné úvěry v programu Expanze, který Ministerstvo průmyslu a obchodu spustilo pro malé a střední podniky v únoru. Můžou získat až 120 milionů korun na modernizaci technologií, softwaru nebo budov. Více ve zprávách 8. V Chorvatsku pokračuje pátrání po Čechovi, kterého záchranáři pohřešují po srážce katamaránu s plachetnicí. Při ní včera zemřeli nejméně 3 Češi, 4 pak lékaři převezli do nemocnice. Příčinu nehody chorvatští vyšetřovatelé stále zjišťují. Čeští volejbalisté poprvé v letošním ročníku Evropské ligy prohráli. Po 3 výhrách padli v Jihlavě s Dánskem 2-3 na sety. A dnes bude oblačno až zataženo, zejména na horách ojediněle přehánky, večer ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů, na horách 8 až 11.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: S komplikacemi počítejte na silnici 3034 mezi Náchodem a obcí Babí. Převrátil se tam kamion, částečně brání v provozu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: ranní kávě Denní tisk.
1: Velkolepý i zablácený, takový byl Rock for People v Hradci Králové. Mladá fronta dnes má velké i obrazové ohlédnutí za tím, co se až do včerejšího večera na letišti nebo ve Festival Parku 360 na letišti v Hradci Králové dělo. No a Mladá fronta dnes k tomu tedy píše světová jména, žánrová pestrost, nevyspytatelné počasí, bahení lázně, rekordní davy fanoušků, překvapení a neopakovatelné zážitky. V Hradeckém parku 360 skončil velkolepý 31. ročník Rock for People. Tisíce fanoušků festival tradičně pojalo jako karneval, déšť, nedéšť. Každý den jsme vítali 50 tisíc fanoušků, kteří si užívali stovky vystoupení, uvedli k tomu pořadatelé Rock for People. Těm se podařilo ještě přifouknout už tak obří areál na hradeckém letišti, udržet se ve festivalové lize mistrů navzdory středoevropské dopravní infrastruktuře, nárokům publika, promotérů i rozmarům počasí je nesmírně těžká věc. Ale značka Rock for People stále roste, no a v bonusové neděli vystoupil byla ještě metalová legenda Iron Maiden, na kterou se přijel podívat i prezident Petr Pavel. Podrobnosti v Mladé frontě dnes v příloze Kraj Hradecký k tomu najdete. No a regionální deníky, tak je otevřeme teď společně. Nová křižovatka v Solnici otevírá cestu pro obchvat. Nová okružní křižovatka na silnici první třídy číslo 14 při vjezdu a výjezdu ze Solnice na Rychnovsku směrem na Nové Město nad Metují je po několika měsících omezeného provozu plně průjezdná. Právě na ní se potom napojí severozápadní obchvat města za 326 milionů korun, jehož stavba je zhruba v polovině. Městys je sice stále zahlcen dopravou, ale lidé konečně sledují ten rychlý postup prací. Na jehož konci pak bude klidné centrum souseda velké automobilky. Podrobnosti v dnešním deníku, tedy ať už ten hradecký, rychnovský, krkonošský, jičínský, náchodský, tam všude se o tom píše. No a právo ještě tady máme, tak se do něj taky podíváme. Výchovné ústavy hlásí plno. Děti s problémy není kam dát. Nedostatek financí a personálu a přeplněnost zařízení jsou hlavními problémy, kterými dnes čelí ústavní výchova u nás. Odborníci varují, že pokud nepřijde rychlá změna, tak systém dětem přestane pomáhat. Ročně je potřeba umístit přes 1000 dětí. Úřady jsou zoufalé a nemají soudům co navrhnout. Například ostravští soudci nevydávají nebo vydávají nevykonatelná rozhodnutí nebo řízení odročují na neurčito, až se uvolní místo a vlastně to nic neřeší. V diagnostickém ústavu jsou děti místo 8 týdnů třeba i rok, popsal dětský ombudsman Martin Beneš. Za první pololetí školního roku úřady žádali o přijetí 183 dětí, ale místo se našlo jenom pro 58 z nich. Kdo by si o ústavní péči pro děti chtěl přečíst víc, tak může. V dnešním právu se tomu podrobně věnují nejenom na titulní straně, ale pak je pokračování velkého obsáhlého článku taky ještě na straně číslo 2. V novinách samozřejmě ještě spoustu dalších témat, ale na ta už se podívejte sami. Přejeme dobré ráno z Českého rozhlasu Hradec Králové.

0: počasí.
1: Je 7:45, Český rozhlas Hradec Králové s vámi, dnes je pondělí 15. června, svátek má víc, tak přejeme všechno nejlepší. No a dneska nás čeká velká oblačnost ještě, bude oblačno až zataženo, hlavně na horách se ojediněle objeví přehánky, večer pak bude oblačnost ubývat, teploty 17 až 20, na horách 8 až 11 stupňů Celsia a vítr bude mírný západní až severozápadní, biozátěž dnes na jedničce, mírná zátěž to bude, noc bude taky chladná ještě, teploty tedy 10 až 7 stupňů Celsia maximálně. Minimálně polojasno až jasno bude v noci, no a zítra už poměrně slunečno. Zítra nás čeká polojasná až jasná obloha, odpoledne bude od západu přibývat oblačnost, večer pak budou zítra ojediněle přehánky. Teploty zítra už ale také vyšší, 20 až 23, na horách 12 až 15 stupňů Celsia. No a oteplovat se bude i v dalších dnech, jak doufám potvrdí Jaroslav Tuček, meteorolog Českého hydrometeorologického ústavu Hradce Králové. Za půl hodiny nám to řekne. Za chviličku, za pár minut tady bude už dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Lákám vás k poslechu, protože tam se dnes budeme věnovat vzácným alergiím. Už za chviličku s Martinem Písaříkem, takže si nenechte ujít naše vysílání. Dobré ráno.
0: Na cestách s Petrem Voldánem.
2: Tentokrát o tom, že Portugalsko není jenom portské, korek a moře. Na cestách se Sandrou Špačkovou, která si z cest po světě přivezla i manžela a od té doby je hradečačkou. O Portugalsku, ale také o studiích ve Finsku a chození pěšky doma i v cizině. Jaké to je jít z Brna do Hradce a proč se vydat na podobný výšlap také z Aše? Dovíte se jako obvykle v pondělí po 18. hodině.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že člověk může mít alergii na zimu, vodu nebo mobilní telefony? Alergií se rozumí nepřiměřená obranná reakce organismu. Pokud jsme alergiční například na pily nebo trávy, obvykle nás pálí oči, teče nám z nosu a víc kašleme. Velké starosti umí napáchat potravinové alergie, kdy má tělo problém strávit třeba mléko, ořechy nebo obilniny. Tyto příklady jsou poměrně běžné, existují ale i kuriózní alergie, které můžou vypadat jako nesmysl, přesto mají svůj vědecký základ. Příkladem je třeba alergie na vodu. Takto postiženým lidem po kontaktu s vodou zčervená kůže a objeví se nevzhledné puchýře. Skutečnou příčinou však není H2O, ale reakce vody s produktem mazových žláz, který pak vyvolává uvolnění histaminu v kůži, což se projeví jako alergická reakce. Oteklé uši, tváře nebo i rty mohou mít někteří lidé při používání mobilních telefonů nebo dokonce při hraní na příčnou flétnu. Způsobuje ji nikl obsažený v kovových výrobcích. Na závěr zmíním alergii na chlad, která se projevuje jako kopřivka a vyvolává ji obvykle teplota pod 10 stupňů Celsia.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Pro Královéhradecký kraj vysíláme na frekvenci 90,5 FM. V Hradci Králové a okolí nás naladíte na frekvenci 95,3 a na Rychnovsku na 96,5 FM. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Kurioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
2: 8 hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Ve veřejné dopravě od včerejška platí nové jízdní řády. Malé a střední rodinné firmy můžou žádat o zvýhodněné investiční úvěry. Spojené státy a Irán se dohodly na uzavření míru a dnes bude oblačno až zataženo. Zprávy a Tomáš Mysliveček. Dobré ráno. Vlaky a autobusy od včerejška jezdí podle nových jízdních řádů. Změny ovlivňují i dopravu na regionálních linkách. Autobusové spoje upravili v Královéhradeckém kraji kvůli lepší návaznosti své jízdní řády obvykle jen o několik minut. Na železnici jsou změny větší.
4: Pro všechny vlaky platí, že prázdninový režim nezačíná letos 1. července, ale už v pondělí 29. června. Další změny mají pomoci především těm cestujícím, kteří využívají pozdně večerní a noční spoje. Například páteční večerní vlak z Jičína s odjezdem o 10:30 nově nekončí v Hořicích, ale pokračuje až do Hradce Králové. Odtud budou navazovat půlnoční spoje na Jaroměř a na Týniště nad Orlicí. Večerní vlak z Teplic nad Metují bude v pracovní dny nově zajíždět až do Horního Adršpachu. David Macháček, Český rozhlas.
2: Rodinné firmy můžou ode dneška podávat žádosti o zvýhodněné úvěry. Jde o součást programu Expanze, který Ministerstvo průmyslu a obchodu spustilo pro malé a střední podniky už v únoru. Rodinné firmy můžou získat až 120 milionů korun na modernizaci technologií, softwaru nebo budov. Národní rozvojová banka jim zafinancuje až 50% výdajů s nulovým úrokem. Podle mluvčí banky Petry Odstrčilové záleží délka posouzení žádosti na velikosti projektu a typu investice.
5: Pokud klient dodá veškerou požadovanou dokumentaci o projektu rovnou se žádostí, tak například typově úvěr na pořízení stroje nebo jednoduché výrobní technologie může být ze strany Národní rozvojové banky schválený do měsíce. Složitější investice, jako jsou stavby, jsou samozřejmě časově náročnější.
2: Celková částka určená na podporu je 5 miliard a 100 milionů korun. Národní rozvojová banka už dostala od začátku února přes 200 žádostí za celkem 2 miliardy a 800 milionů. Spojené státy a Irán se dohodli na uzavření míru. Šéf Bílého domu Donald Trump to oznámil v den svých 80. narozenin. Potvrdil to taky Irán a Pákistán jako zprostředkovatelská země. Dohodu mají obě strany konfliktu podepsat v pátek v Ženevě. Podle Trumpa se pak otevře Hormuzský průliv a okamžitě skončí americká námořní blokáda.
6: Viceprezident J.D. Vance dohodu označil za průlom s potenciálem přetvořit celý region a zajistit trvalý mír. Ex-prezident Barack Obama, který vyjednal první iránskou dohodu, je skeptičtější. Obama podle svých slov pochybuje, že nová dohoda bude výrazně lepší než ta, kterou sjednal v roce 2015 a která podle něj fungovala, dokud ji Donald Trump v roce 2018 nevypověděl. Podpis memoranda je naplánovaný na pátek ve Švýcarsku, kde začnou i 60-denní jednání o iránském jaderném programu. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
7: Sport.
2: Tenistka Nikola Bartuňková nastoupí v prvním kole turnaje v Berlíně proti Rusce Schneiderové. Sara Bejlek se ve stejné fázi v Nottinghamu utká s Američankou Navarovou. A v anglickém městě dojde taky na český souboj Marie Bouskové s Terezou Valentovou.
7: Počasí.
2: Dnes bude oblačno až zataženo, zejména na horách ojediněle přeháňky, večer ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů, na horách 8 až 11 a biozátěž na jedničce.
8: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: U Hradce Králové pozor na silnici 1/33 mezi Plotišti a Předměřicemi nad Labem. Provoz tam komplikuje nehoda dvou osobních aut.
8: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A taky po osmé pokračuje Dobré ráno na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové, tak vás i teď 4 minuty po 8 hodině zdraví Jakub Schmidt od mikrofonu Dobré ráno a hezké vstávání v pondělí 15. června. Univerzita v Hradci Králové ode dneška otevírá nový program celoživotního vzdělávání, to znamená zájemci si v něm můžou zase zapsat třeba jen jeden konkrétní vysokoškolský předmět, po absolvování kurzu získají mezinárodně uznávaný mikrocertifikát, který potvrzuje jejich odbornost na trhu práce v celé Evropské unii. Víc nám řekne Adela Kavříková za malou chvíli. No a protože dnes začíná taky prodej předplatného na novou sezonu Hradeckého Klicperova divadla, která přinese celkem 6 premiér, tak se budeme bavit v Dobrém ránu i o tom po půl deváté s naším dnešním ranním hostem. Navíc ta letošní sezona ještě neskončila, protože má před sebou tradiční velkolepý závěr v podobě divadelního festivalu Regiony a tak to všechno probereme s Martinem Sedláčkem z Klicperova divadla Hradci Králové po půl deváté. Určitě si také poslechněte ještě jednou Dobré ráno a hezký celý den.

0: 8 hodin 12 minut, za 3 minuty už bude 8:45. Univerzita v Hradci Králové ode dneška otevírá přihlášky do nového programu celoživotního vzdělávání. Kdokoliv si v něm může zapsat vybrané vysokoškolské předměty a po jejich absolvování získat takzvaný mikrocertifikát, uznávaný po celé Evropské unii. No a podrobnosti má k tomu pro nás teď reportérka Adéla Kavříková. Dobré ráno, Adélo.
1: Dobré ráno, ten program se jmenuje UHK Plus a funguje jako mimořádné studium na všech 4 fakultách univerzity. Účastníci chodí na přednášky a semináře přímo s řádnými studenty a plní si i stejné studijní povinnosti. Hlavním rozdílem oproti běžným kurzům je ale právě ten zmíněný mikrocertifikát. Tam jde o digitální a mezinárodně uznávaný doklad, který přesně popisuje získané dovednosti a rozsah výuky. Platí v celé Evropské unii a lidé ho můžou využít třeba v životopise pro zaměstnavatele nebo si ho nechat uznat při případném budoucím řádném studiu. Já pro úplnost ještě doplním, že do zavádění nových druhů certifikátů v programech celoživotního vzdělávání se od roku 2023 začalo postupně zapojovat všech 26 veřejných vysokých škol v Česku.
0: No a kdo se může do programu přihlásit? Jaké kurzy jsou taky v té nabídce, mě zajímá ještě.
1: Ta nabídka je široká. Univerzita v první vlně otevírá víc než 40 kurzů. Podmínky jsou nastavené velmi volně. Studovat můžou lidé z praxe, kteří si chtějí třeba jen doplnit kvalifikaci, ale taky středoškoláci už od 15 let, kteří si chtějí vyzkoušet vysokoškolské prostředí. No a pokud jde o ty konkrétní předměty, tak na fakultě informatiky a managementu je to třeba krizový management, ochrana a bezpečnost dat nebo základy cestovního ruchu. Přírodovědecká fakulta nabízí předměty jako ekologie krajiny nebo biofyzika, filozofická fakulta otevřela kurz informační technologie v archivnictví a nejvíc předmětů nabízí pedagogická fakulta, tam lidé najdou třeba výuku umělé inteligence ve vzdělávání, německou konverzaci, ale i praktické kurzy, jako je paličkování nebo pohyb a zdraví.
0: No a kolik si zájemci za takové studium zaplatí? Kolik to stojí vůbec?
1: Ty ceny se liší podle rozsahu a náročnosti. Úplně nejlevnější kurz, což je historie tělesné kultury, vyjde na 1000 korun za 13 vyučovacích hodin. Většina standardních předmětů na jeden semestr stojí mezi 2 a 5 tisíci korunami. Výjimkou jsou pak velké dlouhodobé programy, jako je 2letý ruský jazyk a kultura, kde stojí kurz 16 000 korun. Současní studenti a zaměstnanci školy mají navíc na školné 25% slevu. Ty přihlášky se podávají výhradně online přes univerzitní systém celoživotního vzdělávání od dnešního dne do poloviny srpna. V některých případech je tamto přihlašování prodloužené do začátku září.
0: Dodala ještě Adéla Kavříková. Děkujeme za informace. Naschledanou.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Jsme s vámi i v Hradci Králové a blízkém okolí. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Jak už jsem vám během rána několikrát stihnul říct, tak po deštivém a chladném období se bude tento týden postupně oteplovat, dokonce i docela dost oteplovat. A víc už nám řekne Jaroslav Tuček, meteorolog Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Dobré ráno, Jaroslave.
2: Dobré ráno.
1: Tak bude to už dnes? Dnes ještě ne, že?
2: Dnes ještě to nebude, určitě sobota byla teplejší, než bude ten dnešek, takže dnes to oteplení určitě nebude nějak výrazný nebo skoro žádný. Velká oblačnost, oblačno až zataženo s tím, že výjimečně se můžou vyskytovat přehánky, týkalo by se to hlavně hor a hlavně v dopoledních hodinách. Odpoledne už by ty srážky být neměly, no a během večera pak bude oblačnost ubývat. 17 až 20 stupňů to budou maxima, na horách 8 až 11 a vítr bude foukat od západu až severozápadu o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu, večer pak vítr zeslábne. Co se týká rozptylových podmínek, po celý den velmi dobré a bio to je na stupni číslo 1 mírná zátěž.
1: No a co dál, jak to teda bude vypadat dál v tomto týdnu?
2: No, ta noc ještě nebude vypadat tak, že by se mělo oteplovat. Bude málo oblačnosti, polojasno až jasno, 10 až 7 stupňů. Vítr slabý od západu o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu. No a přes den polojasno až jasno, odpoledne pak od západu začne přibývat oblačnost a večer se výjimečně objeví i nějaká přehánka. Maximální teploty vyšší než dnes, 20 až 23 stupňů Celsia, na horách 12 až 15 a vítr od západu o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu, večer zeslábne. No a takhle budeme postupovat každý den, stupínek po stupínku a dostaneme se o víkendu na teploty až 33 stupňů Celsia.
1: Takže tropy potom o víkendu nás čekají. Paráda. Tak jo, děkuji za ten výhled. Předpověď počasí pro nás při pondělku měl Jaroslav Tuček. Hezký den, pane Tučku,
2: naslyšenou. Krásný den, naslyšenou.
1: Tak a ještě pohled na hodiny, 8 hodin 19 minut, ať se dál hezky poslouchá Český rozhlas Hradec Králové. Dobré ráno.
0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Pondělí 15. června. Svátek má Vít. To je jméno latinského původu, znamená živoucí, veselý. Tady je Petr Jungmann. Pěkný den. 15. června byli korunováni dva čeští králové, v roce 1363 dvouletý Václav IV. A ten úplně první český král Vratislav II. Přesně před 940 lety v roce 1086. Královský titul obdržel za své služby císaři svaté říše římské Jindřichovi IV. A na Pražském hradě ho korunoval trevírský arcibiskup Egilbert. Československá mykologická společnost byla založena před 105 lety v roce 1921. Kdo by neznal jméno Smotlacha? Díky němu i ostatním členům se houbaření u nás stalo národním sportem. Na ruzyňském letišti poprvé přistál proudový dopravní letoun před 70 lety v roce 1956. Za velké slávy dosedl na přistávací runway sovětský Tupolev TU-104 Aeroflotu. Návrh na zavedení přímé volby prezidenta u nás schválila česká vláda přesně před 15 lety v roce 2011.
3: Jak vás mohli cítit policii? Vždyť máte 11 prstů.
2: Reformu policie podepsal tehdejší ministr vnitra Milan Chovanec ČSSD před 10 lety.
3: 11.
2: Útvar pro odhalování organizovaného zločinu a protikorupční policie se sloučili do Národní centrály proti organizovanému zločinu. Kulatou 80 by dneska oslavil slavný řecký zpěvák Demis Roussos. A já přeju hezké

0: Ústav sociálních služeb města Nová Paka hledá všeobecné a praktické zdravotní sestry na plný úvazek.
1: Nabízíme skvělé platové podmínky. Náborový příspěvek ve výši 100 000 korun, 5 týdnů dovolené, placené dny zdravotního volna, příspěvek na obědy, penzijní pojištění, práci v nově zrekonstruovaném domově pro seniory a finanční odměny za pracovní a životní výročí.
0: Více informací najdete na stránkách ussnovapaka.cz.
2: Půl deváté.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Zastupitelé Týniště nad Orlicí se v 16 hodin sejdou v malém sále kulturního centra na veřejném zasedání. Na programu mají například prodeje bytových jednotek, závěrečný účet města za loňský rok nebo žádost o navýšení dotace pro sportovní klub Petrovice na vybudování nové vrtané studny. Podchod na třídě Karla IV. V Hradci Králové bude tento týden uzavřený. Pokračuje v něm kompletní přestavba a chodci tak musí využívat až do neděle přechod ve Střelecké ulici. Kvůli výstavbě nového mostu přes silnici 1/35 je ode dneška zavřený sjezd od Turnova do Hodkovic nad Mohelkou. Dopravní omezení má trvat 2 týdny. Pro odbočení do Hodkovic musí řidiči použít až sjezd v Jeřmanicích. V Lucemburku začínají první přístupová jednání představitelů Evropské unie s Ukrajinou a Moldavskem. Ministři států 27 a obou kandidátských zemí budou mluvit o sladění základních práv či fungování demokratických institucí s legislativou Evropské unie. Novou českou šampionkou v sedmiboji je Adéla Tkáčová. Výkonem 6227 bodů se navíc zařadila na 4. místo v české historii. 10. boj po 4. vyhrál Ondřej Kopecký. A dnes bude oblačno až zataženo, zejména na horách ojediněle přehánky, večer ubývání oblačnosti. Teploty do 20 stupňů, na horách do 11 a biozátěž na 1.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Záchranáři zasahují u převráceného nákladního auta na silnici mezi Náchodem a obcí Babí. Jde o ulici Pavlišovská a za Kapličkou. Komunikace je uzavřená.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

zmizela jako laň u lesa v nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marnivá. Spatřil jsem kometu, chtěl jsem mi zaspívat o vodě, o trávě, o lese.

0: Český rozhlas Hradec Králové i teď v 8 hodin 38 minut. Tak to vypadá, že jo, když se moderátor hned na začátku přeřekne, já nevím, že se to stává taky na divadle, to už se tady směje Martin Sedláček, taky se to stává na divadle.
1: Ano, stává se to pořád.
0: Ano, stává se to pořád. Dnes začíná předprodej nebo prodej předplatného na novou sezonu Hradeckého Klicperova divadla, která přinese celkem 6 premiér, taky jednu světovou a jednu českou premiéru. No a návrat velkých příběhů do Hradce Králové se dá očekávat. Navíc ta letošní sezona ještě úplně neskončila, protože nás čeká samozřejmě ten vrchol, Martina, je tradiční a to bude divadelní festival regionu. A tak jsem moc rád, že to můžeme teďka společně všechno probrat právě s Martinem Sedláčkem. Dobré ráno.
2: Dobré ráno. Já ještě doplním jenom, že vlastně nás nečeká ještě do konce sezony jenom ten festival, ale ještě zítra máme ještě Dernieru představení Kafka is not dead. Mm-hmm. Takže na to bych diváky taky moc rád pozval, protože to je moc hezké představení Mariana Amsara a bude to vlastně úplně to poslední představení, než teda vypukne festival.
0: No, a vlastně teď byla taky jedna velká derniéra nedávno, minulý týden nebo přečtá, to bylo velké loučení.
2: Derniéra Koule, což byla velká nostalgie, protože to představení jsme měli 14 let na repertoáru. Vlastně celý 14 let, samozřejmě tam vydržela Pavla Tomicová, Jirka Zapleta, Zorka Valchařová, Poulová a Kamila Sedlárová. No a my jsme vlastně už to představení nekončili kvůli tomu, že by nám na to nechodili lidi, protože tam
0: pořád bylo
2: vyprodáno, ale už jsme se přece potřebovali posunout dál a už ta inscenace byla přeci jenom trošičku stará, byla dělána před 14 lety. Navíc se hraje teďka i v Olomouci, takže jsme dali prostor divákům do Olomouce.
0: Jaké bylo to loučení? Asi smutné.
2: Trošku smutné, ale vlastně i veselé, protože znova přijel do Hradce David Rábek, Petr Kotwald.
0: Petr Kotwald tam taky, ano.
2: Přesně tak, takže bylo to takový jako hezký večírek.
0: Ne, Petr Kotwald, to musíme říct, že on vždycky měl výstup jenom v závěru nebo
2: měl úplně na konci. Ono to vzniklo, že vlastně měl být jenom jako překvapení na premiéře, kde měl zaspívat úplně poděkovačce jednu písničku a opravdu na začátku ty lidi nevěděli, jestli opravdu to je Petr Kotwald nebo je někdo za něj převlečený a jemu se to tak líbilo, že prostě jezdil na skoro všechna představení a když jsme jeli někam na zájezd, třeba do Ostravy, do Gongu, tak taky prostě jezdil. S náma jezdil taky.
0: Krása. No, ocenění taky máte za sebou, Klicperovo divadlo v té aktuální sezóně.
2: My máme totiž teďka z aktuální sezóny skvělou inscenaci Cyrano, která je sice udělaná, co se týče textu, relativně klasicky, že tam nejsou nějaké velké zásahy, ale co se týče hudby, tak je celá v rytmu rapu a hiphopu. Mm-hmm. My jsme z toho trošku měli obavy, jestli to třeba diváci té starší generace vezmou a úplně nás to překvapilo, protože vlastně ta inscenace je oblíbená napříč vlastně všemi generacemi a právě před 14 dny to získalo cenu Richarda Dvořáka,
0: paráda,
2: což je cena za scénickou hudbu. A co se týče těch cen, tak my teďka čekáme tento týden na vyhlášení ještě dalších cen, které se vyhlašují v rámci festivalu Dokořán, což je festival hudebního divadla a tam je nominovaná naše inscenace A pak usnu a vstanu.
0: Vůbec se nedivím, samozřejmě, vůbec se nedivím, takže blahopřejeme, byla to úspěšná, velmi úspěšná sezona. No a jaká bude teda ta příští? 6 premiér jsem říkal, takže to platí 6 premiér.
2: To platí 6 premiér. Vlastně první věc, kterou budeme dělat, bude O myších a lidech, což je s Pavlem Kekem a můžu prozradit, že k nám se do Hradce Králové do souboru chystá nová opora, což je Ondřej Bret, herec, kterého diváci mohou znát z ostravského divadla Petra Bezruče a ten tam bude společně s Vojtou Říhou hrát hlavní role. Pak nás čeká taky návrat Davida Drábka, který si přestaví Dona Kichota. Hmm. Myslím, že diváci, pokud jsou zvyklí právě na Richarda III., Romeo a Julii a tak vědí, že ten David s tím nenechá.
0: Umí s tím pracovat.
2: Nenechá kámen na kameni a myslím, že tam můžu říct, že tam se diváci můžou těšit na Jirku Zapletala, který Jirka Zapletala, který je vlastně takový katastrofický herec, bude hrát toho Dona Kichota, myslím, že se na to velmi hodí a bude to zážitek, myslím, během toho zkoušení. A pak to jenom prolítnu rychle, Petr Kult, tady Hradečák,
0: herečky. To je jeho autorské, ne?
2: Jeho autorské, bude to taky tak trošku na pomezí kabaretu a bude se to snažit vyvracet trošku ty mýty, že vlastně herci nic nedělají a jenom prostě si chodí na představení a berou za to miliony a tak. Pak ještě bych mám tady Tahák, Zloděj zelených koní, Eliáš Gajdečka, což je takový mladý talent, teďka vycházející z Damu.
0: Král Ubu
2: tady. Král Ubu, v režii Pavla Keka, a úplně poslední premiéra sezóny bude vlastně muzikál.
0: To bude moc pěkný.
2: Prázdniny v Římě. Vlastně vychází to z toho známého filmu, jenom jsou tam vlastně dopsané písničky a my chceme využít toho, že ten náš soubor teďka opravdu velmi dobře zpívá, což diváci mohou znát právě i z toho představení A pak usnu a vstanu. Takže chystáme tady tenhle ten muzikál a bude to velká výzva, ale myslím, že je taky velká krása na konec sezóny.
0: A už víme, kdo bude hrát třeba roli Audrey Hepburnové?
2: No tak já myslím, že náš městský šéf Pavel Kek to ví, ale ono jsou takové tradice a pověry v divadle, že se to, že by se to nemělo prozrazovat, dobře, než to obsazení skutečně visí.
0: Tak máme se na co těšit v té příští sezóně. Hostem Dobrého rána zůstává Martin Sedláček a my si po písnice řekneme, jaké budou letošní regiony, které už teď vlastně v pátek
2: začínají.
0: No jo. Tak vypukne.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Naším ranním hostem je Martin Sedláček, který se v divadle stará o PR, můžu to tak říct, o styk s veřejností.
1: Je to tak, jo. Je to tak, mimo jiné.
0: Ale taky, Martine, seš někdy na jevišti, hraješ, zpíváš?
1: No, já se občas jako projdu po jevišti, říkám. A teď aktuálně jsem v té poslední premiéře, co byla, je to inscenace Láska na první pohřeb. Napsal ji Tomáš Dianiška, je to situované do 90. v Hradci Králové. A vlastně pan režisér tam chtěl živou kapelu. Mm-hmm. Takže jsem se tam do toho dostal, tak v podstatě já s oblibou říkám, my tam jsme jako alternace, taková malá tříčná kapela a je to tak, že buď to hraju já, anebo to je hezký, no. Ale na tu instalaci určitě pozvu, každopádně teď už se hraje jenom dopoledne zítra, ale v příští sezóně budeme hrát hodně. Jasný. A je to velká sranda.
0: Ne, jinak musím říct, že Martin je skvělý muzikant, vynikající samozřejmě, takže když je potřeba prostě v divadle kapela, na jevišti nebo jakákoliv hudební záležitost, tak u toho Martin je.
1: U toho se snažím být. A samozřejmě my nebudeme snaží už teď ex divadelní kapelu Mastix, nebudeme chybět ani na festivalu, takže diváci, pokud nás mají rádi kapelu Mastix, tak můžou přijít v úterý, příští úterý večer na Letní scénu, kde budeme hrát.
0: Krása. A to už se bavíme tedy o festivalu Regiony, který
1: je to tak.
0: V pátek odstartuje, 31. ročník už to je.
1: Je to 31. ročník, i když on už je jakoby po 32., protože jsme tam měli ten jeden covidový rok, kdy jsme udělali takový jako malý ročník, tak ten do toho oficiálního počítání nepočítáme, takže 31.
0: Já jsem si hodil do umělé inteligence festival Regiony a vyplivlo mi to, že to je největší divadelní přehlídka v Česku, tak jsem si říkal, to se určitě plete, ta umělá inteligence, jako ve většině věcí nebo v některých věcech, plete nebo neplete?
1: V podstatě neplete, oni jsou tady jako velké přehlídky, třeba v Plzni v září je opravdu velká přehlídka, ale když přijedete v září do Plzně, tak nevíte, že tam nějaký divadelní festival je, on je zavřený v těch divadlech. Když přijedete na konci června do Hradce,
0: tak víte.
1: A mám spoustu známých, kteří prostě si fakt berou dovolenou a přijedou sem. A je to tak, že vlastně během těch 8 dní vy nemáte šanci zažít všechno. Takže ono se vyplatí do toho Hradce vracet, protože každý rok tady zažijete něco jiného. A já jsem se teďka díval i na předpověď počasí, že letos, aspoň co teďka jsem viděl v telefonu do úterka, tak to vypadá velmi pěkně, že by nám zatím jako počasí mohlo přát.
0: O víkendu budou tropy, 30, takže. Paráda.
1: No, my se trošku děsíme s kolegou, protože nás ve čtvrtek čeká takové to zdobení divadla, věšení všech těch banerů a většinou to vyjde, že jsou 30 a my to věšíme v tom největším vedru, tak to nás letos čeká taky.
0: Co nás ještě čeká? Já jenom teda můžu říct, my asi nestihneme teď samozřejmě všechno, protože ono to já tady mám napsáno. 192 souborů a umělců, 398 festivalových akcí, 30 míst po celém Hradci, 8 festivalových dní. Těch čísel, jako jsme teď jako řekli, dost a je to opravdu velké. Nestihneme říct všechno, ale máte moc pěkné webové stránky, kde si každý najde to, co.
1: Je to tak, my jsme se snažili tam dostat co nejvíc praktických informací. Ty stránky taky, až se vlastně ten festival začne, tak se překlopí do takového režimu, že když se podíváte na tu hlavní stránku, tak vám to rovnou řekne, co se děje ve vašem okolí, kam můžete jít zadarmo, kam můžete jít, když chcete jít na koncert. Takže ty stránky vám budou během festivalu sloužit opravdu jako takový ten dobrý průvodce, takže to doporučuji sledovat. Dokonce vám to řekne i počasí, jestli si vzít pláštěnku nebo ne. Ale na co bych určitě rád pozval, tak je rezidenční projekt. My už teďka 3 roky děláme, že vzniká představení přímo pro náš festival. Vlastně nikde jinde ho neuvidíte, uvidíte ho opravdu jenom na tom festivalu a tentokrát to je představení Tohle město není pro starý. Je to takový inscenovaný audiovolk, to znamená, že potkáte se na malém náměstí, dostanete sluchátka, projdete se po tom starém Hradci a čekají vás tam různé takové inscenované scénky. A určitě to moc doporučuju, dokonce to vznikalo i tady, částečně i tady v Českém rozhlase v Hradci Králové. Zpívá tam smíšený pěvecký sbor Smetana. Bude to opravdu, myslím, moc pěkné a je tam omezený počet míst, takže tam doporučuji se podívat na stránky a zakoupit si vstupenky za rezervaci.
0: A když to bude?
1: Je to od soboty až do úterka, od 20. do 24. nebo středy. Každý den, tuším, že v 17.30 na malém náměstí.
0: Jinak samozřejmě festival bude nejenom nahoře na velkém náměstí, na malém náměstí, bude i dole pod hradbami, v sadech.
1: V sadech a i u divadla Drak. Já rád doporučuji, pokud jsou posluchači vlastně s dětmi a hledají nějaké takové bezpečné místo pro děti, můžou kdykoliv přijít před divadlo Drak, protože tam se vždycky něco koná a o víkendu je to už od rána. A já tam, když už toho tady jako u divadla nebo sadech je hodně, tak i já tam rád zajdu, protože tam bylo takové klidné místo.
0: Krása. No jinak, v našem vysílání každé odpoledne, tuším ve 14.15, taky Adela Kavříková bude dělat takové festivalové minuty a čeká máme taky na přenos krásný, který bude, a těšíme se samozřejmě, který bude teď v sobotu po 14. hodině s Pavlou Kindernajovou přímo...
1: Bude to přímo z dějiště. My vlastně budeme začínat, nebo ten výchozí bod bude v Žižkových sadech. A když jsem se minulý týden bavil s Pavlou, tak ona je hodně akční, určitě tam bude hodně po těch sadech chodit. Takže kdyby se na nás třeba někdo chtěl přijít podívat, jak vzniká přímý přenos, tak přijďte ve 14 hodin do sadu. Ono se tam toho už bude dít hodně, budou tam různé bleší trhy a dílny a další program, takže ve 14 hodin v Žižkových sadech.
0: Tak ať se to letos povede, bude přát počasí, takže paráda, ať se regiony 31. vydaří na jedničku. Pozvánku jste dostali od Martina Sedláčka z Klicperova divadla v Hradci Králové. Martine, ty si to taky užij samozřejmě. Vím, že to bude náročných 8 dní pro tebe jako každý rok.
1: Je to tak, málo spánku, hodně zážitku, ale těšíme se na to.
0: Dobře, přijďte. Regiony v pátek startují. Děkuju, Martine, že jsi přišel. Ahoj, naschledanou.
1: Ahoj, naschledanou.
0: Tak, a to je všechno od Jakuba Šmita z Českého rozhlasu Hradec Králové pro dnešek. Z dobrého rána zavíráme, ale otvíráme za chviličku Habaděj s Janou Kudyvejsou, takže ať se vám dál hezky tráví čas s Českým rozhlasem Hradec Králové. Těším se na vás zase zítra po ránu v 5, kdy otevřeme společně další den. Tak naschledanou a dnes si užijte pondělí 15. června.

Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Pro Královéhradecký kraj vysíláme na frekvenci 90,5 FM. V Hradci Králové a okolí nás naladíte na frekvenci 95,3 a na Rychnovsku na 96,5 FM. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Hostiny začalo přijímat nezávazné přihlášky do nového domova pro seniory. Rekonstrukce hrací plochy v Královéhradecké Malšovické aréně pokračuje. Ve svatovícké katedrále se odpoledne poprvé rozezní nové unikátní varhany a dnes naměříme maximálně 20 stupňů. Pěkné dopoledne u zpráv vám přeje Tomáš Mysliveček. Zájemci o umístění v novém domově pro seniory v Hostiném už mohou podávat zatím nezávazné přihlášky. V zařízení vzniká celkem 50 lůžek pro klienty, kteří vyžadují péči 24 hodin denně. Nejsou soběstační a rodiny nemají možnost se o ně starat v domácím prostředí. První klienti by se podle nezávislé starostky Dagmar Sahánkové měli začít stěhovat příští rok v lednu.
2: Aby jsme měli zhruba přehled, kolik těch uchazečů má zájem, takže možnost je, kontakty jsou na webových stránkách města Hostiné. Zájem je. Je to různé, ale myslím si, že převaha je místních.
0: V Malšovické aréně v Hradci Králové pokračuje rekonstrukce fotbalového hřiště. Pracovníci dokončili všívání umělých vláken do podloží a na hrací ploše už roste i nově vysetá přírodní tráva. Pro takzvaný hybridní trávník, který v Česku využívá pouze Sparta, Slavia a Plzeň, se klub rozhodl kvůli opakovaným problémům s kvalitou hrací plochy v zimních měsících. Nový povrch, který kombinuje přírodní a umělé prvky, bude výrazně odolnější. Hradečtí fotbalisti by na něm měli odehrát první zápasy na přelomu července a srpna, kdy je čeká start první ligy i kvalifikace evropských pohárů. Po 700 letech se dočká katedrála svatého Víta na Pražském hradě dokončení. Odpoledne se v ní poprvé rozezní nové varhany, které vznikly ve španělské dílně varhanáře Gerharda Grenzinga.
3: Jako poděkování všem více než 5000 dárcům, kteří přispěli na nové varhany, odpoledne začne osmidenní slavnost svatovítský varhaní oktáv. Dnes na svátek patrona katedrály svatého Víta jim požehná nový pražský arcibiskup Stanislav Přibyl, říká zástupce nadačního fondu svatovítské varhany Jakub Skřejpek.
4: Při tom slavnostním žehnání vystoupí Česká filharmonie, obrovský sbor a taky přijede například sbor z Katalánska symbolicky, to znamená z místa, kde varhany vznikaly.
3: Poté bude následovat 6 koncertů. Na tom pátečním v katedrále vystoupí rozhlasoví symfonici. Oktáv završí v pondělí 22. června děkovná mše svatá za všechny dárce a tvůrce projektu, zejména za ty, kteří se už rozeznění nového nástroje nedožili. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
0: Ve francouzském městě Evian začíná třídenní summit G7. Lídři 7 největších ekonomik světa, včetně amerického prezidenta Donalda Trumpa, budou jednat o ukončení války USA s Iránem a o válce Ruska proti Ukrajině. S Trumpem by se na summitu měl setkat i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Sport. Hokejisté Caroliny vyhráli Stanley Cup, titul slaví po 20 letech. Ve finále zvítězili na ledě Vegas 3-0 a sérii ovládli 4-2 na zápasy. Český útočník Golden Knights Tomáš Hertl prohrál i své druhé finále NHL. Počasí. Začátek týdne bude oblačný až zatažený, zejména na horách čekáme ojediněle přeháňky, během večera ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů, na horách 8 až 11, vítr fouká mírný západní až severozápadní a večer bude slábnout. Biozátěž je dnes na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na Jičínsku je kvůli opravám povrchu do 20. června uzavřena silnice 3. třídy mezi obcemi Soběras a Újezdec. Objízdná trasa vede přes Železnici a Siřenov.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Je 9 hodin 4 minuty a právě začíná pondělní dopolední habaděj Českého rozhlasu Hradec Králové, ve kterém si hned na úvod už za chvíli popovídáme s gólmanem Tomášem Bomáčkou, který přišel z Pardubic jako nová posila do Hradce Králové. Řekne nám, jak začínal a že jeho začátky jsou spojené právě s Hradcem a taky s Trutnovem. Taky se podíváme do Safari parku Dvůr Králové za novými mláďaty a Láďa Hruška ten nám poradí, jak si doma vyrobit takzvané skládané máslo. Jana Kudivejsová přeje hezký den.

Jeden festival Rock for People v Hradci Králové skončil, další už je za dveřmi. Jak jsme o tom mluvili v dnešním Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové s Martinem Sedláčkem z Klicperova divadla, divadelní festival Regiony startuje už tento týden v pátek. Ale divadlo si můžete dopřát už dnes, tentokrát v Dobrušce, jako součást divadelního jara, a bude to představení pražského divadla Kalich překvapení. Komedie plná jiskřivých slovních výměn a překvapivých situací, příběh o tom, že přání se plní i ta nejtajnější, dokonce i ta, která se splnit snad ani neměla. V hlavních rolích uvidíte Janu Paulovou a Marka Němce a jejich další kolegy od 19.30 ve Společenském centru v kině 70 v Dobrušce. Tak vám přejeme hezké veselé pondělí a kdyby se to náhodou nerýsovalo, víte, kam máte zajít, abyste se zasmáli. Hezké dopoledne.

0: Je 9 hodin 16 minut a na frekvencích Českého rozhlasu Hradec Králové budeme mluvit o hokeji. Pardubic totiž přišel do Hradce Králové jako nová nebo spíš staronová posila gólman Tomáš Vomáčka. Doplnil Stanislava Škorvánka a do trojice s nimi ještě přibyl mladý brankář Filip Růžička. My vám teď nabídneme ukázku z podcastu Bez bruslí, který natáčíme s Tomášem Borovcem a celý ho najdete na webu www.mountfieldhk.cz. Tomáš Vomáčka nám vyprávěl i o svých začátcích, o tom, jak přišel na trénink a rovnou ho postavili do brány, o tom, že vlastně nikdy nehrál v poli, o tom, jak začínal s hokejem v Trutnově, pak jako junior už působil v Hradci Králové, s Hradcem dokonce právě v juniorech získal 2 tituly, potom strávil několik let v Americe v univerzitní lize, pak to byly Pardubice a teď se vrací zpátky do Hradce Králové. Jaký pro něj byl ten návrat?
1: Super, tak já to prostředí znám už. Už jsem tady přece jenom něco v té mládeži odehrál, takže já jsem se na to těšil moc.
2: Co kolegové, spoluhráči, občas vám to ještě dávají najevo, nebo už vás přijali a už prostě je zatím tlustá čára, že přicházíte z Pardubic a jede se na novo?
1: Ať nějaký popíchnutí to určitě bylo, ale to k tomu patří, to by bylo divný spíš, kdyby nebylo, ale myslím si, že jo, že všechno v pohodě a těším se už na novou sezonu.
3: Vracíš se do Hradce, dá se říci přesně, po 10 letech. Byly ty 2 tituly takovým momentem, který znamenal tvůj odchod do zámoří, to, že jsi řekl, jdu zkusit stupínek vejš?
1: Asi jo, ale tohle se hrozně těžko říká. Já si myslím, že to bylo víc věcí a mě prostě lákalo to propojit hokej se studiem a já jsem doma k tomu studiu byl odmala vedený. Takže pro mě to bylo hrozný vítězství jako studovat a hrát a nevsadit, když to řeknu, jako všechno na jednu kartu, ale mít třeba právě i nějaký ten plán B pak do zbytku života.
3: Kolik ti bylo?
1: Mě bylo 17 a jo, bylo to strašně těžké. Já jsem takový mamánek, takže pro mě vůbec opustit jako to hnízdečko a to, že vlastně když jsem byl v Hradci, jak mamka furt byla prostě 50 minut autem, což je nic. Ale člověk si zvykne spíš, tak ze začátku ta jazyková bariéra, když člověk myslí ze školy, jak je, má jedničky z angličtiny, jak to půjde samo a není to tak, ale 3 měsíce to trvalo zhruba, když jsem byl jako smutný a stejskalo se mi a pak už to bylo v pohodě.
2: Se školou to tam skloubit šlo. Co jste studoval? Je správná moje informace, že to byl obor média komunikace? Něco takového?
1: Je to správná. Já jsem vlastně měl ambici studovat něco těžšího, ale na první hodině biologie, když jsem teda si říkal, že bych třeba mohl nějaký doktor být nebo něco, jak na první hodině biologie jsem pochopil, že to skloubit nepůjde, takže já jsem si vybral lehčí cestu spíš, abych měl ten titul a mohl se u toho soustředit na hokej.
3: Jak jsi byl vedený doma ke sportu?
1: Mamka hrála tenis, taťka jezdil, teď ať to nepopletu, taťka plavala, jezdil rychlostní kánoj, styku myslím, takže sportovali oba, mám prostě o 6,5 let staršího bráchu a ten právě od a hrál hokej, fotbal a já jsem byl takový ten mladší brácha, který chce dělat přesně to samý, co ten starší, takže jakmile jsem šel pak jednou na let, tak už jsem u toho zůstal. Mm-hmm.
2: Pamatujete si to, jaké to bylo, ty začátky? Nemyslím třeba jenom samotné bruslení, ale když jste přišel mezi ty kluky hokejisty, tak co se vám na tom nejvíc líbilo?
1: Já jsem takovej jako, řekl bych, extrovertní, tak mám rád prostě lidi kolem sebe a nedokážu si představit, že bych třeba dělal nějaký solo sport. A já ty lidi kolem sebe potřebuji, mám rád přesně to popichování, ty forky nějaký v kabině, ale když jsem byl malej, tak pamatuju si, že mamka mi říkala, že já jsem vždycky hrozně řval, když jsem šel na ten zimák, jak nechci. A pak jsem zase řval, když mě táhli domů, že proč už mě táhnete domů, že tam chci zůstat. Takže já jsem v tomhle byl jako složitý, ale mě bavilo dělat to, co dělá ten starší brácha. Pak už vlastně, když jsem byl o trošku starší, tak to už jsem tam chodil strašně rád a už jsem neřval.
2: Kdo vás otipoval? Vy jste přišel na trénink a trenér si hnedka řekl, tenhle ten by mohl být šikovný do brány?
1: Tyjo, to si nemyslím úplně, to spíš jsem byl ten jediný blázen, který se toho nebál, no.
2: Ale přece gólman musí mít asi nějaké předpoklady, ne? Ono to není úplně přes ty betony vidět, ale já si tak říkám, že asi nějaká gymnastika, takováhle průprava pro gólmana, protože když musíte obsáhnout celou tu branku, teď ty nohy tam tak dát do pomalu provazu, umíte provaz, nebo takový ten roštěp, tu placku,
1: roštěp,
2: to musí,
1: na ledě.
2: A tak to ale každý nezvládne, takže každý by nemohl asi do brány, ne?
1: Ne, to určitě ne, ale jak jsem z menšího města, tak tam to nebylo úplně, že by jako se koukalo na nějaký předpoklady nebo ne. Mně se to prostě zalíbilo a chtěl jsem to dělat a trenér řekl, super, my žádného nemáme, potřebujeme výborně, našli jsme.

0: Celý rozhovor najdete na webu www.mountfieldhk.cz.
1: Jsme s vámi i v Hradci Králové a blízkém okolí. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

úsměvem jde všechno líp a s Humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v Humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

0: Je přesně 9:30, přejeme vám krásné dopoledne, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Je pondělí a teď tu pro vás máme takzvané skládané máslo. Jestli to neznáte, nejde o nic složitého, ale chuťově je to velká věc. Právě takové je totiž francouzské složené bylinkové máslo. Jednoduché, voňavé a univerzální. Dobrou radu, jak ho připravit rychle a jednoduše, má pro nás Láďa Hruška.
1: Máslo se jednoduše složí s dalšími voňavými surovinami, promíchá, vytvaruje do válečku nebo homole a nechá stuhnout. Tak co, budeme potřebovat jednu kostku másla, poctivou hrst čerstvých bylinek, petržel, pažitka, temián, prostě co máme po ruce nebo na zahrádce. Jeden, já teda ideálně dva stroužky česneku, špetku soli a trochu citronové šťávy nebo kůry. Máslo necháme změknout při pokojové teplotě, bylinky nasekáme najemno a česnek utřeme nebo prolisujeme. Vše přidáme k máslu spolu se solí a citronem a důkladně promícháme, aby se chutě spojily. Poté hmotu dáme na pečící papír, vytvarujeme váleček, zabalíme a dáme do lednice stuhnout. Bylinkové máslo se skvěle hodí ke grilovanému masu, rybám nebo jen tak na čerstvé pečivo nebo rozpečenou bagetu. Dobré chutě vám přeje Láďa Hruška.

0: To...
1: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Máme pro vás teď mnoho zajímavostí o jednom zvířeti ze zvířecího světa. Představíme vám novou obyvatelku Safari parku Dvůr Králové. Je to dvouletá samička pralesní žirafy Okapi. Vzácné zvíře pocházející z Demokratické republiky Kongo sdílí společnou expozici s domácí samičkou Kirou a dvorští chovatelé pro ně hledají nějakého fešáka, partnera. Jejich cílem je odchov dalších mláďat. Za Okapi a zoologem Luďkem Čulíkem se teď do Dvora Králové nad Labem vypravíme s Danou Voňkovou.
2: Safari park Dvůr Králové se chlubí novým krásným zvířetem, které se jmenuje Okapi. Jak vypadá nový přírůstek?
3: Tak je to samice Vittoria, pochází z zoologické zahrady z Falconara z Itálie a je to zvíře, které nám bylo doporučeno koordinátorem a kterého by se mělo zapojit do reprodukce, až přijde nový samec.
2: A už se s Kirou, s tou domácí samičkou, zkamarádila?
3: My jsme nejdříve zkamarádili v tom jejich příbytku, no a teď, když jsme pustili do výběhu, spolu chodí a očichávají a ochutnávají všechny porosty, které tam máme. Ta malá samička se učí od té starší, dostává granulovanou směs, dostává ovoce, zeleninu, i řepné řízky. Úplně nejradši má okus, jak my tomu říkáme, to jsou větve stromů a z těch stromů má nejradši vrbu jivu.
2: Proutky otrhává stejně jako třeba žirafa?
3: Žirafa má dlouhý jazyk a má osrstěný pisky až dovnitř, přitahuje se tím jazykem mezi těma tanama a sežere tu větvičku i lísty. Když to Okapi, každý lísteček otrhá a tu větvičku nechá. Okapi nežere kůru ze stromu, nebrousí. Na rozdíl od žirafy, které by nám tam sežrali ty stromy úplně komplet.
2: Scháníte samečka, protože bylo by dobře, kdyby byla další mláďata.
3: Ano, my bychom rádi navázali na úspěšný chov, který u nás byl v roce 8 a 11. To byly dvě mláďata, která se tu narodily, samec Evango a samice Ebony. A proto máme doporučeného samce dokonce až z Ameriky, ze zoologické zahrady San Diego.
2: Tak ve volné přírodě jich je asi málo, vidíte, a zoologické zahrady jsou na tom o něco lépe.
3: Kámen úrazu pro tohle zvíře je, že se vyskytuje jenom v jedné jediné oblasti, a to je centrální Kongo. Dneska Demokratická republika Kongo je velice nestabilní, jsou tam různé bojůvky a to ohrožuje Okapi, ale nejen to, dokonce těžba nerostů. V zoologických zahradách Okapi nejsou častými chovanci, takže se jich vyskytuje asi 200 na tom americkém kontinentě, tak na tom evropském kontinentě. Nejbližší Okapi od nás uvidíte v Polsku ve Wroclawi, kam odešel náš prvoodchov a to byl sameček Evango.
1: A na závěr ještě jedna, ale za to velká zajímavost týkající se námluv. Když se samička Okapi chce pářit, stačí, když zamlaská. A když je samec poblíž, jde splnit svůj úkol, ale potom od ní odchází. Samička se o mládě stará sama a dál žije solitárním způsobem života. Okapi totiž páry netvoří. Tak to byly žirafy ze Safari parku Dvůr Králové nad Labem. No a my dál pokračujeme v našem vysílání. Teď to bude třeba Pavel Bobek, taky Céline Dion. Přejeme krásné dopoledne. Yeah!

30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru Šarm, Mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti nebo také na e-mailové adrese charm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAB rádia a další ceny. Více informací na webu charmantniosobnost.cz.

0: Dnes je 15. června, svátek mají Vítové a už od začátku tohoto měsíce pro vás nově vysíláme každé pondělí po 13. hodině pořad Osobnosti Česka. Oskar Hess v něm zpovídá osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly a objevují se tam a budou se ještě objevovat opravdu různorodé oblasti. Dnešním hostem bude horolezec Radek Jaroš a tady je pro vás malá ukázka.
1: V roce 2012 během výstupu na Annapurnu utrpěl těžké omrzliny na většině prstů u nohou. I přes rychlou zdravotní pomoc jste přišel o 11 článků prstů. Spoustu lidí by to asi odradilo, ale vy jste se za 2 roky vrátil na tu K2 a dokončil ji. Jak se leze na K2, prosím vás, bez prstů? Můžete mi to nějak popsat?
2: Zrovna tu K2 jednoduše, protože furt tam byla ta fyzička, furt tam byla ta vůle a ty horolezecké boty jsou tak tvrdý, takže vlastně ten handicap tam není vůbec, když to řeknu, cejtit.
0: No ale víc uslyšíte po 13. hodině v pořadu Osobnosti Česka. Hostem Oskara Hesse bude tentokrát horolezec Radek Jaroš. Ale ať moc nepředbíháme, zatím bude 10 hodin a to za 8 minut. Další zprávy pro vás připravuje Tomáš Mysliveček. A po 10. mimo jiné budeme taky soutěžit v dopoledním habaději. To už prostě patří k dopoledním jistotám, krátce po 10:30. A ceny tento týden si myslím, že se vám budou hodně líbit, protože jsou to knížky z radioservisu, buď Pochoutky z horské chaloupky, nebo Pochoutkový rok, zkrátka spousta receptů. Dnes to bude Pochoutkový rok 2 a tam je 110 tradičních rodinných receptů na vynikající domácí jídla, tak si můžete zkusit zahrát s námi. Hezké dopoledne.

Máte Český rozhlas Hradec Králové. Pro Královéhradecký kraj vysíláme na frekvenci 90,5 FM. V Hradci Králové a okolí nás naladíte na frekvenci 95,3 a na Rychnovsku na 96,5 FM. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Je 10 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Hořice opravují Žerotínovu ulici. Vláda bude řešit zrušení televizních a rozhlasových poplatků. Češi po dni volna na fotbalové mistrovství světa znovu trénovali. A dnes bude maximálně 20 stupňů. Zprávy má a pěkné dopoledne přeje Tomáš Mysliveček. V Hořicích dnes začíná oprava Žerotínovy ulice. Kvůli pokládce nového povrchu bude v úseku mezi ulicemi Alšovou a Vrchlického neprůjezdná a řidiči budou muset využívat objížďku přes Barákovu a Žižkovu ulici. Rekonstrukce potrvá 2 týdny. Na konci června už bude opravená Žerotínova ulice znovu průjezdná. Radnice v Hradci Králové spustila dotační program pro takzvané mikroprojekty. Fyzické osoby nebo neziskové organizace v něm můžou jednorázově získat až 15 000 korun na uspořádání malých akcí. Dohromady je k dispozici až 800 000. Žádosti je možné podávat do konce listopadu.
3: Poskytnuté dotace musí být použité výhradně na podporu malých komunitních projektů, například v oblasti kultury, sportu, cestovního ruchu, vzdělávání a volnočasových aktivit mládeže nebo v oblasti sociálních služeb, životního prostředí, architektury a památkové péče na území města. Podrobné podmínky pro získání dotace najdou zájemci na webových stránkách magistrátu. Adéla Gavříková, Český rozhlas.
2: Vláda dnes projedná změnu financování veřejnoprávních médií. Českou televizi i Český rozhlas chce platit ze státního rozpočtu na místo současných poplatků. Samotná média jsou dlouhodobě proti, obávají se politického vlivu. Postup vlády kritizuje i opozice, jak v České televizi zopakoval předseda Starostů Vít Rakušan.
4: Ona mění systém, který funguje. Ona v téhle chvíli, ať to bude jakkoliv, dává veřejnoprávní média na svoje rozpočtové vodítko. A ještě tvrdí, že to nebude placeno z peněz lidí. Rozpočet, to znamená to, co odvádíme na daních všichni z nás, tak to samozřejmě jsou peníze nás všech, takže z jedné kapsy se to přelije do kapsy druhé.
2: Na programu vlády je i poslanecká předloha, podle které by měl Českou televizi a Český rozhlas kontrolovat Nejvyšší kontrolní úřad. Dohodu o ukončení války mezi Íránem a Spojenými státy uvítal i předseda Evropské rady António Costa. Evropská unie je podle něj připravená přispět ke strategii pro trvalý mír. Dohoda podle šéfky unijní diplomacie Kai Kalasové znamená potenciální průlom a mohla by přinést prostor pro další jednání o íránském jaderném programu. Takzvané memorandum o porozumění ocenili i generální tajemník OSN António Guterres nebo francouzský prezident Emmanuel Macron. Sport. Čeští fotbalisté poprvé po dni volna na světovém šampionátu trénovali. Po porážce s Jižní Koreou se chystají na druhý zápas skupiny proti Jihoafrické republice. Hrát se bude ve čtvrtek na stadionu v Atlantě. Obránce Jaroslav Zelený by se nebránil, kdyby organizátoři zatáhli střechu.
5: Protože přece jenom hrajete od 12 hodin, kdy to sluníčko na vás pere úplně nejvíc. Ta předpověď tam je zatím taková, že to může být oblačno, ale když jsme teďka viděli nějaký zápasy, tak bylo úplně azuro. Bude to určitě zajímavý si tam zahrát nebo celkově se podívat na takový místo, protože ten stadion je extrémně moderní a je to opravdu jak zas z jiný planety.
1: Počasí.
2: Pondělí bude oblačné až zatažené, zejména na horách čekáme ojedinělé přehánky a během večera pak ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů, na horách 8 až 11, vítr fouká mírný západní až severozápadní a večer bude slábnout. Biozátěž je dnes na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: S krátkým zdržením počítejte mezi Horním Maršovem a Temným dolem na Trutnovsku, kde opravují opěrnou zeď u silnice. Provoz je v místě až do října řízený kyvadlovi.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Krátce po 10. hodině pokračuje dál dopolední habaděj Českého rozhlasu Hradec Králové. A co nás čeká, co pro vás máme, co nabídneme, tak třeba naše redaktorka Zuzana Boučková nám už za chvíli představí jednu sociální restauraci. Taky se samozřejmě zeptáme na počasí, protože titulky třeba v deníku upozorňují, že tropická vedra promění Česko v rozpálenou pec a teploty, že koncem týdne zaútočí na rekordy, tak se na to zeptáme meteorologa Jaroslava Tučka. A jak už už jsem říkala, po půl jedenácté nás čeká soutěž Věřte, nevěřte, tentokrát o knížku Pochoutkový rok 2, která je plná tradičních rodinných receptů. Tak vám i dál přejeme hezké dopoledne a ať se hezky poslouchá.
1: Posloucháte Habaděj s Janou Kudivejsovou.

0: stopař. Živě přímo z terénu.
1: 13 minut po 10. hodině se nám hlásí naše redaktorka Zuzana Boučková, která brázdí region jako náš rozhlasový stopař. Zuzko, kam dnes vedou tvoje stopy? Dobré dopoledne.
2: Krásné dopoledne přeji. Přibrzdila jsem si kousek od Josefova, kde také je můj dnešní cíl. Mířím do pevnostního města, které všichni známe jako ráj filmařů a turistů, jenže tentokrát nejdu zkoumat podzemní chodby, ale jeden neobyčejný, jak my novináři často říkáme, lidský příběh. Jedu se podívat do místa, které se jmenuje Dobrota. Je to sociální podnik, restaurace, který v Komenského ulici otevřela tamní rodačka Markéta Schejbalová.
1: Dobrota v Josefově, už to samo o sobě zní lákavě. Sociálních podniků vzniká víc. Čím je zrovna tenhle výjimečný, že tě vytáhl do terénu a jedeš se tam podívat?
2: Víš, Josefov je sice architektonický skvost, ale zároveň je to podle úřadu práce sociálně vyloučená lokalita s vysokou nezaměstnaností. A Markéta, která 15 let pracovala jako sociální pracovnice s bezdomovci nebo v hospici, si řekla, že nebude za prací dojíždět, když jí má doma Josefově nad hlavu. Založila podnik, kde dává šanci lidem, které jinde kvůli handicapu, dluhům nebo původu odmítly. Tak jsem... Má v pořadníku 50 zájemců na každé místo. A já chci zjistit, jak se takový podnik buduje od nuly, protože vím, že třeba talíře a hrnky sbírali lidé z celého regionu v 3měsíční sbírce.
1: No tak to zní úplně neuvěřitelně. Určitě Zuzanu Boučkovou čeká dnes mnoho zajímavých lidských osudů a dozvíme se něco i o tamní kuchyni, protože vyspovídá šéfovou Markétu, zaměstnance i návštěvníky tohoto místa. Takže my přejeme šťastnou cestu. Těšíme se na odpolední informace a připomínám, že Zuzana Boučková bude na místě taky fotit, natáčet a fotky i videa uvidíte už brzo na našem webu a taky sociálních sítích Českého rozhlasu Hradec Králové. Tak ještě jednou šťastnou cestu a naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: 10:20. V tuto chvíli pro vás máme hádanku, ale spíš to bude taková řečnická otázka, protože je to velice jednoduché. V zimě uchovává nápoj horký, třeba čaj nebo kávu. V létě naopak udržuje všechno, třeba i ovoce, ledově studené. A je to, ano, správně, termoska. Dětí se na ní ptala redaktorka Tereza Beránková.
1: Víte, děti, k čemu je termoska?
2: Tomu, když někam jdeš na nějaký trénink, tak musíš mít pití do ní.
3: Termoska je taková plastová formička a do toho se dává pití. A ona je plastová a já ji mám lastičovou.
1: A jaké pití si do ní dáváš?
3: Šťávu nebo někdy vodu.
1: A k čemu ty si myslíš, že je termoska?
4: Aby se mohlo pít.
1: A co se do termosky může dávat?
3: Třeba šťáva nebo voda a tak dále.
5: Třeba nějaká voda nebo kofola.
6: Čaj hlavně, když dlouho nepiješ, tak bude stejně furt teplej.
1: A jak to, že bude furt stejně teplej?
6: Protože ta termovka je teplá.
3: A ještě čaj je v tom, proto kdyby byla zima a déšť, tak aby ses oteplil.
1: A co se může ještě do termosky dávat?
3: Polívka.
1: A proč polívka?
3: Aby vydržela dlouho teplá.
1: A kam všude si můžeš termosku vzít?
4: Třeba i šde.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Po chladnějším počátku týdne se v Česku bude oteplovat, pátek a víkend budou tropické, dešť nebo přehánky očekáváme v úterý a ve středu. To je taková zkrácená verze předpovědi, kterou vydal Český hydrometeorologický ústav. Pak už jsem zmiňovala taky některé titulky třeba v deníku. Tropická vedra promění Česko v rozpálenou pec. My se na to teď podíváme podrobněji, zjistíme to, protože telefonujeme do Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové.
1: Počasí.
0: Zdravím už Jaroslava Tučka, přeju hezké dopoledne.
2: Pěkné dopoledne.
0: Tak v Hradci Králové zatím stále přetrvávají mraky. Co nás čeká dnes?
2: No, asi ty mraky budou přetrvávat i dál, protože očekáváme oblačnou zataženou oblohu vlastně v průběhu celého dne, s tím, že výjimečně se může objevit nějaká přeháňka, na horách ty srážky trošičku četnější. Co se týká úbytku oblačnosti, tak to bude až večer, tím pádem po celý den vlastně to slunce jenom někdy vykoukne zpoza mraku. Maximální teploty 17 až 20 stupňů Celsia, na horách 8 až 11, no a vítr mírný od západu až severozápadu o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu, a tak, jak bude večer ubývat oblačnost, tak i ten vítr bude večer slábnout. Hrstové podmínky máme velmi dobré a bioto je na jedničce, mírná zátěž.
0: A co přinesou další dny, kdy se začneme ohřívat, kdy se začne roztápět ta pec, o které píšou dnešní noviny?
2: No, už vlastně zítra, protože zítra ty maximální teploty budou o trošičku vyšší než dnes, a tak tomu bude každý následující den. V noci budeme mít polojasno až jasno a poměrně chladno. Nejnižší noční teploty 10 až 7 stupňů Celsia a vítr jenom slabý od západu o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu. No a přes den polojasno až jasno, v průběhu dne od západu začne pak přibývat oblačnost, večer pak budou výjimečné přehánky zase na horách 20 až 23, to budou maxima, na horách 12 až 15 a vítr bude foukat od západu o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu, večer zeslábne. No a pak následující den je středa, tam to povyskočí jenom o stupínek, tam ty teploty vyběhnou na 24 stupňů a přes den zase očekáváme ojedinělou přehánku, dokonce ojedinělou i bouřku. No a ve čtvrtek už ten skok bude vyšší, tam ty teploty budou do 28 stupňů v maximech, pouze na horách nějaká přehánka a poměrně slunečno. No a v pátek tam ty teploty už budou přes 30 na mnoha místech, konkrétně do 31. A v sobotu a v neděli zase hodně slunečno a teploty do 33 stupňů Celsia.
0: Takže opravdu koncem týdne se na to musíme připravit, říká Jaroslav Tuček. Děkujeme za předpověď, za informace a přejeme hezký den. Naslyšenou. No a nás teď čeká ještě Václav Neckář, taky Marie Rotrová a pak už soutěž Věřte, nevěřte, a jak jsem slibovala, budeme hrát o knížku plnou receptů, a zvláště vy, kdo máte děti, kdo máte vnoučata, víte, že se blíží prázdniny, že budeme zase vymýšlet, čím je nakrmíme, co vařit, aby jim to chutnalo, tak tam určitě najdeme spoustu tipů, tak si zahrajte s námi.

0: 10.40 přesně posloucháte Český rozhlas Hradec Králové a teď s námi můžete hrát a můžete taky vyhrát a to opravdu pěknou a myslím si, že i užitečnou knížku zvláště na léto z radioservisu Pochoutkový rok 2 a najdete tam 110 tradičních rodinných receptů na vynikající domácí jídla. Knížka vznikla z našeho víkendového pořadu s Patrikem Rozehnalem, kam i vy můžete posílat svoje soutěžní recepty, takže tam najdete od sladkého po slané, jednoduché recepty, složitější, všechno, na co si vzpomenete. Takže tato knížka je dnes ve hře a vy s námi můžete hrát. Připomenu taky naše telefonní číslo 726 46 46 46.
1: Věřte, nevěřte.
0: A dneska si budeme povídat o houbaření. Sice je teprve 15. června a třeba já mám houbaření spojené spíš s letními prázdninami, kdy jsme chodívali na houby ke konci, někdy v tom srpnu, ale může to jít i jindy. V uplynulých dnech dost pršelo, dokonce je několik facebookových skupin třeba, kde rostou houby, tak jsem se tam podívala jenom namátkou, teď na informace z posledních dnů z víkendu a fotíte tam bohatou úrodu na Písecku, Benešovsku, Šumpersku, v Krušných horách. Z našeho kraje tam nebylo nic, ale to neznamená, že nerostou, jenom tam třeba nikdo od nás nefotil, nepřidával žádné příspěvky, samozřejmě třeba se dá najít, třeba máte svoje místa, třeba nám i něco prozradíte. Pokud pojedete na dovolenou, tak opravdu pozor, protože ne všude se může chodit volně do lesa houbařit jako u nás, ale to asi víte, protože o tom jsme už taky v našem vysílání několikrát mluvili. A teď tedy náš dnešní soutěžní příběh. Jestli to je pravda nebo není pravda, tak to už bude na vás, jak to posoudíte. Já tvrdím, že pokuty v celkové výši v přepočtu přes 180 tisíc korun, 180 tisíc korun, dali němečtí celníci čtyřem cizincům, kteří chtěli vyvést přes hranici 70 kilogramů hub. Byli to čtyři cizinci, dva Švýcaři, Rakušan a Ital. Houby nazbírali v pohoří Schwarzwald. No a při kontrole jejich aut našli celníci mnoho košíků a sáčků plných hub. Byly tam praváky, křemenáče i lišky, které jsou podle německých zákonů obzvláště chráněné. A vlastně problém to byl proto, protože spolkový zákon o ochraně přírody povoluje z důvodu ochrany přírody sběr pouze malého množství hub pro osobní potřebu a toto tedy podle posouzení celníků tu potřebu mnohonásobně převyšovalo. Takže každý z houbařů zaplatil pokutu v průměru přes 45 tisíc korun. Houby jim ale zůstaly, protože co taky jiného s nimi, tak si myslím, že si z nich potom udělali třeba svoji nejdražší bramboračku v životě. Věříte tomu nebo nevěříte, že se to takto stalo, tolik kilo hub, že čtyři cizinci převáželi a že za to dostali tak vysokou pokutu? 726 46 46 46, naše telefonní číslo a teď už můžete odpovídat. Dobré dopoledne, tady je Český rozhlas.
2: Dobré dopoledne, Monika.
0: Ano, a paní Monika nám dnes věří nebo ne?
2: A já dneska nebudu věřit, mě nebude. Se to moc nezdá.
0: Nezdá a nevěříte. Mhm. Kdy je vaše oblíbená doba na houbaření? Jestli chodíte na houby.
2: Já mám ráda přes to léto, když je teplo, ale vyrazit fakt jako zavčas, aspoň už v těch 6 ráno, kdy v tom lese je fakt jako klid, není to tam ještě hlava na hlavě, ale houbaření teda naprosto miluju, ale hlavně spíš v tom létě, než na tom podzimu.
0: A už jste to teď někdy zkoušela?
2: Ještě nebyl čas, ale příští týden, tenhle týden jsem koukala, že už má být teplo, teď pršelo, tak si myslím, že když by mohlo být teplo, že už by to mohlo svít.
0: To by mohly vyjet houby, tak pak dejte vědět, mějte se moc krásně a nashledanou. Tak první odpověď od paní Moniky, že nám nevěří, kdo to bude dále, tak tady někdo telefonuje. Dobrý den, dobré dopoledne.
3: Dobrý dopoledne, tady Marcela.
0: Ano.
3: A já bych s tím souhlasila.
0: Souhlasíte, věříte.
3: Protože vím, že v některých zemích mají určené hodiny, kdy ano. Mohou jít do lesa.
0: Ano, ano. A teď nevím, jestli to je v Itálii, myslím, musí požádat
3: Mám
0: třeba
3: pocit,
0: o povolení, protože tam jsou třeba soukromé lesy hodně, takže tam se musí žádat. Je to tak, jsou taková opatření, to víme, tak teď jde o to, jestli je pravdivý tenhle ten náš příběh. Ale vy říkáte, že podle vás ano, že věříte.
3: Ano, dobře. Já s tím souhlasím.
0: Tak se mějte moc hezky, paní Marcelo, a naslyšenou.
3: Naschledanou.
0: Dobré dopoledne, tady je Český rozhlas Hradec Králové.
4: Dobré dopoledne, také přeju. Já se dneska pokusím nevěřit.
0: Pokusíte se nevěřit, tak já už si to zaznamenávám. A co vy a houbaření?
4: Ne, já bych škobrtla o houbu a tak bych nevěděla, že tam roste.
0: No a máte ráda houby na jídlo? Protože spousta houbařů nebo spousta lidí moc rádo chodí na houby, ale pak je vlastně vůbec nejí, takže je třeba suší, rozdávají. Jak pak to máte vy?
4: Já mám strašně hodnou kamarádku, která má chatu na Pastvinách. Aha. A to zásobuje dobrýma houbičkama.
0: A ty si ráda dáte?
4: Ty si dám sušený na bramboredu, do obáčky, takže houby a já ano, ale
0: říkám, nezbíráte. Tak když máte dodavatele, tak to je úplně ideální, tak ať máte zásoby i letos, přejeme hodně houbařských úspěchů kamarádce a mějte se moc hezky, naslyšenou.
4: Tak je naslyšeno.
0: A i vy můžete náš dnešní příběh posoudit, můžete odpovídat třeba ještě i e-mailem, jestli nám věříte nebo nevěříte, na studio.hradec@rozhlas.cz.

0: Páteční habaděj s Ladou Klokočníkovou živě z naší rozhlasové kavárny každý pátek od 9 do 12 hodin.
1: Prvním hostem pátečního habaděje bude Jana Fabiánová. Původně muzikálová herečka prožila 7 let v divadle Semafor, 4 roky v divadle Kalich a 2 roky v Národním divadle. 9 let žila ve Spojených státech amerických. V poslední době se věnuje i osvětě a pomoci obětem domácího násilí. Napsala 2 knížky, píše hudbu a také české texty z pocitu, že i to může udělat někomu radost. Je toho hodně a vše probereme po 10. hodině. Druhým hostem bude Jan Bendik. Tenhle zpěvák se narodil v Hradci Králové, kam se často a rád vrací. V letošním roce chystá v Praze svůj doposud největší koncert. Jak vypadají přípravy, poví po 11. hodině. Tak přijďte, protože tentokrát si určitě v naší poslední předprázdninové kavárně i zaspíváme.
0: Přijďte do naší rozhlasové kavárny nebo poslouchejte Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

Slunce nad hlavou nás určitě čeká tento týden, hlavně ke konci, kdy mají být tropické teploty, jak nám potvrdil meteorolog Jaroslav Tuček. Takže budeme mít sluníčka až, ale jak říkal někdo z vás v naší soutěži Věřte, nevěřte, v posledních dnech hodně pršelo, teď má být hodně teplo, takže by to mohly být docela dobré podmínky pro houby, o kterých si dnes povídáme a povídáme si o houbaření v zahraničí. Já jsem mluvila o tom, že němečtí celníci zadrželi 4 cizince, kteří měli v autě košíky plné hub, měli jich přes 70 kilo a celníci samozřejmě to vyhodnotili tak, že je to víc než pro osobní potřebu, tak jak je to v Německu povolené, a tito 4 muži museli dohromady zaplatit pokutu přes 180 tisíc. korun. A teď je ještě otázka, jestli je to pravda nebo ne. Ještě to chviličku nechám otevřené, protože se dívám do spousty vašich e-mailů, které nám chodí. Paní Pavlína píše: dobrý den, na houby chodím velice ráda. Vždy doufám, že nepotkám divoká prasata, kterých je u nás hodně, jinak když rostou krásné hřiby a takový řízečky z bedly jsou skvělí. Nevím, jestli to je celé pravda, ale zkusím věřit. Potom od paní Hanky tady je odpověď: zdravím a já věřím, houby jsou vzácné a už rostou, já mám ráda hřibovité, v tom si věřím a ráda si na nich pochutnám a pokuty jsou na místě, musíme respektovat pravidla. Pan Michal: já dnes věřit nebudu, já houby nejím, za to rád sbírám, v lese je krásný klid a je to super relax. Pan Marek ze Zlíče: nevím, jestli je to celé pravda, ale věřím. Paní Marie: já věřím, že pokuta byla, myslím, že právě v Německu je povoleno sbírat jen určité množství. Majka potom odpověď od paní Ivany: dnes zkusím věřit, to se jim to sakra nevyplatilo, já mám houbaření moc ráda a už se těším, až do lesa vyrazím s vnukem, který se mi vždycky směje, když nějakou houbu nevidím a klidně ji překročím, píše tedy paní Ivana. Koho ještě hledám? Tady paní Markéta: dobrý den, skoro vše je pravda, až na to, že houby zpět ti sběrači nedostali, si myslí paní Markéta. Tak jak to tedy bylo opravdu? Tak ta pokuta, ta skutečně padla. Byly to dva švíce, Cizinci Rakušan a Ital, nazbírali houby v pohoří Schwarzwald, měli jich přes 70 kilo, opravdu je převáželi v autě. Zadrželi je němečtí celníci a opravdu jim napařili pokutu, každému z nich v průměru v přepočtu přes 45 tisíc korun, protože, jak už jsme říkali, a to je taky pravda, spolkový zákon o ochraně přírody povoluje z důvodu ochrany přírody sběr pouze malého množství hub pro osobní potřebu. Co ale tedy pravda není, a to jste mnozí odhalili, i když mnozí jste třeba nevěřili z důvodu toho, že se vám nezdála ta částka, že vám přišla ta pokuta moc vysoká. Vysoká je, ale je pravdivá, ale potom jste někteří trefili správně, že ty houby jim nezůstaly. A to tak bohužel bylo, že zaplatili, ale ještě navíc jim nezůstalo vůbec nic, nesměli si nazbírané houby nechat, smysluplné využití zabavených hub nebylo možné a tak byly zničeny, je psáno v tiskové zprávě celního úřadu. Takže celkově dnešní zpráva pravdivá nebyla a my tady musíme vybrat někoho z vás, kdo jste nevěřili, a bude to tentokrát paní nebo slečna Markéta. Tak moc gratulujeme a vaše je knížka z radioservisu Pochoutkový rok 2 plná receptů, ale určitě šance bude i zítra, protože to pro vás zase budeme mít pochoutky z Horské chaloupky a tam je taky stovka receptů. Pro dnešek tedy gratulace paní Markétě, my se s vámi spojíme, budeme rádi, když nám e-mailem ještě doplníte vaši adresu. No a další soutěž zase zítra po 10:30, ale teď po 11. hodině, co nás čeká nás radioporadna, dnes o digitálním světě a jak před ním uchránit naše děti. Ono to tak úplně nejde, abychom je úplně ochránili, tak spíš jak to všechno regulovat a jak k tomu přistoupit, o tom se budeme bavit hned po zprávách v 11 hodin. Tak i dál přejeme z Českého rozhlasu Hradec Králové hezké dopoledne.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Firma Havelka uhel na sklady, dobrý den.
3: No konečně, helejte, k vám se taky dovolat.
2: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
3: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
2: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
3: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
4: 11 hodin.
5: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
4: Regionální veřejná doprava jezdí podle nových jízdních řádů. V Chorvatsku našli tělo čtvrté oběti kolize katamaránu a plachetnice s českou posádkou. Hradečtí hokejoví brankáři vyrazí na další lekci jógy a dnes je oblačno až zataženo. Zprávy a Tomáš Mysliveček. Dobré dopoledne. Od včerejška jezdí vlaky a autobusy podle nových jízdních řádů. Změny ovlivňují i dopravu na regionálních linkách. Autobusové spoje upravili v Královéhradeckém kraji kvůli lepší návaznosti své jízdní řády obvykle jen o několik minut. Na železnici jsou změny větší.
6: Pro všechny vlaky platí, že prázdninový režim nezačíná letos 1. července, ale už v pondělí 29. června. Další změny mají pomoci především těm cestujícím, kteří využívají pozdně večerní a noční spoje. Například páteční večerní vlak z Jičína s odjezdem o 10:30 nově nekončí v Hořicích, ale pokračuje až do Hradce Králové. Odtud budou navazovat půlnoční spoje na Jaroměř a na Týniště nad Orlicí. Večerní vlak z Teplic nad Metují bude v pracovní dny nově zajíždět až do Horního Adršpachu. David Macháček, Český rozhlas.
4: Zastupitelé Rychnova nad Kněžnou se dnes v 16 hodin sejdou v Pelclově divadle na veřejném zasedání. Projednají celkem 16 bodů. Většina z nich se týká městského majetku. Na programu mají například schválení rozpočtových změn, žádosti o investiční příspěvky a dotace nebo schválení závěrečného účtu města za loňský rok. Schvalovat budou také udělení cen města za rok 2025. Chorvatští policejní potápěči našli čtvrtou oběť srážky katamaránu s plachetnicí s českou posádkou. Loď se v neděli potopila do 50-metrové hloubky mezi ostrovy Brač a Šolta. Nález těla potvrdil chorvatské televizi N1 šéf přístavu ve Splitu Željko Kuštera. Čtyři další Češi, kteří byli na palubě plachetnice, vyvázli z kolize s linkovým katamaránem se zraněními. Jejich stav není vážný. Zavádění evropského vlakového zabezpečovacího systému ETCS zvýšilo bezpečnost a spolehlivost na tratích. Provoz se ale zatím nezrychlil a nezvýšily se ani kapacity. Zjistil to nejvyšší kontrolní úřad při kontrole peněz určených na zavedení ETCS. Podle kontrolorů je proto současný stav nedostatečný. Zavedení systému se navíc zpožďuje. Ministerstvo dopravy v reakci uvedlo, že hlavním cílem zavádění ETCS bylo zvýšení bezpečnosti cestujících.
7: Sport.
4: Hokejoví brankáři Hradce Králové absolvují tento týden další lekce jogy. Podle trenéra extraligových golmanů Roberta Horiny je cvičení založené na celkové harmonii těla pro muže v maskách velmi přínosné.
8: V tom zápase, kde je to vypjatý, prostě se sklidnit dechovou tou, to je strašně důležitý a myslím si, že si to i kluci uvědomujou, že ta joga k tomu vede.
5: Počasí.
4: Začátek týdne je oblačný až zatažený, zejména na horách dnes čekáme ojediněle přehánky a během večera pak ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů, na horách 8 až 11, vítr fouká mírný západní až severozápadní a večer bude slábnout. Biozátěž je dnes na jedničce.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
4: Policie vyšetřuje nehodu osobního auta a autobusu u atletického stadionu v ulici Prokopa Holého v Trutnově. Silnice je tam uzavřena.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: 11 hodin 4 minuty dál posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Za chvilku nás čeká radioporadna, předpolednem taky Babské rady s Jarkou Vykoupilovou, která nám dnes poradí, proč by v našem letním jídelníčku neměl chybět na první pohled nenápadný polníček a co s ním, jak ho zpracovat. No a v radioporadně se budeme bavit o digitálním světě a o tom, jak se v něm pohybují naše děti, jak my dospělí to můžeme ovlivnit, jak jim jít třeba příkladem, kde číhají nějaká rizika, protože některé děti třeba na sociálních sítích, jako je Instagram, mají svůj oficiální účet, kam pustí svoje rodiče, ale pak mají ještě jeden, kam už rodiče nechtějí. Ten chtějí si ponechat jako soukromý. Máme ho kontrolovat, nemáme, máme jim důvěřovat, jak moc, jak ale prověřovat, tak o tom všem si budeme povídat už za okamžik. Hezké dopoledne.

0: Radioporadna.
1: Dnes se budeme pohybovat v digitálním světě a to nejenom jako my dospělí, ale taky z pohledu našich teenagerů a pokusíme se přijít na to, jak je ochránit. Ono uchránit je úplně nejde, jak už jsem o tom mluvila, ale spíš jak to nějak regulovat, aby to bylo všechno ve zdravé míře. Naším hostem dnes je Jan Kršňák, který sám o sobě říká, že to je sklidňovatel digidětí a digidospělých, autor knížky Digiděti, taky je lektorem, jezdí na besedy jak s dětmi, tak s dospělými a dneska si bude povídat s námi ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Vítejte v Radioporadně, dobré dopoledne.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: No tak pojďme na ten digitální svět a já bych možná začala jedním rozhovorem s vámi, který jsem si mohla přečíst a tam jste mimo jiné říkal, že třeba jedna z takových rad by mohla být zkusit uklidit televizi. Ono je to teď trošku vytržené z kontextu, ale k čemu mířím? Ono se mnoho dětí totiž na televizi už vůbec nedívá, protože mají všechno právě v mobilním telefonu, v notebooku, na počítači, takže třeba my rodiče u televize vůbec nevidíme. Jak jim uklidit počítač? To asi úplně nepůjde.
2: Takže nechcete mluvit o té televizi?
1: No, můžeme začít klidně od té televize. Tam si totiž myslím, že by to mohlo pomoct asi u těch úplně nejmenších. Nějak to tak nastartovat, protože pokud jsme toto nepodchytili, tak už to asi nemá cenu.
2: No, to určitě pomáhá u malých dětí. U těch starších to samozřejmě nepomáhá. Tam máte pravdu, že oni převážně vnímají informace skrz svoje telefony. A Tam je to myšlený ten úklid televize spíš jako takový cvičení pro nás dospělí, abychom si zakusili, jaký to je, když se k těm technologiím obecně začneme stavět tak, že máme kontrolu nad tím, kdy a k čemu je používat. A nastavit internet nebo telefon v dospívajícím věku je velmi těžký, takže někde se to musíme začít učit, ale je lepší se to začít učit na telefonech a na internetech u těch menších dětí.
1: Ano, ano.
2: Nicméně u těch starších dětí je to spíš o debatě, o povídání si s nima, co tam prožívají, o nějakým úvodu do nebezpečí, který je tam třeba čekají, ale především jde o budování vzájemné důvěry, tak aby v případě, že v tom internetu nastane nějaký problém, vám o tom řekli a vy jste jim mohli pomoct tím řešením. Už není úplně možný, abychom jim nějakým způsobem omezovali ten telefon, protože v těch 14, 15, 16 oni ho fakt potřebujou.
1: Je to přesně tak, kde jsou ty časy, když děti se koukaly na televizi na krtečka a my jsme říkali, to už stačí, už to musíme vypnout a dalo se s nimi nějak dohodnout. A možná i my dospělí totiž používáme samozřejmě ten internet úplně podvědomně, ani si to neuvědomujeme a na děti se zlobíme, pořád říkáme, musíme to omezit a tak dále, ale pojďme se na to podívat z druhé strany, právě abychom to lépe pochopili, co je na tom tak přitahuje.
2: Jakmile člověk vstoupí do puberty, tak potřebuje začít postupně hledat svoje místo ve společnosti. Kým bude, až bude dospělej, co bude dělat, čemu bude věnovat svůj čas, svoji energii, kým chce být. A tohle obnáší, že ten člověk musí vyjít z toho rodinného prostředí někam pryč, někam ven. A tam ve 21. století děti chodí na internet, protože se narodili do společnosti, která si nechala zdigitalizovat veřejný prostor. A akceptovali jsme, že je naprosto přirozený komunikovat, scházet se, objevovat svět přes obrazovky. A ty děti to prostě dělají. To znamená, oni jim nic jiného nezbývá, protože v jejich době, v jejich světě je svět na internetu. A tak tam potřebují být.
1: Je to i určitá výplň volného času, třeba druh lenošení, ale může to být i třeba sebeprezentace nebo sledování sebeprezentace někoho jiného, tam možná už potom bychom se dostali k různým těm úskalím, ale je pravda, že i třeba stydlivější děti se odhodlají určitě k mnohem větší aktivitě na těch sociálních sítích, ať už je to zveřejnění nějaké fotky nebo zveřejnění nějakého komentáře. Třeba i tohle to je na tom tak lákavé.
2: Ne. Nejde o sebeprezentaci na sociálních sítích, to se samozřejmě děje, ale daleko hlubší a přirozenější jako děj, který je potřeba popsat, je, že ty děti žijou ve společnosti, kde je zcela normální a přirozený mít se svýma kamarádama nebo širším okruhem kamarádů vztah skrz telefon. Hmm. To znamená, oni se do toho prostě narodili a my z toho máme divný pocit, protože čím dál tím víc vnímáme, že tato situace není úplně OK, že mezilidská komunikace je daleko bohatší, než když si jenom píšeme zprávy. Ve skutečnosti, tváří v tvář, když jsme spolu na jednom místě. A zároveň se děje, že internet je rozbitej, nefunguje vlastně správně. A my čím dál tím víc cítíme tuhletu nespokojenost v sobě a promítáme ji na děti. Ale těm dětem během toho dospívání zatím, dokud nepoklidíme internet a nezamyslíme se nad tím, jak naše společnost funguje, nic jiného nezbývá, než být online. A co tam potom dělají, jestli to je práce, práce do školy, volný čas, jestli hrajou hry nebo píšou komentáře na sociální síti, to už je sekundární, to už je jakoby jedno.
1: Ano, ano. No tak já bych se chtěla dostat určitě po písničce k tomu tématu kontroly, protože tam je taková tenká hranice, jak moc kontrolovat a jakým způsobem hlavně kontrolovat, tak o tom si popovídáme za okamžik.

0: tématu kontroly, k tomu, co kontrolovat, do jaké míry a jakým způsobem u našich dětí a to, jak se pohybují na internetu. Protože, jak jsme zmiňovali, tak oni berou ten internet a sociální sítě jako nějaké svoje svým způsobem soukromí. Ale v momentě, kdy tam tráví i dost hodin denně, tak pochopitelně nás jako rodiče zajímá, co tam dělají, co tam sledují. Můžeme si o tom s nimi popovídat, něco řeknou, ale určitě ne všechno. Takže jakým způsobem za vás by měla vypadat ta kontrola a jestli vůbec, protože třeba dostat se někomu do mobilního telefonu, i když je to dítě, tak musím se přiznat, že já osobně s tím mám trošku problém. Jak to vidíte vy?
1: Když jsou děti před pubertou, tak je nejjednodušší jim prostě říct, hele, chci se, občas se budu chtít podívat do tvýho telefonu a ty děti s tím nemývají žádný problém a dají vám ho a vy si tam můžete vidět, co chcete. Když jsou ty děti v pubertě, tak právě tenhle ten problém už mají a proto je lepší to nedělat. A teď záleží na tom, jaký máte nastavený vzájemný vztah. Když je důvěryplný, tak to nechají, když příliš tlačíte na tu potřebu té kontroly, tak se ta důvěryplnost narušuje a je možný, že právě vás nenechají nebo kolem toho budou nějaký zbytečný třenice. Z hlediska bezpečnosti je nejpraktičtější říkat dětem, kdyby byl na internetu nějaký problém, nebojí se mi to říct. Nebudu na tebe křičet, nebudu tě nijak trestat, nebudu tě nijak obvinovat, vyřešíme to. Všechno na internetu se dá vždycky vyřešit. To je kvůli tomu, je to praktičtější kvůli tomu, protože vy stejně neukontrolujete všechno, co se těm dětem na internetu děje. Prostě nemáte šanci. Takže je lepší přestat kontrolovat, dát tomu dítěti důvěru, hele, nějak si s tím poradíš, bylo by fajn, kdybys tam neseděl hodiny, zkus si třeba nějak limitovat čas, to je zase velká kapitola sama o sobě, ale v principu já ti důvěřuju, že to zvládneš. A kdyby byl nějaký problém, přijď za mnou.
0: No a s tím souvisí ještě další téma a to jsou právě sociální sítě a různé profily. Mně by to ani nenapadlo, ale pak jsem se s tím setkala, že děti mají jeden profil nějaký jakože oficiální, kde dovolí to sledovat i rodičům, takže si tam dávají nějaké fotky, příspěvky, takové ty obecně přijatelné. No ale potom si dělají ještě soukromé profily, kam už třeba rodiče ani nepustí, nebo rodiče o tom mnohdy ani nevědí, že takový profil existuje a tam, já neříkám, že tam dávají něco špatného primárně, ale přece jenom, když tohleto rodič zjistí, tak už v něm může hlodat zvědavost, co se na tom profilu asi děje, jak se na něj dostat, proč mě tam to dítě nechce pustit. Tak doporučujete postupovat tím způsobem, o kterém jste mluvil před chvílí?
1: No to je pro uklidnění těch rodičů, jo? Protože vy máte z něčeho konkrétního strach, úchylové nebo cokoliv a prostě chcete, aby to dítě mělo ten pevný přístav, kam si když tak může přijít pro pomoc. Ale zároveň víte, že vaše dítě postupně dospívá a už prostě nikdy nebudete vědět všechno, co se v jeho životě děje. Což jste upřímně řečeno nevěděla nikdy, protože nevidíme do hlavy našich dětí, ale máme pocit, že se to dá. Není zodpovědností rodiče, aby zařídil, že se dětem na internetu nestane něco nepříjemného. Jo, můžou vidět nepříjemný videa mrtvých lidí třeba, může jim někdo nadávat, můžou být v nějakém konfliktu, to všechno se stane, ale to dítě si tím musí projít. Protože takhle se člověk připravuje na skutečný svět skrz nějaký přešlapy, omily, neporozumění a podobně. A děti potřebujou svoje soukromí, je to pro ně dost klíčová věc během puberty z hlediska rozvoje duše a proto hledají místa, kde rodiče nejsou. Může to být jiný účet na Instagramu, může to být nějaká sociální síť, kterou vy vůbec neznáte, můžou si zpovídat někde v nějaký skupině na Discordu například, kde je fakt málo dospělých a podobně. Smiřme se s tím, že od určitýho věku nám naše dítě nemusí říkat všechno, nemusíme o něm všechno vědět a je to v pořádku, je to zdravý.
0: A prostě dnes v tom digisvětě je to i právě v tom světě sociálních sítí. Pak je ale další věc a to je třeba sledování polohy, které určitě je moc fajn u menších dětí, jak je to ale třeba právě u teenagerů, u dospělých, tak to bude naše další téma v radioporadně Českého rozhlasu Hradec Králové za chvíli.
2: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Jaká je hranice sledování a kontroly našich dětí v digitálním světě, na internetu, který oni berou jako svůj soukromý svět a prostě v současné době se mu nevyhneme? Je to tak? Tak o tom si povídáme dnes v radioporadně s Janem Kršňákem. A teď to bude sledování takové opravdu doslova, protože v mobilním telefonu existují funkce, kdy můžeme sledovat GPS polohu přesně, kde se naše dítě pohybuje. Pokud je to malé dítě, tak to určitě vítáme, jde to pomocí chytrých hodinek. No ale potom už se ta hranice zase posouvá, když jsou ty děti starší a starší a může se to dít i třeba mezi dospělými partnery, což může to být praktická věc, může i, dejme tomu, zachránit život. Ale jak to může zahýbat s důvěrou třeba ve vztahu dvou dospělých?
1: Hodně. Vůbec bych nedoporučoval sledovat se navzájem v rámci partnerství. Je velmi potřeba, aby člověk nevěděl, kde ten jeho partner je v nějakých okamžicích a nechal ho vlastně jako žít svůj život. A co se týče těch dětí, tak tam to není zdravý ani v tom raném věku. Není to praktická věc, protože z krátkodobého hlediska to sice řeší nějakou úzkostlivost rodičů, která je přirozená a pochopitelná. Ale z dlouhodobého hlediska to vychovává děti, které mají malou sebedůvěru a vlastně nedůvěřují si, že zvládnou pohybovat se po světě bez připojení na internet, bez toho sledování. Jo, jedna 11letá holčička mi vyprávěla, že šla po náměstí v Budějovicích a najednou zjistila, že u sebe nemá telefon a pak jsem měla pocit, že můžu lítat. Najednou byla sama, svobodná v tom velkém městě a padla na ní zodpovědnost v klidu se dostat domů a v klidu to zvládla. A tím, že ty děti neustále kontrolujeme, sledujeme, všude vozíme, tak oni v sobě nemají potom vypracovanou sebedůvěru v to, že zvládnou jít třeba na hory a chvíli tam být bez mobilu. Jo, teď jako běžně se mnou děti hádají, když jim vyprávím, že je možný jít do lesa bez telefonu. Jo, a začnou na mě házet zlomený nohy a rokle a vlky a všechny prostě možný jako věci, co se vám teoreticky můžou stát v lese, ale ne v Čechách. A vždycky si nějak poradíte. A my už jsme se dostali tak daleko, že máme pocit, že je samozřejmý a zdravý vždycky všechno vědět, ale to je jako nemoc. Jo, s tím se stáváme bezmocnějšíma. A zároveň svázanějšíma, protože chytrý telefon ve skutečnosti není komunikační zařízení. Je to vaše připojení na internet, na celoplanetární technologickou síť, která vás permanentně sleduje za účelem manipulace vašeho vnitřního světa a vašich vnějších pohybů. My jsme vlastně všichni uvnitř velký počítačový hry a ten mobilní telefon manipuluje s našima emocema, myšlenkama, potřebama, touhama a v případě dospívajících zcela formuje jejich identitu, kterou jednou mají mít v dospělé společnosti. A tím, že my jsme takhle zaháčkovali na to sledování, tak my jim vlastně jako vytváříme závislost, která se dá říct, jako popsat jednoduše, já se prostě bojím chodit po městě, když nebudu mít u sebe telefon a nebudu sledovaný. A to je blbě.
0: No ale je to zajímavé, jak popisujete, že už třeba v těch 11 letech si to ta dívka uvědomila a zažila ten osvobozující pocit, tak možná i to bychom měli dát dopřát našim dětem a možná se jich no ani právě neptat, když jdou ven, máš u sebe mobil?
1: No
0: abychom hlavně byli ve spojení, abychom zjistili, kdy přijdeš, kdy se vrátíš, kde jsi a tak.
1: Přesně tak, všichni dospělí přežili svoje dětství bez mobilů. Běhali jsme venku, v pubertě jsme jeli na 4 dny někam na čundr a všechno jsme to zvládli. Oni to taky můžou zvládnout, určitě, když jim to dovolíme. To
0: no ale ty naše maminky, jaké měly nervy, když čekali u okna, když jsme nešli domů, kdy se vrátíme, ale takhle zase čekáme, když neberou mobil, tak se zlobíme, že no, sice ho mají sebou v kapse, ale neberou ho. Takže ono je to vlastně pořád podobné, akorát se mění různě ty formy. No, vy jste naťukl jedno téma, které si nechávám na závěr, a to je nějaká ta regulace toho času a vzájemná domluva, kolik budou děti trávit času na tom mobilním telefonu a na internetu, tak si to necháme po písničce. Nosím černý brýle.

0: Posloucháte radioporadnu Českého rozhlasu Hradec Králové dnes o pohybu na internetu, o tom, jak se domluvit s našimi dětmi, s našimi puberťáky. A teď se dostáváme s naším dnešním hostem Janem Kršňákem k tomu tématu, a to je časové omezení, nějaká regulace toho pohybu na internetu, na sociálních sítích. U menších dětí to samozřejmě ještě jde, ale teď pojďme zase k tomu věku, kdy začíná puberta, tam už to není tak jednoduché. Jan Kršňák je i lektorem, takže se baví s dětmi, dělá s nimi besedy, takže se vám určitě svěřují, jak jim to vyhovuje, co je naopak štve na rodičích. Tak pojďme poradit, dát nějaké tipy, protože určitě spousta našich posluchačů má děti, má vnoučata, tak aspoň budeme vědět, že v tom nejsme sami, že to chceme nějak regulovat a mnohdy to nejde. Jaký je váš názor třeba na různé ty aplikace, které pomocí kterých rodiče to můžou ovlivňovat, zamknout dítěti telefon po nějakém časovém úseku? Nebo třeba dítě samo si může nainstalovat aplikaci, která mu nahlásí, že už tam je příliš dlouho, zamkne se přístup na internet. Má to cenu? Funguje to?
1: Nefunguje to, v pubertě už to nefunguje, protože ty děti jsou dostatečně schopné na to, aby to když tak obešly, a zároveň to není ani jako smysluplný způsob kontroly, je to jakási hra na regulaci, hra na kontrolu rodičů dětských telefonů. U té současné generace dospívajících bohužel žádný praktický řešení, který by dávalo smysl, není. My jsme je prostě navykli na život s telefonem a teďkon vidíme ten důsledek. Když bychom zavedli dětství bez mobilů, což je organizace, která v Čechách taky a všude na světě jakoby začíná šířit myšlenku, že děti do třeba 14 let nemají mít vůbec telefon, tak pak by to mohlo fungovat jinak, ale to se musí začít od těch malých dětí a pak to prostě snad bude lepší. V současné situaci je nejpraktičtější vlastně ukazovat těm dětem a snažit se, aby zažívali nějaký momenty, víkendy nebo dovolenou, kdy ty telefony tam prostě nebudou. Aby co nejvíc měli jako prostor prožívat život taky bez telefonu. To znamená školy v přírodě, letní tábory, všechno bez telefonu, výuka bez telefonu, s nějakýma zařízeníma, na kterých se učí pracovat jako s internetem, samozřejmě jo, ale to je jiný téma. A takže pokud teďkon chcete jako rodiče něco praktického udělat a máte doma 13, 14 nebo 15 letý lidi, jeďte letos na dovolenou bez mobilních telefonů. Všichni.
0: Mm-hmm. I za tu cenu, že si tam nic nevyfotíme, nezavoláme babičce, že jsme dobře dojeli.
1: Ne, babičce, že jste dobře dojeli, volat nemusíte, ta to zvládne. Mm-hmm. Kupte si foťák, který udělá 36 nebo 50 fotek, který si pak vytisknete a ty budete mít, protože těch 3000 fotek, který tam napráskáte, stejně pak už často vůbec neuvidíte. A zároveň užijte si, že tam jste, nemusíte všechno v životě zaznamenávat. Nestratí se to.
0: To je pravda, ale na druhou stranu právě ty letní prázdniny skýtají mnoha úsilí. Sice na dovolené to můžeme takhle zařídit, můžeme si potom udělat víkend na vodě, víkend pod stanem, tam by to všude ještě šlo, ale pak určitě přicházejí taková ta okna, kdy jsou děti trošku bezprizorní, protože rodiče zkrátka musí chodit do práce a ne každé dítě má každý den brigádu, takže můžeme očekávat, že ty dny, kdy budou sami doma, náležitě využijí k tomu, aby se tomu mobilnímu telefonu zase pověnovali. Z toho, co říkáte, tak tohle jim vlastně dopřát v uvozovkách, smířit se s tím, že takhle to bude?
1: No, v podstatě jo. A nebo můžete vytvářet hejna konfliktu a myslet si, že to pak je jinak. Ale vy budete v práci, oni budou sami doma, nebo budou někde lítat venku a tam budou mít mobil. Prostě dnešní dospívání je digitalizovaný. Dokud se nepromění celý fungování naší společnosti a nezačne nám docházet, co se vlastně děje, což by mělo co nejrychlejc, tak je to takhle blbý.
0: Přesto důležitá je důvěra, to určitě jasně vyplývá z našeho dnešního povídání, a komunikace, i když ta je mnohdy těžká, konkurovat tomu mobilu u dítěte v ruce, tak se o to ale musíme snažit.
1: No, to je právě ono. Jo, nesnažte se konkurovat mobilu, snažte se být dospělýma, milujícíma rodičema, který dospívajícímu člověku říkají, hele, jsme tady, ale ty si teďkon začínáš hledat svoje místo ve světě, časem odejdeš z domova ven, budeš mít svůj život a my ti přejem, aby prostě jsi to zvládnul nejlíp, jak to dokážeš. A můžeš dokázat cokoliv, když budeš hodně času trávit denně koukáním na rychlý videa, rozsekáš si mozek a spíš to budeš mít složitější než jednodušší. Když vezmeš kolo a půjdeš se projet na 3 hodiny ven, může to být jednodušší. Když se sejdete s kámošema někde venku v parku a tam si budete povídat celý odpoledne, stane se mnohem víc zajímavých věcí, než když budeš hrát počítačovou hru. Hmm. Tohle jim můžeme říct, ale už se nemusíme stresovat tím, že prostě 15-letý člověk kouká na obrazovky celý den, protože my taky koukáme na obrazovky celý dny. Právě stalo všem.
0: Je to tak a stejně na to musí přijít ty děti časem sami a věřme, že přijdou. Naším hostem dnes byl Jan Kršňák. Moc děkujeme, mějte se hezky, ať se daří. Naslyšenou.
1: Děkuju za pozvání, naslyšenou.
2: Na cestách s Petrem Voldánem.
3: Tentokrát o tom, že Portugalsko není jenom portské, korek a moře. Na cestách se Sandrou Špačkovou, která si z cest po světě přivezla i manžela a od té doby je hradečačkou. O Portugalsku, ale také o studiích ve Finsku a chození pěšky doma i v cizině. Jaké to je jít z Brna do Hradce a proč se vydat na podobný výšlap také z Aše? Dovíte se jako obvykle v pondělí po 18. hodině.

ať se na hucanský šípy najmou tak. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostane jim k lodníkům, jako já. Jo, jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat erotiku, ať se na hocovský šífy najmou ptá. Jo, ho. Ten, kdo má na bradě mlíko, kde se rumem nevopil, málo zná,

0: Vždycky rovnou před polednem v dopoledním habaději Českého rozhlasu Hradec Králové říkám, co nás čeká ten další den v radioporadně, který odborník k nám zavítá. Zítra to bude radioporadna z oboru fyzioterapie a budeme řešit úrazy a následnou péči třeba po výronech, potom po takových úrazech, jako jsou natržené šlachy, svaly, zlomené krčky a podobné. Tak pokud se budete chtít ptát, určitě bude příležitost zatelefonovat a nebo nám napsat svůj dotaz e-mailem na adresu studio.hradec@rozhlas.cz. Dnes dopoledne už jsme to probírali několikrát, že koncem tohoto týdne nás čekají opravdu tropické teploty, takže se bude hodit i na jídlo něco odlehčeného. Jarka Vykoupilová má pro nás trochu zeleninky.
1: Babské rady.
2: Polníček je nenápadná listová zelenina plná zdraví. Jeho nutriční hodnota je překvapivě vysoká. Obsahuje vitamin C, který podporuje obranyschopnost organismu, vitamin A, důležitý pro zdraví očí a pokožky, vitamin skupiny B, kyselinu listovou a řadu minerálních látek. Najdeme v něm také železo, hořčík a draslík. Velkou výhodou polníčku je jeho nízká kalorická hodnota. 100 gramů obsahuje přibližně jen 20 kalorií, takže je ideální součástí jídelníčku těch, kteří si hlídají váhu. Díky obsahu vlákniny podporuje trávení a navozuje pocit sytosti. Jeho jemná, lehce oříšková chuť se hodí do salátů, pomazánek, sendvičů i jako příloha k pečenému masu. Tato drobná zelená rostlina je velmi odolná vůči chladu. Nejvíce živin obsahuje čerstvý, proto je nejlepší konzumovat ho samozřejmě syrový. Před použitím ho vždy důkladně omýjte, protože mezi listy může zůstávat zemina.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: V centru Hradce Králové začíná další část opravy frekventovaného podchodu. Nehoda na moři u chorvatského Splitu si vyžádala 4 oběti. Češi vybojovali na mistrovství Evropy v rychlostní kanoistice 4 medaile. A počasí oblačno až zataženo, teploty do 20 stupňů. Zprávy a Radek Půlhrábek, hezké poledne. V Hradci Králové je celý tento týden uzavřený podchod na třídě Karla IV. Pokračuje tam kompletní přestavba. Do neděle je tak nutné využít přechod ve Střelecké ulici.
2: Tato rozsáhlá oprava za 34 milionů korun skončí na podzim. Výsledkem má být prosvětlená pasáž s novými obchody i prostorem pro kulturu. Všechny práce jdou podle zástupců města zatím podle plánu. Dělníci už dokončili většinu bouracích prací. Do podchodu se lidé znovu vrátí v pondělí 22. června. Kdy začne fungovat provizorní průchozí koridor. Z Hradce Králové Jana Házová, Český rozhlas.
0: V Rokytnici v Orlických horách se dnes večer sejdou zastupitelé. V zasedací místnosti městského úřadu projednají od 18 hodin celkem 15 bodů. Většina z nich se týká majetku. Na programu mají například výsledek hospodaření města za loňský rok nebo žádost o prodej pozemků, informuje o tom radnice. Srážka plachetnice s českou posádkou s katamaránem poblíž chorvatského Splitu si vyžádala 4 oběti. Při ponoru k potopené plachetnici potápěči objevili v kabině plavidla tělo pohřešovaného Čecha. Jeden ze 4 zraněných zůstává v péči lékařů.
3: Jak řekl chorvatským médiím Slaven Bušič z agentury pro vyšetřování dopravních nehod, vyšetřovatelé už mají nějaké informace, nechtějí ale dělat unáhlené závěry o příčinách srážky. Dvou lodí. Katamarán soukromého přepravce ráno dorazil do splitského přístavu a bude tu dál pokračovat jeho ohledání. V plném proudu jsou také přípravy na vytažení potopené plachetnice, která leží v hloubce 52 metrů a vyproštění těla posledního člena české posádky. Z Chorvatska Téa Veseláková, Český rozhlas. Sport.
0: Česká výprava vybojovala na mistrovství Evropy v rychlostní kanoistice 4 medaile a postup do dalších 8 finálových závodů. Martin Fuchsa získal 2 zlata, Josef dostal stříbro na 500 metrů a debl kajak Jakuba Špicara a Daniela Havla si dojel pro bronz. Šampionát v Portugalsku hodnotil pozitivně šéf trenér reprezentace Pavel Hotmar.
4: Počet medailí, počet umístění do 6. pozice, počet finálových umístění, vlastně ve všech těch parametrech jsme opravdu hodně na to čekávání tady v Montemoru a musíme být hodně spokojeni. Opravdu jsem strašně příjemně překvapen, co se týče bodování do olympijského rankingu, tak jsme splnili minimálně to, co jsme chtěli.
0: Další velkou akcí bude mistrovství světa, které uspořádá na konci srpna polská Poznaň. Počasí. Odpoledne bude na východě Čech oblačno až zataženo, na horách ojedinělé přeháněky. Teploty od 17 do 20 stupňů, na horách kolem 9. Biozátěž je dnes na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Dopravní nehoda teď komplikuje provoz na trase Náchod Hradec Králové. Pozor za obchvatem České Skalice nedaleko odbočky na Velký Třebešov. Srazila se tam 2 auta.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Čtyři minuty popolední už startují písničky od srdce na frekvencích Českého rozhlasu Hradec Králové, které si můžete navzájem posílat, ať už něco slavíte nebo neslavíte, třeba si klidně můžete udělat radost sami sobě. Dnes je 15. června, svátek mají Vítové, Vítkové, zítra Zbyňkové, ve středu Adolfové, ve čtvrtek Milanové, další výročí za chvíli přidá Petr Jungmann, ale abychom si zopakovali, jak nás můžete kontaktovat, zavolat si nebo napsat o písničku, volat je možné na telefonní číslo 726 46 46 46 a psát můžete na e-mailovou adresu studio.hradec@rozhlas.cz nebo SMSky, a to na číslo 900 1104. Když budete posílat SMSku, tak by měla být stručná, měla by obsahovat heslo Hradec napsané velkými písmeny hned na začátku, pak uděláte mezeru a pak píšete text vašeho vzkazu. Číslo pro SMSky je ještě jednou 900 1104. Přejeme krásné odpoledne, ať se hezky poslouchá. No a udělejte si radost, potěšte sebe nebo někoho, vyberte si u nás svoji oblíbenou písničku.

0: zvítězila pravda a láska. Yes, we
1: can. Pondělí 15. června. Svátek má Vít. To je jméno latinského původu, znamená živoucí, veselý. Tady je Petr Jungmann. Pěkný den. 15. června byli korunováni dva čeští králové, v roce 1363 dvouletý Václav IV. A ten úplně první český král Vratislav II. Přesně před 940 lety v roce 1086. Královský titul obdržel za své služby císaři svaté říše římské Jindřichovi IV. A na Pražském hradě ho korunoval trevírský arcibiskup Egilbert. Československá mykologická společnost byla založena před 105 lety v roce 1921. Kdo by neznal jméno Smotlacha? Díky němu i ostatním členům se houbaření u nás stalo národním sportem. Na ruzyňském letišti poprvé přistál proudový dopravní letoun před 70 lety v roce 1956. Za velké slávy dosedl na přistávací runway sovětský Tupolev Tu-104 Aeroflotu. Návrh na zavedení přímé volby prezidenta u nás schválila česká vláda přesně před 15 lety v roce 2011.
2: Jak vás mohli cítit policii? Vždyť máte 11 prstů.
1: Reformu policie podepsal tehdejší ministr vnitra Milan Chovanec ČSSD před 10 lety.
2: 11.
1: Útvar pro odhalování organizovaného zločinu a protikorupční policie se sloučili do Národní centrály proti organizovanému zločinu. Kulatou 80 by dneska oslavil slavný řecký zpěvák Demis Roussos. A já přeju hezké pondělí a úspěšný nový týden.

0: by, jak žil bych rád.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.

Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, s vámi jsou v tuto chvíli taky písničky od srdce, takže si můžete o nějakou zavolat, můžete nám napsat, pro koho byste chtěli zahrát, jestli to má nějaký speciální důvod, anebo vůbec nemusí, stačí jenom napsat, komu chcete poslat písničku, podepsat se, a to všechno můžete buď SMS-kou nebo e-mailem, nebo nám můžete telefonovat. Teď ale písemný vzkaz, zahrajte prosím Vítkovi Lamborovi z Jičína k svátku, vše nejlepší a krásné prázdniny přeje babi Danka.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.

Eva Farná má za sebou dva velké koncerty, dvě velké show v pražském Edenu a třetí čeká zítra. Ohlasy jsou zatím víc než kladné, někdo jste třeba byli, tak můžete posoudit. Opravdu ohlasy jsou takové, že to byla show světového formátu a světových hvězd. Eva létala vzduchem, předvedla artistická čísla, byly ohňostroje, tančilo se, byl smích i slzy, prostě to bylo celé velkolepé. Eva Farná tak slaví 20 let na hudební scéně. Zítra jí čeká pražský Eden do třetice všeho dobrého. Taky na víkendových koncertech oznámila, že vychází její nová deska. Oficiálně vychází právě dnes pod názvem ADHD Pop a najdete tam písně jako třeba Perpetuum Mobile nebo Big Mac, které už jsou venku, nebo Neříkej, co má se stát a další. Takže nová deska spojená s velkou show v pražském Edenu, to jsou novinky Evy Farné. My ale pokračujeme dál teď v písničkách od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové. Vybrali jste si Michala Davida. Ještě řeknu, co je tady dál v naší hudební nabídce, protože to jsme, myslím, ještě neříkali. Je tu Rod Stewart, Jaromír Nohavica, Dan Landa, František Nedvěd, Jana Kratochvílová, opět a Radeček, Věra Špinarová nebo třeba Petra Janů. Tak teď jste si přáli Michala Davida. Píšete, zahrajte prosím pro mě a moji mamku. Díky, Renča.

Je 12.33, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, písničky Od srdce. Ještě jednou připomenu naše kontakty. Pro SMSky je to číslo 900 1104, e-mailová adresa studio.hradec@rozhlas.cz, anebo můžete telefonovat na 726 46 46 46. Další písnička bude pro Honzu Rybáře k jeho včerejším narozeninám. Dodatečně všechno nejlepší a hodně zdraví přeje sestra Zita.

Přejeme vám krásné pondělní odpoledne, je 15. června, posloucháte Písničky od srdce, tak si můžete udělat radost, můžete si zpříjemnit odpoledne, nějakou hezkou si u nás vybrat, zaspívat si s námi, při té příležitosti ještě třeba taky někomu udělat radost nebo mu poslat hudební dárek. Píšete nám, zahrajte prosím pro mě a taky pro mého muže Vítka k jeho dnešnímu svátku. Všechno nejlepší a hodně zdraví přeje manželka Simona a taky malý Matyášek.

30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru Šarm, Mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti nebo také na e-mailové adrese charm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAB rádia a další ceny. Více informací na webu charmantniosobnost.cz.

myslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přáním,

Posloucháte písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové. Další e-mail dorazil na naší adresu studio.hradec@rozhlas.cz. Chtěl bych nechat zahrát pro extraligové dorostence hokejbalu HBC Hradec Králové 1988, kteří včera vybojovali titul mistři České republiky pro rok 2025-26. Děkujeme jim za vzornou reprezentaci Hradce Králové a Králové Hradeckého kraje. My hrajeme mladým hokejbalistům a gratulujeme samozřejmě.

0: Po 13. hodině už se můžete těšit ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové na opravdu dnes dobrodružné povídání, protože v osobnostech Česka bude hostem Oskara Hesse dnes horolezec Radek Jaroš a bude mluvit i o adrenalinu, o tom, co ho potkalo na jeho cestách a o tom, co všechno musel překonávat, takže to bude po 13. A ještě třeba zmíním z našeho programu po 16. hodině Humoriádu, kde dnes s vámi bude Pavel Kučera a taky Petr Jablonský, známý imitátor, a budete si společně s nimi moct vybírat různé scénky. Teď jste si vybírali písničky, ale polední písničky Od srdce už jsou pomaličku u konce, takže my tu poslední od skupiny Opět a Radeček věnujeme všem Vítkům a Vítům, kteří dnes mají svátek, taky vám všem, kteří nás posloucháte, abyste si udělali hezké pondělní odpoledne, aby se vám všechno dařilo, a přejeme, ať se i dál hezky poslouchá. Hezké odpoledne.
1: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Audioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Ústav sociálních služeb města Nová Paka hledá všeobecné a praktické zdravotní sestry na plný úvazek.
3: Nabízíme skvělé platové podmínky. Náborový příspěvek ve výši 100 000 korun, 5 týdnů dovolené, placené dny zdravotního volna, příspěvek na obědy, penzijní pojištění, práci v nově zrekonstruovaném domově pro seniory a finanční odměny za pracovní a životní výročí.
2: Více informací najdete na stránkách ussnovapaka.cz.
4: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
5: V Hostinném vzniká nový domov pro seniory. Evropská unie zahajuje přístupová jednání s Ukrajinou a Moldavskem. Hokejový obránce Štěpán Černý se chystá na novou sezónu s Hradcem Králové. A počasí bude oblačno až zataženo, teploty do 20 stupňů. Zprávy a Radek Půlchnábek. Hezké odpoledne. Hygienici v našem kraji evidují první letošní případ klíšťové encefalitidy. Aktivita klíšťat navíc v těchto dnech stoupá. Odborníci upozorňují, že parazité jsou nejen v lesích, ale taky v parcích nebo na dětských hřištích.
6: Klíšťová encefalitida může podle lékařů způsobit i dlouhodobé neurologické potíže. Nejzávažnější průběh hrozí seniorům, lidem s chronickými nemocemi nebo oslabenou imunitou. V Královéhradeckém kraji mělo podle údajů za loňský rok alespoň jednu dávku očkování 45% obyvatel, což je nejméně ze všech krajů v celém Česku. Očkování je přitom jedinou specifickou ochranou proti onemocnění a lidé starší 50 let ho mají hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
5: Město Hostinné přijímá nezávazné přihlášky do nového domova pro seniory. Zařízení nabídne 50 lůžek pro klienty, kteří vyžadují non-stop péči. První klienti by se mohli stěhovat podle nezávislé starostky Dagmar Sahánkové v lednu.
7: Aby jsme měli zhruba přehled, kolik těch uchazečů má zájem, takže možnost je, kontakty jsou na webových stránkách města Hostinné. Zájem je. Je to různé, ale myslím si, že převaha je místních.
5: V Lucemburku dnes začínají první přístupová jednání představitelů Evropské unie s Ukrajinou a Moldavskem. Ministři států 27 a obou kandidátských zemí budou jednat o základních právech a fungování demokratických institucích s legislativou Evropské unie.
8: První ze šesti vyjednávacích bloků se týká také bezpečnosti, veřejných zakázek, finanční kontroly a soudnictví. O jeho otevření rozhodli v pátek jednomyslně státy Evropské unie. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a šéf Evropské rady Antoniu Košta společně prohlásili, že ve světě poznamenaném rostoucí nejistotou je rozšíření Evropské unie ve společném zájmu Evropy. Začátek přístupových rozhovorů 27 schválila už na konci roku 2023. Reálný start vyjednávání s Ukrajinou ale dlouho blokovalo Maďarsko. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas. Sport.
5: Hokejový obránce Štěpán Černý se chystá na novou extraligovou sezónu s hradeckým týmem. 19-letý bek se připojil do přípravy po svém návratu ze Zámoří, kde hrál juniorskou ligu. V Americe ho trénoval bývalý útočník Chomutova, Kanaďan Brett Skinner.
4: Počasí.
5: Odpoledne bude oblačno až zataženo, na horách ojediněle přehánky. Teploty na východě Čech od 17 do 20 stupňů, na horách naměříme kolem 9. Biozátěž je dnes na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
5: Na dálnici D11 pozor na omezení u Předměřic nad Labem, kde je provoz veden zúženými pruhy kvůli stavbě dálniční odpočívky. Práce mají skončit na podzim.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači, vítám vás u pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Mým dnešním hostem je Radek Jaroš. Dobrý den, Radku.
2: Dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem.
1: Elitní český horolezec, který jako první Čech a 15. člověk na světě vystoupal na všech 14 8000ovek bez použití kyslíku. V roce 2014 dokončil výstupem na K2 korunu Himaláje a v roce 2019 korunu světa, která označuje zdolání nejvyšších vrcholů všech kontinentů. Ze svých cest a expedic se sbíral nespočet zážitků a fotografií, které postupem času zachycuje do knih. Jeho poslední kniha se jmenuje K2, poslední klenot mé koruny Himaláje. Moje první otázka je, kdybyste si musel vybrat jednu horu, jeden vrchol, který byste musel zdolat znovu, jaký by to byl a proč?
2: Asi Everest. Já jsem se dokonce, měl jsem takový v uvozovkách sen, že se rozloučím s tou himalajskou korunou tím, že vystoupím na Everest severní stěnou, což byla vlastně moje i první cesta a první expedice do Himalájí, vedla přímo na Everest hned a lezli jsme severní stěnou Nortnův kuloár. A tak jsem trošku uvažoval, že buď to touhle cestou, anebo vedle je ještě přímější směr Horbajn kuloár, takže se tam vrátím na Everest těmahle cestama. Ale už to pravda nebude.
1: Mm-hmm. A naopak vrchol, který byste nechtěl vylíst, nebo na který byste nepáchl ani za milion?
2: Ježiš, tak to by musela být nějaká běsnící sopka,
1: ano, ale
2: kam
1: tak
2: se nedá vylézt, no, protože každá hora je krásná něčím. A ty problémy, který člověk při zdolávání má, tak patří vlastně k tomu dobrodružství. A já mám to štěstí, že při mý expedici žádný nedošlo k nějakému fatálnímu úmrtí nebo i zranění mýho spolulezce nebo něco takového. Takže já mám všechny ty hory spojený s nějakým samozřejmě bojem, strádáním, ale všechny jsou krásný.
1: Já se teď vrátím zpátky trošku do historie. Na dráhu profesionální horolezce jste se vydal až kolem 18. roku vašeho života. Čemu jste se věnoval předtím, nebo co, nebo kdo vás potom k těm horám jako přivedl vlastně?
2: Tak profesionální horolezec to bylo až mnohem díl ještě, to bylo v roce 2002, pár let předtím jsem si udělal živnostenský list na horolezectví, jo, takže a opustil jsem vlastně, dejme tomu, moji firmu, kterou jsme vybudovali, 4 horolezci, kde jsem teda do dneška společníkem a začal jsem se věnovat plně lezení. V 18. jsem začal s horolezectvím jako takovým, s lezením skalním a s lezením ve Vysokých Tatrách a do té doby jsem hrál vrcholově volejbal. Já jsem hrál volejbal od 7. třídy a v době jako nejvyšší soutěž, kterou jsem hrál, tak byla ta nejvyšší, co mohla být liga dorostu a to byl můj vrchol. Je pravda, že jsem nebyl žádný výjimečný nebo žádný ESO v týmu.
1: Ještě teda kromě toho sportu, vy jste měl firmu a ta firma byla, ta se věnovala čemu, nebo co dělala ta firma?
2: Já jsem začal jít na průmyslovce.
1: Jo.
2: A firmu jsme založili po mý vojně a byli to horolezci 4 a dělali jsme výškový práce samozřejmě. Ale láska k lezení tu do mě vlastně dostal, dá se říct, můj táta, i když byl spěrač, ale chodil po skončení své kariéry strašně moc do hor, jo, a chodili jsme na běžky spolu a vlastně i třeba v době mý puberty, tak jsme byli schopní sami dva vyrazit třeba na přechody, buď to Jeseníky, Orlický hory na běžkách, anebo letní přechod Západních Tater, Roháčů. A takže já jsem si oblíbil hory prostě tímhle způsobem.
1: A musí být člověk trošku jako maximalista a musí mít lásku k tomu extrému, aby se jako rozhodl, že hele, já teď polezu jako prostě na nejvyšší body světa. To člověk sobě jako musí mít, to přece nemá každý, ne?
2: Já nevím, každý jsme nějaký, u mě to, jako když jsem začal s lezením, tak jsem se tomu věnoval strašně moc a ono to přicházelo tak nějak samo a když budu upřímnej, mně nepřišlo, že dělám něco výjimečného, jo? Že jezdím na 8000 a že lezu a tak mě to nepřišlo jako nic zvláštního. Spíš někdy teď možná zpětně, jo? Kor ještě navíc jako, že já jsem ze začátku byl první 4 expedice účastníkem nějakého, vlastně účastníkem a o nic jsem se nemusel nic moc starat, jo. Vždycky to dával dohromady ten hlavní organizátor. No ale po 4. expedici, která zároveň byla 3. neúspěšná, tak jsem se rozhodl prostě, že to chci vzít do svých ruk a že potřebuju prostě, že to chce jiný drive a že chci jezdit s lidma, kterým absolutně věřím a radši v malým týmu a hned se to vyplatilo, protože jsme vyrazili ve 3 lidech na poslední 8000, kde Češi ještě nestáli na vrcholu a my jsme se tam 2 dostali, jo, takže musí mít člověk jako drive, to je jasný.
1: To určitě, ale přece jenom na těch horách spoustu lidí ještě dneska přichází o život. Tak jakoby je to extrémní sport.
2: O život přichází a budou přicházet, to se nezmění ani technikou, ani to. Navíc tam chodí v současné době mnohem víc lidí, kteří na to nejsou vlastně ani fyzicky, ani mentálně připravení a nebudem říkat, že ty lidi, co lezou teď na 8000, tak drtivá většina, který tam používají vejškový nosiče a mají natažený fixní cesty, to nejsou horolezci, jo, takže to už je takový ohraný téma, ale samozřejmě potom jsou obrovské množství strašně dobrých kvalitních lezců, který prostě lezou ty svoje hory těma horolezeckýma cestama a tam to riziko vždycky je a bude, no, to je jasný. Je pravda, že já jsem byl svýho času, jsem rád používal citát, který jsem údajně řekl Ernest Hemingway, že jsou jenom 3 sporty, motorismus, horolezectví a box. Ostatní jsou jenom hry.
1: Když jsme u těch citátů, tak vy hostujete přednášky pro firmy i veřejnost. Jak taková přednáška pro vysoce postavený manažery třeba probíhá? Co jim tam jako radíte? Na co se ptají?
2: Tak ptají se většinou, já to mám postavený vlastně na tom svým příběhu, jo? Protože na začátku je nějaký sen malého kluka, pak je ten kluk už velký a prvně teda vybuduje firmu. Já jsem zároveň s budováním firmy na výškový práce, tak jsem měl firmu na šití. Šil jsem spacáky a péřový bundy a takový. No pak toho bylo moc a měli jsme děti, tak jsme tu jednu firmu teda upozadili nebo zrušili. No a pak jsem začal jezdit do těch hor, do těch Himalájí a ono je to prostě i manažerská práce. Prostě cesta na vrchol, jo? Takže každá firma, která to myslí vážně v tom svým biznisu, tak míří taky vzhůru, jo? Chce růst a ten příběh můj je úplně ten samý, jo? A stejně tak je to prostě jak v tom biznisu, tak v těch mých horách je to o zodpovědnosti, že jo, o týmové spolupráci, o zodpovědnosti jednotlivce, takže vlastně ty příběhy jsou podobný a vlastně ten můj příběh je samozřejmě pravdivý a prožitej, neučil jsem se to jako teorii na vysoké škole, takže mám co předat.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je elitní český horolezec Radek Jaroš.
2: Je pro vás důležité například udržitelnost jako těla, mysli, takhle, jako že se člověk jako udržuje. Jestli vy vlastně se celoročně musíte nějak připravovat, ne? Na, jako to nejde tak, že byste se
3: jo,
2: měsíce před tím výstupem začal připravovat.
3: Jo. Je to tak, že říkalo se, že osmitisícovky se neptají, co člověk dělá poslední tři měsíce, ale co dělal celý život. Jako jo. Takže je pravda, že já tím, jak jsem byl, řeknu, vrcholový sportovec od 15 let, jo, a předtím sportovec, tak jsem samozřejmě dřel a vlastně trénuju do dneška, jo. Už před sebou ty 8000 vrcholy nemám, ale fyzická námava, fyzický pohyb je pro mě vlastně takový, když to přeženu, náboženství, jako jo. Protože zvlášť v dnešním světě je to strašně znát, jako ten svět se změnil a změnili se lidi. A teď řeknu i objemově, jako jo, protože když člověk je někde u moře v Chorvatsku a to, tak to není vůbec hezký pohled na nás lidstvo, jako který si žijeme všichni jak prasata v žitě a máme se krásně, nadáváme, že to stojí za houby, ale všichni se máme krásně a na těch postavách je to taky znát, jo. A na tom vývoji, já nevím, no tak jsou různý vědecký výzkumy, že civilizace maximálně vydrží 5000 let, což se mi zdá teda až moc. Jako.
2: Je to takový optimistický odhad.
3: Jo.
2: Kdybych se já, nebo kdokoliv z nás smrtelníků teď rozhodl, že chce vylíst na 8000, co proto musí udělat v dnešní době?
3: V dnešní době je to samozřejmě na jednu stranu jedno.

0: I sen, je to rodinná tradice a to, ale nepřijde to samo, je zatím strašně moc práce, jako. A když chce být člověk kvalitní herec, tak prostě tomu musí obětovat strašně moc. A to samý tomu horolezectví, jako jo, to je fyzická příprava, technická, materiální, ale hlavně jsou to dny strávený prvně na skalách. Dneska může to nahradit na začátku umělá stěna, pak skalní příroda, jo, skály v přírodě, Adršpach, Prachov, pak Tatry, Alpy a pak vyšší hory a to je horolezectví. Jako jo. A to, že tam člověk leze se svým parťákem ve dvou, vedle můžou lézt další party nebo další dvojice horolezců, jo? Ale to je horolezectví. To, že někdo vyšplhá po lanech, není horolezectví. Takže nahoru na kopec se člověk dostane dneska snadno a jakkoliv, ale nebude mít ten horolezecký zážitek.
1: Rozumím. Takže kdybych se opravdu já rozhodl, že chci za 3-4 měsíce vylíst na Mont Blanc nebo na Mont Everest, tak musím zaplatit nějakou částku té firmě, která mě tam teda vašimi slovy až skoro dotáhne, nebo mě tam jako vyšoupe, budou mi stát za zadkem a kopat mě nahoru?
0: Jsou to dvě varianty. Ta nejsnažší je tahleta a ta druhá je sehnat nějakého kámoše, který není dobrý herec, ale je dobrý horolezec a s ním rozjet prostě tu linku horolezectví a zbláznit se do lezení.
1: V roce 2012 během výstupu na Annapurnu utrpěl těžké omrzliny na většině prstů u nohou. I přes rychlou zdravotní pomoc jste přišel o 11 článků prstů. Spoustu lidí by to asi odradilo, ale vy jste se za 2 roky vrátil na tu K2 a dokončil ji. Jak se leze na K2, prosím vás, bez prstů? Můžete mi to nějak popsat? Jak je to možný?
0: Jednoduše.
1: Jednoduše?
0: No. Zrovna tu K2 jednoduše, protože furt tam byla ta fyzička, furt tam byla ta vůle a ty horolezecký boty jsou tak tvrdý, že připodobním to všichni asi měli na nohách sjezdový boty lyžařský, takže ví, jak je tvrdá ta podrážka. Takže tam nedochází k žádnému odvalu přes ty prsty. Mm. Takže vlastně ten handicap tam není vůbec, když to řeknu, cejtit. Ale je to cejtit při normální chůzi, je to cejtit při jiných věcech. A teď já mám čerstvý zážitek. Já jsem byl minulý týden na masáži a masíroval mě borec nohy důkladně a byl takový šikovný a teď říká, hele, vy tady na holení kosti a to, vy máte tady sval, který nikdo nemá. Mně prošly prostě stovky lidí jako pod rukama a vy máte sval, který tady nikdo nemá. A já říkám, no tak vylezl jsem hodně hor, jako asi to bude tím a to. A pak jsem si až teprve později uvědomil, zase v souvislosti, když jsme se bavili s někým, jak je možný chodit, že já nemám, že jo, na levý noze 9 článků, tak jako a dá se říct, že nekulhám a nemá to žádný vliv na mě. A pak jsem si uvědomil, jak je to tělo geniální, že ten sval, který tam mám na té levý noze, že je vlastně věc, kterou si to tělo vybudovalo jako náhradu k těm prstům, nebo prostě, aby správně zapojilo ten zbylej aparát, tak prostě jsem si vytrénoval nový sval, který nikdo jiný nemá.
1: To je neuvěřitelný.
0: Je to neuvěřitelný, ale je neuvěřitelný, že to jde a že to může dokázat každý. Jako jo. Já se přiznám, že já teď mám po 3. operaci pravého kolene před 5 rokama a už nemám ani chrupavku, ani meniskus a jako je spoustu věcí, kterou dělám s bolestma a mám to koleno fakt nateklý, ale furt něco dělám. A bylo období, kdy jsem jako trénoval málo, ta noha se strašně uvolnila, úplně jsem cítil, jak mi tam vypadává to koleno. Jako. No a teď zase jsem začal trénovat víc, hodně se věnuju cyklistice a celou zimu jsem chodil do posilovny, prostě to koleno, svaly se zpevnily, ta noha se skoro vyrovnala tý druhý a tělo funguje a to zase tak, jak u vozovkách za mlada. A přitom fakt je hodně použitý a hodně poznamenaný.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je Radek Jaroš.
2: Já se ještě vrátím do hor. Spousta horolezců popisuje, že v extrémních horských podmínkách zažívají z nedostatku kyslíku například halucinace. Hypoxie neboli výšková nemoc se projevuje tím, že tělo začne z nedostatku kyslíku doslova umírat. Vybavíte si nějaký moment, který byl pro vás v té zóně smrti opravdu nejvýraznější, nebo takový, který se vám opravdu zaryl do paměti, že ho nikdy z té hlavy jako nedostanete? Protože na těch horách vy jste musel vidět a zažít opravdu hodně.
3: Mně se stalo taky jednou, že jsem měl halucinace a naštěstí zase ten zbylej mozek byl v takovém stavu, že si uvědomil, že je to průšvih. Jako jo. A vlastně jsem si uvědomil, pak jsem si uvědomil, protože jsem slyšel hlasy, s někým jsem se bavil a takový, a pak jsem si uvědomil, že tam nikdo není. A pochopil jsem, že je čas návratu. Jo, byl jsem 200 metrů od vrcholu Daulagiri a pochopil jsem, že jestli půjdu dál, tak se možná dostanu na ten vrchol, ale už se nedostanu dolů. Takže jsem to otočil a sestoupil jsem. Takže třeba tenhle zážitek mám, no a na Everestu, což byla má první vylezená 8000, první expedice na Everest byla neúspěšná, ale druhá za 4 roky už byla úspěšná. No a tam jsem se taky dostal 300 metrů od vrcholu do takového stavu, že jsem si uvědomil, že si nepamatuju, jak jsem se sem dostal. Viděl jsem ten bod tam dole pode mnou, kde do té doby jsem si ho pamatoval a od něj sem ne. Tak jsem říkal, to není dobrý. No ale pak jsem lezl dál a zase jsem si uvědomil a byl jsem úplně ve stejném stavu. Pamatoval jsem si ten štand dole a teď, že jsou tady, ale co je mezi tím, jsem si neuvědomoval. No a taky, tehdy jsem se rozhodl, byl to obrovský boj, že jo, protože jsem v tom měl 1 000 000 korun vlastních, byl jsem na druhé expedici, byl jsem 200 metrů od vrcholu, to všechno člověka táhne nahoru, no ale pak jsem si uvědomil, že jsme dole viděli takovou mrtvolu a říkali jsme mu, vysmátej horolezec, protože cenil zuby, byla vidět jenom lebka z péřovky vyčíhající. A my, aby jsme si to ulehčili, tak jsme mu říkali vysmátej horolezec. No ale já jsem řekl, já nechci být vysmátej horolezec. A vzpomněl jsem si ještě na tehdy 3letou dceru, kterou mám doma a 300 metrů od vrcholu Everestu jsem se otočil k sestupu.
2: To mě teďko, to jste mě hezky nahrál, protože mě i zajímá, jak to vaši vášeň pro hory ta rodina zvládá, jak vlastně třeba děti, jestli se vás nebojí žena,
3: Anželka. A tak teď už jsou starý a
2: tak jako, ale tak, velký. Jasně, ale tak tenkrát, když jim byly ty 3, tak
3: Jasně, no. Andrejka, dcera, která je mimo jiný scénaristka, tak se dala jiným směrem, že jo? A krásně to popsala vlastně v knížce Hory má panenko, kterou napsala a tam hned v úvodu je napsaný jako nějakým způsobem, že jako i tu knížku psala kvůli tomu, aby pochopila, proč ten fotr běhá, potí se, smrdí a dře od rána do večera a tohleto, když se přitom dá prožit život krásně po kavárnách a podobně, jako jo. Takže tahle ta knížka je plná fakt jako vtipných, protože je hodně vtipná příběhů a taky mých, jsou to moje příběhy, které jsou taky vtipný, ale i dramatický. No a teď jsem utekl z otázky a vlastně jsem...
2: Ptal jsem se, jestli se o vás někdy jako vaši blízcí jo, nebáli.
3: No samozřejmě, že se báli, jako jo, takže Andrea ta to řešila tak, že vždycky, když jsem byla malá a já jsem odjel, tak ona onemocněla na protest. Jo, takže od mládní se takhle nějak podvědomě tomu bránila. Jako.
2: A vaše třeba partnerka vás pouštěla, protože znám i případy, kdy ty chlapy ty ženy prostě jako nepustí do těch hor, protože se o ně opravdu bojí.
3: No tak záleží, ne, jak ty chlapy si to zase doma udělají, že jo? A já prostě, je pravda, že moje žena tehdejší teda tak říkala, jako hele, mně to přišlo normální, protože já se teda tomu divím, ale ona říkala, když jsme se seznámili, tak ty jsi mi řekl, že jsi horolezec a že jednou vylezeš na Everest. A tak s tím musela počítat a počítala, jo. Takže mě v tom nebránila, ale rozhodně to pro mě lehký nebylo teda.
2: Úplně poslední otázka na vás je, no ne otázka, spíš jestli máte něco, nějaké motto nebo radu, kterou byste chtěl říct takhle na mikrofon do světa našim posluchačům, protože člověk jako vy má tolik zkušeností a tolik zážitků, že by byla škoda, abyste takhle něco ještě jako z vlastní vůle jako nechtěl říct. Tak je to teďkon pro vás, můžete říct cokoliv, nějakou radu pro mladýho, ale pro kohokoliv, pro jakýhokoliv člověka.
3: Tak já doufám, že několik věcí, které jsem řekl, že si ty lidi můžou z toho uchopit, jo, a jít za tím svým snem, který mají, protože každý může snít o něčem jiným, že jo. Někdo chce být prostě spisovatel, někdo chce být herec, někdo chce být hasič a někdo chce být sportovec, někdo umělec, jako je to super, že to takhle. A jde to, jo, to je to hlavně nejdůležitější, že záleží jenom na nich a na vůli a na čase, který tomu dají a nesmí se nechat odradit od toho svýho snu hned při prvních neúspěších. Jak jsem řekl, já jsem mý 4 himalajské expedice na začátku, tak byly 3 neúspěšný, jo, a pro mě to neznamenalo konec, naopak začátek. Prostě mě to vždycky jako nakoplo ještě k větší touze a vlastně poučil jsem se z nějakých chyb a šel jsem dál, tak tohle je jedno z těch, co bych chtěl zkázat dál. No a druhý teda to, že velký průšvih vždycky, když se vrátím z té vysmáté Asie, kde jsou všichni prostě vyřechtaný a veselí a družný a chudí a nemají vůbec nic, ale vůbec, jo, jakože opravdu, když mají jednu krávu, tak je to hodně, když mají jedny boty, většinou chodí i bosí, ale furt jsou šťastní a furt se smějou. A my přijedeme sem do Evropy, konkrétně ještě do Česka, kde máme úplně všechno. Prostě nemáme tady žádný ohrožení, trošku teď, že jo, z východu zase, ale i to se podceňuje. Máme se tady všichni největší sociální rovnost, máme tady prostě nádherný zdravotnictví za tak málo peněz a furt si toho nevážíme a furt jsme naštvaný a furt říkáme, že to tady stojí za houby. Žijeme na jednom z nejlepších míst na světě a je dobře, že mladí lidi dneska cestují a že poznávají, jaký je ten svět a že se vrací sem a že to tady doufám změní, protože teď to tady není úplně ono.
2: Já vám moc krát děkuju, že jste si našel čas a dorazil sem do rozhlasu do Osobností Česka. Děkuji moc.
3: Díky.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Vláda schválila zrušení poplatků pro veřejnoprávní média. Autobusy a vlaky jezdí podle nových jízdních řádů. Britská vláda zakáže mladistvým přístup na sociální sítě. A počasí oblačno až zataženo, teploty do 20 stupňů. Zprávy a Radek Půlhrábek, hezké odpoledne. Vláda schválila zrušení koncesionářských poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas. Po schůzi kabinetu o tom informoval ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Změna je součástí novely mediálních zákonů. Vláda chce od příštího roku financovat obě média ze státního rozpočtu, pokračuje Otto Klempíř.
2: Základní částka uvedená v zákoně, a tedy mandatorní výdaj státu, činí pro Českou televizi 5,74 miliardy korun a pro Český rozhlas 2,065 miliardy korun. Při stanovování částky jsme vycházeli z výročních zpráv roku 2024.
0: Česká televize by v příštím roce dostala z rozpočtu o miliardu korun méně než letos, Český rozhlas o 350 milionů méně. Ředitelé obou médií se změnou financování nesouhlasí. Autobusy a vlaky jezdí podle nových jízdních řádů. Změny od neděle ovlivňují dopravu i na regionálních linkách. Autobusové spoje mají v našem kraji upravené jízdní řády kvůli lepší návaznosti obvykle o několik minut. Na železnici jsou změny větší.
3: Pro všechny vlaky platí, že prázdninový režim nezačíná letos 1. července, ale už v pondělí 29. června. Další změny mají pomoci především těm cestujícím, kteří využívají pozdně večerní a noční spoje. Například páteční večerní vlak z Jičína s odjezdem o 10:30 nově nekončí v Hořicích, ale pokračuje až do Hradce Králové. Odtud budou navazovat půlnoční spoje na Jaroměř a na Týniště nad Orlicí. Večerní vlak z Teplic nad Metují bude v pracovní dny nově zajíždět až do Horního Adršpachu. David Macháček, Český rozhlas.
0: Britská vláda zakáže dětem mladším 16 let přístup na sociální sítě, oznámil to britský premiér Keir Starmer. Přiblížil taky plánované omezení platform přenášejících živá videa. Zákaz by měl vstoupit v platnost na jaře příštího roku. Velká Británie plánuje zavést podobný model jako Austrálie.
4: Sport.
0: 20-letý český tenista Jakub Menšík se stejně jako loni dostal do nominace výběru Evropy pro Laver Cup. Týmovou soutěž bude v září hostit Londýn. Jakub Menšík bude v týmu společně s Italem Kobolim, Španělem Alcarazem a Němcem Zverevem.
4: Počasí.
0: Odpoledne bude oblačno až zataženo, na horách ojedinělé přehánky. Teploty na východě Čech od 17 do 20 stupňů, na horách kolem 9. Biozátěž je dnes na jedničce.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na hlavní trase Hradec Králové, Chlumec nad Cidlinou, pozor na příjezdu do Nového Města, kde havarovalo osobní auto.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Dobré pondělní odpoledne s Českým rozhlasem Hradec Králové. Část dálnice D11 na českém území u polských hranic je už otevřená. Práce směrem na Trutnov dál pokračují. Aktuální informace za chvíli přidá reportérka Kateřina Kohoutová. Znáte bratry v trusu? Jsou to 4 kluci z Nového Města nad Metují. Vyrábějí hnojivo z holubího trusu a utržené peníze potom posílají na pomoc dětem v Ugandě. Své krásné bílé poštovní holuby vozí sebou na místa, kde novoměstskou značku močůvku prodávají, protože ti holuby jim pomáhají přitáhnout pozornost lidí k jejich stánku. A ví se o nich čím dál víc. Budou hosty ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové o 14:30. Dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo bude patřit vzácným alergiím a probere to s námi Martin Písařík. Ať se vám příjemně poslouchá.
5: Dobré odpoledne s Romanou Joudalovou.

Marta Kubišová, v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Hradec Králové, posloucháte nás v pondělí 15. června odpoledne. Možná vás překvapí, že na tvorbě více než poloviny hrubého domácího produktu v Česku se podílejí rodinné podniky a zajišťují asi 2 miliony pracovních míst. Je to dost, že? Ocenění Srdce regionu pro podnikatelské rodiny získal minulý týden také zakladatel firmy Hobra Školník a agentury pro rozvoj Broumovska Jan Školník. Převzal je na čtvrtém ročníku akce Family Business Week Summit, největším setkání zástupců podnikatelských rodin v Česku. Ocenění v této kategorii je určeno pro ty rodiny, které svým podnikáním přímo ovlivňují a zušlechťují region, ve kterém působí. Jde také o to zdůraznit specifika rodinného podnikání, kde hrdost na region a lokální patriotismus hrají důležitou roli, jsou inspirací pro ostatní a přináší výrazné benefity lidem, kteří v tom místě žijí. Jan Školník přišel na Broumovsko koncem 90. let a vedle podnikání se začal věnovat i rozvoji regionu. Společně s řadou partnerů stál u vzniku projektů v oblasti kultury, vzdělávání, komunitního života, péče o historické dědictví i podpory místního podnikání. A dlouhodobě prosazuje myšlenku, že kvalitní život může vzkvétat i v menších a periferních regionech. Ocenění vnímá jako poděkování všem lidem, kteří na Broumovsku dlouhodobě věří, že i malé a periferní regiony můžou být místem kvalitního života a jsou proto také ochotní něco udělat. Za posledních 20 let společně ukázali, že když se propojí podnikatelé, obce, školy, kulturní instituce a aktivní obyvatelé, že můžou vznikat věci, které svým významem dálece přesáhnout hranice regionu. Broumovsko i díky nim tedy vzkvétá, no a je stále více vyhledávanou turistickou lokalitou. Tak kdybyste potřebovali tip na výlet nebo na prázdniny, tady rozhodně nešlápnete vedle.

0: Posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Hradec Králové. Na cestě z Trutnova k hranici s Polskem byl na trase budované dálnice D11 otevřen úsek se dvěma kruhovými objezdy. Mezi Královcem a Žacléřem tak mohou řidiči už využívat novou silnici. Další aktuální informace má reportérka Kateřina Kohoutová. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Tak ona vznikla při vybudování mimoúrovňové křižovatky Královec. Kvůli stavbě dálničního mostu u mimoúrovňové křižovatky muselo dojít už loni k odklonění dopravy ze silnice mezi Žacléřem a Královcem přes dočasnou vozovku, takzvaný bypass, který tam stavebníci museli provizorně vybudovat, a to na úseku dlouhém zhruba asi 450 metrů. Po bezmála 10 měsících teď je doprava převedena zpět. Novinkou jsou, jak už jsme říkali, dva kruhové objezdy a most, který vyrůstá nad nimi, tak ten bude přivádět právě tu silnici Královec-Žacléř.
0: Tunel opevnění před Trutnovem je tedy už téměř proražený. Jaká část ještě zbývá a co pak bude následovat?
1: Podle ředitelství silnic a dálnic se podařilo prorazit už zhruba 75% obou tubusů. Právě tento tunel patří k technicky nejnáročnějším objektům celého 21 kilometrů dlouhého úseku dálnice. Razí se totiž v geologicky velmi proměnlivém počasí. Silničáři na to používají speciální norskou technologii. Ten tunel má dva dvouproudové tubusy o stejné délce 492 metrů a výškou průjezdu 4,8 metrů. Až se tento tunel dokončí, tak následně začne ražba dalšího tunelu, a to tunelu Poříčí.
0: A známe už datum nebo termín, kdy bude tato část dálnice taky hotová?
1: No, víme, jak je to s termíny, ty nikdo nikdy nechce konkrétně říct, nicméně podle silničářů by první úsek dálnice D11 u hranic dlouhý 3 kilometry měl být hotový letos na konci listopadu. Na hranicích by potom vlastně měl spojit potom s polhovou rychlostní komunikací, polskou komunikací S3, a lidé by se pro něm tedy mohli projet už začátkem prosince, ale samozřejmě se říká, že neví, na co ještě narazí a hlavně jaké bude počasí, aby přálo pracem.
0: Na trase budované dálnice D11 byl tedy otevřen úsek se dvěma kruhovými objezdy mezi Královcem a Žacléřem. Už mohou řidiči využívat novou silnici. Informace k tomu zjišťovala reportérka Kateřina Kohoutová. Děkujeme, Káťo. Pěkné odpoledne.
1: Krásný den. Naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Trutnovsku. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Bratři Daniel a Vilém Pokorní a Jonáš a Krištof Balcarové z Nového Města nad Metují vyrábějí holubí močůvku jako hnojivo pro rostliny a všechny utržené peníze posílají do Afriky těm nejchudším dětem. Říkají si bratři v trusu a jsou hosty ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové. Vítám vás, kluci. Dobré odpoledne. Ahoj.
1: Dobrý den.
0: No a přišel s nimi také tatínek Astrejda, pan Petr Pokorný, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Tady u nás v rozhlase už jste byli v loňském roce a tehdy jste na ukázku přivezli vzorky vašeho vlastnoručně vyrobeného produktu, novoměstské značkové močůvky. A vyprávěli jste nám tehdy, jak se toto přírodní hnojivo dělá a taky, jak se svým stánkem objíždíte trhy a jarmarky a jak prodáváte lahve s blahodárným obsahem a jak všechny ty peníze posíláte přes křesťanskou organizaci Arusha do Ugandy. A komu a jak tam ty vaše pracně vydělané peníze pomáhají?
3: No, takže náš výdělek jde vlastně nejchudším dětem v Ugandě. Vybere se těm nejchudším koza a oni pak vlastně díky tomu mléku, co z těch kozy mají, můžou chodit do školy a můžou mít obědy a tak dále.
0: Takže o tu kozu se musí starat, ta je jejich a ty doprovodné užitky můžou využít k nějakému trošku přilepšení, jestli to chápu dobře. A tam na místě to zajišťuje Arusha?
2: Ano.
0: Takže vlastně vy jste všichni ještě asi nezletilí, že? Takže je potřeba trošku spolupracovat s rodiči asi, pane Pokorný, abyste takový garant toho celého projektu. No jak jste, kluci, přišli na ten nápad? Jak už dlouho takhle pomáháte? Vy jste vyrostli za tu dobu tedy, co jsem vás naposled neviděla.

0: Ten projekt už trvá hodně dlouho, ale hodně ho řešíme až teďka poslední tak 3-4 roky. A
1: jak jste na to přišli?
0: No, přišli jsme na to vlastně už tenkrát před těma lety, když jsme si pořídili holuby a vlastně jsme přemýšleli, jak jako využít, protože holuby nemají mnoho jako využití. A takže jsme si řekli, že z toho prostě budeme vyrábět holubí trus, protože toho je opravdu hodně. A jelikož u nás tenkrát byla právě ředitelka té ugandské Aroši, tak jsme se rozhodli, že to můžeme prodávat a výtěžek pak posílat na dobrou věc.
1: No, zabere vám to dost času, protože jedna věc je vyrábět holubí močůvku, druhá věc je pak ji nějak teda zabalit, vyřešit ten marketing a další věc je jezdit po trzích se stánkem a něco taky prodat. Tak kolik času vám to zabere? Jak to vlastně děláte? Jak si to dělíte?
2: Jo, tak my to děláme tak všichni jak společně různě, jak to jde, kdo má čas a co mu, kdo co umí. A teď spíš nejvíc času nám zabírá správa webových stránek a Instagramu, což máme teď nově. A jinak samotná ta výroba nám vlastně moc času nezabere, většinou lahování před akcí nebo lepení etiket, ale ta práce, ta špinavá práce nám nezabírá moc času.
1: Špinavá práce. Víte, kolik peněz se vám vlastně za tu dobu už podařilo získat a poslat dětem do Ugandy?
2: Je to okolo 120-130 tisíc.
1: Čistý zisk, který jste tam poslali. To je na 4 kluky úžasná věc. Teda. Tatínek tady pokyvuje uznale hlavou. Určitě jste pyšný na to, že máte tak...
3: Jsem na to vděčný právě. Kolikrát si říkám, kež by to mohl zažívat každý rodič, že děti pracují nejen ve škole, ale i ve volném čase a dělají něco, co má skutečný užitek pro lidi v potřebách.
1: No a vy jste jednak teda vyrostli za tu dobu, ale také se váš projekt rozrůstá. Říkal si, že poslední rok hlavně v tom jedete a šlapete do toho. Takže taky se o vás díky tomu všemu, těm novinkám, hodně ví nebo stále více ví. Nenabízí se vám třeba kamarádi, že vám budou pomáhat?
4: No tak naši kamarádi z církve bratrský nám taky pomáhají na akcích nebo v sirkárně. No.
1: V sirkárně.
4: To je místo pod sborem a kde je naše nová kde teď máme nově močůvku, protože dřív jsme to měli v Cháborech, ale to bylo dál, tak teď jsme si to přestěhovali.
1: Čili výrobnu, jo? No. Rozumím tomu dobře. Mluvili jste o tom, že máte etikety, je potřeba je nalepit na ty lahve, ale tady myslím, že jste taky jako zapojili kamarády, ne?
2: Jo, určitě. To je takový společný projekt s naší školou, gymnázium v Dobružce, kde vlastně děti z nižších tříd vlastně nám vyrábějí etikety při tvarní výchově. Takže teď máme asi 200 etiket od všemožných dětí. Tak je plánem vlastně tisknout a lepit a pak prodávat.
1: To musí děti bavit, vaše kamarády, ne? Zvlášť, když vlastně zjišťují, že jsou součástí projektu, o kterému se docela hodně mluví. Bratři v triku jsou známí. V triku ne, v trusu. Ano, tam jste se inspirovali.
3: No taky, to jsem na to právě vděčný, když vidím ostatní, jak se zapojují, ať už právě do té tvorby těch etiket, tak veselá činnost, a nebo právě, když teďka si kluci a holky představují tu opuštěnou vodárnu, tu jejich sirkárnu.
2: Vlastně ta sirkárna, to teda uvedu, to je místo, nebo takhle, my jsme nejdřív vyráběli holubí močůvku v Cháborech, což je vesnice poblíž Nového Města, ale teď jsme se rozhodli, že by vlastně bylo lepší to vyrábět v Novém Městě, kde to máme blíž, můžeme do toho zapojit více dětí a další bonusy to má. A tak jsme vlastně požádali náš sbor církve Baterské, na jemž pozemku je stará vodárna z 19. století, jestli bychom mohli mít právě základnu močůvky u toho objektu a jestli bychom mohli vyrábět močůvku a různé další aktivity dělat. Což nám teda umožnili a teď to tak zabezpečujeme, opravujeme své pomocí, pomáhají nám různí dospělí, firmy, naši podporovatelé, každý jak může. A tak, no.
1: Tady brácha se ještě nadechuje, chtěl by něco říct?
5: Takže my máme teďka takovýho sponzora K-Plasty, kteří vyrábějí okna a my jsme je poprosili aspoň o jedno poškozené okno. A oni nám řekli, že nás znají z televize a o pár dní později nám dali dvě nové okna a ještě nám je namontovali.
1: A potřebujete je do té sirkárny?
5: No, oni tam jsou takový prostě dvě prázdný jako
1: otvory a potřebujete zaplnit, takže máte okna. Okna, no tak výborně. No tak vlastně, když to shrneme, máte, říkali jste, nové webové stránky, máte e-shop, nebo už funguje e-shop, bude fungovat e-shop?
0: Já bych možná uvedl celý ty webové stránky, takže my jsme si právě tak před více než půl rokem zakládali ty webové stránky a už počas se nám vlastně vzniknul takový velký problém, že kvůli příliš vysokému počtu návštěv se nám vlastně ty stránky zablokovaly a už nešlo je používat více. A proto jsme požádali vlastně platformu Webnode, přes kterou jsme ty webové stránky měli. Zdali by nám nemohla zrušit ten zákaz, to zablokování. Nám velmi velkoryse vlastně odpověděla a darovala nám kompletní balíček vlastně prémiových služeb, které mají, takže teďka můžeme mít právě e-shop, přestože ještě nemáme. A jsou teďka ty webové stránky opravdu kompletní, máme tam veškeré fotky a aktuálně.
1: Protože děláte dobrou věc, tak si i firmy, i lidé kolem toho si toho všímají a snaží se vám vycházet vstříc. Vlastně i Český rozhlas Hradec Králové. To je super, že jste tady dneska, kluci, byli. Děkuji vám za návštěvu, držím vám palce, ať se vám tahle vaše aktivita daří, i protože budete mít čím dál více starostí, povinností ve škole a tak dál, ať to prostě utáhnete a budeme se těšit, až zase budete mít něco nového, že do Hradce Králové, do Českého rozhlasu přijedete. Mějte se krásně. Ahoj, bratři Daniel a Vilém Pokorný, Jonáš a Krištof Balcarové a Petr Pokorný. Děkujeme za návštěvu.
3: Děkujeme.
4: Děkujeme. Děkujeme.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že člověk může mít alergii na zimu, vodu nebo mobilní telefony? Alergií se rozumí nepřiměřená obranná reakce organismu. Pokud jsme alergičtí například na pily nebo trávy, obvykle nás pálí oči, teče nám z nosu a víc kašleme. Velké starosti umí napáchat potravinové alergie, kdy má tělo problém strávit třeba mléko, ořechy nebo obilniny. Tyto příklady jsou poměrně běžné, existují ale i kuriózní alergie, které můžou vypadat jako nesmysl, přesto mají svůj vědecký základ. Příkladem je třeba alergie na vodu. Takto postiženým lidem po kontaktu s vodou zčervená kůže a objeví se nevzhledné puchýře. Skutečnou příčinou však není H2O, ale reakce vody s produktem mazových žláz, který pak vyvolává uvolnění histaminu v kůži, což se projeví jako alergická reakce. Oteklé uši, tváře nebo i rty mohou mít někteří lidé při používání mobilních telefonů nebo dokonce při hraní na příčnou flétnu. Způsobuje ji nikl obsažený v kovových výrobcích. Na závěr zmíním alergii na chlad, která se projevuje jako kopřivka a vyvolává ji obvykle teplota pod 10 stupňů Celsia.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové a jak víte, 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná desítku finalistů. František Kinský, Jakub Kvášovský, Miroslav Hanuš, Martin Mišička, Jaroslav Svěcený, Daniel Stach, Naďa Konvalinková, Lucie Výborná, Taťána Medvecká a Saskia Burešová. V prvním kole získali největší počet hlasů a teď se o vaši přízeň ucházejí do konce září v druhém kole hlasování. Takže stačí vybrat jedno jméno z naší nabídky a poslat hlas buď elektronickou poštou, tedy na e-mail, nebo SMS-kou, anebo klasicky poštou na adresu Český rozhlas Havlíčkova 292 501 01 Hradec Králové. Všechno najdete na webu Českého rozhlasu Hradec Králové. No a slavnostní gala večer, na kterém vyhlásíme výsledky ankety, se bude konat 23. října v 19 hodin v kongresovém centru Aldis Hradci Králové. Pozveme tam samozřejmě zase i vítěze minulých ročníků. Tradičně zahraje rozhlasový Big Band Gustava Broma se solisty Michalem Malátným, Davidem Dejlem a Ivanou Regešovou. A pozor, předprodej na gala večer Šarmantní osobnost roku, tedy na 23. října, už je spuštěn na hkpoint.cz.

0: Dnes večer v České televizi. ČT 1. Detektivové pátrají po vrahovi hledače Vltavínů. Seriál Místo zločinu České Budějovice. ČT 2. Může mít láska italského mladíka a dívky z čínské čtvrti šťastný konec? Premiéra romantického filmu Čínská dívka. A ČT Art. Špičkoví interpreti hrají v císařském sále zámku Troja. Premiéra koncertu Troja Festival, Josef Špaček, Lukáš Vondráček a jejich hosté. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Firma Havelka Uhel na skladí, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme uhloterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
2: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
3: Hodin.
4: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Vláda schválila zrušení poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas. V centru Hradce Králové začíná další část opravy frekventovaného podchodu. O mistrovi basketbalové ligy rozhodne 7. finálový zápas. A počasí bude oblačno až zataženo, teploty do 20 stupňů. Zprávy a Radek Pulchrábek. Hezké odpoledne. Vláda schválila návrh zákona, který počítá se zrušením poplatků za média veřejné služby. Nahradit je má příspěvek ze státního rozpočtu. Česká televize by měla dostat příští rok zhruba o miliardu korun míň, než získá z poplatků letos. Českému rozhlasu mají příjmy klesnout meziročně zhruba o 400 milionů. Vedení obou médií se změnou nesouhlasí, pokračuje generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
5: My to odmítáme po celou dobu, máme opravdu pořád za to, že systém, který tady funguje, je zaběhaný, není zastaralý, má ho v podstatě 10 zemí v rámci Evropské unie a navíc v tom středovýchodním evropském prostoru má svůj smysl a má svůj i kontextuální důvod. Takže pořád je nejlepší možný ve smyslu ubránění naší nezávislosti.
3: Objem financí se podle premiéra Andreje Babiše z Hnutí ANO vrátí k roku 2024. V Hradci Králové je celý tento týden uzavřený podchod na třídě Karla IV. Pokračuje tam kompletní přestavba. Do neděle je nutné využít přechod ve Střelecké ulici.
6: Tato rozsáhlá oprava za 34 milionů korun skončí na podzim. Výsledkem má být prosvětlená pasáž s novými obchody i prostorem pro kulturu. Všechny práce jdou podle zástupců města zatím podle plánu. Dělníci už dokončili většinu bouracích prací. Do podchodu se lidé znovu vrátí v pondělí 22. června, kdy začne fungovat provizorní průchozí koridor. Z Hradce Králové Jana Házová, Český rozhlas.
3: V Rokytnici v Orlických horách se večer sejdou zastupitelé. V zasedací místnosti městského úřadu projednají od 18 hodin celkem 15 bodů. Většina z nich se týká majetku. Na programu mají například výsledek hospodaření města za loňský rok nebo žádost o prodej pozemků. Informuje o tom radnice. Ve francouzském Evianu začíná summit G7. Lídři 7 největších ekonomik světa tam budou řešit války na Ukrajině a na Blízkém východě. Debatovat mají taky odslech. Na bezpečnost summitu dohlíží 16 000 policistů, vojáků a hasičů.
7: Před zahájením summitu se střetli policisté a demonstranti ve švýcarské Ženevě nedaleko Evianu. Výtržníci v černých šatech a se zahalenými obličeji zapalovali auta a rozbili několik výloh. Podle deníku Le Figaro budou státníci jednat o možném zapojení mezinárodní koalice do odminování Hormuzského průlivu. Francie, Velká Británie a Německo chtějí zároveň přesvědčit amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby podpořil okamžitý klid zbraní mezi Ruskem a Ukrajinou. Francouzský prezident Emmanuel Macron pozval Trumpa na závěr summitu na večer na zámek ve Versailles, aby zabránili jeho dřívějšímu odjezdu, podobně jako to udělal při summitu G7 v Kanadě. Z Francie Martin Balucha, Český rozhlas. Sport.
3: O mistrech domácí basketbalové ligy rozhodne dnešní zápas v Praze na Královce. Do 7. finále nastoupí úřadující šampioni z Nymburka proti Pardubicím. Nymburk by vítězstvím oslavil svůj 21. triumf. Pardubice budou bojovat o zisk svého druhého titulu. Duel začne v 17 hodin.
4: počasí.
3: Na východě Čech je dnes oblačno až zataženo, na horách ojediněle čekáme přehánky. Teploty od 17 do 20 stupňů a biozátěž je dnes na jedničce.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Na hlavní trase Hradec Králové Třebechovice pod Orebem pozor na nehodu v obci Nepasice, kde se srazila dvě auta.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Po 15. hodině se znovu spojíme s naší reportérkou Zuzanou Boučkovou, která se dnes vydala do Josefova objevovat příběh sociálního podniku Dobrota. Na nejvyšším historickém místě v Jičíně na Valdické bráně byla zpřístupněna letošní sezónní výstava, jmenuje se Komu patří výhled, a pozvou vás na ní kurátorka výstavy Anna Crhová a kolegyně Vlaďka Vildová. A na tradiční rodeo ve státě Texas vyrazili někteří čeští reprezentanti, aby si odpočinuli od fotbalu. Do dějiště mistrovství světa, které hostí Spojené státy americké, Kanada a Mexiko, vás vezmeme za chvíli. Jaký to byl zážitek, řeknou sami hráči. Nezapomeňte, na Radio Bazar po půl čtvrté budete mít možnost inzerovat ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Hezký poslech.
4: Dobré odpoledne s Romanou Joudou.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Hradec Králové. My jsme vám slíbili, že se po 15. hodině zase spojíme s naší reportérkou Zuzanou Boučkovou. Ta se dnes vydala do Josefova objevovat příběh sociálního podniku Dobrota. Zdravím, Zuzko, dobré odpoledne. Jak to tam
2: pěkné
1: vypadá?
2: Pěkné odpoledne přeji. Sedím v přízemí domečku v Komenského ulici číslo 60 a hned u vchodu mě přivítala cedulka se srdíčkem a nápisem Jste v cíli dobroty. A já se tu tak opravdu cítím. Atmosféra je tu neskutečně útulná, na stolech voní čerstvé květiny a na zdech visí nádherné malby, které se právě dnes budou měnit. Na jejich místo se dají obrazy vybrané od veřejnosti, která byla vybídnuta k tomu, aby prostě netajila svůj talent. Lidé tedy přicházejí a nosí sem své výtvory a dokonce někdo přinesl i sochu. Když se ale podíváte dolů, do suterénu, uvidíte kamenné zdi a klenuté stropy, které hned připomenou, že jsme v historické josefovské pevnosti. Tento sociální podnik Dobrota tu existuje teprve 7 měsíců a teď je tu plno. Lidé obědvají, povídají si a také jsem si všimla, že sem chodí návštěvníci z širokého okolí.
1: Předpokládám, že za tou pohodou a klidem, o kterém si mluvila, stojí velká dřina, hodně práce a to i lidí s těžkými osudy. Podařilo se ti mluvit třeba se zaměstnanci nebo s paní vedoucí?
2: Ano, máš pravdu. Mluvila jsem se zakladatelkou Markétou Schejbalovou a musím před ní hluboce smeknout. S tímto projektem vyhrála krajský inkubátor. Získala dotaci, ale 51% zisku musí podle pravidel reinvestovat zpět ve prospěch sociálního podniku. Zaměstnává tu 9 pracovníků z takzvané cílové skupiny, což jsou lidé s psychickým či fyzickým handicapem, dlouhodobě nezaměstnaní nebo ohrožení ztrátou bydlení. Potkala jsem tu třeba 25-letou Nikolu. To je pomocná síla v kuchyni, která kvůli těžkým depresím měla invalidní důchod a nikde ji nechtěli vzít na plný úvazek. Tady doslova rozkvétá. Zdravé jádro 6 lidí to tu poctivě táhne už od samého otevření a jeden z pracovníků dokonce ještě nechyběl ani jednu jedinou hodinu. Ta loajalita je tady neuvěřitelná.
1: A silné lidské příběhy, jak tě tak poslouchám. Přesto ale všichni asi vědí, že provozovat restauraci v dnešní době není med, zvlášť teda v sociální sféře. S čím vším musí v Dobrotě bojovat? Jak se jim daří ekonomicky třeba přežít?
2: Markéta Schejbalová mi na rovinu přiznala, že nejvíc sil ji stojí boj s předsudky lidí, což jí hodně mrzí. A druhý obrovský oříšek je, že případní partneři, kteří by odebírali jídlo, chtějí vždy znát roční historii podniku, kterou však tento 7měsíční startup zatím nemá. Kromě obědů dělají skvělé cateringy. Na zakázku pekli třeba 600 buchet, dělali raut pro 100 lidí a nebojí se ani menu na oslavy nebo pohřby. Lidé z okolí jim tady hodně fandí a jídlo Markéta ráda cestuje, takže na menu mívají světové speciality, jako například čočkový dál, ale i poctivou českou klasiku. Dnes si lidé vybírali mezi vepřovým masem po sečuánsku, gulášem z červené řepy a salátem hradní paní s kuřecím plátkem. Navíc to tu funguje jako komunitní centrum, což se mi velmi líbí. Pořádají se tu koncerty, akce pro děti a lidé, kteří třeba v životě nebyli v galerii, tu poprvé vidí na zdech obrazy. Určitě, pokud budete mít čas, se tu zastavte, až budete mít cestu kolem. Já tu ještě zůstávám, podrobně vyspovídám šéfovou Markétu, zaměstnanci, no a také hosty.
1: Zuzana Boučková se dnes tedy přihlásila do vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové z Josefova. No a pro vás, milí posluchači, doplním, že Zuzana na místě všechno poctivě fotí a natáčí, předpokládám, a celou tu atmosféru, tváře Dobroty, zákulisí restaurace si budete moci už brzy prohlédnout i na našich sociálních sítích a na webu Českého rozhlasu Hradec Králové. Zuzano, pěkné odpoledne, děkujeme.
2: Také pěkné odpoledne, naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: pondělí 15. června posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Na nejvyšším historickém místě v Jičíně, na Valdické bráně, byla zpřístupněna letošní sezónní výstava s názvem Komu patří výhled. Je to společný projekt z tvorby mladých talentovaných umělkyň Markéty Fagan a Jitky Králové. Téma zkoumají na základě mysliveckých posedů a přitom kreativním způsobem reagují na prostor věže. Ještě před vernisáží, která byla součástí dalšího ročníku Jinčího činu, se kurátorkou výstavy Anou Crhovou sešla na schodišti jičínské dominanty kolegyně Vlaďka Vildová.
1: Tady pokračuje festival Jinčí čin, nebo jedna z dílčích událostí festivalu. Jak je to? Ptám se Ani Crhové.
2: Jedna z podob Jinčího činu v letošním roce je i výstava na Valdické bráně, konkrétně je to výstava umělkyně Jitky Králové a Markéty Fagan. Obě to jsou mladé umělkyně. Jitka Králová je z okolí Jičína, takže má k tomu místu silnou vazbu. Jitka potkala Markétu v rámci rezidence a začala spolu spolupracovat na projektu, který se věnuje posedům a takovou jeho variantu představujeme teďka v Jičíně.
1: Já jsem si všimla, že už cestou v té malé věžičce už jsou atributy lovectví, nebo spíš lesa a připomínka těch posedů. Co tady vidíme v tom patře, kde je starý hodinový stroj?
2: Tohle patro tak trochu navozuje atmosféru pohledu z posedu, kdy ze schodiště můžeme shlížet dolů na takový náznak krajiny, kde jsou remísky a různé srnky a jeleni. Remísky teda jsou keramické, které vytvořila Jitka Králová. Jeleni jsou spíš porcelánový, takové tak klasické výroby jelenů. A doplňují je fotografie remísků, které vlastně dotvářejí to prostředí.
1: Tak bychom se měli spíš dívat, hledět tady z toho schodiště, které vede na Ochoz. Možná, že by bylo dobře, kdyby tady nebyli ti lidé najednou, protože člověk na tom posedu bývá většinou sám, maximálně ve dvou. A to teprve potom je ten zážitek, asi který má i evokovat tato výstava.
2: Je to tak. V ideálním případě se tady člověk může zastavit, pobít tady delší dobu a třeba i sledovat tu krajinu dalekohledem.
1: Děkujeme Ani Crhové, co bude dál s Jinčím činem? Co chystáte ještě v dohledné době?
2: V nejbližší době chystáme takovou menší slavnost, malý festival 18. července na fotbalovém hřišti pod Šařovkou. Bude zpracovávat podobné téma jako tady ta výstava, bude se věnovat vztahům lidí a všech možných dalších bytostí a rostlin.
1: To je překvapení. My jsme museli ještě výš, a co je tady?
2: Podkroví brány je naopak instalace, která nám trošku simuluje pocity toho, kdo je sledovaný z toho posedu a tak nám umožňuje se vcítit vlastně do té situace třeba té zvěře. A zároveň tady je zvuková instalace Markéty Fagan, která právě navazuje na téma myslivectví a lovu.
0: Sezónní výstava Komu patří výhled od mladých výtvarnic Markéty Fagan a Jitky Králové zůstane na Valdické bráně do konce října. A pozvali vás na ní kurátorka výstavy Anna Crhová a kolegyně Vlaďka Vildová.
3: Jsme s vámi i na Jičínsku. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.
4: Byla jsi mi loučí, světlem pochodní a teď nesnesu tvůj žár.

v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Česká fotbalová reprezentace se připravuje na Jihoafrickou republiku, se kterou bude hrát druhé utkání na mistrovství světa ve Spojených státech amerických, v Kanadě a Mexiku. Národní tým bydlí na hotelu v americkém městě Fort Worth, které je známé pro tradiční kovbojské rodeo, a tak v době osobního volna na něj někteří hráči také vyrazili.
1: Fort Worth a konkrétně slavná čtvrť Stock Yards si zakládají na tom, aby návštěvníkům toužícím po autentické atmosféře divokého západu nabídli opravdový kovbojský zážitek. V programu tak nechybí jízda na bících, chytání telat do lasa, týmové lasování, jízda kolem barelů, jízda na divokých koních ani rychlostní lasování.
2: Na pozvání vlastně města Fort Worth, tak jsme byli na rodeu, které má velký význam vlastně tady v tomhle regionu, kde jsme, a bylo to samozřejmě něco jiného než fotbal, a určitě se s tím nesetkáváme v našem běžném životě v České republice nebo po Evropě, takže samozřejmě vidět to na vlastní oči je zajímavé.
1: Vyprávěl záložník Michal Sadílek, který rodeo sledoval v typickém kovbojském klobouku, a to společně s dalšími českými reprezentanty, včetně Jaroslava Zeleného.
3: Mně celkově se strašně líbí Texas jako takovej a historie prostě, jak to tady dřív vypadalo, a když jsme tam přijížděli, tak to bylo úplně jak návrat v čase, a já jsem z toho byl celkem vyplesklej, protože člověk to zná jenom z filmů a jak říkám, mně se tohleto extrémně líbí, takže já jsem z toho byl nadšený.
4: Klobouk si necháte?
3: Jo, klobouk jsem si chtěl nějaký pořídit, nějaký pěkný, ale když jsem viděl potom ty cenovky, tak jsem od toho upustil a koupil jsem si takovýhle slamák, ale samozřejmě tak z toho mám radost. Jako myslím si, že si to užili všichni, někdo víc, někdo míň, ale takový dobrý rozptýlení si myslím, že to pro nás bylo.
1: Myslí si Jaroslav Zelený. Po volném dni se národní tým plně koncentruje na čtvrteční zápas proti Jihoafrické republice, který vám nabídneme v přímém přenosu na digitální stanici Radiožurnál Sport. Z Texasu Mikuláš Jáša, Český rozhlas.

0: Pazar. Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
1: Dobré odpoledne, tak jestli máte co k inzerci, můžete v následujících minutách využít to uvedené telefonní číslo sem do studia a povídejte. Dobré odpoledne, Radio Bazar.
2: Dobré odpoledne, já bych ráda koupila staré pískovcové korito nebo napaječku pro zvířata. A mimo jiné scháním rybářské vybavení, fruty, podběráky, navijáky, knihy o rybách a rybaření a všechno by bylo na telefonním čísle 608 183 759. Děkuji.
1: Pěkný den, naslyšenou. Tak poptávka, paní schání pískovcové koryto pro zvířata, jako žlab pro zvířata a všechno, co se týká rybaření, včetně literatury. 608 183 752, telefonní číslo k prvnímu inzerátu. Jedeme dál. Dobré odpoledne, vítám vás v Radio Bazaru.
3: Dobrý den, tady je Jana z Nového Bydžova a chtěla, nebo nabízím k prodeji mlýnek na vylupování kukuřice z klasu, potom ruční starou káru na vyšších kolech,
1: ano,
3: a časopis Zahrádkář 35 ročníků. A je to na telefon 723 743 924.
1: Ano, Nový Bydžov jste říkala.
3: Ano, Nový Bydžov.
1: Pěkný den a díky. Naslyšenou.
3: Naslyšenou.
1: Paní nabízí mlýnek na vylupování kukuřice z klasů, ruční káru na vyšších kolech a dále časopis Zahrádkář 35 ročníků. Číslo 723 743 924 a paní volala z Nového Bydžova. Dobré odpoledne, teď jste na řadě vy, Radio Bazar.
4: Dobrý den, přeju. Chtěl bych nabídnout dva 6-metrový žebříky dřevěný spalikovačku. Má to, je to na podložku spalikovačka a má svůj vlastní pohon. A pak bych tady měl chomouty k dekoraci. A vlek za malý traktor nebo traktor 1,20 na 100, na 260 korba. Je to dvouosej. A je to na Holicku 604 82 73 90. Děkuji.
1: Pěkný den, děkujeme také. Naslyšenou. Tak další nabídka. Pan má 2 6-metrové dřevěné žebříky v dobrém stavu, špalikovačku s vlastním podvozkem, chomouty pro koně jako třeba na ozdobu na chalupu a vlek za traktor 604 82 73 90 a pán volal z Holicka. A vás vítám v Radio Bazaru. Dobré odpoledne.
5: Dobrý odpoledne, já si jenom slumím rádio. Tak.
1: Díky.
5: A já bych chtěl k nabídce 2 jízdní kola Favorit retro. Potom bych chtěl plynový grill, takový větší, ve velmi dobrém stavu. A šicí stroj Veritas. A příslušenství k autogénu. A ještě prosím křesla kovová, taky retro z roku 1960. A to by bylo asi, a ještě vzduchovku 618, taky z roku někde 1960. A to by bylo asi všechno a bylo by to prosím na čísle 737 366 048. Děkuji.
1: Pěkný den a naslyšenou. 2 kola Favorit, plynový grill zahradní, dále šicí stroj Veritas, příslušenství k autogénu, křesla z 60. let a vzduchovka 737 366 048. Tak to byl další inzerát a vás vítám v Radio Bazaru. Dobré odpoledne.
6: Dobrý den, já stáním na Žigula vás, náhradní díly, hlavně teď bych potřeboval chladič a relé dobíjení. A bylo by to na telefonním čísle 773 588 867.
1: Odkud voláte?
6: České Meziříčí.
1: Ale vám je to asi jedno, že jo?
6: Jo, určitě.
1: Odkud se kdo ozve. Ano, tak hodně štěstí, naslyšenou.
6: Taky, naschled.
1: Tak tady je poptávka na Žigula, potřebuje pan nějaké náhradní díly chladič a relé 773 588 867 České Meziříčí. Radio Bazar pokračuje dalším inzerátem. Dobré odpoledne.
7: Dobrý den. Moc vás zdravím. Já bych nabídla pákové nůžky na plech, délka břitu 35 cm. Potom ještě kladívkový šrotovník tovární výroby, cena dohodou, Holicko. Je to. A telefon by byl 731 589 248.
1: Děkuji
7: vám.
1: Hezký den.
7: Naschledanou.
1: Tak, tady další nabídka. Paní nabízí pákové nůžky na plech, šrotovník a telefon je 731 589 248 a Radio Bazar pokračuje. Vítejte, dobré odpoledne.
8: Dobré odpoledne. Já bych prodám babetu 210, plně funkční, po celkový GO, cena do 14 000, číslo telefonu 776 109 273 Náchod. Děkuji.
1: Ano, hezký den a zdravíme do Náchoda. Takže tady je babeta 210, funkční po generálce a telefon 776 109 273. Tak a pro dnešek je to z Radio Bazaru všechno. Pokud máte něco k inzerci, zavolejte si zase zítra odpoledne po půl čtvrté.
0: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu hradec.rozhlas.cz.

0: Na cestách s Petrem Voldánem.
1: Tentokrát o tom, že Portugalsko není jenom portské, korek a moře. Na cestách se Sandrou Špačkovou, která si z cest po světě přivezla i manžela a od té doby je hradečačkou. O Portugalsku, ale také o studiích ve Finsku a chození pěšky doma i v cizině. Jaké to je jít z Brna do Hradce a proč se vydat na podobný výšlap také z Aše? Dovíte se jako obvykle v pondělí po 18. hodině.

15 hodin 56 minut odpoledne v pondělí 15. června. Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Za chvíli tu budou zprávy a Radek Půlkrábek. Po 16. hodině Humoriáda s Pavlem Kučerou a Petrem Jablonským. Dobře se bavte.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Aktivita klíšťat v těchto dnech stoupá. Vláda schválila zrušení koncesionářských poplatků. Češi vybojovali na mistrovství Evropy v rychlostní kanoistice 4 medaile. A počasí zítra má být polojasno až jasno, teploty kolem 22 stupňů. Zprávy a Radek Půlchrápek, hezké odpoledne. Hygienici v našem kraji evidují první letošní případ klíšťové encefalitidy. Aktivita klíšťat navíc v těchto dnech stoupá.
2: Klíšťová encefalitida může podle lékařů způsobit i dlouhodobé neurologické potíže. Nejzávažnější průběh hrozí seniorům, lidem s chronickými nemocemi nebo oslabenou imunitou. V Královéhradeckém kraji mělo podle údajů za loňský rok alespoň jednu dávku očkování 45% obyvatel, což je nejméně ze všech krajů v celém Česku. Očkování je přitom jedinou specifickou ochranou proti onemocnění a lidé starší 50 let ho mají hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
0: Opozice kritizuje návrh zákona, kterým chce vláda převést financování veřejnoprávních médií na státní rozpočet. Kabinet schválil návrh dnes. Česká televize by od příštího roku přišla oproti letošku a zhruba o miliardu korun. Český rozhlas o 400 milionů. Podle předsedy mediálního výboru sněmovny Františka Talíře z KDU-ČSL opozice využije všechny prostředky k tomu, aby přijetí návrhu zabránila.
3: Tohle je přímý útok na nezávislost veřejnoprávních médií. Převedení pod státní rozpočet znamená vytvoření prostoru, aby každý rok při skládání jejich rozpočtu měla vláda prostor nějakým způsobem vyjádřit ředitelům, že jim nesedla tahle reportáž, jim vadí tenhle redaktor.
0: Lékař z Pražského armádního ústavu leteckého zdravotnictví podvedl 250 převážně starších pacientů. Neoprávněně od nich vybíral peníze za vyšetření, která jsou hrazená pojišťovnami. Informovala dnes o tom vojenská policie. Soud mu uložil podmínku a pokutu 2 miliony korun.
1: Sport.
0: Česká výprava vybojovala na mistrovství Evropy v rychlostní kanoistice 4 medaile a postup do dalších 8 finálových závodů. Martin Fuchsa získal 2 zlata, Josef Dostál stříbro na trati 500 metrů a debl kajak Jakuba Špicara a Daniela Havla si dojel pro bronz. Šampionát v Portugalsku hodnotil pozitivně šéf trenér reprezentace Pavel Hotmar.
4: Počet medailí, počet umístění do 6. pozice, počet finálových umístění, vlastně ve všech těch parametrech jsme opravdu hodně na to čekávání tady v Montemoru a musíme být hodně spokojeni. Opravdu jsem strašně příjemně překvapen, co se týče bodování do olympijského rankingu, tak jsme splnili minimálně to, co jsme chtěli.
1: Počasí.
0: V noci bude polojasno až jasno, teploty kolem 8 stupňů. Zítra čekáme polojasno až jasno, během dne přibývání oblačnosti. Teploty 20 až 23 stupňů a biozátěž bude na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na hlavní trase Hradec Králové Třebechovice pod Orebem pozor na nehodu v obci Nepasice, kde se srazila 2 auta.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Petr Jablonský. Dobrý den, vítejte.
6: Krásné odpoledne.
5: Svět se v hezčí změní se scénkami i soutěžením. Pěknou zábavu a hodně štěstí.
1: Humoriáda.

0: Jakub Smolík a jeho holka s bílou halenou. Já tady mám hosta v bílé mikině a na tom je nějaké grafity originální. Je to Petr Jablonský, nebudeme to rozebírat.
1: Škoda, že nejsme v televizi, to stejně z toho posluchači nic nemají.
0: No tak webkamery tu jsou, můžou se juknout, jak vám to sluší, než mi řeknete, jak se máte, co děláte.
1: No tak mám se dobře, začíná léto, takže to je velice pozitivní. Už se těším na ty teploty, má být konečně, teď už v prostřed týdny mám dojem. Ano, to tropy, no tak já mám rád tropy, já jsem jižní typ, takže to bude super.
0: Tak bez vás, jinak co se týká vašich vystoupení, někde vás uvidíme v létě?
1: Můžete mě vidět třeba teď nejblíž, mám dojem 30. června na střeše obchodního centra Harfa v Praze, kde budeme hrát hru Normální debil 2, jo, kde já teda nehraju toho debila, ale hraju tam asi 31 postav, takže se můžete podívat, kromě mě uvidíte ještě Davida Suchařípu a další kolegy, takže můžete se přijít podívat.
0: Ano. Uvidíme Davida Suchařípu vás a prodavačky z obchoďáku možná.
1: No tak, teď nevím, jak jste to...
0: Prodavačky... Je to v Harfě na střeše.
1: Jo, takhle, jakože se přijdou...
0: Obchodního centra.
1: No, určitě, tak prodavačky se tam taky můžou přijít podívat. Dobře. Samozřejmě.
0: Tak, teď se podíváme do našeho seznamu, koho nabídneme posluchačům na začátek.
2: No tak, dámy a pánové, tady je Olda Kajzer, já vás zdravím společně s Jirkou Lábusem. Víte, Jirko, no tak samozřejmě zdravíme tady z našeho pořadu teda, a my se koukneme do našeho pořadu teda v tomto pořadu, a ten pořad se jmenoval Možná přijde i kouzelník, že to se možná taky pamatujete, že to bylo takový.
0: Určitě.
2: No jistě, to si pamatuju, já si to pamatuju. No a my vám ale nenabídneme nás dva, my tam možná budeme někde vzadu přicmrdávat. Víte, Jirko, no tak to takový blbý slovo, tohleto přicmrdávat, tohleto, a dobře, tak řekněme přicmrdávat, no ale hlavními hvězdami bude Jirka Vimr a Karel Černoch a poslechneme si scénku, která se jmenovala Tanečník.
3: Černoch!
4: Ten už tady byl dvakrát.
3: Když jsem řekl, že to bude Černoch, tak to bude Černoch, jasný?
5: Zavolej Černoch.
3: Karle!
5: Dobrý večer.
3: No co ten smutek, Černoch? Tady panuje dobrá, hodnotná zábava.
5: Já už jsem tu po třetí, ale...
3: Neodmlouvej. Vystrčí ruce s kapsionem. Zastrž břicho, vyndej peněženku. Ruce vzhůru. No tak si něco dělejte, pro boha.
5: Karle, dělej ze sebou něco.
6: Pamatuj se, člověče.
3: Černoch, ty nemáš základy společenského chování. Ale s tím je konec. Teď budeš tancovat, jak já budu chtít.
5: Co? Já tancovat, jo? Já jsem nechodil ani do taneční. To teda ne. A hlavně nemám tady partnerku.
3: Máte vybrat.
5: Ne, já nechci vymrát. Já potřebuji partnerku. Bez partnerky to fakt nejde, jak můžu tancovat bez partnerky. Uznejte to.
3: Máte vymrát.
5: No ne, počkejte, ale Karel Černoch má pravdu, protože Vimr přece nemůže dělat partnerku.
3: Ale Vimr může dělat partnerku. Řekl jsem, že máte vymrát.
5: Jestli byste dovolili...
3: Vy už vůbec nemluvte.
5: Dobře, já vás jako chápu, ale podívejte, já si přesto myslím, že partnerka nemůže být Vimr, to je přesto...
3: Máte Vimra! Řekl jsem Vimra! Však vy si zvyknete.
5: Chtěl s partnerku, tak máš Vimra! Jak to vypadáte, co to máte na sobě, člověče?
7: A co, přijel jsem ze Skotska.
5: A to mě chcete v tomhletom učit společenskému tanci, jo?
7: No a proč ne? Vy snad tento oblek považujete za nespolečenský. Já si právě myslím, že pro tuto příležitost je nesmírně vhodný. Já vás mám učit společenskému tanci, že jo? Čili pro vás budu partnerka, že jo? Dáma, já si myslím, že je dokonce inspirující, jo? Budeme tančit.
5: Promiňte, ale já ze Skotama netančím.
7: Ale ze Skotkama jo, snad.
5: Tak si nějak dohodněte.
6: No, nebo pustíte je ještě okamžitě.
7: Počkejte, to jsou vaše gardedámy.
5: Ne, garderoběři.
6: Nenapadat.
8: Nebo padat.
7: Nepadat, tančit. A začneme, Karle, od začátku.
5: Jo.
7: Totiž než přijdeme k samotnému tanci, to předchází takový rituál společenský, takové to seznámení, vyzvání k tanci a takhle. Já bych navrhoval, začněme seznámení, jo?
8: Ano, já jsem Karel.
7: Jiřina, takhle. Jo? Vy se musíte vžít, že od tohoto okamžiku budu pro vás jako žena, jo? Jako dáma, partnerka, prostě vaše žena, jo?
8: No tak to už vůbec ne teda.
7: No tak děvče, no.
8: No tak to radši žena, ale nějaká divná teda.
7: Hrome sakra, člověče, ale vžijte se už do toho, že jsem pro vás Jiřina.
8: No.
7: Jo, a ne Jiřina, Jiřinka.
8: Ano.
7: Já jsem pro vás dáma, která se vám líbí dokonce, ne? Že jsem zbyla poslední na parketě, jo? Pro kterou si jde ten pod... Hrome, člověče, jak budete takhle ucukávat, tak ničemu nedojde. Jste muž, ne?
8: No, ale víte, že už si tak nejsem jistý teď.
9: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tanečníci se nám seznamují. Jiří Vimr, Karel Černoch.
2: Ale tak já myslím, že to byla taková opravdu hodnotná zábava, že nám to opravdu jako hodně dalo, že jo? No tak počkej, tak hodně dalo. Vimr dal. No to, Oldo, veřejnoprávní médium, takhle mluvíš. Ne, já jsem takhle nemyslel, přece co nám... Hodnotného Vymrdal, jako Jirka Vymrdal. No tak už opravdu, tak to musíme, prosím vás, pustit reklamu nebo něco, to je příšerný, to, já se omlouvám, on to nemyslel takhle, víte, ne, vůbec ne, tak to je čeština, no, čeština, jména blbý, já se omlouvám všem citlivějším posluchačům, já si jdu radši dát pivo, to tak jdu taky radši s Bohem.
0: Tak, tolik Kaiser Lambus nám zůstává na Ačku dvojice.
1: Kdyby to asi kluci řekli možná takhle. No.
0: Určitě, Vymr Černoch nám zůstává Ačko, Bčko, Hlust Vysihák, čili Lubomír Lipský, Miroslav Humula, dokonce i Helena Růžičková. Tak si vyberte A nebo B, posluchači. Humor mezera A, humor mezera B. SMSkujte na 90 011 04 731 800 900. A teď vás sklidní Petra Janů.

0: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
3: Tady je Humoriáda, Petr Jablonský i Pavel Kučera vás zdraví společně z dnešního studia Humoriádníků. Zveme na náš telefon 731 800 900. Zavolejte, hlasujte, chcete dvojici Jiří Vimr, Karel Černoch anebo Lubomíra Lipského jako hlust vysiháka známého přísného vrátného. Tak, ještě se zeptám Petra, co on a tanec, když už je scénka tanečník tady?
4: Ano, no musím říct, že nic moc, já jsem poměrně dost velký dřevo, jednou jsem si to vyzkoušel v muzikálu a musím říct, že teda jako už bych asi děkuji moc, ale už mi nenabízejte muzikály.
3: Ani Star Dance.
4: Ale musím říct, že zrovna v tom představení, o kterém jsme mluvili, tak jako tam je hodně pohybu a i se tam tančí, takže tam, nadřel jsem to prostě. No.
3: Takže nějaký ten pohyb ze sebe vyloudí.
4: Máme, dokonce tam tančíme na Michaela Jacksona třeba na Thriller.
3: Ty brďo. No. Děláte moonwalk, tu chůzi pospátku?
4: Tak trošičku to tam jako naznačujeme tam nejrůznější kroky. Ano, dobře. No, tak to ať si posluchači nechají jako překvapení, jak přijdou na střechu na harfu 30. června.
3: Lákadlo. Tak lákáme vás, pojďte hlasovat. Dobré odpoledne, halo, halo.
5: Krásné dobré odpoledne, pane Kučera, zdraví vás Ondra, i zdravím i Petra Blunského taky, ahoj Petře.
4: Ahoj Ondro, zdravím.
5: No. Já hlasuji pro Ačko, protože mě zajímá pokračování, jak to dopadne.
3: Ano, co je pod sukní s kockou, že? No tak jo, dobře, mějte se hezky, děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne. Halo.
6: Tady František, já bych nad Vltavou, zdravím vás, pánové, oba.
3: No dobrý den.
4: Dobré odpoledne.
6: A kdybyste byli tak hodní a mohli tam dát Karla Černocha s Vimrem.
3: Máme zapsán váš hlas, mějte se hezky.
6: A měl bych přáníčko, kdyby byla možná písnička s nima. Ve dvou se to lépe táhne, bezvadná, kdybyste byli tak hodní. Díky.
3: No tak písničky na přání máme jindy, my tu máme taky hezkou Hledá se žena, se to jmenuje Od mandra žeje, jen co spočítáme hlasy v tomto hlasovacím kole. Tak, kdo bude dál s námi na telefonu? Dobré odpoledne.
7: Krásné, a Peťo, já vás pozdravím.
4: Hezké odpoledne.
7: Toho nejlepšího imitátora v Čechách. Čau, Peťo.
4: Děkuju.
7: A já si myslím, já bych chtěl osobně Ačko.
3: Ačko, myslel jsem
4: tak
3: si
4: jo,
3: to. Tak
4: děkujeme.
3: Jo, máme zapsáno, naslyšenou. Dobré odpoledne i vám.
8: Zdravím, to je Liber Feltus, zdravím pana Kučeru, zdravím taky pana Jablonského. Líbí se mi, jak krásně imituje ty hlasy, jo.
4: Děkuju.
8: A hlasuju pro Ačko. Mm-hmm. Doufám, že jsem to řekl správně, to by mělo být pokračování.
3: Dobře,
8: toho
3: máte to správně.
8: Mm-hmm. Výborně, super, děkuji.
4: Nashledanou.
3: Krásný den, dobrý den i vám.
9: Dobrý den, zdravím Humoriádu a já bych si přál Bčko.
3: Dobře, máme zapsáno.
9: Máme ještě jeden dotaz, kdy v té Humoriádě zaznívá ta soutěž o knihy a DAB rádio. Několikrát jsem to slyšel, že po celý červen to bude v Humoriádě, ale nikdy jsem to neslyšel ve vlastní Humoriádě.
3: Tak
9: to, vlastně?
3: To jste přeslechnul. Dávejte pozor, no. Určitě to uslyšíte. Jo?
9: Aha, dobře, děkuji.
3: Tak jo, mějte se hezky, pokud budete soutěžit, přejeme hodně štěstí a my už máme sečteno, podtrženo a pokračujeme v pořadu. Možná přijde i kouzelník, scénka taneční.
4: Tak to je výborný.
3: To je bezva.
10: Seznámili jsme se dobře. Karel, Jiřinka.
11: Ano.
10: A teďka, jako si pro mě půjdete k tanci, jo?
11: Jo.
10: Jo? Čili já jako sedím, jo?
11: Jo.
12: Smím prosit.
10: Cože, co?
12: Smím prosit.
10: Co jsem?
12: Smím prosit.
10: No, kdyby to šlo něžněji. Jsem dáma, která se
11: mluví. Aha, jo, za. Smím prosit?
10: Ano. No, už mě takhle jako nabízíte rámě, takhle ano. Já se do vás zaklesnu ano. A už promenádujeme, ano. Jo?
12: No a taková ta konverzace, že jo, ano. S dámou.
11: Ano, dneska je horko, co? Ale je hezky. Já bych řekl, že...
12: Karle, s vámi je mi hezky vždycky.
11: Já bych vás doprovodil, kdybyste chtěla do foaje, ale je zde hezky, že?
10: Tak zatím, jo, já už jenom jako učitel budu ťukat, jo? Jen tukat. Tak jako, tak jako ženu byste mě na tohle, co jste říkal, nenatáhl. Ale pokračujte, jo?
11: No jak pokračujte, já už dál nevím.
10: No tak čím si nakloníte ženu, že? Jak? Že ji budete lichotit třeba. Že budete opěvovat její půvaby, že? Zezření nebo oblečení. Lichoťte mi trošku, ne? Tak...
11: Máte krásnou sukni, kde jste ji vzala?
10: No ale dá třeba něco.
11: A moc hezký podkolenky. Kde jste je vzala?
10: Moc jsem vzala s tou sukní. No to je jedno, ale podívejte se. Jak? Já bych po vás chtěl, abyste mě jako muž polichotil jako ženě něčím, jo. Čím by se mě úplně jako ženu přimrazil. Jo. Ještě jednou podívejte.
11: Máte nádherný dudy.
12: Teď jste mě teda přimrazil.
11: To jsou pravé skotské?
12: No ne, skotské, to jsou pravé české. Ale stará mistrovská práce. Tu už prošli rukama mnoho.
0: Humoriáda.

0: Tak jsme tady zpátky v tuto chvíli pro toho posluchače, který se nás ptal, kdy je soutěž. Tak je to právě teď, ať to všichni slyšíte. 731 800 900, to je náš telefon, na kterém můžete získat za prvé jednu z knih z edice Humoriády podle vašeho výběru, a nebo... To není nebo, to je i šance v losování o digitální rádio. Tak jsem se soustředil na příjem telefonu. Dobrý den, vítejte.
1: Dobrý den, tady Láďa z Košťálova.
0: Láďo, zdravíme vás.
2: Dobrý den.
0: Otázka je připravená. Ano, týká se dnešního skvělého hosta Petra Jablonského. Tak Petr se poprvé se svým imitátorským uměním představil v televizním pořadu. Za A, šance, za B, možná přijde i kouzelník.
3: To a teď těžký, jo?
0: Jsem se lek teď.
3: No, on to nečekal, Kučera.
0: Ty Luděk je tady.
3: No.
0: No, tak co vy?
1: Tak poprvé to bylo v šanci.
0: No, výborně.
3: Je, hurá.
0: Dostal šanci. A využili naplno náš posluchač.
2: Gratulujeme.
0: Ano. Kterou knížku jste si vybral?
1: Děkuji. Byla by to ta poslední od paní Švormové.
0: Děkovačky Libuše Švormové, tak výborně.
1: Ano, ano.
0: Gratulujeme, v pátek poslouchejte losování, třeba k tomu bude ještě ono zmíněné DAP rádio. Tak
1: děkuji.
0: Držíme palce. Krásný den, naslyšenou.
2: Hezký den.
4: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
0: Petře, bude nějaká vzpomínka na ten pořad Šance tehdy v 99?
2: Ano, bylo to v 99. V říjnu. Já jsem si vlastně takhle nadělil, nebo vyšlo to shodou v okolností přesně na moje 20. narozeniny. Takže 15. října 99. To se prostě nezapomene.
0: A samozřejmě,
2: já od té doby slavím víc než ty narozeniny, tak ten vstup do toho showbiznesu. Pamatuju si, že jsem byl strašně nervózní, měl jsem ohromnou trému. Měl jsem se jenom představit Pepovi Dvořákovi, který mě uváděl. A já jsem tam šel s takovou, pamatuju si, rukou pevně sevřenou jak k tělu, jo, a dělal jsem jakože všechno dobrý, všechno super, a dobrý večer, přátelé, tohle to byl jsem úplně vyřízený trémou, ale nakonec to dopadlo dobře, musím říct.
0: No, byl to úspěch.
2: Byl to úspěch a byl to vlastně jeden z takových těch prvních stand-upů, na to mělo asi 10 minut a ono to už na tu dobu bylo hodně.
0: To je
2: i režisér František Polák říkal, hele, je to dlouhý, ale

0: Já to, uděláme to celý, já to když tak jako někde střihnu. A nakonec se to jako tak líbilo, že se to nestřihlo, je to celý. Je to, dokonce myslím, že to někdo dal i na internet, myslím na YouTube, je to, myslím, že Večírek u Havla to někdo pojmenoval kreativně, takže si to můžou lidi i najít.
1: A které hlasy si tam použil, vzpomeneš si?
2: No tak právě toho Havla, že, a on si pozval, jak si ty další, že, jak si, no to znamená, byl tam taky Miloš tam byl, jo, no, ještě s Jardou Baštou, Jardou Bašta tam byl.
3: Taky Petra Busková samozřejmě, no, takže, a už přesně nevím, bylo tam asi 8 hlasů.
1: Celé spektrum.
0: Takže, no, opravdu, ani, abych někoho na nikoho nezapomněl, no vaše Klauzu tam samozřejmě byl. No.
1: Tak dobře.
0: Jo, takže tam byli všichni ti politici.
1: To je vzpomínka na pořad Šance, ve kterém začínal Petr Jablonský na obrazovkách. Teď se podíváme do našeho seznamu, co dáme dál posluchačům.
0: Co dáme dál? No tak já bych možná ještě toho Luďka pozval, protože vzhledem k tomu názvu té scénky, on se to jmenuje hypochondr, přátelé, o mně se někdy říká, že jsem tak jako lehce hypochondr, a není to pravda, jo. Já už se jenom těším, víte, až si na ten hrob nechám napsat. Víte, co tam má vždycky napsáno hypochondr, to je známý, to budete vědět. Nevíte, co má hypochondr napsaný na hrobě?
1: Ne, nevzpomenu si to.
0: Já jsem vám to říkal. No, tak to si tam dám. A teď si schválně poslechnu, co o té hypochondrii říká Petr Novotný.
4: Samozřejmě to byla taková narážka, ale já dobře vím, jaký je rozdíl mezi simulantem a hypochondrem, jsem vám chtěl říct, jo. Simulant samozřejmě nemoc předstírá, když to hypochondr věří, že jí má, já to vím. Náhlovský je simulant a hypochondr, věřte tomu. On umí tak dokonale předstírat chorobu, že sám v druhé fázi uvěří tomu, že jí má. A ve třetí fázi tu nemoc doopravdy dostane. Hele, to je člověk, já to o něm můžu takhle říct, protože ho znám mnoho let. On má takový kufřík, tam má léky, on tomu říká ošatka zdraví, a to furt jí. A když máme v obě, tak on si otevře ten kufřík a vyndá si z něho třeba 20 pilulek, ale barevně má to rozlišené, by to bylo estetický, a teď to všecko sní. My mu vždycky říkáme, prosím tě, a na co to je, jako, na jakou, nebo říká, to je jedno. A on to takhle sní, my jsme jednou dokonce přinesli takový lékařský slovník a chtěli jsme, aby nám tam zaškrt nemoci, který má. Hele, to trvalo tak dlouho, že on sám nabíč, aby to bylo rychlejší, že nám zaškrtne ty, který nemá. A opravdu to byly jenom dvě. Horečka omladnic a sklon k samovolným potratům. On dovede neuvěřitelné věci. On chrlí krev. On dostane zápal plic, kdy chce. On má zánět slepýho střeva, on předvede záchvat panoucnice, jemu vochrne ruka, on přestane slyšet. Já už se toho nelekám, já už ho znám leta, mě to je úplně jedno, co on dělá. On i při vystoupení, to se normálně mně stalo, že já, on najednou těsně před vystoupením takhle v portále sebou švihnul o zem pěnu u pusy a začal, že je zle, ať okamžitě zavoláme záchranku, že má záchvat. Mě to bylo úplně fuk, já jsem šel na jeviště ještě, jsem říkal, a nyní náš host Josef Alois Nálovský. On samozřejmě přišel veselý, vtipný jako teď, vystřelil parádní číslo, šel zpátky, tam se mu zase švihnul, řekl, že jsem debil, že jsem ho malem zabil. A zase měl tu pěnu a zase řval, že chce záchranku. Hele, on u nás jednou bydlel, spal teda u nás, a protože měl přijít až pozdě v noci, tak moje děti mě prosili, jestli by nemuseli ráno do školy, že by chtěli počkat, až se mistr zbudí, aby viděli, jakou má nemoc. A teď já zase rozumím, já zase doma nejsem tak vtipný, jo. Dala takhle přísně jsem neřekl, hele, děti. Jo? Já myslím, že není vhodné, abyste si dělali legraci z pana Nálovskýho. Ano, třeba nějakou nemoc má, jo? A oni, no, že by právě chtěli vědět, jakou. A ty ta malá, ta Soninka, rozumíte, ona má 5 let, no, to je mazlíček, ty já nemůžu nic odepřít a začalo to, tínku, prosím tě, no, tak jsem říkal, tak dobře, tak ty teda nemusíš do školky, tě puberťákům jsem říkal, vy do školy musíte, ale první hodinu vám omluvím, no a tak, no. Tak seděli u snídaně v 7 ráno celá rodina a čekali, až mistr vstane. Nálovský přišel v 8 hodin ke stolu, ve vynikající náladě, děti otrávený. On začal vyprávět vtipy, teď si namazal 4 chleby. Děti neviděli nikdy v životě zdravějšího člověka. Teď ta malá začala nabírat, měla pocit, že jí berou pohádku. A on takhle jel ty svoje fóry, jak on jede furt, vyprávěl, bavil, tam bylo za chvilku dusno u toho stolu. A on vám najednou uprostřed věty mě říká, hele člověče, já přestávám vidět na jedno oko. Děti poděkovali, vzali si tašku, šli do školy.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Petr Novotný v legendárním pořadu televize Nova Novoty a my se vracíme sem k nám do studia. Petr Jablonský je zde přítomen, nabídneme posluchačům další možnosti. Petr Novotný pokračování, anebo nastoupí Spable a Urvínek a další.
5: Je, no? To byste posluchači mohli pro nás hlasovat, já se chci slyšet.
3: Ale Hulvajc, tak nežadon, že tady žebráš.
5: No nežebrám, já hezky prosím, hlasujte.
3: A tak dobře, tak hlasujte, no.
1: Tak jste to slyšeli. Řeknu vám, jak na to. Humor mezera A, to je pro Petra Novotného. Humor mezera B je SMS pro Spejbla a Hurvínka. Další na 90 011 04. Telefon 731 800 900.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Tady je Humoriáda, pokračujeme výběrem společně s vámi Petr Novotný nebo z Pejbla Hurvínek. Dobré odpoledne.
2: A tady je zase pejskař ze Dvora Králové nad Labem a věčnej humorista. Zdravím, pánové.
1: My vás.
2: Zdravím Petra a Pavla.
1: Díky.
3: A, dobrý den.
2: Dobrý den. To vypadalo, jako kdybych zdravil prezidenta, přitom to je schoda křesních jmen Petr a Pavel.
1: Děkujeme. Jsme tu všichni.
3: Samozřejmě, díky.
1: Povídejte.
2: Tak si dáme Petříka.
1: Zapsáno, mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, Honza z Dokavy. Zdravím též pana Pavla i pana Petra.
1: My vás.
4: Dobrý den. A když tak hezky Hurvínek zažadonil, ale on, i kdyby nezažadonil, tak dávám hlas určitě jemu.
5: Je, ty máš dobrý vkus.
1: Ocenění je tady, tak jo, děkujeme pěkně.
5: Díky.
1: On ten Hurvínek byl takový, na city to zahrál hezky, že?
3: Ano, ano, já jsem ještě vlastně trénoval pana, respektive Hurvínka pana Skupy. Aha. Ten byl takový trošku hodnější ještě, že?
5: Takový. Ano, takový tatu, tě pořád na všechno ptal, tak hloupě toho taťuldy, co je tam to a proto, nic jsem jako nechápala, takže...
3: tak je to pravda, no, hurvajc. No, nicméně, slovo mají posluchači, no tak.
1: Dobrý den.
6: Dobrý den, Standa Zemník vás, pánové, oba dva zdraví.
1: A Stárek,
3: dobrý den.
6: A? Paule a pane Jablonsky, já bych to radši dokončit Novotnýho.
1: No, je to na vás. Mějte se hezky. Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, tady Lida z Otrkovic. Zdravím vás oba dva.
3: Dobrý
7: a
3: den.
7: Já bych si přála toho Hurvínka.
1: No dobře, píšeme si hlas.
5: Lida má taky vkus.
7: On je hodně šikovný.
1: Tak jo, děkujeme.
5: Děkuju.
1: Na 100 let mu to jde celkem dobře, že jo?
5: No jde mi to výborně. Doufám, že se o tom přesvědčíme.
1: Dobré odpoledne.
8: Miroslav z Karviny, dobrý den, pane Jablonský.
3: Dobrý den.
8: Dobrý den i vám, Pavle.
1: Dobrý den.
8: Hlasuju pro Petra Novotnýho.
1: Máme zapsáno. Mějte se hezky.
3: Děkujem.
1: Naschledanou. Tak, teď bude Hurvínek asi trochu zklamán.
5: No, jsem nevyhrál.
1: Petr Novotný ho převálcoval doslova.
5: A já to Petrovi přeju.
1: Jo.
5: On je taky docela vtipný. Vy, taťuldo.
3: Ale to samozřejmě, my se rádi podělíme. Třeba příště zase vyhrajeme my. Tak, pojďme Petra Novotného.
1: Ano, nebude to dlouho trvat, protože už za chvíli můžou posluchači hlasovat a Hurvínek se do hry vrátí. Teď Petr Novotný.
9: Jo. To je vůbec zajímavý. V hospodě se dívají na televizi, jak ty chlapi odejdou, víte, na ty vesnici od těch rodin večer, aby neprožili náhodou nějaký konvenční, rozumíte? A do hospody zhasnou a čumí na televizi. Ale já tam byl taky mezi nimi, já jsem projížděl a ve tmě, že to je trapný, ale já jsem se chtěl podívat sám na sebe. Televizní pořad jsem chtěl vidět a tak jsem zastavil v taký vesničce a ve tmě mě nikdo neviděl, já jsem tam seděl inkognito, jsem koukal na televizi, na svůj pořad, co já tam o sobě slyšel. Tam jsem neměl chodit. Oni normálně do té obrazovky rovnou. Jsi blbý! Ještě mě bral kolikrát za svědka, to je vůl, co? Co říkal, ano, vyhlášený. Jsem mu odkejval všechno, jasně, no. Pak mě tam poznali, jo, pak věděli už, že jsem, jo, protože pak tam bylo takový dusno trošku, až oni se tam domorodci nemohli srovnat furt v hlavě, že jsem tuna a hen tam nej, taky a ani mi tak nevěřili, že jsem to já. Mi kladli takové zvláštní kontrolní otázky, já jsem moc neuspěl, bo mi moc nevěřili, pač to na to se nedalo odpovídat, na co se mě ptali, to byste museli slyšet. První otázka byla, jestli ten oný železný a ty lunetík, jestli jsou to dobrý chalani. No to neodpovíte na takovou otázku. Druhá otázka byla, aby se mi potvrdil, že ta Ksena je naozaj taká super baba. A třetí otázku jsem zvládnul, ta byla lehká. Jestli znám Ilonu Čákovou, a to jsem řekl, ano, znám. A jedna mi říká, ty, nemachruj. Já nemůžu, já už jsem to jednou říkal, že mě život stále zkouší, jo, já si nemůžu dovolit ani chvilku, já musím být skromný, já si nemůžu zamachrovat ani chvilku, hele. Opravdu, a já bych rád, já jsem takový, ale nemůžu. Mě třeba tuhle můj osobní donašeč prásknul bezvadnou informaci. Říkal, hele, příští týden ve čtvrtek, bacha, jo. Literární noviny. Chystá se tam o tobě velký článek. Bacha, jo. Víš, jak se jmenuje? Fenomén jménem Novotný. Já jsem si říkal, pozor. Článek o mně. Fenomén jménem Novotný. Já nemohl dospat, já 3 dny byl úplně jak blbej. Ve čtvrtek ráno naše pošťačka, ta nevěřila vlastně očím, ta v 6 hodin ráno vylezla k nám na kopec a fenomén už stál před barákem. Čekal jsem na literárky. No. Byl tam o mně takovýhle článek, víte, jak se jmenoval? Optimistěnko přichází. Byl velký, pěkně jsem to tam chytnul, to už jste pochopili z názvu. Optimistěnko. Můžete 3x hádat, jak mi teďka ty moji kamarádi v tom údolí Svini, kde se pohybuju, říkají. Optimistěnko, no tak, nuž to od, ničovo, no. Váš optimistěnko, zděs i želájet, karoší věčer, no, dávaj.
0: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak optimistěnko, nám tu vystoupil optimistěnkové urády a se připraví na další souboj humoriády. Vracíme do hry, tentokrát proti sobě Lubomíra Lipského se Spejblem, tak si vyberte závěrečný souboj.
3: A Urvínkem taky.
1: Taky, že? Samozřejmě, nebude chybět. Ve studiu Petr Jablonský je zvědavý, jak to dopadne to hlasování. Volte SMS-kou humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefon máme 731 800 900. A teď si poslechneme jednu tak trošku žárlivou písničku.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Tak ještě pár hlasů pro ilustraci vezmeme k nám do vysílání. Připomenu aktuální hlasování Lubomír Lipský nebo Spibl a Hurvínek. Dobrý den.
2: Krásné pondělí, Pavle, tady Veronika Rakovník, zdravím i pana Petra Jablonského.
3: Dobrý den.
2: Vzpomínám si, jak loni byl v Rakovníku a bylo to prima, bylo to úžasný.
1: Líbilo se.
3: No, děkuju.
2: Bylo to, ještě mám knížku, jsem přečetla během jedné noci, od té doby jsem nepřečetla. O Naděnce Konvalinkové. Jak jsme dostávali ty knížky, když jsme byli...
1: Dobře, koho jste si vybrala, Veroniko? Pojďte nám říct.
2: Prosím vás, já nebudu... Hurvínka a Spejbla.
1: Mm-hmm, děkujeme, hezký den přejeme.
2: Mějte se hezky.
1: Taky, nashledanou. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, tady posluchačka Eva z Prahy.
1: Zdravíme.
4: Já bych chtěla Ačko.
1: Děkujeme za váš hlas. Mějte se hezky.
4: Naschledanou,
1: naslyšenou. Tak tolik pro ilustraci zastánci obou dvou táhnů.
5: A jak to nakonec dopadlo?
1: No, Hurvínku, zklamání bylo pro tebe. Až příště přijď zase.
5: Tak příště, no. Lustvisilák je taky dobrý.
1: Že jo, tak no, si ho poslechneme.
3: Dáme si.
6: No jo, ona pestrost ve stravě je strašně důležitá,
7: tak.
6: Ale tak je důležitá střídmost ve stravě a hlavně pití střídmost.
7: O čeho máte ten červený nos?
6: Jo. Milej pane, mě život zasazoval tvrdý rámy.
7: Koukejme, až je vždycky rovnou do nosu. A co s paní, jak to máte?
6: Ta porad polehává.
7: Ne, nemocná?
6: Ne, lína.
7: Já jsem jako myslel, jak to je se spaní, víte, jestli spíte dobře.
6: Jo, zmím, ale špatně, a kolikrát vůbec nemůžu usnout.
7: A zkoušel jste to počítat před spaní?
6: Jo, to jsem zkoušel a tuhle jsem dopočítal do 250 tisíc.
7: A teprve pak jste usnul?
6: Ne. Pak už se musel vstávat. No,
7: to je.
8: Kolik vás tu ještě je?
7: Dobrý den, sestřičko.
8: Dobrý.
7: Vlastně sestro.
8: Vám něco chybí?
7: Ne, já počkám, ale tady dědovi je špatně.
8: Chybí vám něco?
6: Jo, tolár, já jsem sběratel mincí a včera mi vnuk spolknul tolár.
8: A jak je starý?
6: 160 let.
8: To je on?
7: Já nejsem tolár.
8: Myslel, že vy jste tady s tou rukou.
7: Já tady nejsem s rukou, já jsem tady de facto se synem. Já
8: se
7: jsem
8: synem?
7: Se přišel jenom poradit s panem doktorem, víte, takovou maličku.
8: Co pak si myslíte, že pan doktor má čas na nějaké porady?
7: Hrajte sestři, to je takhle, víte, můj syn si porád jenom hraje v písku, dělá bábovičky a tunely a jsem se přišel zeptat, jestli se to dá nějak léčit.
8: A proč by se to mělo léčit? To přece není nic nenormálního.
7: No, já si to říkám taky, ale jeho žena se s ní chce nechat rozvíst.
8: To je on?
6: Ne, já jsem tady s vnukem.
8: Jo. Tak teď tomu už rozumím.
6: No,
8: tak syn tady chviličku počká, ještě si tady bude hrát, že? No a vnuka vezmeme dovnitř. Kde ho máte?
6: Já jsem ho nevzal sebou. Já jsem se bál, aby kluk cestou tolár nevytrousil.
8: Jo. Takže vnuka tady necháme a syna veme dovnitř.
7: Ježi, já nejsem si...
8: Já
7: mám syna v písku. On je.
1: A to je finále a tečka za dnešní Humoriádou, kde byl hostem báječný Petr Jablonský. Děkujeme.
3: Já děkuju za pozvání, přeju vám krásné léto všem, kteří posloucháte a možná se teda uvidíme na letní scéně Harfa.
1: Určitě, anebo někde u vody.
3: Přesně tak.
1: Nebo ve vodě.
3: Ano, mějte se krásně, nashledanou.
1: Hezké léto, přeje Pavel Kučera, nakonec my se ještě uslyšíme už brzy, už ve středu. Dobrý poslech na našich vlnách Českého rozhlasu i dál.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Veřejná doprava v Česku se řídí novými jízdními řády. Opozice kritizuje schválené změny ve financování rozhlasu a televize. Nehoda na moři u chorvatského Splitu si vyžádala 4 oběti. A počasí zítra má být polojasno až jasno, teploty kolem 22 stupňů. Zprávy a Radek Pulchrábek, hezké odpoledne. Autobusy a vlaky jezdí podle nových jízdních řádů. Změny od neděle ovlivňují dopravu i na regionálních linkách. Autobusové spoje mají v našem kraji upravené jízdní řády kvůli lepší návaznosti obvykle o několik minut. Na železnici

0: Kybernetické podvody jsou stále častější a jejich oběti přicházejí o vysoké částky. Průměrná škoda u telefonních podvodů přesahuje 700 tisíc korun. Jen v prvním čtvrtletí letošního roku jejich počet vzrostl o 37%. Jak podvodníci postupují a jak se bránit? Informace má reportér David Macháček.
1: Situace je skutečně vážná, alarmující. A teď zůstaneme v regionu. Okres Rychnov nad Kněžnou. Tak tady evidují kriminalisté za pouhé 2 týdny škody, které přesáhly 2 miliony korun. A oběťmi jsou nejčastěji lidé středního a vyššího věku. Ti, kteří si často říkají, že jim se právě něco takového stát nemůže. A ten skutečný rozsah škod je podle policistů přitom ještě vyšší, protože řada obětí se kvůli pocitu studu na policii vůbec neobrátí.
0: Davide, jak konkrétně podvodníci postupují?
1: Tak mají několik metod, oni se pořád opakují, ale ty základní jsou, že telefonují z českých telefonních čísel a vydávají se za bankéře nebo policisty. Tady upozorňuji, že oni dokážou udržet člověka na tom telefonním hovoru několik hodin, střídají se různí lidé, v přestávkách pouští hudbu a celou tu dobu drží oběť ve strachu, že pokud neuposlechne, tak přijde o všechny úspory, sama, že se dopustí trestného činu. Potom to jsou falešné investiční nabídky na internetu. Tam podvod spočívá v tom, že člověk zaplatí vstupní poplatek, nainstaluje si do telefonu aplikaci, pomocí které má své peníze investovat, jenže nevědomky umožní těm podvodníkům vzdálený přístup ke svému bankovnímu účtu. No a potom to jsou ty romantické podvody, kdy se tam buduje falešný citový vztah. Trvá to ne několik hodin, ale několik měsíců a teprve potom začnou podvodníci žádat peníze na něco dojemného, třeba na operaci, kauci nebo letenku. A často to končí tak, že oběť prostě předá tu vysokou hotovost nějakému najatému kurýrovi.
0: No a jak tedy poznat, že jde o podvod?
1: 2 věci to jsou. Umělá naléhavost a nátlak. Podvodníci používají věty jako musíte jednat hned, váš účet bude zmrazen, vyhrožují, hrozí vám trestní stíhání. Takže to je první indikátor. U těch dalších podvodů podivná SMS zdánlivě od syna, od dcery. Mami, tati, mám nové telefonní číslo, potřebuju, abys mi poslal peníze. A nebo v poslední době to jsou falešné SMS zprávy o nezaplacené pokutě s podivným odkazem. Všechno to stojí na tom, že podvodníci neútočí na rozum, ale pracují výhradně s emocemi. Budují strach a pocit naléhavosti.
0: No a jak se účinně bránit?
1: Tak ta základní pravidla jsou jednoduchá. Nikdy, nikdy neposkytovat osobní ani bankovní údaje komukoliv cizímu. Nikdy si nic neinstalovat do telefonu na základě pokynů od nějakého neznámého člověka a být velmi skeptický, zdravě skeptický ke každé nabídce rychlého, vysokého zhodnocení peněz. Když někdo zavolá a tvrdí, že je z banky nebo od policie, nejjednodušší je hned zavěsit a sám si zavolat zpět na oficiální číslo, které najdu na internetu. A důležité je, a to děláme i teď, mluvit o těch

0: to hrozbách s příbuznými, s přáteli, protože tady to sdílení prevence může ochránit nejen naše peníze, ale i peníze všech našich blízkých a v našem okolí.
1: Říká reportér David Macháček. Děkujeme.
2: Český rozhlas Hradec Králové, Den v kraji.

0: počasí.
1: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Hradec Králové s datem 15. června a v Hydrometeorologickém ústavu Hradci Králové dneska slouží meteorolog Jaroslav Tuček. Dobré odpoledne. Pane Tučku, myslím, že těch studených dní už bylo dost. Jak to vidíte dál?
2: Pěkné odpoledne. Určitě studených dní bylo dost a i deštivých. To všechno tento týden se bude měnit. Teploty pomaličku porostou a srážky budou pomaličku ustávat. Co se týká dneška, dnešek ještě máme trošičku zvětšenou oblačnost, nějaký oblačno většinou, ale v průběhu večera oblačnost bude ubývat na nějaké polojasno až jasno a ty noční teploty budou od 10 do 7 stupňů a zítra zpočátku polojasno až jasno, v průběhu dne, spíš odpoledne od západu začne přibývat oblačnost, večer se výjimečně může objevit přehánka, na horách těch srážek bude trošku víc a teploty budou trošičku vyšší než dnes, 20 až 23 stupňů Celsia a na horách 12 až 15 a vítr bude mírný od západu o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu, večer zeslábne. První půlka týdne, ta bude většinou se zvětšenou oblačností, s výjimečnými přehánkami, na horách ty srážky budou četnější, ve středu se dokonce může objevit i bouřka, ale od půlky týdne tam už zase nastane zlom, kdy teploty poletí nahoru, aby o víkendu jsme dosáhli 30 až 33 stupňů Celsia a ta druhá půlka týdne už bude o hodně víc slunečná než ta první.
1: To jste si pro nás při pondělku připravil krásnou předpověď. Děkujeme Jaroslavu Tučkovi. Hezký den a příjemnou službu. Naslyšenou.
2: Díky, naslyšenou.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Hradec Králové. Klíšťová encefalitída, tedy klíšťová sezóna, právě vrcholí a odborníci upozorňují, že riziko nákazy není zdaleka omezené jenom na lesy nebo horské oblasti. Klíšťata se vyskytují také v městských parcích, na zahradách nebo dětských hřištích. V Královéhradeckém kraji navíc podle aktuálních údajů patří proočkovanost proti klíšťové encefalitidě k nejnižším v celé republice. Podrobnosti má reportér Jiří Hofman. Jak je na tom tedy Královéhradecký kraj s tou proočkovaností?
1: Podle údajů Státního zdravotního ústavu za rok 2025 mělo v Královéhradeckém kraji alespoň jednu dávku očkování proti klíšťové encefalitidě 45% obyvatel. To je nejnižší podíl mezi všemi kraji v Česku. Kompletní základní očkování třemi dávkami pak absolvovalo 35% lidí. Obyvatelé kraje ale zároveň patří k lidem s nejčastější zkušeností s přisátím klíštěte. Za posledních 12 měsíců ji uvedlo 38% respondentů, což je výrazně nad celostátním průměrem, který je 33%. Odborníci přitom připomínají, že jedna dávka k dostatečné ochraně nestačí a plnohodnotná ochrana vzniká až po absolvování celého základního očkovacího schématu. V loňském roce lékaři v kraji zaznamenali 25 případů klíšťové encefalitidy.
0: Dá se říct, koho toto onemocnění nejvíce ohrožuje?
1: Nejvyšší riziko závažného průběhu mají podle lékařů seniori, lidé s chronickými nemocemi a osoby s oslabenou imunitou. Odborníci ale upozorňují, že onemocnit mohou i děti nebo jinak zdraví a aktivní lidé. Klíšťová encefalitída totiž může v některých případech zanechat dlouhodobé následky. Patří mezi ně například poruchy paměti, soustředění, problémy se spánkem, chronická únava nebo opakované bolesti hlavy. A právě proto lékaři zdůrazňují význam prevence.
0: Pokud by lidé chtěli snížit riziko nákazy, kdo se může proti klíšťové encefalitidě nechat očkovat?
1: Očkování je určené dětem i dospělým a lékaři ho doporučují všem, kteří tráví čas venku, ať už v přírodě nebo třeba na zahradě. Výhodou je to, že lidé starší 50 let mají očkování hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Odborníci zároveň připomínají, že ochranu je potřeba pravidelně obnovovat při očkování. Vedle očkování pak doporučují používat repelent a po návratu zvenku si vždy zkontrolovat kůži.
0: Jirko, jak se můžou lidé chránit? Stačí tedy ten repelent?
1: Repelent pomáhá, není ale 100% ochranou. Jeho účinnost se může snižovat potem nebo otěrem o oblečení. Lékaři proto doporučují kombinovat více opatření. Používat repelent, nosit vhodné oblečení, po návratu z přírody nebo ze zahrady si důkladně prohlédnout kůži. První případ klíšťové encefalitidy totiž hygienici v Královéhradeckém kraji evidují už i v letošní sezóně.
0: Říká reportér Jiří Hofman.
2: Den v kraji.

0: Univerzita v Hradci Králové dnes otevřela přihlášky do nového programu celoživotního vzdělávání. Kdokoliv si v něm může zapsat vybrané vysokoškolské předměty a po jejich absolvování získat takzvaný mikrocertifikát, uznávaný po celé Evropské unii. Podrobnosti má reportérka Adéla Kavříková.
1: Ten program se jmenuje UHK Plus a funguje jako mimořádné studium na všech čtyřech fakultách univerzity. Účastníci chodí na přednášky a semináře přímo s řádnými studenty a plní si i stejné studijní povinnosti. Hlavním rozdílem oproti běžným kurzům je ale právě ten zmíněný mikrocertifikát. Tam jde o digitální a mezinárodně uznávaný doklad, který přesně popisuje získané dovednosti a rozsah výuky. Platí v celé Evropské unii a lidé ho můžou využít třeba v životopise pro zaměstnavatele nebo si ho nechat uznat při případném budoucím řádném studiu. Já pro úplnost ještě doplním, že do zavádění nových druhů certifikátů v programech celoživotního vzdělávání se od roku 2023 začalo postupně zapojovat všech 26 veřejných vysokých škol v Česku.
0: A kdo se může do programu přihlásit a jaké kurzy jsou v nabídce?
1: Ta nabídka je široká. Univerzita v první vlně otevírá víc než 40 kurzů. Podmínky jsou nastavené velmi volně. Studovat můžou lidé z praxe, kteří si chtějí třeba jen doplnit kvalifikaci, ale taky středoškoláci už od 15 let, kteří si chtějí vyzkoušet vysokoškolské prostředí. No a pokud jde o ty konkrétní předměty, tak na fakultě informatiky a managementu je to třeba krizový management, ochrana a bezpečnost dat nebo základy cestovního ruchu. A přírodovědecká fakulta nabízí předměty jako ekologie krajiny nebo biofyzika. Filozofická fakulta otevřela kurz informační technologie v archivnictví a nejvíc předmětů nabízí pedagogická fakulta. Tam lidé najdou třeba výuku umělé inteligence ve vzdělávání, německou konverzaci, ale i praktické kurzy, jako je paličkování nebo pohyb a zdraví.
0: Adélo, kolik zájemci za takové studium zaplatí?
1: Ty ceny se liší podle rozsahu a náročnosti. Úplně nejlevnější kurz, což je historie tělesné kultury, vyjde na 1000 korun za 13 vyučovacích hodin. Většina standardních předmětů na jeden semestr stojí mezi 2 a 5 tisíci korunami. Výjimkou jsou pak velké dlouhodobé programy, jako je dvouletý ruský jazyk a kultura, kde stojí kurz 16 tisíc korun. Současní studenti a zaměstnanci školy mají navíc na školné 25% slevu. Ty přihlášky se podávají výhradně online přes univerzitní systém celoživotního vzdělávání od dnešního dne do poloviny srpna. V některých případech je tamto přihlašování prodloužené do začátku září.
0: Říká reportérka Adéla Kavříková.
2: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.

Nešahej na mě, nešahej na mě, dej ty svý pracky pryč. Nešahej na mě, nešahej na mě, to je k mému štěstí klíč. Nelez mi do mojí osobní zóny, nech si svý bacily. Nešahej na mě, teď ani za chvíli.

0: Prosím, nešahej na mě, jinak jsme skončili.
1: Páteční Habaděj s Ladou Klokočníkovou živě z naší rozhlasové kavárny každý pátek od 9 do 12 hodin.
2: Prvním hostem Pátečního Habaděje bude Jana Fabiánová. Původně muzikálová herečka prožila 7 let v divadle Semafor, 4 roky v divadle Kalich a 2 roky v Národním divadle. 9 let žila ve Spojených státech amerických. V poslední době se věnuje i osvětě a pomoci obětem domácího násilí. Napsala 2 knížky, píše hudbu a také české texty z pocitu, že i to může udělat někomu radost. Je toho hodně a vše probereme po 10. hodině. Druhým hostem bude Jan Bendik. Tenhle zpěvák se narodil v Hradci Králové, kam se často a rád vrací. V letošním roce chystá v Praze svůj doposud největší koncert. Jak vypadají přípravy, poví po 11. hodině. Tak přijďte, protože tentokrát si určitě v naší poslední předprázdninové kavárně i zaspíváme.
1: Přijďte do naší rozhlasové kavárny nebo poslouchejte Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Gilbert Bekot, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Na nejvyšším historickém místě v Jičíně, na Valdické bráně, byla zpřístupněna letošní sezónní výstava s názvem Komu patří výhled. Je to společný projekt z tvorby mladých talentovaných umělkyň Markéty Fagan a Jitky Králové. Téma zkoumají na základě mysliveckých posedů a přitom kreativním způsobem reagují na prostor věže. Ještě před vernisáží, která byla součástí dalšího ročníku Jinčího činu, se s kurátorkou výstavy Anou Cerhovou sešla na schodišti jičínské dominanty kolegyně Vlaďka Vildová.
1: Tady pokračuje festival Jinčí čin, nebo jedna z dílčích událostí festivalu. Jak je to? Ptám se Ani Cerhové.
2: Jedna z podob Jinčího činu v letošním roce je i výstava na Valdické bráně, konkrétně je to výstava umělkyně Jitky Králové a Markéty Fagan. Obě to jsou mladé umělkyně. Jitka Králová je z okolí Jičína, takže má k tomu místu silnou vazbu. Jitka potkala Markétu v rámci rezidence a začaly spolu spolupracovat na projektu, který se věnuje posedům a takovou jeho variantu představujeme teďka v Jičíně.
1: Já jsem si všimla, že už cestou v té malé věžičce už jsou atributy lovectví, nebo spíš lesa a připomínka těch posedů. Co tady vidíme v tom patře, kde je starý hodinový stroj?
2: Tohle patro tak trochu navozuje atmosféru pohledu z posedu, kdy ze schodiště můžeme shlížet dolů na takový náznak krajiny, kde jsou remísky a různé srnky a jeleni. Remísky teda jsou keramické, které vytvořila Jitka Králová. Jeleni jsou spíš porcelánový, takové tak klasické výroby jelenů. A doplňují je fotografie remísků, které vlastně dotvářejí to prostředí.
1: Tak bychom se měli spíš dívat, hledět tady z toho schodiště, které vede na Ochoz. Možná, že by bylo dobře, kdyby tady nebyli ti lidé najednou, protože člověk na tom posedu bývá většinou sám, maximálně ve dvou. A to teprve potom je ten zážitek asi, který má i evokovat tato výstava.
2: Je to tak. V ideálním případě se tady člověk může zastavit, pobít tady delší dobu a třeba i sledovat tu krajinu dalekohledem.
1: Děkujeme Aně Cerhové, co bude dál s Jinčím činem? Co chystáte ještě v dohledné době?
2: V nejbližší době chystáme takovou menší slavnost, malý festival 18. července na fotbalovém hřišti pod Šeřovkou. Bude zpracovávat podobné téma jako tady ta výstava, bude se věnovat vztahům lidí a všech možných dalších bytostí a rostlin.
1: To je překvapení. My jsme museli ještě výš, a co je tady?
2: Podkroví brány je naopak instalace, která nám trošku simuluje pocity toho, kdo je sledovaný z toho posedu a tak nám umožňuje se vcítit vlastně do té situace třeba té zvěře. A zároveň tady je zvuková instalace Markéty Fagan, která právě navazuje na téma myslivectví a lovu.
0: Sezónní výstava Komu patří výhled od mladých výtvarnic Markéty Fagan a Jitky Králové zůstane na Valdické bráně v Jičíně do konce října. Pozvali vás tam kurátorka výstavy Anna Cerhová a kolegyně Vlaďka Vildová.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Po 17. hodině jsme vám nabídli přehled dnešních událostí v Královéhradeckém kraji a ještě se podíváme, co chystají naši reportéři na zítra, tedy na úterý 16. června. Ovocnáři po jarních mrazech sečetli škody ve svých sadech. Zítra budou mít poslední možnost požádat zemědělský fond o finanční pomoc za poničenou budoucí úrodu. Město Dobruška dokončilo výstavbu dvou nových chodníků mezi ulicemi Solnická a Mírová za 1 milion korun. Nahradili původní schodiště, které už nebylo v dobrém technickém stavu. Obyvatelé Čermné nad Orlicí mohou navrhovat budoucí využití budovy současné mateřské školy v Malé Čermné. Ta se uvolní po otevření nové školky, které obec plánuje na začátek září. Obec Sinkov Slemeno na Rychnovsku otevřela novou budovu základní a mateřské školy. Jednopodlažní dřevostavba vyšla na 52 milionů korun a na jejím financování se podílel Královéhradecký kraj, Ministerstvo životního prostředí, veřejná sbírka i samotná obec. Tomu všemu se budeme ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové podrobněji věnovat zítra.
1: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.
0: 17.56. Radek Pulkrábek vám nabídne další zprávy o 18. No a následovat bude další díl pořadu Na cestách s Petrem Voldánem. Tentokrát bude mimo jiné také o tom, že Portugalsko není jen portské, korek a moře. Putovat světem na rozhlasových vlnách budeme se Sandrou Špačkovou. Příjemný večer s Českým rozhlasem Hradec Králové přeje Romana Joudalová.

0: Radioservis představuje knihu Miloše Šenkýře Temné letopisy moravské. Vydejte se s námi do Brna a jeho okolí na místa děsivých událostí. Jednotlivé příběhy vás zavedou do dějišť, srážek vlaků, pádů letadel, výbuchů a vražd napříč staletími. Vraťte se s námi v čase k příběhům, na které bychom neměli zapomenout. Temné letopisy moravské. Knihu dostanete v e-shopu radiotéka.cz nebo v obchodě Českého rozhlasu na Vinohradské 12.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Vláda schválila zrušení poplatků pro veřejnoprávní média. V centru Hradce Králové začíná další část opravy frekventovaného podchodu. Velká Británie zakáže mladistvým přístup na sociální sítě. A počasí zítra má být polojasno až jasno, teploty kolem 22 stupňů. Zprávy a Radek Pulchrábek. Hezký podvečer. Češi od příštího roku nejspíš nebudou platit televizní a rozhlasové poplatky. Rozhodla o tom odpoledne vláda. Od ledna mají být Český rozhlas a Česká televize financované ze státního rozpočtu. Celkem obě média přijdou o víc než miliardu korun.
3: Český rozhlas a Česká televize mají ze státního rozpočtu dostat necelých 8 miliard. Jde o stejnou částku, se kterou hospodařili do roku 2024, pokračuje ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy.
4: Pro Českou televizi 5,74 miliardy korun a pro Český rozhlas 2,065 miliardy korun.
3: Díky snížení rozpočtu by podle Klempíře měla veřejnoprávní média fungovat efektivněji. Podle opozice to ale naopak ohrozí jejich nezávislost. Návrh proto plánuje ve sněmovně blokovat, říká pirátská poslankyně Andrea Hofmanová.
5: Celou věc budu dále konzultovat s Evropskou komisí, protože takto razantní škrt vnímám jako silné ohrožení nezávislosti.
3: Opoziční politici tak dál požadují, aby se zákony o veřejnoprávních médiích neměnily. Adéla Burešová, Český rozhlas.
2: Na Rychnovsku se objevilo v sobotu popolední slabé tornádo. Způsobilo drobné škody, poškodilo střechy v obci Semechnice a vyvrátilo stromy v Kvasinách. Český hydrometeorologický ústav to dnes napsal na sociální síti X. V Hradci Králové je celý tento týden uzavřený podchod na třídě Karla IV. Pokračuje tam kompletní přestavba. Do neděle je tak nutné využít přechod ve Střelecké ulici.
6: Tato rozsáhlá oprava za 34 milionů korun skončí na podzim. Výsledkem má být prosvětlená pasáž s novými obchody i prostorem pro kulturu. Všechny práce jdou podle zástupců města zatím podle plánu. Dělníci už dokončili většinu bouracích prací. Do podchodu se lidé znovu vrátí v pondělí 22. června, kdy začne fungovat provizorní průchozí koridor. Z Hradce Králové Jana Házová, Český rozhlas.
2: Britská vláda zakáže dětem mladším 16 let přístup na sociální sítě, oznámil to britský premiér Keir Starmer. Přiblížil taky plánované omezení platform přenášejících živá videa. Zákaz by měl vstoupit v platnost na jaře příštího roku. Velká Británie plánuje zavést podobný model jako Austrálie. Zákaz se nebude vztahovat na komunikační služby typu WhatsApp nebo Signál.
1: Sport.
2: Fotbalisté Španělska hrají svůj první zápas na letošním mistrovství světa. V úvodním duelu v Atlantě se utkali s Kapverdami. Od 21 hodin si Belgie zahraje s Egyptem. Po půlnoci začne zápas Saúdské Arábie s Uruguayí a Iránu s Novým Zélandem.
1: Počasí.
2: Noc bude polojasná až jasná s teplotami kolem 8 stupňů. Zítra čekáme polojasno až jasno během dne přibývání oblačnosti. Teploty 20 až 23 stupňů, na horách kolem 15. Biozátěž bude zítra na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na hlavní trase Trutnov Náchod pozor na omezení v obci Batňovice, kde pokračuje oprava silnice. Provoz je řízen kyvadlově.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Na cestách s Petrem Voldánem.
7: Je po 18. hodině pondělí a tak máte správně naladěno vy, kteří máte rádi náš pořad Na cestách. A cestovat budeme se Sandrou Špačkovou. Dobrý den.
8: Dobrý den.
7: Sandra Špačková procestovala spoustu zemí a co mě na tom baví, vy jste potkala manžela jako turistu na cestě. My jsme na cestách. Takže se vyplatí jezdit, cestovat anebo chodit pěšky a člověk tam najde i partnera?
8: No záleží, co od toho očekáváte. Někdy se to vyplatí, někdy ne, podle toho, co právě potřebujete. Ale je tomu tak, já jsem pracovala a vlastně do dneška pracuji jako průvodkyně a stalo se mi to částečně osudným, protože jsem na cestě na jedné z cest právě Jižní Amerikou potkala svého manžela.
7: Ještě ke všemu v Jižní Americe.
8: Ano, a ještě ke všemu Hradečáka.
7: No kdo by to nechtěl? Cestujte, potkáte tam možná partnery, ale my nebudeme cestovat jenom do Jižní Ameriky, já otvírám svůj kufřík, vy už ho znáte, a vyndávám první rekvizity, které napovědí, kam se také podíváme a proč. Mám tu dva časopisy, které jsou o zemi, vlastně za humny, Polsko. Proč jsem je asi vzal?
8: Tak to mě velice potěšilo, protože Polsko je mojím druhým domovem, protože můj tatínek je Polák. Takže řekněme, moje polovina je odtamtud.
7: Takže budeme cestovat do Polska, ale podíváme se také do Portugalska, do Jižní Ameriky. Zůstaňte s námi na cestách na vlnách Českého rozhlasu. Zítra.

0: Dozněla první písnička a my cestujeme dnes se Sandrou Špačkovou. Já už jsem předeslal, že začneme v Polsku. Otec je Polák. Kam nás pozvete do Polska? A vyberte něco, co ne všichni úplně znají.
1: Polsko je země ohromných rozměrů, je opravdu veliká, tedy v porovnání s Českem, na co my jsme zvyklí. A musím říct, že jednak já mám rodinu tady z té krkonošské části, takže ne úplně daleko od nás, ale v podstatě asi si myslím, že Čecha překvapí v podstatě úplně cokoliv v Polsku. Mám takový pocit, teď se to mění posledních třeba 5 let, ale že Češi měli hodně vůči Polsku takové jako vtípky, negativní pocity, moc se nám tam nechtělo jezdit a poslední dobou se to naštěstí otočilo, takže musím říct, že opravdu si myslím, že vás překvapí každý kousek, jak vesnice, tak město, tak moře, někdy teda negativně, když jedete k moře a prší vám tam a píchají vás komáři, to se také může stát.
0: Ale to se stane kdekoliv, nejenom v Polsku. Ale buďte přesně konkrétní, tak. Vyberte jedno místečko.
1: Konkrétně, tak třeba mám moc ráda Wrocław, město Vratislav, tedy v češtině, i Varšava mě moc překvapila, v podstatě takový jako něco mezi, bude to znít bizarně, ale něco mezi New Yorkem a Berlínem, opravdu překvapivé město, od kterého jsem já osobně neměla žádná očekávání.
0: To jsme se hodně rozkročili.
1: Je to tak.
0: Z Polska.
1: Je to tak. A potom i příroda polská určitě, třeba Mazurská jezera, kde tady se přiznávám, jsem ještě nebyla, ale hodně jsem o nich četla a studovala, ale potom i hory, je to úplně něco jiného z té polské strany.
0: To se mi líbí, že Sandra Špačková, dnešní host pořadu Na cestách na vlnách Českého rozhlasu, někde v Polsku, kde je napůl doma, ještě nebyla. Já bych řekl, že to máte prochozené skrz na skrz. Vy jste říkala, že to není až tak daleko odtud, takže já tady mám ještě jednu připomínku, co odtud není daleko, tam zase jezdím. Já rád, když mám čas, je to jenom za hranicemi a mě třeba tahle ta příhraniční oblast zaskočila tím, že ve Zlatých Dolech mi nabídli, já jsem kavárenský povaleč, i kávu posypanou zlatými lupínky.
1: Polsko je opravdu zemí nekonečných možností, jak já ráda říkám. Bavíme se tady teďka o tady té vlastně nejbližší polské části, což je Kudowa Zdrój a vlastně celé Klacko, by se dalo říct. Tohle je část, kterou já jsem vůbec neznala předtím, protože mám rodinu spíše Harachov a z druhé strany, takže ty Krkonoše západnější, takže vlastně druhou stranu Náchodska jsem poznala až vlastně, když jsem se přestěhovala do Hradce Králové. Takže je to něco, co mě docela táhlo, protože je to tady kousíček, ale ne tedy nákupy na tržnici v Kudově Zdruj, což tady bývá časté, ale spíše i ty okolní městečka, třeba Polanice, Zdruj, Dušníky a tady tohle je moc krásné. Krásná část. A je to takový, když se to porovná s tou českou stranou, tak tam není tolik turistů a je to za mě takový jako autentičtější ještě. Bohužel u nás Krkonoše bych úplně řekla, že už jsou jako hodně zastavený, hodně turistického ruchu. Orlické hory je to trošku méně, ale stejně pořád a ta polská strana je taková, krkonošská ne, ale právě tady toho Klacka bez lidí, příjemná, autentická.
0: To říká žena, která je dnes hostem pořadu Na cestách, která to musí znát, protože ona ráda chodí pěšky. Vy jste minulý rok šla pěšky z Brna do Hradce. Jak dlouho?
1: Šli jsme, byl to týden, byl to v podstatě první týden, který jsme dostali k narozeninám od rodičů, že pohlídají vnoučata, tedy děti mé a manžela a rozhodli jsme se, že si vyčistíme hlavu a co na tom bylo ještě krásnější, že jsem si nevzala mobil. Takže jsem šla týden bez telefonu, jenom prostě přírodou, někde městem.

0: Člověk nemusí jezdit daleko, stačí poznávat i to, co tady má, a nám tedy ještě k tomu napomáhá to, že máme malé děti, tak člověk nemusí řešit, odletí, neodletí, budou nemocní, nebudou. Prostě po tom Česku vždycky se zbalíme, skočíme na vlak a zpátky prostě musíme dojít.
1: Takže oblíbený dopravní prostředek vlak.
0: Manžela určitě vlak, můj spíše autobus, ale v tomhle tom jsem se přiklonila k němu a už jsem si zvykla i na ty vlaky.
1: Mě hrozně bavilo, když jsme se bavili o tom Polsku, ten váš takový nátisk té polštiny v tom, ta jména těch měst, ty názvy byly vyslovované už s tím polským akcentem, takže polština pro vás není problém. Já teď zkusím předpovědět, kam se vydáme po písničce, ale omlouvám se, ta výslovnost asi nebude úplně ona, já jsem tím vlastně měl úplně začít. Bond Dia.
0: Mm-hmm, to bylo super, řekla jste to naprosto správně.
1: Ale posluchači netuší většina, co jsem řekl.
0: Dobrý den a portugalsky, a to evropskou portugalštinou, pak no ještě brazilská, to by bylo bonjia.
1: Bonjia.
0: Je to podobný.
1: Tak vám přejeme se Sandrou Špačkovou dobrý den z Hradce Králové a my pojedeme potom do Portugalska a k tomu jazyku už jenom šišlavým románským jazykem jsem to řekl. Vy jste ten jazyk, který máte ráda a který ovládáte, tu portugalštinu, nazvala klidně šišlavý románský jazyk?
0: Je tomu tak, protože si myslím, že každý, kdo slyší pojem románský jazyk, tak si představí takovou tu zpěvnou italštinu, španělštinu, a ta portugalština se tomu úplně vymyká. Já když jsem ji napoprvé slyšela, tak jsem si myslela, že je to maďarština. Portugalci šišlají, používají š, ž, což od románského jazyka vůbec nikdo nečeká.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Máme za sebou další písničku, už druhou v pořadu Na cestách, kde cestujeme se Sandrou Špačkovou, která vlastně vystudovala jazyky, ona studovala i vysokou školu v Portugalsku. Jaké to je studovat v Portugalsku vysokou školu? Jsou tam nějaké rozdíly oproti českým vysokým školám?
2: Já jsem začala studovat v

0: Praze na Univerzitě Karlově a potom jsem odešla do Portugalska, takže až tak velkou zkušenost jako s českými vysokými školami nemám. V závěru mám tady větší tu portugalskou.
1: Já myslím třeba to, jestli je zvykem bydlet na kolejích nebo doma, jestli je to stejné jako u nás. Jak jsou bráni studenti třeba? V některých městech studenty moc rádi nemají, třeba někde zase rádi mají.
0: V tom bych řekla asi, že je to v podstatě podobné jako u nás.
1: Jsou portugalští studenti vysokoškolští také tak trochu bohémští?
0: Určitě, určitě. Od tohoto studium samozřejmě je. A právě v mém případě to bylo to nejlepší možné řešení, protože jsem začala studovat portugalštinu v Praze a po čase jsem zjistila, že naučit se portugalsky v Praze vlastně moc nedává smysl. Takže jsem se zbalila, odjela jsem tady samozřejmě za pomoci peněz mých rodičů, protože jinak bych to všechno nezrealizovala, takže tímto ještě jednou děkuji za podporu. A odjela jsem do Lisabonu, kde jsem začala studovat a bylo to úplně ideální tím, že jsem studovala jazyk, tak když jsem vlastně šla v noci popíjet pivo na ulici s Portugalci, tak jsem se vlastně učila. Takže pro mě to bylo studium dne i nocí. Pořád jsem se zdokonalovala v jazyce portugalském.
1: No ono při takových příležitostech se člověk zdokonalí nejlépe. Já otvírám kufřík, vy jste mluvila o pivu. My máme Portugalsko nespojené s pivem, ale s něčím úplně jiným.
0: Vidím tady portské.
1: Já když jsem tam jel poprvé, tak jsem samozřejmě o portském věděl. Věděl jsem toho víc, věděl jsem, že i chci vidět stromy, ze kterých získáváme toto.
0: Korek.
1: Ano, korek. Korkové duby mě fascinovaly úplně. Co jste všechno věděla o Portugalsku vy a čím vás zaskočilo, co jste nevěděla, i když jste o něm věděla hodně, protože jste věděla, do čeho jdete do Portugalska?
0: Já jsem úplně zas až tolik toho nevěděla, protože mě bylo nějakých 19-20 let, takže spíš jsem byla o něco ještě více roztěkanější, než jsem teď. Takže jsem až tak jako úplně mnohé nevěděla, ale já zase nemám problém s tím. Moje životní krédo je, že se člověk tak jako musí přizpůsobit tomu, jak ten život jde a plyne, takže jsem prostě jela a řekla jsem si, že to poznám. V nejhorším případě se vrátím, nejde o život, nic horšího se nestane. Takže mě překvapovalo mnohé a v podstatě to bylo také s odstupem času. Člověk to nějak vnímá třeba první rok, i takový ten vztah, kdy jsem byla zamilovaná do města, do lidí, do země, do kultury a nějakým způsobem se mi nezdálo, jak je to u nás, nelíbilo se mi to, ani se mi třeba zpočátku nechtělo vracet.
1: A co to bylo, co se vám nelíbilo?
0: Mně v Česku trošku chybí úsměv, veselost, vřelost, takové ty věci. Být milý, aniž byste od toho druhého očekával něco nazpět, taková ta veselost, ale myslím si, že bohužel je to u nás samozřejmě dáno historií, tou nedalekou, prostě bohužel jsme uzavřenější, máme tu mentalitu trošku takovou skleslejší často, možná je to i počasím.
1: A ti Portugalci, když odmyslíme tu mentalitu, co se vám třeba tam až tak úplně nezdálo?
0: No právě ono se to trošku měnilo. Zpočátku mně se tam hrozně líbilo to, jak jsou veselí, otevření, jak navazují kontakty rychle, jak jsou přátelští a s postupem času jsem pochopila, že je to spíš povrchnost, že to není úplně přátelství. V podstatě řekla bych, že je to hodně doplňující se třeba s námi. Tak jak my na začátek působíme dost mnohdy teda nemile a nepřátelsky, tak oni působí přesně naopak, ale zase ty pravé přátelé třeba v Portugalsku si udělat, jsem zjistila, že je vlastně složitější než třeba tady v závěru.
1: Vy jste říkala, že jste si zamilovala město, bylo to toto město? Trefuju se dobře?
0: Ano, říkáte to naprosto správně, Lisabon, moje srdcovka.
1: Já v Lisabonu jsem byl jenom chvilku a co bych určitě chtěl, tak bych se chtěl projet těmi žlutými tramvajemi.
0: Ty jsou skvělé, teďka tam teda byla velká dopravní nehoda s jednou tou tramvají, že vykolejila, ale jinak tady ty tramvajky je to úplně legendární záležitost. Vlastně když ní budete, a to je přesně to, co třeba mám hrozně moc ráda na Lisabonu a vůbec na Portugalsku, že je to částečně takový skanzen. Já mám hrozně ráda místa, které mají svoji duši, takovýto genius loci místa. A v tom Lisabonu nebo v tom Portugalsku to vidíte, takové ty omšelé staré kavárny, že se nějak jako nepřizpůsobily tomu modernímu. Právě třeba ty tramvaje, já si třeba i částečně říkám, že úplně nevím, jestli v jiné zemi už by to dávno nezrušili, jestli by to nebylo zakázané. člověk si úplně není jistý, jestli tu jízdu přežije, protože to tak různě jako cuká, hrká, říkáte si, jestli to vůbec zabrzdí.
1: Kouzlo.
0: Ale
1: zvlášť
0: má to kouzlo.
1: Pro cizince,
0: přesně tak.
1: Domácí možná nadávají víc. Já budu muset do toho Lisabonu asi brzo vyrazit, abych ty staré tramvaje ještě chytil. No a co ještě doporučíte z Lisabonu?
0: Lisabon je město, řekla bych, docela obdobné a i častokrát srovnávám vůbec Portugalsko s Českem, co se jako rozlohy týče, velikosti měst, takže Lisabon určitě ideálně mít nějaké ubytování v centru a všechno se to prochodit sám, nebát se tam ztratit, malé uličky.
1: A co když mě nenajdou?
0: No tak to je ideální, ne? To je přesně to, co člověk chce na dovolený, aby ho nikdo nenašel.
1: Jak kdo?
0: No to je pravda, záleží asi.
1: No mě by to nevadilo se ztratit, protože ta cesta vždycky někam vede a ta města mimo to turistické, já tomu říkám nehezkým slovem profláknuté, jsou mnohdy mnohem zajímavější a každé má své kouzlo. Takže i v tom Lisabonu se určitě dá najít. Vyberte kout, kam se tam ráda vracíte, když tam přijedete. Máte takový? Nebo místo?
0: Mám, ale přiznám se, že to asi nebudou úplně ty, co bych třeba si vybrala teďka. Jsou to spíše místa spojená s nostalgií, že jsem tam bydlela, když jsem tam studovala, že jsem tam chodila se učit na tuhle vyhlídku do tohohle parku. Je to pro mě Bairro Alto, to je ta oblast. V podstatě Lisabon je rozdělený na takové dva kopečky a je to na té druhé straně od hradu svatého Jiřího. Takže je to na druhé straně a tam jsem právě žila, takže k tomu mám největší vztah. Určitě.
1: No slyšíte zajímavé momenty, zajímavé rady, zajímavé detaily, protože dnešní host pořadu Na cestách na vlnách Českého rozhlasu Sandra Špačková je nejenom cestovatelka, jak sama říká, duší a srdcem je Hradečačka, jak jsem si přečetl, tak ona také je průvodkyní, takže má to i svým způsobem všechno tak trošku naštudované. Já mám trochu pocit, že vy se vyhýbáte místům, kde jsem byl v Portugalsku já, kde jsem měl základnu a to byly ty pláže, o kterých se tady píše.
0: Pláže Algarve. Pláže Algarve se přiznám, že z celého Portugalska znám nejméně. Byla jsem tam dvakrát, ale já mám teda ještě raději, a nevím, jestli to znáte, možná proto máte rád Algarve, ještě hezčí za mě, když se podíváte na mapu, tak ne úplně to jižní pobřeží, ale to vlastně jihozápadní od Lisabonu. Mezi Lisabonem a Algarve vlastně je to Algezur a celé to jihozápadní pobřeží. Ono už v dnešní době je to teda taky docela hodně profláknutý, hodně se tam začalo chodit i ten námořnický hike, se myslím, je to prostě potom pobřeží, rybářský hike, se myslím, že se to jmenuje. A už je to taky turističtější zóna, ale tam je to ještě o něco hezčí než Algarve.

0: Jsme na cestách po 18. hodině každé pondělí a dnes je to se Sandrou Špačkovou, která se s manželem, kterého si našla na cestách, to je velmi sympatické, přestěhovala v roce 2014 do Hradce Králové a už tak trošku přestala po covidu jezdit do ciziny, ale věnovala se třeba cizincům u nás v České republice. Když přijede Brazilec, anebo Jihoameričan jiný, kam ho berete v Čechách?
1: Tak ono, většinou to nejsou jako soukromé návštěvy, jsou to spíše, že pracuji jako průvodce pro různé agentury, tudíž my už máme dopředu daný ten program, co chtějí navštívit a co chtějí vidět.
0: A můžete jim ten program trošinku, který je určitě sestavený podle nějakých těch, můžete jim tam vpašovat třeba něco, co vy si myslíte, že by měli vidět?
1: Já se vždycky snažíme na to nalákat, aby se k nám ještě vrátili a až příště přijedou, tak aby se podívali tam a doplnili si to portfolio české.
0: A to je to, co mě zajímá, na co se je snažíte nalákat?
1: No třeba na Hradec Králové, protože to je zrovna jedno z měst, které si myslím, že ani Češi moc dobře neznají.
0: Nedoceněné město.
1: Je to tak, přesně tak a vlastně je mi to i poměrně líto. Musím říct, že i já a vlastně mý rodiče jsme Hradec moc neznali, až když jsem se sem přestěhovala a vlastně doteďka, nebo shodujeme se na tom, že se nám tady ohromně líbí a že Hradec má úplně všechno. Na jednu stranu je možná dobře, že je neobjevený, protože kdyby byl objevený, tak kdo ví, jak by to tady vypadalo. Přece jenom jako centrum Prahy mám taky moc ráda, ale jako je to trošku složitější tam žít nebo se tam pohybovat. Takže na jednu stranu je to fajn, že je Hradec neobjevený a na druhou stranu si myslím, že by se to zasloužil.
0: No já myslím, my vysíláme i pro Pardubice, tak aby to nevypadalo ode mě jako od rodáka z Pardubic, že jsem zanevřel na své rodné město, tak už jste stihla poznat trošku i Pardubice.
1: Pardubice, nemůžu to samozřejmě říkat moc nahlas tady v Hradci Králové, ale poznala jsem je a musím říct, že co se historie památek týče, tak mám raději Hradec, ale velice nerada přiznávám, co se gastronomie týče, kultury, tak mnohdy to, co mě chybí v Hradci, tak najdu v Pardubicích.
0: Narazili jsme na to, že tahle ta obě města si myslím, že jsou, pokud jde o turistiku, mezi našimi domácími turisty, jsou trošku nedoceněná, kam se hrabeme na Český Krumlov nebo na Kutnou horu a podobně, ale ono to Portugalsko taky je celkově si myslím, nebo bylo, možná už se to lepší, takové odstrčené. Váže se k tomu ten výraz saudade?
1: Určitě váže. Portugalci celkově, ono je to, v podstatě tam by se člověk musel podívat do historie, aby pochopil právě ten pojem saudade, co je něco, co se říká, že se to nedá přeložit do češtiny, ale za mě by to bylo něco jako stesk nostalgie. A ta myšlenka toho je ta, že vlastně Portugalci byli poměrně velcí mořeplavci a objevitelé. A když se podíváte na mapu Evropy, tak je vidět, že je tam ohromné Španělsko a na konci malinkatá nudlička, což je to Portugalsko. A to Španělsko pořád nějakým způsobem, nebo historicky to tak bylo a i Portugalci ten pocit mají, že je pořád to Španělsko chtělo nějak pohltit. Tak oni se vydávali do světa, objevovali nové země, ale cítili se nějakým způsobem smutní, uzavření, uzamčení na tom svém vlastním poloostrově. A ten pojem nebo ten výraz saudade by se dalo vysvětlit, že vlastně rybář loví ty ryby, rybaří, za sebou má tu malinkatou zemičku 10milionovou, za ní to ohromné Španělsko, co je chce sežrat a v dálce, v daleké dálce, až za ohromným oceánem je někde ta Brazílie, kde je vlastně ta spřátelená země a on cítí takový ten smutek, tu tíhu a i tu nostalgii po těch námořních objevech, potom, kdy jsme byli velcí, kdy nás všichni znali a dneska již, když řeknete Portugalsko, nebo že třeba já se živím portugalštinou, tak lidé jsou překvapení, kde se mluví portugalsky jinde než v Portugalsku.
0: No, vy jste právě nakousla to, proč vlastně vznikl jakýsi konglomerát zemí, já jsem to slovo neznal, lusofoních. To jsou ty země, kam jsme, říkají si Portugalci, kam jsme plavali.
1: Ano, je to tak, lusofonní země, lusofonie, jak tomu říkají.
0: Říkám to špatně zase.
1: Ono se to píše se sele, se se dá říkat i lusofoní, luzofoní. Ono je to vlastně ze slova Lusitánie, tedy z toho pojmu pro Portugalsko a vlastně portugalsky mluvící země právě.
0: To je no celá a které ta to komunita, jsou, musíme říct našim posluchačům.
1: Jako třeba Commonwealth, tak právě Portugalci mají také svoje portugalsky mluvící země. Je to právě Portugalsko, je to potom Brazílie, kde tedy se mluví brazilskou portugalštinou, ale je to hodně podobné. Potom v Africe, Mozambik, Angola, Kapverdské ostrovy například, poměrně nově objevená turistická destinace, taky se tam mluví portugalsky. Potom i v Ázii, východní Timor například, Makao vedle Hongkongu, nebo potom i jsou oblasti v Indii, kde se dodneška mluví portugalsky. Takže opravdu to není jenom to jedno malinkaté Portugalsko.
0: No kdybychom vyjeli z Portugalska dál se Sandrou Špačkovou, tak bychom se dostali třeba samozřejmě do té Jižní Ameriky, Venezuela.
1: Je to tak?
0: Můj host přivírá oči a už se tam přenáší na Stolovou horu nebo kam?
1: Venezuela, ano. Tam se mně podařilo být ještě, když to bylo nějakým způsobem reálné v roce 2014, jsem lezla na Stolovou horu na Roraimo. To je vlastně na takovém triple pointu Brazílie, Guyana a Venezuela.
0: No pak taky Kuba.
1: Kuba, tam jsem několik let průvodcovala a musím říct, že to je místo, kam bych se určitě ještě chtěla vrátit. Tam je to zase z hlediska politického i nesmírně zajímavé sledovat, jak se ta země mění.
0: No a to jsme ale pořád v zemích, kde je docela, řekněme, relativně teplo. A jak se Sandře Špačkové líbilo v Helsinkách?
1: To bylo přesně ono. Já jsem totiž taková trošičku černobílá. Já mám ráda extrémy, takže...
0: Tady ve studiu ne, musím říct si, že je to i bílo-modrá.
1: Bílo-modrá. Nesem bílo-modrá, ale myšlenkově častokrát černobílá, tudíž když jsem právě žila pár let v Lisabonu nebo v Portugalsku v teple, jsem ze srdce Evropy, tak jsem si říkala, že bych chtěla zkusit i ten úplný opak. A proto jsem zkusila Erasmus v Helsinkách ve Finsku a byla jsem tam necelý rok, nějakých 10-8 měsíců, 9 měsíců, v podstatě 2 semestry.
0: Krom toho, že jste poznávala Finy a Helsinky, tak narazila jste tam i na ty naše časté a velice výrazné české stopy, protože já mám Finsko rád a mám rád i ty české stopy, které jsme tam zanechali, docela velké. Zátopkovy, několik restaurací pomenovaných po českých názvech.
1: Vltava.
0: Nejenom Vltava, já jsem dokonce narazil Hádanka a Milenka. Koho by to napadlo, že jsou ve Finsku restaurace s takovými názvy. Takže co třeba ten kult zátopkových?
1: Je tomu tak, překvapilo mě to, protože se přiznám, že to bylo opět jedna z cest, od které jsem neměla žádné očekávání a nic moc jsem nevěděla dopředu. A když jsem přijela, tak lidé o Česku něco věděli a přišlo mě to trošku hloupé, že já nevím nic o nich a oni ví něco o mně, což se mně moc často nestává, když cestuji, bývá to spíše naopak. A je to tak, Zátopek věděli, české pivo samozřejmě, proto tedy třeba na hlavním nádraží, nevím jak je to teď, ale když jsem tam byla, tak na hlavním nádraží byla restaurace Vltava, kde točili české pivo, takže je to překvapivé, že zrovna ve Finsku, ale opravdu jsme tam vidět.
0: Finové a Portugalci, to jste musela zjistit, že jsou to úplně odlišné povahy. V čem se vám líbili ti Finové?
1: No ono vlastně, když to člověk postaví trošičku na ten právě žebříček, tak Finové určitě jsou nejstudenější, nejméně otevřenější z těchto tří, když budu porovnávat Portugalce, Čechy a Finy. Ale zase naopak jsem si tam udělala opravdu velké přátelé a třeba potom v roce 2018 jsme s manželem letěli i do Finska na svatbu za jednou z těchto kamarádek, kterou vlastně jsem znala 10 měsíců jenom ze školy a i to stačilo k silnému přátelství a do dneška jsme v kontaktu.
0: Takže kdybychom zůstali u té, řekněme, terminologie meteorologů, tak chladní Finové dovedou roztát. Mám stejnou zkušenost. Mám stejnou zkušenost.
1: Tak.
0: Oni opravdu potom dokáží být velice dobrými přáteli. No a vy si prý nevozíte vůbec nic ze světa, jenom zážitky, takže doma vůbec nic finského nenajdete?
1: Já se přiznám, že se strašně snažím, nebo opravdu poslední léta především s dětmi, nějakou cestu minimalismu, protože mám pocit jinak, že bychom se do toho bytu poměrně malého našeho nevešli. Takže snažím se si nevozit nic moc, spíše potom třeba, že někde jsem a koupím si nějaký finský výrobek, udělám si tím radost, nebo
0: víte,
1: třeba
0: do čeho jdete,
1: značky a tak dál, ano. Nebo i čokoládu, takže když chci vzpomínat na Helsinky, tak si sednu na lavičku v minus 20, dám si čokoládu a je mi dobře.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Jsme na cestách a my jsme teď byli v chladném Finsku, v Helsinkách. Dostala jste se z Helsinek i někam dál do toho Finska, protože jak to známe a určitě to znáte ze svých cest, taky hlavní město většinou nebývá úplně tím přesným obrazem té země.
2: S tím určitě souhlasím a proto vždycky, kde jsem, tak se snažím aspoň nějakou malinkatou vesničku vedle hlavního města navštívit. A trošku něco málo jsme procestovali, přiznám se, že to bylo v období opravdu těch silně studentských let, to znamená bez peněz a když už, tak jsme šetřili na nějakou lahev vína nebo na pivo, takže moc rozpočtu na cestování nezbývalo, ale povedlo se nám sehnat nějaké lístky vlakové do Turku, vlastně ta jižní část Finska, ale třeba chtěla jsem se tehdy dostat za polární kruh, ale to bylo bohužel nad můj tehdejší rozpočet.
1: A už jste tam byla? Už jste to stihla?
2: Ne, mám takže, to pořád na seznamu.
1: Takže to je vroubek.
2: Je to vroubek.
1: Ale mě zaujala ještě jedna věc, to by možná mohlo posluchače zajímat a mě taky. Jak vypadá finská svatba? Vy jste říkala, že jste tam byla na svatbě.
2: Byla to svatba dvou Finů.
1: V čem se liší některé detaily, které u nás na svatbě nezažijeme? A nebo je to prostě skoro to samé?
2: Já se přiznám, že asi záleží taky jako jak moc ta svatba je tradiční. Tohle to bylo dvojka, hodně bych řekla, takových jako alternativních Finů. Takže kamarádka má dlouhé dredy až pod zadek i dneska ve svých 45 letech. A její manžel dlouhé vlasy až pod zadek a hraje v metalové kapele. Takže to bylo hodně jako alternativní svatba i v rámci Finska, si myslím.
1: Leningrad Cowboys.
2: No, hráli tam potom ten svůj finský metal. My jsme si dělali srandu, že to jsou finští mumínci, všichni tam házeli dlouhýma vlasama a byla to hodně atypická svatba, takže asi se nedá moc jako srovnávat nebo jí brát exemplárně, že
1: takhle vypadají
2: finské svatby.
1: To je na tomto krásné, být na finské svatbě teď se Sandrou Špačkovou v pořadu na cestách. My jsme zmínili mumínky, to jsou postavičky dětských pohádek a také to, co vás zavalí, když přijedete do Finska na spoustě suvenýrů. Ta svatba byla alternativní, ale vlastně svým způsobem klasicky finská, mladá finská, dejme tomu. Takže tam se asi nejedlo podle nějakého itineráře, jako to bývá u nás. Jeden knedlíček v polévce na začátku, jedna lžíce a na konci dort veliký a pak ještě výslužka koláčky.
2: Ne, bylo to hodně alternativní, i nevěsta měla takové šaty do černa s kytičkama, takže opravdu, jak říkám, z tohohle, z toho vzpomínky, jakože by byl nějaký jako režim jídelní, tak to by tam člověk určitě nemohl hledat. Jediné, co si z té svatby pamatuji a občas si z toho děláme srandu doteď s manželem, tatínek vystoupil na takové pódium, že řekne ten proslov k novomanželům a mluvil a potom najednou dal takovou kratší odmlku. Situace tak jako zvážnila, stěžkla a on chtěl citovat nějakou básničku finského spisovatele nebo básníka, ale bohužel k našemu neštěstí se ten básník jmenoval Eino Leino. Takže on nahlas řekl Eino Leino a teďka jakoby tam všichni začínali pomalu jako brečet a rozněžňovat se a nám to samozřejmě přišlo v tu chvíli hrozně vtipné, že tatínek na svatebním obřadu jim přeje Eino Leino.
1: No, ty jazykové kotrmelce bývají různé. Vy máte dokonce i razítko na úřední překlady a tlumočení z portugalštiny. Stane se i přitom něco, že ty významy jsou různé?
2: Určitě ty významy se mnohdy různí. Je to třeba jenom o přízvuku a dostanete se úplně do jiných dimenzí. Příklad třeba, to se tady stalo mně jednou v Brazílii, jedno slovo je koku, což znamená kokos a druhé slovo je koko, což je to, co když potřebujete vykonat velkou potřebu, co z vás vypadne. Tak jsem se bohužel na pláži objednala agua de coco, což je voda z toho druhého, takže
1: a jsme
2: můžete
1: zase
2: se dostat
1: zpátky u toho Leino ve Finsku.
2: U toho Eino Leino, vlastně všechno se to točí kolem toho, je to tak.
1: Doufám, že jsme vám teď nenavodili nepatřičnou atmosféru, je podvečer, možná někdo ještě jste zvyklí touhletou dobou si dávat večeři, takže se omlouváme a my se dáme do té gastronomie, kterou jsem trošku předpověděl a vrátím se s dovolením do Portugalska. Mě tam strašně moc chutnaly ty malinké rybičky na roštu.
2: Sardinky.
1: Tak.
2: A vůbec, pokud chcete na sardinky, nebo jste sardinkový typ, tak doporučuji koncem června je to. Jsou vyloženě slavnosti sardinek. A je to především teda v Lisabonu. Slaví se to, je to myslím kolem 24. června, což je svátek Jana, tak oni tam také slaví Jana a jsou to právě tyhle slavnosti velké a všude v ulicích se právě smaží sardinky, babičky vylezou ven se svými grily a smaží babičky, za pár eur si přivydělají. Je to opravdu taková jako sešlost venkovní, každý, kdo co chce, si prodává, taková jako pouliční festival slavnosti sardinek.
1: Se Sandrou Špačkovou, dnešním hostem pořadu Na cestách na vlnách Českého rozhlasu, jsme teď v Portugalsku. Sardinky by sváděly k tomu, že jsme na Sardinii, ale to je to kouzlo češtiny, někdy se to prolíná všelijak. Takže když odmyslím sardinky, které mě zaujaly, co byste z té portugalské kuchyně mi udělala, když bych vám přišel na návštěvu a vy byste chtěla ukázat typickou portugalskou specialitu?
2: Pro Portugalce určitě budou nejtypičtější ryby a asi bych šáhla po tresce, což je vůbec jejich národní ryba, bacalhau tomu říkají. A oni tvrdí, že existuje 365 receptů, abyste si každý den v roce mohl připravit tu tresku na jiný způsob. Takže treska by to byla.
1: A zbyla by i nějaká, my máme přestupný rok někdy, zbyl by jeden recept ještě i na ten přestupný?
2: No doufám.
1: Tak tu tresku bych si určitě dal. No a když bych chtěl zhřešit a dát si něco portugalského sladkého?
2: Portugalské sladké, asi nejčastější bude pastel de nata, to jsou takový košíčky z listového těsta a uvnitř je z žloutků takový žloutkovo-pudinkový krém, nahoru se ještě dává cukr moučkový a skořice a nejlepší je to, když je to ještě teplé a je to dokonalý.
1: Já se zeptám na cestovatelský sen.
2: Přemýšlím teď o tom, když se ptáte. Ono těch snů je několik, jednak tedy jsou místa, kde jsem již byla několikrát, ale třeba bych tam chtěla vzít manžela nebo i děti. A potom jsou místa, kam bych se i chtěla podívat já, kde jsem ještě nebyla. Takže je toho vícero.
1: Určitě. Tak zkusme něco.
2: První, co mě napadá, tak lákal by mě přechod Grónska, jak se chodí, jak za sebou táhnete takové ty sáně, na kterých
1: já
2: máte baťoch.
1: Já to tuším, že to zase bude pěšky. No.
2: Takže přechod Grónska by mě určitě lákal. Potom by mě lákala tady třeba z bližších SNP vlastně projít celou tu stezku, ne tady v Hradci Králové ulice, ale projít vlastně celou tu stezku Slovenskem. To je něco možná reálnějšího, co se týče vzdálenosti, ale zase nevím, jak časově. Potom Aljaška třeba by mě lákala, Velikonoční ostrovy. Ale teďka mě to spíš celkově nějak zase táhne myšlenkově víc na sever.
1: Jste zastánce cestování s dětmi? Jsou lidé, kteří říkají, už máme děti a přestali jsme cestovat.
2: No takhle, jsem zastánce, jakože já to potřebuji, takže je vezmu sebou, ale jako nechtěla bych mít sebe s těmi dětmi v letadle, být tím druhým. Takže jak se to vezme? Je to trošičku ode mě bezohledné. Ano, vím, že děti obtěžují, mě taky obtěžují i mé vlastní děti mnohdy, takže chápu, že ty ostatní tuplem, ale prostě bohužel tak to je a chceme jim něco ukázat, zároveň i se chceme někam dostat a myslím si, že to je jedna z nejlepších investic v životě a to je právě do těch zážitků a do cestování.
1: To by mohl být konec dnešního vydání pořadu Na cestách, ale já ještě připomenu jednoho koníčka, nevím, jestli na něj máte čas.
2: Vypadl na mě metr krejčovský a nitě. No, snažím se na to čas mít, je to jedna z věcí, kterou mám trošku asi v krvi, protože tatínek se věnoval léta šití a je moc šikovný. Mnohdy mu závidím, že já tak šikovná nejsem, ale snažím se to dohnat svojí pílí, takže když mám čas, takové ty nápady, že jako budu šít dětem všechno oblečení, tak ty už zmizely naštěstí, ty se rozplynuly, ale i tak se snažím sem tam něco málo ušít. Moc mě to baví, ale bohužel na to nemám tolik času, kolik bych potřebovala.
1: Dnešním hostem pořadu Na cestách byla Sandra Špačková. Moc děkuju za cesty.
2: Děkuju moc krát.
1: No a s vámi, vážení posluchači, se opět za týden v pondělí mezi 18. a 19. těší naslyšenou Petr Voldán.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Aktivita klíšťat v těchto dnech stoupá. Češi nejspíš nebudou platit televizní a rozhlasové poplatky. Hokejový obránce Štěpán Černý se chystá na novou sezónu s Hradcem Králové. A počasí zítra má být polojasno až jasno, teploty kolem 22 stupňů. Zprávy a Radek Pulkrábek, hezký podvečer. Hygienici v našem kraji evidují první letošní případ klíšťové encefalitidy. Aktivita klíšťat navíc v těchto dnech stoupá.
2: Klíšťová encefalitida může podle lékařů způsobit i dlouhodobé neurologické potíže. Nejzávažnější průběh hrozí seniorům, lidem s chronickými nemocemi nebo oslabenou imunitou. V Královéhradeckém kraji mělo podle údajů za loňský rok alespoň jednu dávku očkování 45% obyvatel, což je nejméně ze všech krajů v celém Česku. Očkování je přitom jedinou specifickou ochranou proti onemocnění a lidé starší 50 let ho mají hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
0: Češi od příštího roku nejspíš nebudou platit televizní a rozhlasové poplatky. Rozhodla o tom odpoledne vláda. Změna financování pod státní rozpočet by měla podle ředitelů obou médií výrazný dopad na provoz.
3: Televize a rozhlas by v případě přijetí zákona museli propustit dohromady až 700 lidí. Podle ředitele České televize Hynka Chudárka je návrh téměř likvidační. I pro Český rozhlas by šlo o významný zásah, pokračuje jeho ředitel René Zavoral.
4: Rozhodně bychom se museli bavit o omezení výroby, tvorby pořadů, tvorby pro děti a mládež, sportovního vysílání, některé věci v oblasti regionálního vysílání.
3: Podle Zavorala současný poplatkový systém zaručuje nezávislost obou médií. Za ní poslední dva týdny taky pochodovala z Olomouce až do Prahy skupina studentů z tamní Univerzity Palackého. Pokračuje studentka Aneška.
5: Vlastně ve chvíli, kdy jsme začali chodit s banerama, tak nás lidi jako začali poznávat a byli takový jako jo, přesně, prostě za kulturu.
3: Pochod studenti zakončili před úřadem vlády, kde ministrům symbolicky zazvonili budíky, aby je probrali. Lucie Špetová, Český rozhlas.
0: Írán a Spojené státy údajně podepsali memorandum o porozumění už v neděli. Americké stanici ABC to řekl viceprezident J.D. Vance. Podpis mírové dohody byl původně plánovaný v pátek. Podle nejnovějších amerických prohlášení bude v pátek oficiální podpisový ceremoniál. Prezident Donald Trump slibuje úplné otevření Hormuzského průlivu hned poté. Írán zatím žádnou z těchto informací nepotvrdil.
1: Sport.
0: Hokejový obránce Štěpán Černý se chystá na novou extraligovou sezónu s hradeckým týmem. 19-letý bek se připojil do přípravy po svém návratu ze Zámoří, kde hrál juniorskou ligu. V Americe ho trénoval bývalý útočník Chomutova, Kanaďan Brett Skinner.
1: Počasí.
0: V noci bude polojasno až jasno s teplotami kolem 8 stupňů. Zítra čekáme polojasno až jasno během dne přibývání oblačnosti. Teploty 20 až 23 stupňů, na horách kolem 15. Biozátěž bude na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Ve Velkém Poříčí na Náchodsku pozor na uzavírku Poříčské ulice. Důvodem je stavba nové silnice na Náchod. Držte se objízdné trasy.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: A dáme si jitrnici.
2: Se špejlem.
1: Se špejlem? Já myslel se špílem. Tak jak je to s tou špejlí v jitrnici?
2: No, je to docela zajímavé, že až v roce 1930 se v našem jednom jazykovědném časopise řešilo, jak bychom správně měli říkat tomu tenkému klacíčku, kterým se zavírá jitrnice nebo salám.
1: Kterému dnes říkáme ta špejle.
2: Přesně. Tehdy totiž uváděli různé varianty a vyzývali čtenáře a odborníky, aby se k tomu vyjádřili. A ta špejle tam vůbec tehdy nebyla.
1: A co tam bylo?
2: Byl tam ten špejl.
1: To bylo v Haškově povídce, myslím. O muži, který dovede udělat špejly k jitrnicím.
2: Tak a ty špejly jsou tam s tvrdým i, protože je to ten špejl bez špejlu. Přesně. No a taky se tam uváděl moravský špilek, nebo slovenská špajdla, nebo papček. No ale ta špejle, ta tam skutečně nebyla. A tak jsem prošla slovníky a v příručním slovníku jazyka českého, ten je zhruba z poloviny 20. století, je na prvním místě pořád ten špejl, ale už je tam na druhém místě jako možnost i ta špejle.
1: A kdy začala převažovat ta špejle?
2: Ta začala zhruba v poslední třetině 20. století, aspoň podle slovníku. A dnes, když si vezmeme slovník cizích slov, který už tu máme taky nějakých 25 let k dispozici, no tak tam už je jenom ten ženský rod. A špejl nám zmizel.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že člověk může mít alergii na zimu, vodu nebo mobilní telefony? Alergií se rozumí nepřiměřená obranná reakce organismu. Pokud jsme alergičtí například na pily nebo trávy, obvykle nás pálí oči, teče nám z nosu a víc kašleme. Velké starosti umí napáchat potravinové alergie, kdy má tělo problém strávit třeba mléko, ořechy nebo obilniny. Tyto příklady jsou poměrně běžné, existují ale i kuriózní alergie, které můžou vypadat jako nesmysl, přesto mají svůj vědecký základ. Příkladem je třeba alergie na vodu. Takto postiženým lidem po kontaktu s vodou zčervená kůže a objeví se nevzhledné puchýře. Skutečnou příčinou však není H2O, ale reakce vody s produktem mazových žláz, který pak vyvolává uvolnění histaminu v kůži, což se projeví jako alergická reakce. Oteklé uši, tváře nebo i rty mohou mít někteří lidé při používání mobilních telefonů nebo dokonce při hraní na příčnou flétnu. Způsobuje ji nikl obsažený v kovových výrobcích. Na závěr zmíním alergii na chlad, která se projevuje jako kopřivka a vyvolává ji obvykle teplota pod 10 stupňů Celsia.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: kinském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Kolik slavíků v historii dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchinou.

0: Povedz mi, že zlé chvíle vždy zostanú len na chvíľu. Povedz mi, že pretrváme ako platne z vinílu.
1: 18 vecí, ktoré sa ťa nespýtam. Spievala o nich Mirka Miškechová. Dnešné stretnutie sa končí, za pozornosť vám ďakuje a pekný večer s Českým rozhlasom želá Gabriel Sedlák.
2: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
3: Vláda schválila zrušení koncesionářských poplatků. Českou televizi i Český rozhlas chce platit ze státního rozpočtu. Basketbalový Nymburk získal v nejvyšší domácí soutěži už 21. titul. A počasí zítra z počátku dne polojasno, postupně od západu přibývání oblačnosti a hlavně v Čechách přehánky. Maxima kolem 23 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Zrušení poplatků za Českou televizi a Český rozhlas by mělo podle jejich ředitelů výrazný dopad na provoz obou těchto médií. Reagovali tak krátce poté, co vláda schválila návrh na převedení financování televize i rozhlasu pod státní rozpočet.
4: Televize a rozhlas by v případě přijetí zákona museli propustit dohromady až 700 lidí. Podle ředitele České televize Hynka Chudárka je návrh téměř likvidační. I pro Český rozhlas by šlo o významný zásah, pokračuje jeho ředitel René Zavoral.
5: Rozhodně bychom se museli bavit o omezení výroby, tvorby pořadů, tvorby pro děti a mládež, sportovního vysílání, některé věci v oblasti regionálního vysílání.
4: Podle Zavorala současný poplatkový systém zaručuje nezávislost obou médií. Za ní poslední dva týdny taky pochodovala z Olomouce až do Prahy skupina studentů z tamní Univerzity Palackého. Pokračuje studentka Aneška.
6: Vlastně ve chvíli, kdy jsme začali chodit s banerama, tak nás lidi jako začali poznávat a byli takový jako jo, přesně, prostě za kulturu.
4: Pochod studenti zakončili před úřadem vlády, kde ministrům symbolicky zazvonili budíky, aby je probrali. Lucie Špetová, Český rozhlas.
3: Zastupitelé Karlovarského kraje dnes odpoledne schválili záměr převodu letiště v Karlových Varech do státního majetku. Letiště by pak měla využívat armáda České republiky. Dopravní terminál by si ale měl zachovat civilní provoz. Pražská policie zadržela 4 výrobce a prodejce pervitinu. Drogy podle kriminalistů vyráběli nejdříve v Praze, později v chatových oblastech ve celém středočeském kraji. Detektivové u nich našli také 700 tisíc korun v hotovosti, říká mluvčí pražských policistů Richard Hrdina.
7: Jeden z podezřelých na sebe připoutal pozornost tím, že při běžné silniční kontrole začal policistům ujíždět. Postupně vyhazoval sáčky s drogami a zastavili ho až varovné výstřely. Následně jsme zjistili, že má 2 platné zákazy řízení motorových vozidel a nalezli jsme u něj i střelnou zbraň.
3: Třem mužům a jedné ženě hrozí podle policie trest až 10 let vězení. Sport. Basketbalista Nymburka dnes večer získali svůj 21. titul v nejvyšší domácí soutěži. V rozhodujícím 7. utkání finále porazili Pardubice v Praze na Královce 91-74. Počasí. V noci na úterý čekáme v České republice ubývání oblačnosti na jasno až polojasno, kránu na západě může být i oblačno, nejnižší teploty nad ránem mezi 11 a 6 stupni. A zítra čekáme v Čechách polojasno až oblačno, postupně až zataženo, od západu místy déšť nebo přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno, během dne přibývání oblačnosti a přehánky ojediněle až večer. Nejvyšší denní teploty mezi 19 a 24 stupni, na jihu Moravy až kolem 25. Oteplování pak čekáme také v dalších dnech a v závěru týdne pak maxima často nad 32 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
3: Na příjezdu do hlavního města z dálnice D1 v Brněnské za Průhonicemi opatrně na 4. kilometru u středových svodidel leží ztracená mobilní toaleta. Tolik doprava, šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: A za chvíli to bude náš nový pořad Osobnosti Česka. Už po písničce se na vás těší moderátor Oskar Hess a

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači, vítám vás u pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Mým dnešním hostem je Radek Jaroš. Dobrý den, Radku.
2: Dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem.
1: Elitní český horolezec, který jako první Čech a 15. člověk na světě vystoupal na všech 14 8000ovek bez použití kyslíku. V roce 2014 dokončil výstupem na K2 korunu Himaláje a v roce 2019 korunu světa, která označuje zdolání nejvyšších vrcholů všech kontinentů. Ze svých cest a expedic se sbíral nespočet zážitků a fotografií, které postupem času zachycuje do knih. Jeho poslední kniha se jmenuje K2, poslední klenot mé koruny Himaláje. Moje první otázka je, kdybyste si musel vybrat jednu horu, jeden vrchol, který byste musel zdolat znovu, jaký by to byl a proč?
2: Asi Everest. Já jsem se dokonce, měl jsem takový uvozovkách sen, že se rozloučím s tou himalajskou korunou tím, že vystoupím na Everest severní stěnou, což byla vlastně moje i první cesta a první expedice do Himalájí, vedla přímo na Everest hned a lezli jsme severní stěnou Nortnův kuloár. A tak jsem trošku uvažoval, že buď to touhle cestou, anebo vedle je ještě přímější směr Horbajn kuloár, tak že se tam vrátím na Everest těmahle cestama. Ale už to pravda nebude.
1: Mm-hmm. A naopak vrchol, který byste nechtěl vylíst, nebo na který byste nepáchl ani za milion?
2: Ježiš, tak to by musela být nějaká běsnící sopka,
1: ano, ale
2: kam
1: tak
2: se nedá vylézt, no. Protože každá hora je krásná něčím. A ty problémy, který člověk při zdolávání má, tak patří vlastně k tomu dobrodružství. A já mám to štěstí, že při mý expedici žádný nedošlo k nějakému fatálnímu úmrtí nebo i zranění mýho spolulezce nebo něco takového. Takže já mám všechny ty hory spojený s nějakým samozřejmě bojem, strádáním, ale všechny jsou krásný.
1: Já se teď vrátím zpátky trošku do historie. Na dráhu profesionálního horolezce jste se vydal až kolem 18. roku vašeho života. Čemu jste se věnoval předtím, nebo co, nebo kdo vás potom k těm horám jako přivedl vlastně?
2: Tak profesionální horolezec to bylo až mnohem díl ještě, to bylo v roce 2002, pár let předtím jsem si udělal živnostenský list na horolezectví, takže a opustil jsem vlastně, dejme tomu, moji firmu, kterou jsme vybudovali, 4 horolezci, kde jsem teda dneška společníkem a začal jsem se věnovat plně lezení. V 18. jsem začal s horolezectvím jako takovým, lezením skalním a slezením ve Vysokých Tatrách a do té doby jsem hrál vrcholově volejbal. Já jsem hrál volejbal od 7. třídy a v době jako nejvyšší soutěž, kterou jsem hrál, tak byla ta nejvyšší, co mohla být, Liga dorostu, a to byl můj vrchol. Je pravda, že jsem nebyl žádný výjimečný nebo žádný ESO v týmu.
1: Ještě teda kromě toho sportu, vy jste měl firmu a ta firma byla, ta se věnovala čemu, nebo co dělala ta firma?
2: Já jsem začal dnes na průmyslovce.
1: Jo.
2: A firmu jsme založili po mý vojně a byli to horolezci 4 a dělali jsme výškový práce samozřejmě. Ale láska k lezení tu do mě vlastně dostal, dá se říct, můj táta, i když byl spěrač, ale chodil po skončení své kariéry strašně moc do hor, jo, a chodili jsme na běžky spolu a vlastně třeba v době mý puberty, tak jsme byli schopní sami dva vyrazit třeba na přechody, buď to Jeseníky, Orlický hory na běžkách, anebo letní přechod Západních Tater, Roháčů. Takže já jsem si oblíbil hory prostě tímhle způsobem.
1: A musí být člověk trošku jako maximalista a musí mít lásku k tomu extrému, aby se jako rozhodl, že hele, já teď polezu jako prostě na nejvyšší body světa. To člověk v sobě jako musí mít, to přece nemá každý, ne?
2: Já nevím, každý jsme u mě to, jako když jsem začal s lezením, tak jsem se tomu věnoval strašně moc a ono to přicházelo tak nějak samo a když budu upřímnej, mně nepřišlo, že dělám něco výjimečného, jo? Že jezdím na 8000 a že lezu a tak mně to nepřišlo jako nic zvláštního. Spíš někdy, teď možná zpětně, jo? Kor ještě navíc, jako, že já jsem ze začátku byl první 4 expedice účastníkem nějakého, vlastně účastníkem a o nic jsem se nemusel nic moc starat, jo. Vždycky to dával dohromady ten hlavní organizátor. No ale po 4. expedici, která zároveň byla 3. neúspěšná, tak jsem se rozhodl prostě, že to chci vzít do svých ruk a že potřebuju prostě, že to chce jiný drive a že chci jezdit s lidma, kterým absolutně věřím a radši v malým týmu a hned se to vyplatilo, protože jsme vyrazili ve 3 lidech na poslední 8000, kde Češi ještě nestáli na vrcholu a my jsme se tam 2 dostali, jo, takže musí mít člověk jako drive, to je jasný.
1: To určitě, ale přece jenom na těch horách spoustu lidí ještě dneska přichází o život. Tak jakoby je to extrémní sport.
2: O život přichází a budou přicházet, to se nezmění ani technikou, ani to. Navíc tam chodí v současné době mnohem víc lidí, kteří na to nejsou vlastně ani fyzicky, ani mentálně připravení a nebudem říkat, že ty lidi, co lezou teď na 8000, tak drtivá většina, který tam používají vejškový nosiče a mají natažený fixní cesty, to nejsou horolezci, jo, takže to už je takový ohraný téma, ale samozřejmě potom jsou obrovské množství strašně dobrých kvalitních lezců, který prostě lezou ty svoje hory těma horolezeckýma

0: ptají?
1: Tak ptají se většinou, já to mám postavený vlastně na tom svým příběhu, jo? Protože na začátku je nějaký sen malého kluka, pak je ten kluk už velký a prvně teda vybuduje firmu. Já jsem zároveň s budováním firmy na výškový práce, tak jsem měl firmu na šití. Šil jsem spacáky a péřový bundy a takový. No pak toho bylo moc a měli jsme děti, tak jsme je tu jednu firmu teda upozadili nebo zrušili. No a pak jsem začal jezdit do těch hor, do těch Himalájí a ono je to prostě i manažerská práce. Prostě cesta na vrchol, jo? Takže každá firma, která to myslí vážně v tom svým biznisu, tak míří taky vzhůru, jo? Chce růst, růst a ten příběh mu je úplně ten samej, jo? A stejně tak je to prostě jak v tom biznisu, tak v těch mých horách je to o zodpovědnosti, že jo, o týmové spolupráci, o zodpovědnosti jednotlivce, takže vlastně ty příběhy jsou podobný a vlastně ten můj příběh je samozřejmě pravdivý a prožitej, neučil jsem se to jako teorii na vysoké škole, takže mám co předat.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je elitní český horolezec Radek Jaroš.
2: Je pro vás důležité například udržitelnost jako těla, mysli, takhle, jako že se člověk jako udržuje. Jestli vy vlastně se celoročně musíte nějak připravovat, ne? Na, jako to nejde tak, že byste se
3: jo,
2: měsíce před tím výstupem začal připravovat.
3: Je to tak, že říkalo se, že osmitisícovky se neptají, co člověk dělá poslední tři měsíce, ale co dělal celý život. Jako jo. Takže je pravda, že já tím, jak jsem byl, řeknu, vrcholový sportovec od 15 let jo, a předtím sportovec, tak jsem samozřejmě dřel a vlastně trénuju do dneška, jo. Už před sebou ty 8000 vrcholy nemám, ale fyzická námava, fyzický pohyb je pro mě vlastně takový, když to přeženu, náboženství, jako jo, protože zvlášť v dnešním světě je to strašně znát, jako ten svět se změnil a změnili se lidi. A teď řeknu i objemově, jako jo, protože když člověk je někde u moře v Chorvatsku a to, tak to není vůbec hezký pohled na nás lidstvo, jako který si žijeme všichni jak prasata v žitě a máme se krásně, nadáváme, že to stojí za houby, ale všichni se máme krásně a na těch postavách je to taky znát, jo. A na tom vývoji já nevím, no tak jsou různý vědecký výzkumy, že civilizace maximálně vydrží 5000 let, což se mi zdá teda až moc. Jako.
2: Je to takový optimistický odhad.
3: Jo.
2: Kdybych se já, nebo kdokoliv z nás smrtelníků teď rozhodl, že chce vylíst na 8000, co pro to musí udělat v dnešní době?
3: V dnešní době je to samozřejmě na jednu stranu jednoduchý. V dnešní době si takovýhle člověk najme, musí se fyzicky připravit, to je na něm, jo. No a pak si najme nějakou agenturu, která mu zařídí vlastně všechno. A k dispozici tam má ty vejškový nosiče, natažený lana a to. Ale to samozřejmě není horolezectví. Jo. Opakuju, to není horolezectví. A pokud se chce stát horolezcem, tak k tomu musí mít nějaký svůj, nějak to v hlavě porovnat, jo. Jak se člověk stane hercem, nestane se jim, samozřejmě je to, nevím, jaká vedla vaše cesta, že jo, je to nějaký sen, je to rodinná tradice a to, ale nepřijde to samo, je zatím strašně moc práce, jako. A když chce být člověk kvalitní herec, tak prostě tomu musí obětovat strašně moc. A to samý tomu horolezectví, jako jo, to je fyzická příprava, technická, materiální, ale hlavně jsou to dny strávený prvně na skalách. Dneska může to nahradit na začátku umělá stěna, pak skalní příroda, jo, skály v přírodě, Adršpach, Prachov, pak Tatry, Alpy a pak vyšší hory a to je horolezectví. Jako jo. A to, že tam člověk leze se svým parťákem ve dvou, vedle můžou lézt další party nebo další dvojice horolezců, jo, ale to je horolezectví. To, že někdo vyšplhá po lanech, není horolezectví. Takže nahoru na kopec se člověk dostane dneska snadno a jakoli, ale nebude mít ten horolezecký zážitek.
2: Rozumím, takže kdybych se opravdu já rozhodl, že chci za 3-4 měsíce vylíst na Mont Blanc nebo na Mont Everest, tak musím zaplatit nějakou částku té firmě, která mě tam teda vašimi slovy až skoro dotáhne, nebo mě tam jako vyšoupe, budou mi stát za zadkem a kopat mě nahoru?
3: Jsou to dvě varianty. Ta nejsnažší je tahleta a ta druhá je sehnat nějakého kámoše, který není dobrý herec, ale je dobrý horolezec a s ním rozjet prostě tu linku horolezectví a zbláznit se do lezení.
2: V roce 2012 jste během výstupu na Annapurnu utrpěl těžké omrzliny na většině prstů u nohou. I přes rychlou zdravotní pomoc jste přišel o 11 článků prstů. Spoustu lidí by to asi odradilo, ale vy jste se za 2 roky vrátil na tu K2 a dokončil ji. Jak se leze na K2, prosím vás, bez prstů? Můžete mi to nějak popsat? Jak je to možný?
3: Jednoduše.
2: Jednoduše?
3: No. Zrovna tu K2 jednoduše, protože furt tam byla ta fyzička, furt tam byla ta vůle a ty horolezecký boty jsou tak tvrdý, že připodobním to, všichni asi měli na nohách sjezdový boty lyžařský, takže ví, jak je tvrdá ta podrážka. Takže tam nedochází k žádnému odvalu přes ty prsty. Mm. Takže vlastně ten handicap tam není vůbec, když to řeknu, cítit. Ale je to cítit při normální chůzi, je to cítit při jiných věcech. A teď já mám čerstvý zážitek. Já jsem byl minulý týden na masáži a masíroval mě borec nohy důkladně a byl takový šikovný a teď říká, hele, vy tady na holení kosti a to, vy máte tady sval, který nikdo nemá. Mně prošly prostě stovky lidí jako pod rukama a vy máte sval, který tady nikdo nemá. A já říkám, no tak vylezl jsem hodně hor, jako asi to bude tím a to. A pak jsem si až teprve později uvědomil, zase v souvislosti, když jsme se bavili s někým, jak je možný chodit, že já nemám, že jo, na levý noze 9 článků, tak jako a dá se říct, že nekulhám a nemá to žádný vliv na mě. A pak jsem si uvědomil, jak je to tělo geniální, že ten sval, který tam mám na té levý noze, že je vlastně věc, kterou si to tělo vybudovalo jako náhradu k těm prstům, nebo prostě, aby správně zapojilo ten zbylej aparát, tak prostě jsem si vytrénoval nový sval, který nikdo jiný nemá.
2: To je neuvěřitelný.
3: Je to neuvěřitelný, ale je neuvěřitelný, že to jde a že to může dokázat každý. Jako jo. Já se přiznám, že já teď mám po třetí operaci pravého kolene před 5 rokama. A už nemám ani chrupavku, ani meniskus a jako je spoustu věcí, kterou dělám s bolestma a mám to koleno fakt nateklý, ale furt něco dělám. A bylo období, kdy jsem jako trénoval málo, ta noha se strašně uvolnila, úplně jsem cítil, jak mi tam vypadává to koleno. Jako. No a teď zase jsem začal trénovat víc, hodně se věnuju cyklistice a celou zimu jsem chodil do posilovny, prostě to koleno, svaly se zpevnily, ta noha se skoro vyrovnala tý druhý a tělo funguje a to zase tak, jak u vozovkách za mlada. A přitom fakt je hodně použitý a hodně, hodně poznamenaný.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je Radek Jaroš.
2: Já se ještě vrátím do hor. Spousta horolezců popisuje, že v extrémních horských podmínkách zažívají z nedostatku kyslíku například halucinací. Hypoxie neboli výšková nemoc se projevuje tím, že tělo začne z nedostatku kyslíku doslova umírat. Vybavíte si nějaký moment, který byl pro vás v té zóně smrti jako opravdu nejvýraznější, nebo takovej, který se vám opravdu zaryl do paměti, že ho nikdy z té hlavy jako nedostanete? Protože na těch horách vy jste musel vidět a zažít opravdu hodně.
3: Mně se stalo taky jednou, že jsem měl halucinace a naštěstí zase ten zbylej mozek byl v takovém stavu, že si uvědomil, že je to průšvih. Jako jo. A vlastně jsem si uvědomil, pak jsem si uvědomil, protože jsem slyšel hlasy, s někým jsem se bavil a takový, a pak jsem si uvědomil, že tam nikdo není. A pochopil jsem, že je čas návratu. Jo, byl jsem 200 metrů od vrcholu Daulagiri a pochopil jsem, že jestli půjdu dál, tak se možná dostanu na ten vrchol, ale už se nedostanu dolů. Takže jsem to otočil a sestoupil jsem. Takže třeba tenhle zážitek mám, no a na Everestu, což byla má první vylezená 8000, první expedice na Everest byla neúspěšná, ale druhá za 4 roky už byla úspěšná. No a tam jsem se taky dostal 300 metrů od vrcholu do takového stavu, že jsem si uvědomil, že si nepamatuju, jak jsem se sem dostal. Viděl jsem ten bod tam dole pode mnou, kde do té doby jsem si ho pamatoval a od něj sem ne. Tak jsem říkal, to není dobrý. No ale pak jsem lezl dál a zase jsem si uvědomil a byl jsem úplně ve stejném stavu. Pamatoval jsem si ten štand dole a teď, že jsou tady, ale co je mezi tím, jsem si neuvědomoval. No a taky, tehdy jsem se rozhodl, byl to obrovský boj, že jo, protože jsem v tom měl 1 000 000 korun vlastních, byl jsem na druhé expedici, byl jsem 200 metrů od vrcholu, to všechno člověka táhne nahoru, no ale pak jsem si uvědomil, že jsme dole viděli takovou mrtvolu a říkali jsme mu vysmátej horolezec, protože cenil zuby, byla vidět jenom lebka z péřovky vyčíhající. A my, aby jsme si to ulehčili, tak jsme mu říkali vysmátej horolezec. No ale já jsem řekl, já nechci být vysmátej horolezec. A vzpomněl jsem si ještě na tehdy 3letou dceru, kterou mám doma a 300 metrů od vrcholu Everestu jsem se otočil k sestupu.
2: To mě teďko, to jste mě hezky nahrál, protože mě i zajímá, jak to vaši vášeň pro hory ta rodina zvládá, jak vlastně třeba děti, jestli se vás nebojí žena,
3: manželka. A tak teď už jsou starý a
2: jako, ale tak, velký. Jasně, ale tak tenkrát, když jim byly ty 3, tak
3: jasně, no. Andrejka, dcera, která je mimo jiný scénaristka, tak se dala jiným směrem, že jo? A krásně to popsala vlastně v knížce Hory má panenko, kterou napsala a tam hned v úvodu je napsaný jako nějakým způsobem, že jako i tu knížku psala kvůli tomu, aby pochopila, proč ten fotr běhá, potí se, smrdí a dře od rána do večera a tohleto, když se přitom dá prožit život krásně po kavárnách a podobně, jako jo. Takže tahle ta knížka je plná fakt jako vtipných, protože je hodně vtipná příběhů a taky mých, jsou to moje příběhy, které jsou taky vtipný, ale i dramatický. No a teď jsem utekl z otázky a vlastně jsem...
2: Ptal jsem se, jestli se o vás někdy jako vaši blízcí jo, nebáli.
3: No samozřejmě, že se báli, jako jo, takže Andrea ta to řešila tak, že vždycky, když jsem byla malá a já jsem odjel, tak ona onemocněla na protest. Jo, takže od mládí se takhle nějak podvědomě tomu bránila, jako.
2: A vaše třeba partnerka vás pouštěla, protože znám i případy, kdy ty chlapy, ty ženy prostě jako nepustí do těch hor, protože se o ně opravdu bojí.
3: No tak záleží, jak ty chlapy si to zase doma udělají, že jo, a já prostě, je pravda, že moje žena tehdejší teda tak říkala, jako, hele, mně to přišlo normální, protože já se teda tomu divím, ale ona říkala, když jsme se seznámili, tak ty jsi mi řekl, že jsi horolezec a že jednou vylezeš na Everest. A tak s tím musela počítat a počítala, jo. Takže mě v tom nebránila, ale rozhodně to pro mě lehký nebylo teda.
2: Úplně poslední otázka na vás je, no ne otázka, spíš jestli máte něco, nějaké motto nebo radu, kterou byste chtěl říct takhle na mikrofon do světa našim posluchačům, protože člověk jako vy má tolik zkušeností a tolik zážitků, že by byla škoda, abyste takhle něco ještě jako z vlastní vůle jako nechtěl říct. Tak je to teďkon pro vás, můžete říct cokoliv, nějakou radu pro mladýho, ale pro kohokoliv, pro jakýhokoliv člověka.
3: Tak já doufám, že několik věcí, které jsem řekl, že si ty lidi můžou z toho uchopit, jo, a jít za tím svým snem, který mají, protože každý může snít o něčem jiným, že jo. Někdo chce být prostě spisovatel, někdo chce být herec, někdo chce být hasič a někdo chce být sportovec, někdo umělec, jako je to super, že to takhle. A jde to, jo, to je to hlavně nejdůležitější, že záleží jenom na nich a na vůli a na čase, který tomu dají, a nesmí se nechat odradit od toho svýho snu hned při prvních neúspěších. Jak jsem řekl, já jsem mý 4 himalajské expedice na začátku, tak byly 3 neúspěšný, jo, a pro mě to neznamenalo konec, naopak začátek. Prostě mě to vždycky jako nakoplo ještě k větší touze a vlastně poučil jsem se z nějakých chyb a šel jsem dál, tak tohle je jedno z těch, co bych chtěl zkázat dál. No a druhý teda to, že velký průšvih vždycky, když se vrátím z té vysmáté Asie, kde jsou všichni prostě vyřechtaný a veselí a družný a chudí a nemají vůbec nic, ale vůbec, jo, jako, že opravdu, když mají jednu krávu, tak je to hodně, když mají jedny boty, většinou chodí i bosí, ale furt jsou šťastní a furt se smějou. A my přijedeme sem do Evropy, konkrétně ještě do Česka, kde máme úplně všechno. Prostě nemáme tady žádný ohrožení, trošku teď, že jo, z východu zase, ale i to se podceňuje. Máme se tady všichni největší sociální rovnost, máme tady prostě nádherný zdravotnictví za tak málo peněz a furt si toho nevážíme a furt jsme naštvaný a furt říkáme, že to tady stojí za houby. Žijeme na jednom z nejlepších míst na světě a je dobře, že mladí lidi dneska cestují a že poznávají, jaký je ten svět a že se vrací sem a že to tady doufám změní, protože teď to tady není úplně ono.
2: Já vám moc krát děkuju, že jste si našel čas a dorazil sem do rozhlasu do Osobností Česka. Děkuji moc.
3: Díky.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: 21 hodina.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Opozice kritizuje návrh zákona, kterým chce česká vláda převést financování veřejnoprávních médií na státní rozpočet. Fotbalisté Španělska na úvod mistrovství světa pouze remizovali. A počasí zítra zpočátku polojasno, postupně od západu přibývání oblačnosti, zejména v Čechách přehánky. Maxima kolem 23 stupňů, na jižní Moravě až 26. Zprávy Sotou Nehasilem. Dobrý večer. Opozice ve sněmovně kritizuje návrh zákona, kterým chce vláda převést financování veřejnoprávních médií z poplatků na státní rozpočet. Kabinet dnes návrh schválil. Česká televize by tak od příštího roku přišla proti letošnímu zhruba o 1 miliardu korun. Český rozhlas přibližně o 400 milionů. Šéf opoziční ODS Martin Kupka označil postup vlády za mafiánskou praktiku a zestátnění veřejnoprávních médií. Podle předsedy mediálního výboru sněmovny Františka Talíře z KDU-ČSL využije opozice všechny možné prostředky k tomu, aby přijetí návrhu zabránila.
2: Tohle je přímý útok na nezávislost veřejnoprávních médií. Převedení pod státní rozpočet znamená vytvoření prostoru, aby každý rok při skládání jejich rozpočtu měla vláda prostor nějakým způsobem vyjádřit ředitelům, že jim nesedla tahle reportáž, jim vadí tenhle redaktor.
0: Ředitelé obou médií už upřesnili, že v případě prosazení zákona bude muset Česká televize propustit až 500 a Český rozhlas až 200 lidí. Škody po jarních mrazech zatím v Česku nahlásilo 411 pěstitelů ovoce. Podle mluvčí státního zemědělského intervenčního fondu Evy Češpivy je poškozená plocha přes 7000 hektarů. Nejvíce zasažení jsou pěstitelé jablek. Škody ale nejsou tak rozsáhlé jako v rekordním roce 2024.
3: Stejně jako před dvěma lety, nejvíce, tedy 20% zemědělců je z Královéhradeckého kraje, nejméně naopak z opavského regionu. Téměř polovina se týká jabloní, následují slivoně a višně.
0: Povodí Ohře vyhlásilo zákaz odběru vody pro osobní účely z některých potoků na Lounsku. Podle mluvčí společnosti Dany Zikešové to je kvůli hydrologickému suchu, které nezmírnil ani déšť v posledních týdnech. Omezení platí do odvolání a vodohospodáři ho stále kontrolují.
4: Jde o 14 potoků a říček na Lounsku, mezi nimi třeba Chomutovka, Hasina, Mělecký, Dobroměřický nebo Smolnický potok. Zákazy se týkají odběru vody pro zalévání zahrádek, napouštění bazénu nebo třeba mytí aut. Loni vyhlásilo Povodí Ohře první zákazy 30. června v Karlovarském kraji, rok předtím 11. července v Lounském okrese. Z Lounska Jana Vitásková, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalisté Španělska vstoupili do mistrovství světa překvapivou remízou s Kapverdami 0-0. Před několika málo minutami začalo utkání Belgie-Egypt.
1: Počasí.
0: V noci čekáme další ubývání oblačnosti a zítra přes den v Čechách polojasno až oblačno, postupně zataženo od západu místy s deštěm. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno. Během dne přibývání oblačnosti a ojedinělá přehánka až večer. Maxima zítra většinou kolem 23 stupňů, na jižní Moravě až 26.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: V Praze pozor, je uzavřený příjezd od dálnice D1 z Brna. V Brněnské ulici na 4. kilometru osobní vozidlo narazilo do silničářů, kteří přejeli pro překážku v levém pruhu. Na místě jsou záchranáři. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Začíná country dostavník Mirka Černého. Příjemný poslech.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Dnešní trasu country ostavníku otevřel Vláďa Vodvářka s partou taxmenů, tak jak je v roce 1995 sehnal dohromady Jarda Čvančara a společně s nimi jsme zamířili do Nashvillu. Tedy podobně jako krátce před nimi Vašek Limberg s Janou Škábovou, Vlastou Vicky Dinterovou a kompletními paběrky Marko Čermáka.

Nashville, Tennessee, z papírky Marko Čermáka, a pak pouze Nashville, který z nedokončeného torza Zdeňka Rytíře a Michala Tučného vykouzlil a před 3 lety uložil do úvodu kolekce Michalových písniček Jindra Polák se skupinou Jelen. A v Nashville zůstaneme i ve vzpomínkách na hvězdu nashvillské Granola Pri, která debutovala v hitparádě písničkou Life to Go už v roce 1958. Právě dnes by oslavil rovnou 90 Stonewall Jackson.

Michal Tučný a dlouholetá stálice zpěvníku Greenhornu Waterloo z roku 1979. Písnička slavného autorského tandemu John D. Laudermilk, Mary John Wilkinová, která o rovných 20 let dříve usadila Stonewalla Jacksona na 5 týdnů do hitparádového trůnu.

Pomozte vyhnat osamělost a vrátit pocit štěstí, který jsme znali dřív. Tak trošku náborový pobyvek Stamp Out Loneliness, kterým se v roce 1967 vrátil naposled tehdy 35-letý údajný potomek slavného jižanského generála Thomase Jonathana Jacksona Stonewall Jackson mezi hitparádovou elitu. Záhy v souladu s originálem, ale s velkým nadhledem otextoval Milan Dufek s Tondou Hájkem a o dva roky později uvedli Rangers. Thank you.

0: Tragický příběh diskjokeje s iniciálemi BJ byl v roce 1964 po Waterloo druhou a poslední jedničkou Stonewalla Jacksona. Záhy zakotvila paměti Mirka Hoffmana a ten je o 20 let později přece jen přenesl do našeho gramofonového světa v romantické verzi Tam u dvou borovic.
1: Když mě život nešetří, tak tam za kopcem v závětří je.

0: svoje místo jediný, kde neschází mi nic.
1: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

Klasika to Matý Hall a já Smil špínu rosou průhlednou, kterou kdysi dávno zpíval Ladislav Vodička s country beatem, námětově silně podobná písničce Mil jsem si ruce v kalné vodě, I washed my hands in muddy water, která byla v polovině 60. let další trefou Stonewalla Jacksona do elitní desítky.

Marilu. Vzpomínka na zámořské putování, které v polovině 90. let přivedlo nenapodobitelného Josefa Dobeše mimo jiné i do Nashvillu. K elitě katalogu Stonewall Jackson patří i Kouř podél trati, který byl v roce 59 kombinací singlu se slavným Waterloo.

Já, ty a pes jménem Boo z roku 1971. Interpretačně autorská premiéra floridského rodáka Rolanda Kenta Lavoyho, známého jako Lobo, tak jak ji ve stejné době zachytila mezi 44 hitparádovými účastmi diskografie Stonewalla Jacksona. U nás ji stejně suverénně nabídl o 10 let později Karel Zich.

Letos 33-letí harcovníci Libora Musila a jejich cesta na Nashville nás nasměrovala zpátky tam, kde jsme před necelou hodinou začínali. A je nejvyšší čas poděkovat všem, kteří jste i dnes byli se mnou a popřát vám hezký zbytek večera a příjemně klidnou dobrou noc.

0: jak Nashville.
1: Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den, od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas, zprávy.
1: Zaměstnanci České televize i Českého rozhlasu ohlásili výstražnou stávku kvůli rušení poplatků. Fotbalová Karviná byla kvůli korupční a sázkařské kauze vyloučena z nejvyšší soutěže. A počasí zítra zpočátku polojasno, postupně od západu přibývání oblačnosti, hlavně v Čechách přeháňky, maxima kolem 23 stupňů, na jihu Moravy až 26. Zprávy a o Tane Hasil, dobrý večer. Iniciativa zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu veřejnoprávně ohlásila výstražnou stávku. Reaguje tak na návrh zákona o změně financování obou médií, který dnes schválila vláda. Podrobnosti iniciativa ohlásí tento týden ve středu. Podle dřívějších informací by stávka měla být v pondělí 22. června. Lanovka na Pražský Petřín bude bezbariérová. Pražský dopravní podnik začne připravovat úpravu tří stanic lanovky. Dnes to schválila Rada hlavního města. Práce budou stát zhruba 80 milionů korun. Hotové by měly být v roce 2030. Jejich součástí bude i celková rekonstrukce stanic, říká náměstek primátora pro oblast dopravy Jaromír Beránek z Pirátské strany.
2: Počítám s tím, že pokud v září dojde k tomu slavnostnímu znovu obnovení provozu, tak představíme i vizi, jak by do budoucna ta stanice a současně i stanice nebo Zízek a Petřín mohly vypadat.
1: Ve Velkých Bílovicích na Břeclavsku vzniká areál s bydlením pro seniory. První hotový dům má 15 jednolůžkových a také 3 dvoulůžkové pokoje. Na podzim by pak mohla začít výstavba dalšího bytového domu se 14 byty a také 15 domků, kde seniori mohou bydlet sami nebo v páru. Podle nezávislé starostky Velkých Bílovic Lenky Grofové by vše mělo být hotové do 2 let.
3: Chtěli bychom tam samozřejmě vybudovat i zeleň a takový altán pro venkovní setkávání těch uživatelů, nejen toho domova, ale i těch domů a bytů. A každý ten domeček má i takovou jako malou terásku.
1: Soutěže Vesnice roku Olomouckého kraje vyhrály velké losiny na Šumpersku. Obec porotu zaujala dlouhodobým rozvojem, investicemi do sportovního a volnočasového zázemí, přístupem k cestovnímu ruchu nebo spolkovým životem, říká předseda hodnotící komise Dušan Svozílek.
4: Ta prohlídka od začátku byla v neskutečném tempu a v neskutečné atmosféře a náladě všech, kteří se chtěli prezentovat, a jak místní občané, spolky, ale i organizace. Já bych řekl, že to bylo fakt komplexní. Celkově jak od zeleně, tak ty památky, tak spolkový život, škola, a v podstatě při vyhlašování to byla jediná cena, na které jsme se všichni shodli na poprvé. Sport.
1: Etická komise Fotbalové asociace České republiky vyloučila Karvinou z první ligy, a to v souvislosti se sázkařskou a korupční kauzou. Za ovlivnění 3 zápasů navíc musí zaplatit pokutu 10 milionů korun. Asociace na svém webu uvádí, že klub může startovat ve 2. lize. Rozhodnutí je nepravomocné a Karviná se proti němu může odvolat. Basketbalisté Nymburka v rozhodujícím 7. finále nejvyšší domácí soutěže porazili Pardubice 91-74. Sérii vyhráli 4-3 na zápasy a získali už 21. prvoligový titul. Počasí. V noci na úterý čekáme v České republice jasno až polojasno, k ránu na západě republiky až oblačno, nejnižší teploty nad ránem mezi 11 a 6 stupni. Zítra bude v Čechách polojasno až oblačno, postupně až zataženo, od západu místy déšť nebo přeháňky, na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno, během dne přibývání oblačnosti a ojedinělá přeháňka až večer. Maxima zítra většinou mezi 19 a 24 stupni, na jižní Moravě může být až 26. Oteplování pak čekáme i v dalších dnech. V závěru týdne pak maxima často nad 32 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Následky nehody brzdí provoz na příjezdu do Prahy po dálnici D1 od Brna. V Brněnské ulici na 4. kilometru automobil narazil do vozidla silničářů. Průjezdné je to pouze připojovacím pruhem, kolona je na více než 30 minut. Tolik informace z dopravy, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A začíná pořad Divadlo pro vaše uši. Přejeme dobrý večer a příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
5: Buďte vítáni, vážení a milí. Pokud rádi vzpomínáte společně s rozhlasovým archivem, je ta následující hodinka čas přesně pro vás. Pamatujete? Večerní Stránky na dobrou noc. Nebo taková četba na pokračování. Ovšem v dobách, kdy jste si ještě ani náhodou nemohli poslechnout online žádný díl dopředu ani na zpátek. Tak, hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Život staré Prahy, přiblížení obyčejů katovského řemesla a skvělé vykreslení tehdejší doby v příběhu nejznámějšího českého kata Jana Mydláře a jeho potomků. Výborná kniha. To je pouze jedno z mnoha pochvalných hodnocení, které jde na vrub knihy Josefa Svátka. Ostatně jsou to právě čtyřdílné paměti katovské rodiny Mydlářů, které patří spolu s Tajnostmi pražskými a románem Vězeň na křivoklátě k jeho nejúspěšnějším titulům. Rozhlas četbu na pokračování z Mydlářových kronikářských pamětí natočil už v roce 1967. Režii měl tehdy mladičký Ladislav Rybišar a z Mydlářova životopisného ohlédnutí četl Pavel Michal.
2: Byť pořád ještě Švéda poblíž hranic království českého a při tak nebezpečném sousedství nemohl nikdo v Čechách pokojně spáti. Také v Praze proskakovaly stále řeči, že se Švédové pod svým pověstným generálem Bennerem chystají poznovu na hlavní město české udeřiti a proto každý z Pražanův jen s obavou budoucnosti vstříc hleděl. Přibylť ovšem v létě roku 1637. nový císař Ferdinand III., který byl teprve před rokem na trůn dosedl, do Prahy a dal zde sbírati četné vojsko, jež by ve válce se Švédy s novou horlivostí pokračovalo a od hranic země české jej zahnalo. A skutečně se také nejvyššímu vůdci vojska císařského, generálu Galasovi, podařilo, že Švédy ze Saska a z Braniborska až do Pomoří zahnal. Ale přece neměl nikdo v Praze víry ve dlouhé udržení pokoje a že nepřítel země naší již nenavštíví. Generál Benner sebral na jaře roku 1638 čerstvou armádu proti císařským a s tou generála Galasa v několika bitvách a potýčkách porazil, takže tento musil v ústupu do Čech spásu hledati. Z toho povstal ve městech pražských poplach veliký a každý viděl již Švédy na hlavní město české táhnouti a zde krutěji hospodařiti, než jak se bylo dálo za vpádu Saského před 7 lety. Byl strach před Švédy mnohem větší a také oprávněnější, neboť krutití synové severu počínali si v zemi nepřátelské co nejdivočeji. Hospody a krčmy pražské byly nyní po celý den přeplněny, neboť sem byly přinášeny novinky o nepřátelích a pochodu vojsk jejich. Zde se člověk dověděl, co vlastně císařští chystají a jaký osud konečně i Prahu očekává. Zašel jsem někdy též do krčmy U zelené žáby v Platnéřské ulici, kde dobrá chmelovina lákala okolní sousedy i cizince k posezení a kde měšťané po celý den horlivě o věcech válečných rokovali a noviny z celého města i z venkova napjatě poslouchali. Zde jsem se jednoho dne dověděl také, že prý švédský generál Benner táhne se 40 000 muži švédského vojska přímo na Prahu a že se již v okolí města Litoměřic octl, takže ve dvou neb ve třech dnech také již před hradbami pražskými státi může. Skutečně dal také generál Galas, který se byl s hloučkem vojáků svých do Prahy uchýlil, veškeré brány pražské zavříti a zdi městské osaditi, přičemž také měšťané museli ke zbrani sahnouti, aby slabé houfy vojska císařského sesílili. Následkem toho panoval v Praze poplach veliký, který dosáhl nejvyššího stupně, když se Švédové před Řížskou a Strahovskou branou objevili. Poslal jsem jednoho z lidí svých na výzvědy na druhou stranu řeky, ale ještě než se zase do katovny vrátil, již bylo od Hradčan slyšeti střelbu z kusů nepřátelských, což bylo důkazem, že Švédové chystají útok na hradby městské. Později jsem se od posla našeho dozvěděl, že švédské vojsko leží táborem od Ovence až k Bílé hoře a že generál Benner dal generála Galasa vyzvati, aby město vzdal, načež tento ovšem prý dal odpověď odmítavou, takže nepřátelství bylo bez prodlení zahájeno. Švédové počali na město páliti z kusův, ale byly to podle všeho kusy jen lehké, protože kule mnoho škod na domech nenadělali. K útoku na zdi pak se vůbec neodvážili, poněvadž neměli Žebříkův a hradby Hradčanské i Malostranské dostatečně vojskem i měšťanstvem byly osazeny. Tak to trvalo asi týden a nedocházelo k žádnému rozhodnutí. Švédové stříleli sice den co den ze svých kusů na město, ale ran jejich si již takřka nikdo nevšímal, poněvadž to nebyly rány z těžkých kusů v obléhacích, které by ovšem byly nerovně větších škod ve městě způsobily. A když pak konečně zpráva přišla, že se císařský generál Hatzfeld blíží se značným sborem vojenským ku Praze, aby Švédy o tu dodehnal, tu již dokona každý jásal nad blízkým vítězstvím císařských, které i Praze mělo zase svobodu zjednati. Švédský generál Benner, jenž byl od svých vyzvědačů, taktéž dostal o tom zprávu, že se císařští se značnou sílou ku Praze blíží, upustil pojednou od obléhání města a přepraviv se s vojskem svým přes Vltavu, obrátil se ku Brandýsu nad Labem, aby východní Čechy pustošiti mohl. Takž byla Praha zase osvobozena od nepřátel a uprchlíci vraceli se opět do města, kteréž v několika dnech nabylo dřívější své živosti a poskytovalo obvyklého pohledu v ulicích a na náměstích. Avšak rozradostněné obyvatelstvo zapomnělo na obsádku císařskou, která si nyní jedinou zásluhu toho přičítala, že

senátor Jindřich Řečický na radnici dostavil a ostatní končeli kolem sebe schromáždil, dal si jednoho z povykujících důstojníků do radní síně před končeli povolati, kde mu bylo přímo řečeno, že město žoldnéřům císařským žádné odměny dáti nemíní, poněvadž obhajováním města pouze svou povinnost konalo. Na to důstojník Onen, jenž byl rytmistrem u jízdního pluku Šlikova, pohrozil konšelům, že prý si posádka císařská na svou pěst odměnu za obhájení města proti nepříteli zjedná, v čemž mu žoldnéři bouřlivě přizvukovali. Zakrátko na to doslechli jsme se, kterak žoldáci ve všech městech pražských domy bohatých měšťanů vybíjejí a všechno v nich loupí, tak jako by byl cizí nějaký nepřítel ve městě. Brzo bylo slyšeti též výstřely z ručnic, což bylo svědectvím, že se měšťané kořistícímu žoldáctvu se zbraní v ruce vstříc staví a jen tak zhola od nich napadati se nedávají. Vyslal jsem jednoho z pomocníků svých, aby se v ulicích pražských ohlédl, jak to dopadá s tou šarvátkou měšťanů se žoldnéři, a Hoch se brzo vrátil se zprávou, že císařští žoldnéři vpadli do domů bohatších měšťanů a strašně v nich řádí, takže by si snad ani Švédové takto zbojnicky nepočínali, kdyby byli skutečně měst pražských dobili. Generál Šlik by měl dáti odstrašující příklad žoldnéřské zběři této, zvolal jsem. A pokud pana primátora Řečického znám, postará se již asi o to, aby veřejní tito škůdcové byli podle zásluhy potrestáni. Ano, ano, přisvědčoval pomocník. Zaslechl jsem o tom ve městě, že se pan primátor vydal s několika pány konšeli na Hradčany ke generálovi, aby si na žoldnéřstvo stížnost vedl a za potrestání lupičů a vrahů jej žádal. Naslouchal jsem ještě chvíli, zdaž se bude střílení ve městě opakovati. Ale pozvolna nastávalo ticho v ulicích, a když jsem asi po hodině spatřil přes most klusatí několik kornet jízdy do starého města, již jsem také byl přesvědčen, že generál Šlik vyhověl vyzvání pana primátora a vyslal lid jízdný, aby řádění žoldnéřů ve starém městě a na novém městě pražském překazil a hlavní viníky loupení a vraždění toho jal. Zanedlouho zavedli rejtaři Šlikovi zase pořádek v ulicích a celá četa lupičů byla při skutku zjímána a do vězení na radnici staroměstské vsazena. Ještě téhož dne zasedl na radnici soud vojenský a počal s vyšetřováním původu odboje a vyhledáním o něch zbojníků, kteří se při vybíjení domu byli též vražd dopustili. Avšak vojenským soudcům bylo tehdáž jednati s viníky nanejvýš zatvrzelými, kteří podobné zbojnictví byli asi už mnohokrát prováděli a také teď všecku vinu svou popírali, aby hrozící jim oprátce ušli. To mi oznámil pan městský písař, který ještě v pozdní večer toho dne do katovny přispěchal a mne s lidmi mými vyzval, abychom se bez prodlení domu Čírny v radnici odebrali. Přichystejte se jen, mistře Jene, podotýkal opět pan písař, na padouchy tak zatvrzelé, jakých se vám ještě snad nikdy pod rukou nedostalo. Zvláště onen rytíř, který je hlavním původcem dnešního krveprolití a loupežného řádění, je pravý syn ďáblův, jemuž podobného v drzosti a zlovolnosti jsem ještě nikdy před soudem neviděl. Ten první bude vám na skřipec vydán a podaří-li se vám toho k vyznání přinutiti, pak bude s těmi ostatními práce mnohem snadnější. Hoj, bude mi to pravou pochoutkou podobného lotrasa pod ruku dostati, zvolal jsem vesele a máchl přitom pravicí, jako bych již u skřipce stál a pilové housličky tento osvědčený vynález otce svého natahoval. Pan městský písař vyzval mě ještě jednou, abych si již jen co nejrychleji domů Čírny pospíšil, ať soud vojenský bez přetržení na radnici zasedá. Ve čtvrt hodině byly všechny přípravy skončeny a již jsme spěchali zadním vchodem do radnice a dolů domů Čírny, kde jsem dal v peci oheň rozdělati, do kotlíků oleje k vaření nalíti a skřipec i ostatní nástroje natahnouti.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: V roce 1859 vyhověla žádosti svých 10 dětí a začala psát vzpomínky na svůj pohnutý život tehdy 55-letá Antonie Kavalírová. Obětavá, zbožná a taky pracovitá vdova po zakladateli sklářské hutě v Sázavě. Vzácný babičin literární památník zdědil Josef Jan Frič a ten se rozhodl tenhle výjimečný záznam rodinných událostí publikovat. Hned po prvním vydání v roce 1929 se tohle dílko stalo literární raritou. Autentický jazykový skvost lidového písmáctví je půvabný nejenom svým obsahem, ale i formou. V rozhlase nám ho představili v četbě na pokračování Karel Pospíšil a herečka Antonie Hegrlíková.
2: Když roku 1858 moje matka Anna odjela za Josefem Václavem Fričem, mým otcem, do internace Sedmihradské, požádala dopisem starou maminku na Sázavě, aby sepsala svůj životopis pro památku dětem. To bylo babičce Kavalírové 54 roku. Své paměti sepisovala babička snad rok, snad dvě léta, pilně, den co den. Slýchal jsem o tom nejednou vyprávět. Sedávala v myšlenkách v besídce při řece u Sázavského mlýna a psávala pak u stolku v hořejší seknici s vyhlídkou na zámek a okolní kopce. Psala hned naráz, bez jedinké chyby. Její čistá, prostá duše netušila věru, jaký poklad dává do rukou svým dětem, jako bych slyšel její hlas. Moje dobrý děti, k čemu si s tím mým starodávním škrábáním berete takovou práci? S jejími slovy posílám teď v únoru roku 1929 její knížku do světa. Doktor Josef Jan Frič.
3: Moje dobrý děti, vy mě žádáte, abych vám napsala můj životopis. Je to velká obtíž se pomalu už v 60 upamatovat, co se mi zlého a dobrého v tom mým už dlouhým věku přihodilo. A přece bych vám tu radost pro památku a pro příklady tuze ráda učinila. Léta utíkají, ani člověk se nenaděje. Začínám právě psát. V roce 1859, 7. května, 55 roků stará. Je krásný počasí, prší a zas je krásný čas u nás na Sázavě. Obilí se na všech stranách zelená, stromy v zahradách, na kopcích a v stromořadích tůze krásně růžově a bíle kvetou. Je to radost, když po takový dlouhý zimě toho krásného měsíce května dočkáme. V tom krásným květu vidíme dobrotu, kamkoliv se jen ohlídnem, a divy vidíme od Boha. Sázava. Sázava je krásná skalnatá krajina. V Sázavě, kdo byl, jistě se mu u nás líbí. Naše místečko, sklářská fabrika a mejn, je v krásném položení a o samotě na rovině. Kopce, skály a lesy jsou kolem jako šance u pevnosti. A naše sídla, sklárna a mejn, jsou jako v zahradě. Plno štěpných stromů. Všecko nám Bůh krásný okazuje, milé děti. Ale jak to užijeme, to máme náramnej strach. Předně, jak Bůh popřeje ourodu dál, to nevíme. Jestli všecko šťastně sklidíme, to je u Boha. A tou hroznou vojnou, jak lidi strašejí, to je ukrutný. Každej strach chytrne. Včera u nás prohlíželi koně. Povídá se, kdo má mladý a čerstvý koně, že je musí dát císaři pánu. Tak nevíme, jak to dál bude. Povídá se, že moc našeho vojska padlo ve válce a hned zas, že moc sardínů padlo. Lidé moc povídají a moc lžou. A noviny snad málo pravdu řeknou. To mi přichází just tak, jako když já jsem byla 5 nebo 6 roků stará. Slýchám povídat, že byla 30 let francouzská vojna. Co já pamatuju, toho času byla jsem arci malý děvče a bydleli jsme s mýma rodičema v nějaký Hraňboži. Nejblíž město bylo jménem Lipnice, je tam starý hrad a hned pod ním je to město Lipnice. Můj dobrý otec měl příjmení Adler a jméno Josef a matka Anna. Ostávali jsme při huti, co se pracujou sklenice a můj dobrý otec taky právě to dělat uměl. Byl tam asi 5 roků. Ten čas tam byl klásmistr příjměním Sévald. Byla okolo císařská silnice. Náš byt stál asi 30 kroků při té silnici. To pamatuju dobře, když chodívali vojáci do naší síně pro kousek chleba a stála v síni štoudev s vodou. Každej se napil a zas sticha odešli a to bylo ve dne a v noci. Ten klásmistr rozdal ten čas moc chleba těm vojákům a kořálky jim dal jen, co by se nevopili. Jak to dlouho trvalo, to už nepamatuju. Přitom taky pamatuju, že nesměl být v úkol ve vsi žádnej pes a žádnej kohout a nesměl žádnej večer svítit. Když jsem se maminky ptala, proč večer nesvítí, ona řekla, milý dítě, nesmíme svítit. Nevidíš ani u pána, ani nikde ve vsi světlo. A ptala jsem se, proč to, maminko? Matka mi řekla, milá holka, když ty tomu nerozumíš, to je proto, když by se trefilo a přišel sem nepřítel, anebo jak se říká Francouz, třeba z v noci, aby nevěděl, kde je vesnice. Všecky by nás třeba pobil a naše stavení zapálil. A když neuvidí světlo v noci, tak nevidí, kde je jaký stavení anebo dům. Tak proto je to. Budeš si to pamatovat, Toničko? Tonička bylo moje jméno. Snad bych to byla tak dobře nepamatovala, ale vidím to jako ve snu, jak ty vojáci okolo nás chodili a tak sticha mluvili, skoro šeptali. A už tak každej uvyk sticha mluvit, skoro každej šeptal. Jak se to dál za té vojny s Francouzem dělo, to nevím. Otec můj dobrý cítil, že mu ten velký oheň do očí při té těžké práci v huti tůze škodí, takže myslil a cítil, že by mohl mít k starosti tůze slabý zrak. Větším dílem mají ty starý sklenáři, kteří dlouho při tom ohni pracují, celý oči vypálený a dál nic a tůze málo vidějí. Napadlo mým dobrým rodičům, aby někde nějakej obchod si zavedli. Třeba s těma sklenicema, protože tomu nejlepší rozuměli. Mysleli v některém městě, ale kde, bylo těžko vědět. Poptávali se a radili se, kde jakej dobrý přítel byl. Od koho se dověděli, nevím, že v městě Příbrami u Svatý hory by bylo tůze dobře pro takového obchodníka, který by měl na prodej všecky druhy sklenic. Kdo byl radši jak můj otec? Snažil se, aby začas peníze dohromady srazil. My se připravovali na tu cestu k té Svatý hoře do Příbrami. Otec tam dřív došel a opatřil tam místo, kde jsme ostávali. Za krátkej čas otec dojel s jedním vozem do Těchobuze pro moc druhů sklenic. Těchobuz to byla huť za Vožicí k Pacovu. Byl tam klásmistr, tomu to patřilo, příjmění jeho bylo Hofman. Byl mý matky bratranec. Pan Hofman otce rád viděl a dal mu udělat, co potřeboval. Otec mu zaplatil a s Bohem odjel. Přijel šťastně domů. Všecko si otec do pořádku uved a sklenice taky rejsoval, jak kdo chtěl na holbách jména a jiný, jak kdo potřeboval. Snažil se ubohej, jak je nejvíc moh. Lidi si naved, takže měl velký odbyt, že musel zas v krátkém čase do huti pro dvě fůry sklenic dojet. Naše dobrá matka tak dobře tomu rozuměla jako otec. Než otec přijel, zatím všecko vyprodala. Bůh jim pomáhal. Říká se, když se člověk přičiní, že mu Bůh pomůže. Na to já tuze držím. A přičindlivý lidé mám tuze ráda. Naše dobrý rodiče se vynasnažili a starali, aby nás děti mohli nechat učit. Byli jsme čtyři, já jménem Antonia, bratr František a sestra Josefa a zas sestra Anna. Naše rodiče měli velkou radost, že jsme se dobře učili. Mě nechali učit na klavír. Když jsem se dobře učila, udělali mi radost a koupili piano. To jsem se ještě lepší učila. Učitela jsem měla pana Sokola, byl tůzehodnej. Byli jsme v té Příbrami 6 nebo 7 roků. Mezitím se nám narodil Hošík Josífek. Měli nás naše dobrý rodiče 5. Měli nás dost co živit. Větším dílem je vždycky u té svatý hory draho, protože tam jde moc lidu na pout a taky je tam vždycky moc havířů a proto tam je vždycky dráž než jinde. Bylo mi 7-8 roků, nastal nějaký divný nepokoj mezi lidem. Pamatuju to jako ve snu. Byla nějaká změna mezi penězi. Tenkrát, když byla zlatka za 4 kroše, to byl hrozný šumot. Kdo měl moc peněz, akor měďáků, ten se každej mohl zbláznit. Moje ubohý rodiče nevěděli, kde a jaký živobytí začít. Dověděli se, že se hledá verkfír do skelný huti za Plzní v nějakým Koltpachu na hranici v Tachovském lese. Když se to otec dověděl, přistrojil se na cestu a šel tam. A když přišel před pána, kterému huť patřila, byl tuze rád viděn. Tuze vlídně ho přijal. Když mého otce poznal, že s každým dobře a spravedlivě jedná, měl otce tuze rád a svěřil mu všecko, čeho se můj otec ani nenadál. Můj dobrý otec měl dobrý časy. Chodil s pánem k tabuli. Jeho dobrá paní měla mého otce tuze ráda. Byla mladá, měla 2 dítky. Musel jí často můj otec povídat, jak je v Čechách a jak je jeho rodina živa. Měla velkou outrpnost nad ním. Otec si na světě nic lepšího nepřál, kdyby byl sám. Ale ubohej myslil na nás. Říkával, že mu vždycky bylo zle. Ten pán na otci znal časem nějakou nespokojenost. Ptal se ho, co by si přál, že mu všecko udělá, jen aby byl veselýho mysle. Otec řekl: dobrý pane, není možno veselý srdce mít, když já cítím, jak moje žena s mýma dětma těžko žije. Ten pán řekl k mému otci: já vám dám peníze, pošlete je po poště domů, aby si aspoň z nejhoršího pomohli. Otec poděkoval a prosil ho, aby byl tak mnoho dobrý a dal mu 50 zlatých. Stalo se. Dobrá matka s velkou dychtivostí a radostí očekávala, co jí bude otec psát. Plakala radostí. Vzala peníze a zaplatila maličkost, co byla dlužna, a měla trochu srdce lehčí. Co platno? Drahota byla velká, peníze dlouho netrvaly. Štěstí bylo to jediné, že moje rodiče byli vždycky správní, že je lidé milovali a čekali jim. Vždycky z většího mi dobrý matce vypomohli. Moje dobrá matka otci odepsala a děkovala mu srdečně za jeho starost o nás. Otec se staral dál. Za krátký čas poslal matce fůru pěkných sklenic. Byly dělaný do pěkných forem nové módy. Matka měla na ně brzy kupce. Každému se líbily. Otec jí psal, za či je může prodávat. Matka na nich vydělala ještě jednou tolik. Libovala si, že starý přísloví nelže, že Bůh dopustí a neopustí.

zrazu všetko bude tak márne. V ten deň chcem povedať, žila som

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Rodina Fričova, nebo spíš ten rod, o kterém tu byla řeč, rodokmen, který ovlivnil českou vědu a kulturu docela zásadně. Třeba takový cestovatel, etnograf a botanik Alberto Vojtěch Frič. Vedle mnoha cestovatelských zápisků a přírodovědných poznatků nám tu po něm zůstala i jeho knížka o tom, jak se dostal indián kmene Chamacoco z Paraguaje do Evropy. Jak ho bodří Pražané přejmenovali z hrdého červojiše na červíčka, jak se mu líbila česká děvčata, anebo jak mu chutnalo pivo u fleků. To všechno a mnohem víc se dozvíte z úsměvných Fričových vzpomínek, které v rozhlase uvedl sám Fričův syn Ivan a vzpomínky samotné četl na pokračování Jiří Samek. Tak pěkný večer a s divadlem pro vaše uši, jak doufám, zase brzy naslyšenou.
2: Já jako kluk jsem byl asi trošku ochuzený o jednu věc, a sice prožívat doby indiánek a těchto věcí. Tak jako všichni mý ostatní kamarádi hráli si na indiány a kolem toho četlo se spousta májovek a všelijakých knížek. Protože já jsem nějak měl před sebou indiány úplně jiný. A sice tak, jak jsem je poznal z tátovýho vyprávění. A z tátovýho vyprávění taky jeho život nevypadal nijak zvlášť dobrodružně a dramaticky. On věci, které možná tak vypadají, že jsou dobrodružný a nebezpečný, a tak vyprávěl tak jako samozřejmě, že tenhle pocit u mě vůbec nevyvstal a svým způsobem mě tak nějak i poznamenal, že když já sám v pozdější době jsem se dostal do některé třeba vyloženě exotické země, že jsem neměl pocit, že jsem mezi domorodcema, ale tak nějak jsem to v podvědomí srovnával s těma indiánama tak, jak je poznal táta a tak, jak s nima žil. Protože i v jeho době potom se hodně ze stejných míst, kde byl táta, se hodně zveličovalo, ukazovali se nebezpečí. Táta mnohokrát v nebezpečí byl, ale nějak ho nebral na vědomí. On vycházel z jedné věci, že všechno je nějak příroda a že i nebezpečí, i on a kdokoliv jiný je součástí přírody. A to byl asi jeho největší vklad v tom, že se v té přírodě a mezi těma nebezpečnýma indiánama dovedl orientovat tak, že do toho nějak zapad a to nebezpečí ho minulo. On už od dětství, když cokoliv dělal, tak to dělal velice systematicky a důkladně. Takže během několika let už měl vlastní skleník, kde měl prostě všechno, co se dalo sehnat, všechny možné zajímavosti. Vyměňoval je, kupoval je, dopisoval si i ze zahraničím a dostával ze zahraničí rostliny. V době, kdy teda začaly maturitní zkoušky, to začalo být zlý, protože kaktusy mu předtím zabrali hodně času, takže ty zkoušky byly jako tak trošku na vážkách, jak dopadnou, tak požádal svýho kamaráda nějakého staršího, aby mu chodil tam přitápět v tom skleníku a že on se musí učit. No a táta sice maturitní zkoušky udělal, ale skleník zmrznul, protože nějak se pokazilo topení. To byla velká rána pro něj, protože to byla sbírka snad největší teda v tehdejším Rakousko-Uhersku, kterou jako mladý kluk dal dohromady. No, v té době v měšťanských rodinách, když se udělala maturita, bylo zvykem teda maturantům zaplatit cestu do Paříže. Což teda on odmít, že Paříž ho absolutně nezajímá a že teda by jako udělal cestu jinou. No a tak se stalo, že místo do Paříže jel do Jižní Ameriky, protože se rozhodl, že si teda tam nazbírá jiný v domovině teda rostliny, že se tam podívá po orchidejích. prostě nebude závislej na tom, co kde, těžko nějak tak sežene.

0: Parník Fortuna jel zvolna proti línému proudu horního toku Rio Paraguay. Kolesa jen jakoby ledabile klapala do kalné vody. Stroje neměly dostatek páry. Pod kotly bylo málo ohně a proto se jindy tak rychlý parník jen pomaloučku plazil. A já spěchal. Únava tříletého pobytu u indiánských kmenů tropického Chaka byla citelná. Kromě toho se neodvratně blížil termín zahájení amerikanistického kongresu ve Vídni, kterého jsem se chtěl zúčastnit. Bylo to snad poprvé, co kapitán Vierči nejel podle jízdního řádu. Ulakotil se, nechtěl na brazilském břehu nakoupit drahé dříví a spoléhal na paragvajské dřevorubce, od nichž je dostával laciněji. Ale v žádném přístavu neměli právě dostatečnou zásobu.
1: Kapitáne, na vašem místě bych zastavil jižněji u vládního břehu. Les dolehá až k vodě. Máte na lodi dost paragvajských pasažérů a půjčíte-li každému sekiru, za hodinu nebo za dvě vám nasekají dříví, že s ním vystačíte až do Pačeka. A nebo mi utečou i se sekirami. Raději se budu hledět dostat až do indiánského území. Trval na svém Vierči. Tam mi Paraguajci neutečou. Mají příliš velký strach před Indiány na obou stranách řeky. Když už mluvíme o indiánském území, nechtěl byste mi udělat jednu laskavost?
2: Je-li to v mé moci?
1: Maličkost. Potřeboval bych váš souhlas k vyvěšení své vlajky na přední stěžeň. Chci se zdržet v Pačeku jen krátce a rád bych svolal co možno nejvíce čamakoků. Možná, že se tu kolem některý z nich potuluje a jakmile uvidí mou vlajku, dá ostatním kouřové signály a já uspořím čas. Tak, jak jedeme, půjdou čamakokové po souši ještě rychleji než my.
0: Souhlas jsem dostal a moje vlaječka s českým lvem se zatřepetala na stožáru. Druhého dne popolední jsme se doplazili do De Mayo, kde však také nebyla skoro žádná zásoba polen. A co horšího, všichni indiáni prý toho dne ráno nechali práce a odtáhli k severu. Nakonec bylo třeba poslechnout mé rady a přimět cestující ke kácení stromů a řezání polen.
2: To mám z toho, věl si na mne Vierči, že jsem vám vyhověl s vaším praporečkem.
0: Když jsme v Puerto Diana přistáli u břehu, hlásil topič, že spálil poslední poleno. V přístavu však nebylo dříví a v domě dona Rodolfa nikdo nebyl. Teprve po chvíli přišla k parníku indiánka, s kterou Hefliger žil a s kterou měl roztomilého chlapečka. Zcivilizovala se a byla vždy čistě a po evropsku oblečena. Jen španělština jí činila potíže. Nechtěla budit dona Rodolfa, není mu prý dobře a dříví nemají. Čamakokové prý jsou utáboření nedaleko, ale nepracují, nemají sílu. Ani vojáci je nedokázali přinutit. Za chvíli se objevil Hefliger, majitel místní dřevorubny.
2: S dřívím je potíž. Všichni indiáni odtud na sever jsou nemocní. Dělají se jim podivné vředy a krvácením ztrácejí sílu. Na jihu prý jsou ještě zdraví. Proč jste se nezásobili u Amadea? Indiáni přerušili práci a směřují sem.
0: První dorazil sám Antonio, který své lidi daleko předešel. Byl to můj dobrý přítel. Před lety při lovu se mu byl trochu prospěšný. Oba jsme byli tehdy raněni. Potřeli jsme se navzájem svou krví a uzavřeli tak jakýsi druh krevního bratrství. Měl u svého kmene značnou autoritu. Jak jednotlivé rodiny přicházely, jejich mužští členové si hned brali sekiry a nic jim nevadilo, že jsou unaveni dlouhým pochodem. Ani ne za dvě hodiny po našem přistání přijížděla první volská kára naložená poleny. Brzy následovali další a do večera byly naplněny všechny volné prostory lodi dřevem. Prohlédl jsem mnoho nemocných i skoro umírajících indiánů. Sužovala je podivná nemoc. Dech, tep, teplota, výměna látek, všechno bylo normální, a přece mnozí umírali vysílením. Budili dojem lidí postižených dlouhotrvajícím hladem. Nikdo netrpěl bolestmi. Příčinou vysílení byla zřejmě velká ztráta krve. Neznámá nemoc. A pokud jsem zjistil, trpěli jí výhradně Indiáni. Nákaza byla zřejmě podmíněna jejich způsobem života. Po západu slunce se rozhořely vatry a zazněly zpěvy. Z vesnice, kde zůstaly ženy, k nám doléhaly teskné písně, jimiž Indiánky oplakávaly své zemřelé. Z lesa bylo slyšet zpěvy bojovníků. Před ležením mne očekával Antonio s balíkem, obaleným sítinovou rohoží. Znal jsem ten balík, který starý kazik stále nosil sebou a který nesvěřil ani své ženě. Byl to jeho slavnostní úbor, který oblékal jen k nejdůležitějším obřadům, kdy vystupoval jako Enid, náčelník, ale také jako Amak, dobrý kouzelník, lékař. Hlavní části úboru byl velký, široký ornát, pérová ozdoba, kryjící celou hlavu a splývající po zádech až skoro ke kotníkům.
2: Pata Alberto, obleč si můj oblek Amaka. Já nedovedu vyléčit svůj lid.
0: Pata Antonio, mám obavu, že to nedovedu ani já. Neznám příčinu nemoci. Chci se jen pokusit hledat léky a zatím, než je najdu, pokusím se nemoc oslabit.
2: Znáš tedy víc než já. Obleč se. Dodáš tím mému lidu důvěry. Budou poslouchat, budou dělat, co poručíš.
0: V tom měl pravdu. Důvěra je hlavním lékem.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Hodina před půlnocí, vysílání Českého rozhlasu, společné regionální vysílání, taky stanice Český rozhlas Pohoda. S vámi je z našeho historického rozhlasového chrámu z pražského Karlína Honza Macoun. Dnes ve studiu ve třech Petr Kubala u mixážního pultu a taky u telefonu operátorka. A vlastně jsme tu ve třech. Bára, ta si teďka akorát uvelebila na dece pod mixážním pultem. Doufám, že větérky nebudou unikat, aby nás to nerušilo v rámci nočního dvouhodinového povídání na téma. No vlastně už jsem lecos nakousl, když jsem řekl, že Petr Kubala jako telefonní operátorka, asistentka. No s telefony to má dost společného. Ostatně náhoda tomu chtěla, aby se to probíralo ve vládě zrovna dnes. Ano, dnes na téma bez mobilu do školy.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Na ty příběhy se těším, ať už telefonicky 731 800 900. Písmenka jsou také vítána. A to buď na linka@rozhlas.cz nebo pod komentáři v internetové pozvánce k dnešnímu vysílání. Vysílá Praha. Dobrý večer.

0: Ladislav Štajdl a milujte maturita, to jde dohromady k tomu dnešnímu tématu. Kdo jste se připojili k našemu vysílání až teď, náhoda tomu chtěla plné noviny a rozhlas toho je, když se řekne mobilní telefon, patří do školy anebo nepatří. Myslíte si, že nějaká zákonná úprava je lepší než nějaká úprava na téma školní řád, ať si to každá škola udělá, jak chce? Umíte si představit, že by byl takový zákaz hromadný, jak by to dolehlo na vás? Měli byste obavu, anebo je vám to ve své podstatě úplně jedno? Neřešíte to? Každá doba má své mobilní telefony do školy? Ano nebo ne? Myslím, že já být učitelem, tak za A, to se nikdy nestane, za B, děti chudáci, za C, tohle poslouchat tisíckrát za sebou. Já vím, je to historický zvuk, ale poslouchat to v modifikacích roku 2026, no to je na zbláznění.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ve školách po celé Evropě se čím dál víc řeší, jestli mají děti během vyučování, mají mít takový ten přístup k mobilním telefonům, tabletům a podobně. Někde už telefony zamykají do skříněk nebo do takových kapsiček, někde některé školy zakazují úplně. Učitelé mluví o zhoršené pozornosti, opisování nebo kyberšikaně. Rodiče naopak často argumentují bezpečností a potřebou být s dítětem v kontaktu. A mezi tím stojí samotné děti, pro které je telefon něco úplně samozřejmého. Budík, mapa, hudba, komunikace i zábava. Samozřejmě v jednom, ale jak to pak vypadá? Jaká pak je to vlastně taková ta školní tichá současná sebranka dětí? Když si uvědomím, že jsme o přestávkách řvali jak paviáni, o velkých přestávkách už si učitelky, soudružky učitelky nebo pančelky chodili do kabinetů, zakouřených kabinetů pro nějaké prášky, které jim zabránily v bolesti hlavy. No, tak dnes, no to je lážo plážo, všude klid, ticho. Byl jsem ve dvou základních školách teď v posledních týdnech, ale ne jen natáčet pro rozhlas jeden pořad, ale zároveň se tak podívat, pokochat, jak to tak vypadá. Taková hospitace. A řeknu vám, fakt byl klid. Teď my jsme byli fakt jako paviáni. No a dnes komunikace nejen mezi sourozenci, ale i spolužáky, no, zejména na mobilním telefonu, zejména po aplikacích. Téma TikTok, Facebook, Instagram. Víte vůbec, o čem hovořím?

0: zpívat jako déšť Jiří Korn ve vysílání Českého rozhlasu v noční lince, která právě teď otevírá své brány, své aparáty už můžete vzít do rukou, ať už pevnou linku, mobilní telefon. Teď je to dovolené, kdo si hraje na světlušku, může ťukat textové zprávy a to na linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Mobilní telefony do škol, ano, anebo ne? Případně nějaké vaše zdůvodnění. Jak to vnímáte, jak to cítíte? Já vím, bylo toho všude moc v rámci dnešního dne, ale to je taková náhoda, protože tohle téma už jsem připravoval někdy před měsícem, tak to sedlo jak sedinka na hrnec. Píše mi Marie Střebíče, já bych ty mobily během vyučování zakázala úplně. Když se dívám na svá vnoučata, připadá mi, že telefon je první věc, kterou ráno vezmou do ruky a poslední, kterou večer odloží. Když jsem byla malá já, o přestávkách jsme si povídali, hráli, běhali po chodbách a řešili úplně obyčejné dětské věci. Dnes vidím 4 děti sedět vedle sebe na lavičce. Každá kouká do svého displeje. Neříkám, že mobily jsou zlo. Sama ho používám každý den, ale škola by podle mě měla být jedním z posledních míst, kde se děti naučí být chvíli bez něj. Nemyslím si, že by se od 8 do 2 stalo tak něco zásadního, aby dítě muselo být neustále online. Maruško, děkuju. Je pravda, že jak říkáte, nebo jak píšete, 4 osoby sedící v rukou mobily, jo, oni něco přece jenom šepnou mezi sebou, aby jedna té druhé vzkázala, že je píp a ta druhá řekne, že je větší píp a to je, myslím, jejich vrchol komunikace, ale nejsem tu od toho, abych já povídal. Pojďte povídat vy a těším se na to. Kdo nám noční linku otevírá? Dobrý večer.
1: Je dobrý večer, pane Honzo, to je Jana z Prahy.
0: Zdravím vás, Jano. Co by kamenem dohodil? Voláte mobilem, pevnou linkou?
1: Mobilem.
0: Tak jak moc ten mobil si žmouláte v rukou v průběhu dne?
1: No, taky docela často, když potřebuju někam volat, no tak musím, no.
0: Moc poprosím, Janě, než se dostaneme k tomu povídání od vás, jak to vnímat. Ano, přesně tak, děkuji mnohokrát. Ať nás to neruší, vás taky ne, ať nekoktáme zbytečně nebo víc než je nutné. Janě, povídejte, co si myslíte o tom, jestli se mají ty mobily do škol zakázat, anebo nechat být tak, jak to je, případně rozhodnutí na ředitelích a na nějakých těch dětských parlamentech a školním řádu?
1: No, tak dobrý večer ve spolek. Mě to udivuje. Já mám pocit, že jsem přišla z jiné planety, nebo že jsem zaspala úplně dobu. Mě udivuje, že se vůbec o tomhle polemizuje, jestli mobily do školy nebo ne. Mně to připadá úplně samozřejmé, že ne.
0: No jo, a já vám proč? Povídejte. No.
1: Ano, tak když tam mají poslouchat učitele, co říká, nemají se rozptylovat nějakým mobilem, to přece je nenormální. To prostě mě vůbec udivuje, už jsem to jednou řekla, tak se opakuju, že vůbec jako někdo diskutuje, jestli ano nebo ne. No to je přece úplně samozřejmý. A teď vám něco řeknu o mobilu. Já chodím každý pátek plavat do řek. Představte si, že tam nějaký šikmolokej měl ten mobil, měl ho tak, aby mu to do a on plaval, čuměl do mobilu. No. Tak to jsem si říkala, že je to nějaký cvok, no.
0: No, tak jako
1: takhle jsme dopadli.
0: Třeba byl na home office, jak se dneska říká, se koupat, aby mu neunikla ani jedna zpráva, ale každopádně musel být online, třeba byl závislý.
1: No, tak asi jo.
0: A zase na druhou stranu, když si uvědomím, že i nějaké, může být mobil jako školní pomůcka?
1: No tak to by ale museli ti kantoři to dovolit a normálně to říct. A ne, aby si každý dítě do toho čumělo, kdy chce. se. To by muselo být součást vyučování a museli by to prostě chtít ty kantoři. No asi takhle, ale já pochybuju, že by, no tak já nevím, ono je teď ale co možný. Tak,
0: je toho dost moderního.
1: No já se někdy nestačím divit, co všechno se může dneska. Tak.
0: No, já něco si teda mám k vám napsat, ne.
1: No samozřejmě, že ne.
0: No tak já si píšu rovnou, samozřejmě, že ne, a vykřičník, a děkuju vám.
1: No,
0: a dobrou noc.
1: Dobrou noc, ve spolek mějte všichni se mějte fajn.

0: Rok 2026, školní docházka, děti, základní škol, první až devátá třída, pak ty další školy. No nedej bože, mateřská škola, tam snad nemají děti mobilní telefony. Já teď jako přemýšlím za nás, když dorazily mobilní telefony, nebo možná vlastně ještě dřív, než byly mobilní telefony. My jsme taky měli vlastně takové přístroje. Ano, pamatujete? Neříká vám to nic? Těch hodin prosezených nejen o přestávkách, ale i ve školních hodinách. No a když šlo do tvého, tak to šlo velmi rychle. No tak to byl přece vlk, co sbíral vajíčka, zajíce posílal a vy jste měli za úkol chytat do ošatky. A kdo nechytil, vajíčko spadlo, no a byl ámen. Digihra, nu pagadí. Mobily do škol, ano nebo ne, a nějaké zdůvodnění. Pojďme si o tom povídat do jedné hodiny ve vysílání Českého rozhlasu. Telefonní číslo znáte, neznáte, voláte a nevíte, jestli úplně přesně, tak teď vám telefonní číslo zpřesníme. Rozhodně, kdo posloucháte jenom tak pasivně a jste na vážkách, jestli zavolejte Macounovi. Teď já vás neukousnu.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: A zkouší to kdo? Honza, hezký večer.
2: Tady Standa, dobrý večer.
0: Zdravím vás. Stando, voláte odkud, ať se vás poznamenám?
2: Volám z Pardubic.
0: Zdravíme Pardubice, povězte, v Pardubicích mobilní telefony, z

0: Jsou tam u dětí a jsou tam hodně?
1: Helejte, jsou, máme zrovna děcko školou povinný.
0: Ano.
1: Chodí do druhé třídy, už mají mobily a teď se právě ve škole ohromně řeší to, jestli je zakázat.
0: Ano, no jak to vidíte vy jako rodič?
1: Já jako rodič, vzhledem k tomu, že už dlouhodobě sleduju různý lékařský výzkumy a věci, které jsou spojené s tím zdravotním aspektem užívání téhle elektroniky, tak jednoznačně do rukou dětem nepatří.
0: No, to jako dobrá, píšu si, ale i vás se zeptám, mobil jako školní pomůcka, teď přece v současné době je tolik možností, jak pomoci při výuce třeba nějakou tou aplikací, nějakým pomocníkem. Pamatujete si, jak jsme tahli přece ty různé bichle do matematiky a různé vzorečky a tak podobně, tabulky.
1: Že ale to procvičovalo mozek, ten mobil mozek neprocvičuje.
0: No, takže tady to vidím razantně teda, že ne. Máte aspoň nějakou skulinku toho, že ano?
1: Ne.
0: Dobře, a to mi řekněte, od kolika let vaše dítko má mobilní telefon a proč?
1: Helejte, moje dítko mobilní telefon nemá, zatím jsme pořídili jenom takový ty hodinky na ruku.
0: V tom jsem hloupý, já vůbec netuším, o čem mluvíte. Jako...
1: To jsou dětské hodinky, jako, s kterýma se dá telefonovat, akorát aha, nic jiného.
0: Dobře.
1: A můžete mít jako sledování polohy toho dítěte, máte absolutní kontrolu nad tím, kam volá, kdo mu píše. Prostě ono to dítě nemůže udělat jako nic, aniž bych já přes aplikaci v telefonu neviděl, co se tam děje.
0: Ono je to na Wi-Fi, anebo to má SIM kartu?
1: Má to SIM kartu.
0: To znamená, že nepotřebuje vaší domácí Wi-Fi?
1: Ne.
0: Dá se to nějak vypnout? Já jsem totiž viděl spoustu možností v rodinách, v známých, že dokud si neuděláš svoje pořádky, svoje úkoly, které máš, neřeknu ti heslo pro dnešní den na Wi-Fi.
1: Jako tyhle ty hodinky možnost připojení na Wi-Fi nemají. Jo, to jsou jakoby takový nějaký základní hodinky. My jsme teď to koupili k Vánocům, protože všichni, nebo děcka ve škole už měli mobilní telefony, tak chtěla mobilní telefon, tak jsme jí vysvětlili, že mobilní telefon určitě dlouhou dobu ještě do ruky nedostane, no, že bude jenom na těch hodinkách.
0: Aha, ano, a pochopilo toto, dítko?
1: Ano, ano, ano.
0: Jo, nevztekalo se a já chci, nebyly nožičky a kopání.
1: Ale ano, ano, to bylo.
0: No, tak to tam teda bylo, dobře. A tak na kdy to vidíte, jako až dostane rozum, ale moje máma říká, že nemám rozum doteď, to mi bude 50. Jste tam? Nejste tam? No, ale to zásadní víme. Tak vám za to děkujeme. Bylo to milé, aktuálně řešící problémy s školou, s třídou, mobil ano, ne, tady bylo razantní ne, tak já si to teda píšu, tak ne, když ne. Jo, a mimochodem, můžete volat dál 731 800 900 psát linka@rozhlas.cz. Těším se na vás, protože do jedné hodiny víc než dost času na povídání. Máme na to takových 5 minut vždycky, plus minus, když to bude míň, anebo bude to rázné a stručné, přidám ještě jeden telefon, anebo taky spoustu pisáků tady mám, jak vidím, a to myslím v dobrém, tak se na ně taky podíváme.

0: Richtrovi. Zanedlouho 11:30, tady Český rozhlas, Honza Macoun s vámi na technickém pracovišti Petr Kubala. No pojďme k dalšímu volajícímu nebo volající, Viktorie, Veronika Viktorie, jsem si poznamenal, z Moravy. Zdravím vás, pěkný večer.
1: Veronika Viktorie, Virginie, zdravím vás taky všechny.
0: Povězte, mobily do škol, ano, ne, dneska je to takové jasné.
1: Mobily do školy, abych řekla, že určitě rozhodně ne. Mobily jsou jed pro děti a neměli by je dostat do ruky, až jsou na to zralé. A to se velice těžko odhaduje. A pak některé dítě má mobil, některé dítě nemá mobil a porovnávají se. Není to dobře.
0: Tak za našeho mládí jsme se taky porovnávali s to, že něco máme, něco nemáme, záviděli jsme si, ale ono toho zase moc nebylo.
1: Tehdy ty děti mohly o to usilovat a mohly toho dosáhnout. A v současné době ty děti si nemůžou ten mobil pořídit podle toho, jak by sami chtěli.
0: No to je pravda, vždycky je tam ten rodič. Na druhou stranu já stále i vás se zeptám, ten mobil přece může fungovat jako školní pomůcka, skvělá pomůcka, ale je to taky i zlý pán, ale který může to točit.
1: Ono je to bohužel v současné době, to je sice pomůcka, ale je to spíš pomůcka k tomu, aby se děti porovnávaly, aby se zvýrazňovaly nerovnosti mezi dětmi. A to není dobře.
0: Já v tom vidím třeba i možné plusy, možné mínusy. Samozřejmě nemám děti, nejsem učitel, ale vím, že děti přestávají mezi sebou mluvit a určitě ty mobily budou jedním z důvodů.
1: Já si myslím, že ty děti, oni v podstatě mají potřebu komunikovat, chtěli by sdílet, ale protože se stydí to říct, stydí se o tom nějak jako veřejně to nějak dát najevo, že chtějí mít ten život, jako jsme měli my, když jsme byli malí.
0: Myslíte si?
1: Chtějí, ale oni to nedokážou říct, oni se to možná ani neuvědomují, ale oni jsou v takovém světě, který se točí jako spirála a který je stahuje dolů.
0: Já teda si, jako, co si pamatuju ze svého mládí školního, tak rozhodně, jestli jsem něco nechtěl, tak to byla škola a jakoby fungování, tak jak vyprávěla máma ze své základní školy, že jako to jsem nechtěl. To...
1: Já jsem taky nemluvila o škole, já jsem mluvila o tom, že když skončila škola, tak jsme se sešli a šli jsme do lesa a trhali jsme maliníky a různé listy a jehličí a vařili jsme si z toho čaj. A měli jsme normální dětství, bavili jsme se s kluci, s holkama a běhali jsme, honili jsme se.
0: Tak to jo, to je to. Taky nějaké ty úrazy z té doby mám a je pravda, že to bylo nahoněnou.
1: To bylo hlavně úrazy, srdce byly nejhorší.
0: Já jsem šel se sousedem spolužákem, jsme šli krát z hrušky a přiznám se, nedopadlo to nejde, ten ostnatý drát tam byl. A úplně mi to potrhalo ruku, ještě na to vzpomínám do dneška, ale každopádně mobilní telefon ne, to si teda k vám píšu také. A aspoň ten mobil, když už tak to dítě má ten mobilní telefon, přijde s ním do školy, co to znamená? Nevyndat ho nebo dát ho do nějakého trezoru, kapsy nebo jak tohleto?
1: Jak mají v různých státech výborně vymyšlené úbory, stejnokroje do školy, tak by ty děti měly přijít do školy, vyřídit si během 10 minut všechnu komunikaci s rodinou, odevzdat mobil, po ukončení školy se rozdají mobily a běžte si a používejte je.
0: No jo, ale co kdyby se něco stalo?
1: No tak tam ty mobily jsou k dispozici. Paní učitelka najde mobil, zavolá a vyřídí se to. A mimo jiné v každé škole mají kontakty na rodiče, to není problém.
0: No argumentovala jste mě, ale vlastně ani od toho já nejsem rád, jsem si to vyslechnu a já si tady píšu třetí ne dnešního vysílání.
1: A můžu mít ještě maličký přes mobil, maličký vzkaz?
0: No tak zkuste.
1: Já jsem nějakým způsobem, nakonec řízením, způsob, který jsem nespůsobila já, tak jsem dostala poměrně dost hezký mobil. Mám 17. A mám ho ráda. A mám ho ráda z toho důvodu, že ten mobil mě propojil úplně takovou zvláštním způsobem s člověkem. Nikdy bych to nečekala.
0: Ano.
1: A on bude mít ve středu svátek. A já mu tímto způsobem chci poděkovat za všechno. Chci mu říct, že ho miluju. A chci mu říct, že... Jo. Děkuju.
0: Jo, dobře. Já jsem byl jedno velké ucho, nechtěl jsem do toho skákat. Moc děkuju. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: No teď ne, Peťo. Jo, já vím, ale teď ne, teď ne.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: No, rozumíte tomu, tady se nedá vůbec pracovat, tady to stále zvoní, stále pípá a zase někdo volá. Dobrý večer.
3: Dobrý večer, tu je Katarína z Brna.
0: Zdravím vás, do Brna. Katarino, povídejte, je to na vás? Ano nebo ne? No, mobil do školy.
3: Já jsem proti. Já jsem totiž programátor a programujem pre zdravotníctvo, pre psychiatrické ambulancie a nemocnice. A pred pár rokmi vznikli nové diagnózy. Nové diagnózy závislosti na mobiloch, na sieťach a podobne. Takže naviac mobil je docela malý displej. Už za našich čas hovorili, že práca a dlhé dívanie sa do počítačov a tak ďalej kazí zrak. A ten mobil je ešte menší. Takže druhá vec, kvôli tomu, je fakt zdravotný stav, ako to už bolo povedané jedným pánom, ktorý hovoril, že sleduje i zdravotníctvo a není to dobré. Mm-hmm. A bolo by dobre, keby sa vyjadrili k tomu psychologovi alebo psychiatri a ty by povedali, jak je to škodlivé.
0: Jestli nám ako deti blbnou třeba, jo?
3: A teraz si zoberte aj tú gramatiku a ako slovnú zásobu. To sú samé skratky, ktoré sa používajú a kadečo. A gramatika ide
0: proste... No jen to řekněte, klidně to řekněte ako... přesně tam.
3: Nepočula som dobre, čo ste sa
0: pýtali? Ne, že ste to nemusela tak jako si schovávať pro sebe klidně, abych to řekl, že gramatika ide do háje třeba.
3: Áno, tak ide do háje. Takže ako mám deti už teda dospelé a dostali mobil, ale nie hneď, keď mobil vyšiel. Ako potreboval ho treba syn, aby si často vedel dohovoriť tréningy, pretože tancoval spoločenské tance a latinu. Takže ho potreboval, ale do školy som im nedovolovala.
0: Tedy zůstával doma a nesmiel ani do aktovky.
3: No, syn nakoniec potom ho nosil, pretože potreboval si dohovoriť, ale bolo dohodnuté, že ho bude mať vypnutý a otvorí si ho vtedy cez prestávku, aby si mohol trbať tie tréningy, keby bol kontrolovať, či nemá nejakú zmenu alebo čo, pretože venoval sa ako potom ešte mal aj hudobnú výchovu, ako chodil na priečnú flautu a tak ďalej, takže potreboval si riadiť tieto veci. Ale to už bol na druhom stupni, to už bol gymnaziálny vek.
0: Taky by mě zajímalo,
3: základka,
0: jestli nás poslouchá někdo z učitelů, ať už na základních školách nebo na středních školách, klidně se zapojte do našeho povídání do jedné hodiny. I váš názor by mě, a myslím si, že nejen mě, zajímal. Tak vám, Kataríno, taky moc děkuji za zavolání.
3: Já ještě len malou připomínku.
0: Ano.
3: Protože strašně ráda počúvám rozhlas. Každé ráno z prvé, čo stanem, tak si pustím rozhlas. A nedávno pred pár dňami boli práve uvádzali nejaké štatistiky, čísla si nepamätám. A práve využívanie týchto mobilov deťmi, od ktorého veku už polročné deti sa dívajú na to. A práve sa vyjadroval nejaký psycholog k tomu, že je to veľmi špatne. Veľmi špatne.
0: Já taková informace nebo takové srovnání a statistiky mám připravené, za chvilku se k ním dostaneme a myslím si, že to i poměrně potvrzuje to, co říkáte. Slyšela jste dobře?
3: Ano, majte se pěkně.
0: A i vy?
3: Prajem pěknou noc.
0: Dobrou noc a ať se daří. Dobrou noc.

0: Posloucháte pondělní noční linku Českého rozhlasu dnes s Honzou Macounem. Měli by děti nechávat mobily doma? Zakázali byste telefony ve škole úplně? Co všechno se dnes odehrává pod lavicí? Dá se ještě vydržet celý den bez mobilu? Potřebují rodiče mít dítě neustále napříjmu? No, zažili jsme dobu bez telefonu. A je to lepší, nebo bylo to lepší, jak to vlastně vnímáte vy? Dokáže telefon rozbít vyučovací hodinu? I na to se ptám, budu rád, když zavolá ať už nějaký lékař, který ví něco o dětské duši, anebo i nějaký pedagog, který bezprostředně ví, co to znamená mít mobilní telefon zapnutý při hodině třeba matematiky. A vůbec dokáže mobilní telefon pomoci? Na všechno se ptám a budu moc rád, když zavoláte. Do jedné hodiny máme čas. 731 800 900 linka@rozhlas.cz a nebo pište do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. A tady vidím další příspěvky a už to čtu. Píše Pavel z Českých Budějovic, pořád poslouchám, jak jsou dnešní děti závislé na mobilech, jenže když přijdu do restaurace, vidím často něco jiného. Táta kouká do telefonu, máma do telefonu a dítě do telefonu, každý sedí u jednoho stolu pomalu a přitom je každý někde jinde duševně. Myslím si, že děti hlavně kopírují dospělé. Těžko můžeme chtít po dětech, aby odložili telefon, když my sami nevydržíme ani 10 minut bez kontroly zpráv nebo sociálních sítí. Než začneme zakazovat dětem mobily, možná bychom si měli udělat pořádek sami u sebe. A ještě jeden příspěvek. Já jsem proti úplnému zákazu, to píše Jana, skoro padesátnice, jak přiznává. Před 2 lety se synovi udělalo cestou ze školy špatně. Byl sám, motala se mu hlava a nevěděl, co dělat. Díky mobilu mi okamžitě zavolal a já pro něj přijela. Kdyby ho neměl, možná by několik hodin čekal někde na lavičce. Chápu argumenty učitelů, že telefony ruší výuku, ale podle mě existuje rozumná cesta. Telefon vypnutý v batohu během hodin, ale dostupný v případě potřeby. Svět už je jiný než před 30 lety a úplné zákazy mi připadají trochu staromódní. Haló, haló, tady Český rozhlas, kdo nám volá?
1: Haló?
0: Ano, jste to vy, pěkný večer. Kdo to je na druhé straně? Tak se neslyšíme úplně přesně, prosím, když budete volat, rádio vypnout, aby nám to nevazbilo, abyste se slyšeli vy skvěle, my skvěle, ať si můžeme popovídat, hlavně ať zřetelně slyšíme, co si myslíte. Kdo nám volá teď? Tady Honza.
2: Dobrý den, nebo večer.
0: Ano, cokoliv, kdo tam?
2: Tady je Bohuslava z Vysokého Mýta.
0: Zdravím vás, trochu nadávám na vaše město, zrovna jsem tam neděli projížděl, stál jsem tam asi 30 let kolonu, ale jinak všechno v pořádku. Povězte, jak to vypadá u vás školství ve Vysokém Mýtě?
2: Školství, tak já mám 2 děti, co jsou učitelé, takže to nebudu tady rozvážit, ale samozřejmě pak mám 4 vnuky od 4 dětí, takže mohu říct, že můj názor je takový, že teď řeknu to trošku z jiné strany. Samozřejmě, když děti končí školu, tak rodiče ještě jsou třeba v práci, takže je fajn, že na tom mobilu rodiče vědí, co děti, co se jim děje, kde jsou a tak dále, že jo. Řekla, že dneska je jiná doba, než ta byla dříve. Takže vlastně o ty děti se třeba bojíme.
0: No,
2: ale bych to zakázala.
0: Tak maminka se taky o nás bála. Nepůjdete do školy přes pole kolem kubánské ubytovny, půjdete hezky oklikou po chodníku, co myslíte? Jsme chodili přes pole a lovili jsme digitálky. To tam rozhazovali jednou z okna, měli jsme je a byli jsme úplně pat z toho všeho a vůbec jsme se nebáli, že by nás někdo zaškrtil. A tenkrát taky byli škrtiči a různý úchylové, to si zase přiznejme.
2: Dobře, tak já jsem byl asi na té vesnici, kde to bylo trošku jiné. To byla krásná vesnice Budislav, takže tam asi to tak nebylo.
0: Ano.
2: Úplně hrozně, že by něco takového hrozilo, omlouvám se. Potom vlastně i moje děti, já už mám syna 51, pak mám další a tak dále, jak mám velké děti, teď vzpomínají na to, jestli hrozně krásný, jaký že měli, takže bez mobilu také ještě. No a teď mám opravdu, je to tak strašně prosit se ne, vždycky, když opravdu vnukům, jaké jsme děti, tak vždycky říkají, babičko, já právě navazuju na tu paní, tak říkají, že se to mě tak strašně krásné, já tě závidím. A trošku bych řekla ještě větu, že dneska už není cesta zpátky. Já jsem třeba dneska byla na výletě v Brně, jestli mohu.
0: Ano.
2: Já tam jezdím často, že mám jednu dceru na Moravě, takže vidím opravdu v tom vlaku, že jo. Já se dívám na tu přírodu, pořád stejný, i vesnice, ale úžasný a tohle. Všichni jsou na mobile, že?
0: No, Bohuslavo, berete to po staru a romanticky, no, tak zase je to fajn koukat no, po přírodě. To jako proč ne? Jako možná jste vypadala jako ze světa science fiction, protože jste byla jediná, která neměla koukání do mobilního telefonu, ale není to na posměch, prostě máte svůj styl, máte to tak ráda a všichni ostatní, co? No, tak mají stuhlá záda, šije.
2: Taková závislost, to je velká teda, že? To si budem povídat. Jako ráda se podívám do mobilu, když třeba něco chci upéct, uvařit, tak to je taková výhoda, že neotvírám kuchařku, ale podívám se, kde co napsal a napsal, takže na nějaké recepty, takže to samozřejmě, že užívám také mobil, ale jako u těch dětí je mi to líto. No a co se týče, když bychom řekli pomocník, tak Štěpán nedávno potřeboval z fyziky, že píšou písemku, tak jsme si dali samozřejmě testíka mobilu. Toho jsme se strašně nařechtali, protože jsme říkali, Štěpi, to asi neuděláš příště, protože jsme toho moc nevěděli. Fyzika, jo, takže, takže to, ale to byl taky pomocník takový, jestli mohu, no, takový rozasmání trošku.
0: No Bohuslavo, píšu si po 2, 4, po páté ne, a děkuji vám. A dobrou noc přeju do Vysokého Mýta.
2: Tam také, dobrou noc.

0: Podle mezinárodních výzkumů tráví děti a teenagery na mobilních telefonech několik hodin denně a školy stále častěji řeší dopady na soustředění i psychiku. Tak třeba ve Francii už zákaz mobilu na základních školách funguje několik let a podobná omezení zavádějí i další státy. Odborníci se ale neshodují úplně ve všem. Část z nich tvrdí, že zákaz pomůže dětem znovu normálně komunikovat a dávat pozor. Jiní upozorňují, že problém není samotný telefon, ale způsob, jak ho používáme a že ti děti kopírují hlavně dospělé kolem sebe. No je to fakt. Přece dítě, když se narodí, tak je jak lakmusový papírek, který musíte vychovat a který vlastně, co vidí, to opakuje. Teda nevím, kde vidělo, že se strkají prsty do nosu a loví se to či ono, ale asi taky u dospělých, kde jinde. Každopádně mobilní telefony. Znám různé příklady a viděl jsem mobilní telefon v ruce, ne na volání, ale na koukání nějakých videí a na nějakých pohádek kreslených, jenom aby to dítě bylo chvíli sticha. No jo, ale chvíle se protáhne na desítky minut, hodiny, několik hodin, co je moc, co je málo. Na to se vás dneska ptáme.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ano, volejte právě teď, můžeme přidat dalšího z vás, ještě do půlnoci stihneme určitě minimálně jeden telefon a taky nějaké příspěvky od vás, které jste naposílali a že jich je teda mraky, dostanu se k ním, nebojte se. Aha, tady se mi zbláznil pes, teďka běhá, honí si ocas, tak se omlouvám za vyrušení. Kdo kouká na webkamery, tak to máme hezké divadlo tady teď, to jsme jen tak odbočili, omlouvám se. Kdo nám volá? Hezký večer.
2: Haló?
0: Ano, posloucháme vás, dobrý večer.
2: Slyšíme se, volám.
0: Ano, voláte správně, prosím rádio vypnout a představte se nám, ať víte, ať víme.
2: No, tady je, že vy jste se ptali na názor nějakého pedagoga.
0: Ano, prosím pěkně, jste kantor?
2: Ano.
0: No, a učíte ještě stále, nebo už doučujete jen tak?
2: No, už tak doučuji jen tak, ale denně se setkávám s žáky.
0: Ano.
2: A denně používáme mobily a už ta otázka, jestli ano nebo ne, je úplně scestná, protože ty mobily tady prostě jsou a budou.
0: Mm-hmm.
2: Možná budou i další nějaké věci, které se vymyslí, protože před několika lety nikdo nevěřil nebo neslyšel, co je to internet, ano.
0: To je fakt.
2: A jakékoliv zákazy nikdy nic nevyřešili. Takže jedinou cestou je prostě motivovat ty žáky tak, aby prostě výklad toho učitele byl zajímavější, než se dívat do mobilu. A já třeba mobily úplně běžně využívám, protože učím i fyziku, a myslím si, že je to veliký přínos. A nějaké zákazy plus, minus a tak dále prostě nic nevyřeší.
0: Hmm. Tak ale v tom případě mi nějak přijde na mysl, jako jestli teda všichni učitelé jsou tak dobří, anebo většina z nich, že umí zaujmout. Já proto se i jako každého se ptám, jestli může být i mobil.
2: Vám nic jiného nebude v té praxi. Jako. Ano.
0: No,
2: ta druhá. Buď tam budete mít nějakou, prostě nechci říct kázeň, ale prostě zajímavost a tak dál. A skutečně ty mobily jsou přínosem.
0: Ano, no proto já říkám, jako když přece mobil dokáže být i dobrým pánem v rámci vyučujících hodin, když ho dokáže učitel zapojit i do praxe, tak osobně bych ho úplně nezatracoval. Na druhou stranu, asi by to možná mělo mít nějaká pravidla, ale jestli striktní, ano nebo ne, těžko říct.
2: Přesně tak, těžko říct. To je otázka. Ale jak říkám, žádné zákazy nikdy nic nevyřešili.
0: Píšu si a děkuju. Dobrou noc.
2: Není zač, dobrou noc.

0: Mobilní telefon patří do školy, anebo ne? Marek napsal, já jsem mobil vůbec nepoužíval. Kdo by mi volal během vyučování? Ale co, když se ve škole stane něco mimořádného? Koho máme informovat? Já bych tak úplně nezrušil používat mobily ve školách, ale kdo chce poslouchat hudbu o školních přestávkách, má na to právo. Mí spolužáci z gymnázia to běžně dělali a nikdo je nekontroloval. Michal, Pančelko, a můžu si zítra vzít do školy taky morčátko? Jistě, že můžeš, Mařenko, proč se ptáš? Sem do školy přece můžeš nosit všechno, jinak bych dostala od tvého tatínka baci. Ano, ve své podstatě existuje taky skupina a nemalá rodičů, a to zase vím a byl jsem nesčetněkrát přítomen toho, kdy rodič má vždycky pravdu, což tenkrát těch 80. počátkem 90. let úplně pravdou nebylo vždycky. A František napsal, dobrý večer, dost často nastávají ve školách situace, kdy je nutné někomu zavolat třeba lékaře, policii, protože často dochází k nebezpečným situacím, no a tam dochází k situacím, kdy je nutné někomu zavolat. Dneska je taková doba, kdy je ten telefon zapotřebí stále. Šetří se tím čas, pohonné hmoty, nakonec to vidím podle sebe, já se bez telefonu neobejdu a to už mám věk. Děkuju. Bedřich, dobrý večer, já jsem byl ve škole a také jsem ho nepoužíval, mobil až doma. Já bych to zakázal mít mobil ve škole, protože to dítě se nemůže soustředit na učení. A Marta píše, no mobil během vyučování má mít žák i student vypnutý. Výjimkou je pokyn vyučujícího, kdy je nutný k výuce. Výuka na prvním stupni se bez mobilu určitě obejde. Přeji vám pěkný večer a hezké blížící se léto, Marta. Marto! Vám taky přejeme krásné léto. Možná si dáme zkoušku ohněm, sluncem. No a teplotami, které nás překvapí do konce týdne, bude i 35 v neděli. Teda hlásili to a říkali to v televizi a tady mi to taky potvrzovali kolegové meteorologové.
1: Noční linka.
0: Vítáme nový den, úterý 16.6.2026. Abyste byli obeznámeni s tím, co je to za den, tak prosím vás, 16. června to je den, kdy se dá slavit zelenina. Zní to divně, ale je to den čerstvé zeleniny. Den čerstvé zeleniny slavený 16. června propaguje zvýšení denní konzumace zeleniny pro zdraví. Odborníci doporučují jíst minimálně 400 gramů zeleniny a ovoce denně. No, ta akce zahrnuje návštěvy farmářských trhů, pěstování zeleniny na zahradě a přípravu zdravých jídel. No to se jim to píše. Když přijdou slimáci, máte po zelenině. Na druhou stranu za našeho mládí brokolice, fuble. No nic, popojedem.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Všechno nejlepší dnešním oslavencům. Příjmeniny slaví Veverkovi, v klasickém kalendáři Zbyněk. No, kdyby byla písnička na téma chlapecká jména z naší školy, třeba by se tam ten Zbyněk objevil, ale kdo ví, vlastně takovou písničku snad nikdo nikdy nevymyslel. Jen ta holčičí jména pasují do jedné písničky. Mimochodem, co si pamatuji, tak jestli se nepletu, nejprodávanější singlová nahrávka z desek té doby, 1,5 milionu kusů. Z toho se dá žít mnoho let. No, Petře, Stando, kde vás mám?

0: Mobil v dětské ruce dnes není nic výjimečného. Podle průzkumu má vlastní telefon většina dětí už na prvním stupni základní školy a některé dokonce ještě před nástupem do školy. Odborníci se ale neshodují, kdy je ten správný čas, zatímco jedni doporučují s chytrým telefonem počkat alespoň do 10 nebo 12 let, druzí upozorňují, že důležitější než věk je způsob používání a dohled rodičů. Ta velká debata se vede také o mobilech ve školách. Některé země během vyučování zakázaly úplně, jiné je nechávají zamčené ve skřínkách a někde rozhodují samotné školy. Učitelé upozorňují na rozptylování, opisování, kyberšikanu, zastánci telefonů naopak připomínají, že mohou sloužit jako pracovní pomůcka a rodiče mají přehled, kde jejich děti právě jsou. A možná nejzajímavější otázka zní jinak. Potřebují děti mobil nebo spíš potřebují dospělí mít děti neustále na dosah? O tom se dnes vedou spory snad ve všech rodinách. Navíc, když si uvědomím, že rodiče na své děti nemají čas, ale přesto potřebují vědět, jak se děti mají a co dělají a kde se právě nachází. No, už jsme to jednou probírali, téma online poloha a sledování drahých poloviček a rodinných příslušníků, ano nebo ne. Ale můžeme si to zopakovat, takové téma. Ale dnes do jedné hodiny pondělní noční linka, i když už je úterý, bez mobilu do školy. Ano nebo ne?
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Haló, haló, kdo nám volá? Pěknou noc přeji.
2: Dobrý den, pěknou noc přeju. Jirka z Teplic. Já volám ohledně těch telefonů mobilních. Já jsem teďka pořídil svýmu synovi, který mu je 7 let, že chtěl po mně mobilní telefon. A jste se takhle bavili o tom mobilním telefonu, tak jestli je to dobrý pořídit klukovi mobilní telefon, tak já si myslím, že nějaký ty zákazy nebo něco takového, tak že to asi nemá nějaký smysl nějak, no.
0: A vidíte v tom i nějaké plus toho mobilního telefonu v rámci výuky a nebo vůbec? Přece někdo může říct, že mobil, tak to je přece, máme hodiny počítačů a přece mobil je vlastně taky takový počítač.
2: Je to takový, ale když to máte ten internet a tohle, tak je to takový, jakože je na tom 10 minut, si řeknete, pak je na tom půl hodiny, hodinu. A to je takový, víte, že je takový roztěkaný z toho a pak mu to vezmete, že si řeknete, no na tom nemůžeš být takhle dlouho a to nejde, víš, z toho jsi takový divnej. Jenomže zakázat mu to zase, to je zase, víte jak, no, řekně mám táto, já to chci zase zpátky, nezlob se, tam já tam mám pohádky a tohle.
0: Takže to dokáže, no. Takže si to vydupe.
2: Asi tak nějak, no.
0: Takže nějaká taková rodinná pravidla odsamcať podsamcať, jak se říká, něco tak, za něco, ne. To zvládnete, jste důsledný? Ne.
2: Jo, samozřejmě, dá se to.
0: Odpověděl za vás a nerád, omlouvám se za to. No ale jo, v těch školách, teď si představte, teď, když to vezmete, vidíte dneska nějaké děti, které jdou, ať už jsou ve věku 10 let, anebo 15 let, tak ty skupinky, to se nemění, jako to bylo za našeho mládí, jsou ve skupinkách, ale nejsou tiché ty skupinky.
2: Mně to připadá takový divný, jo, pořád jsou na těch mobilních telefonech a už nevnímají pomalu ani ten svět, jo. A ty mobilní telefony, tenkrát za nás to nebejvalo, ještě byly pořád ty pevné linky, mě 55 a za nás byly úplně něco jiného, no, tak já nevím. Teď mi připadají ty lidi úplně takový divný z toho, no.
0: Hloupnou, podle vás?
2: Asi tak.
0: Děkuju, Jirko. Děkuju i vám, že jste zavolal. Ať se vám daří a držte se.
2: Díky moc.

0: čas. Máme tu dalšího volajícího, snad vydržel ještě u telefonu. Staňa z Velehradu, no. Jestli jsem si správně poznamenal. Pěknou noc vám přeju. Ano, jsme ve spojení.
1: Říkám, takovou drobnost.
0: Povídejte.
1: Tak jak se dneska mluví o těch mobilních telefonech, tak nám zase, já mám 65 roku, nám zase staří lidi vykládali, že čumíme jenom na televizu.
0: No, to máte pravdu.
1: Sedíme jenom u televize a nic jiného nás nezajímá. Tak dneska se mluví o těch mobilech, tak nám zase vytýkali, že jenom koukáme na televizu.
0: No to je pravda, to jste teda otevřel pandořinou skřínku. To mě vůbec nedošlo, jsem na to s láskou zapomněl.
1: Ale oni o tom mluvili úplně stejně, jak teďka se mluví o těch mobilech.
0: Jo, to máte pravdu, to vlastně úplně jsem zapomněl. Nic častěji jsem neposlouchal větu, než vypni tu televizi.
1: No, jasně. Že jenom sedíme u televize a
0: čumíme
1: na obrazovku.
0: Děkuju za tuhle poznámku. Vážím si toho, že jste zavolal. Děkuju. Dobrou noc. Přidám ještě další telefon. Tohle bylo krátké, tak ještě zkusíme někoho dalšího. A třeba vás. Kdo tam je?
2: Dobrý večer, Jindra Brno.
0: Zdravím vás do Brna.
2: Já se musím tomu smát.
0: Jak to?
2: No celý národ bude řešit mobily. Jestli ano, nebo ne. Já jsem chtěla tomu profesorovi říct, když on říkal, že musí mít učitelka takovou látku, aby zaujala žáky. No tak ta látka je daná. Tak napíše na ministerstvo, že je nevyhovují.
0: No, tak to se dá přece, to, jako, že látka daná je jedna věc, ale druhá věc je, jakým způsobem se to těm žákům podá a jestli to se to bude brát po starou v uvozovkách, anebo po novou, nebo moderně.
2: Ale když chlap se tam postaví, víte, tak je chlap. A ty učitelky prostě, oni si víc dovolí na ty učitelky. Mně tak napadlo, co kdyby ty maminky z té třídy všechny se sbírali a dali je vedle do třídy, aby vyučovali žáky. Ne ty svoje, ty cizí. Aby zkusili vyučovat. Jak by se na to dívali?
0: Teď mě napadá jedna taková nemístná poznámka, ale Jaroslav Samson Lang, zpěvák, říká, víte, já to mám s dětma jako s prdama, ty vlastní ještě rozdejchám. Tak se obávám, jestli by rozdejchaly ty matky děti těch druhých.
2: No, je to pravda. Já jsem jenom tak s úsměvem vám zkusila zavolat a vyšlo mě to. Pak jsem si jenom uvědomila, co děti bude nosit brýle, protože to nezůstane bez následku tady ty mobily a takový. No, já jsem se jenom přihlásila, protože mám taky vnučky, už mám 35 lety, takže mám vnoučata. Ty vnoučata to všechno mají, ale mají určitý režim, což se mně na těch vnučkách líbí, že to ustojí s těma mobilama. Mají od do ti kluci.
0: Něco za něco?
2: No, ani ne tak něco za něco, ale prostě ona s něma nesmlouvá. Domluvili jsme se, co se týče, aby se domluvili se sportem, s klukama, na lítačku a na takový. Všechno má určitou dobu. Jdou na kola, všest musíš být doma. Všest je doma, píše si úkoly, pak ještě něco mají, nebo má sport, tak se sportovat. Nějaký režim to má prostě, no. Já si vzpomínám na své dětství, ale to bych se opakovala. Ty paní, co tam říkali, jak jsme si hrávali vybíjená, jak jsme chodívali plavat, jak jsme chodívali brusky, jak jsme se s klukama pošpásovali.
0: Jo, pošpásovali, počkejte, to mě zajímá. Jak jste si domlouvali rande? Jenom slovem?
2: Doslova to víte, že jo. Kluci nás honili a my jsme pištěli. Byla to taková vybíjena.
0: Jindra to... dělala drahoty.
2: Ale ne, žádná jsme. Pískali jsme, pištěli jsme a utíkali jsme se schovat. To je vše, co jsem chtěla říct.
0: Děkuju vám. A zdravím do Brna.
2: Mějte se. No, mějte

za veselou náladu. Iva Daniela píše, pane Honzo, do školy mobil nepatří, při úkolech doma může mobil pomáhat. Pro rozšiřování vědomostí v práci s výpočetní technikou jsou ve škole speciálně vybavené posluchárny s počítači. Při výuce děti vidí na tabuli obrazovku z počítače učitele. Mobily jsou užitečným zdrojem informací, ale také mají mnoho nevýhod. Řekla bych dobrý sluha, ale zlý pán. Děti se odnaučí vzájemné komunikaci, natáčejí bez souhlasu učitele a navzájem vyhledávají stránky s obsahem pro ně nevhodné. Nechci to více rozepisovat, ale klidně si mě virtuálně zapište do seznamu posluchačů, co říkají ne. Daniela. Eva píše, že poslouchat nebude dnešní vysílání a přesto zajímavé téma. Nevadí, kdyby náhodou jste ještě jedním uchem poslouchala. Děkuju za napsání, Eva. Dobrou noc přeji všem. Víte, Honzo, ono je to těžké. Nechtěla bych být v dnešní době rodič, který má rozhodnout. Vnučka měla do 10 let hodinky. V 10 letech telefon dostala, byla poslední ve třídě, oni by ostatní děti tak trochu vyřadili. Ale ve škole bych udělala malé skřínky, kam by je museli během času vyučování odložit. Vzít po vyučování a pak už je na rodičích, jak si strávený čas s mobilem ohlídají. A jestli vůbec, teda dodávám já. A ještě jeden poslední příspěvek. Iveta, zdravím vás, pane Jene a nespavci. Já pamatuji doby, kdy u nás ve škole nebyl telefon v ředitelně, ale v naší první třídě ve staré budově, když někdo volal, vyslala paní učitelka někoho z nás prvňáčku do ředitelny. To byl velký úkol a my na něj byli, jak se patří, pyšní. Telefonní přístrojová deska byla připevněna na zdi, měla sluchátko, které se sejmulo, ale hovořilo se do trychtýře na desce a po skončení hovoru se muselo zatočit kličkou. V té době získat telefon do obyčejné domácnosti bylo velmi obtížné a dokonce drahé. Vidíte, taky jsme žili. Chápu, že dnešní telefony mají i malé děti a rodiče, tak o nich nestrácí přehled. Že je vše tak jednodušší, pohodlnější, snažší a hlavně rychlejší. Není to na úkor našeho soukromí. Zdálo by se, že by nás to mělo nějakým způsobem zblížit, že máme jeden druhého stále na dosah. Ale já mám naopak pocit, že máme jeden ke druhému mnohem dál. Víte, co mi vytanulo na mysli? Přísloví o ohni. Dobrý pomocník, ale zlý pán. Lidi, používejme telefony s rozumem a najdeme cestu jeden ke druhému i bez téhle techniky. Dobrou noc.

0: Posloucháte společné regionální vysílání stanice Český rozhlas Pohoda. Třeba nás někdo poslouchá po těch internetech úplně někde jinde než v České republice a tak nějak jste se zaposlouchali do dnešního povídání na téma, které je teď velmi aktuální a vůbec jsem netušil, že to padne tak, že se to bude dnes projednávat ze všech stran a řešit úplně všude. Pondělní noční linka je totiž na téma bez mobilu do školy. A já dodávám ano nebo ne, a nebo vůbec je nutné, aby dítě mělo mobilní telefon a případně od kolika let. Není to náhodou na škodu, když dítě nemá telefon a vůbec je potřeba mít dítě neustále sledované, nebo je potřeba nějaká rodičovská jistota? Teď přece telefony mají i paní učitelky a ty mají zase telefony na vás, na rodiče. Jak to vnímáte? Můžete psát, můžete telefonovat. No, ono, co se děje v té dětské hlavě, když v ní mobil začne hrát hlavní roli? No, psychologové upozorňují, že mozek dítě se stále vyvíjí a je mnohem citlivější na rychlé podněty než mozek dospělého. Krátká videa, neustále notifikace, takové to oznamování, že něco, nekonečné vlastně takové to scrollování, to znamená, říkejme tomu, že neustále vlastně listování ve videích, krátkých videích a na různých aplikacích vlastně učí mozek očekávat okamžitou odměnu, jenže skutečný život takhle nefunguje. Školní úkol, knížka nebo obyčejný rozhovor vyžadují soustředění a trpělivost. Výzkumy ukazují, že nadměrné používání mobilu může souviset s horší koncentrací, problémy se spánkem i vyšší úzkostí. Děti navíc často tráví méně času pohybem, hrou nebo setkáváním se s kamarády v tváří v tvář. Odborníci ale zároveň připomínají, že problém není samotný telefon. Důležité je, kolik času na něm dítě stráví, co na něm dělá a jestli vedle displeje existuje i normální svět. No to jsem tedy zvědav, jak to vnímáte vy?
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Haló, haló, haló. Volá. Kdo nám volá? Tady Honza.
2: Ano, dobrý večer. Radek, Českého Hradiště.
0: Zdravím vás.
2: Pane Honzo, já jsem velmi rád, protože já mám spoustu kamarádů i švagra, kteří jsou učitelé na první nebo na druhém stupni. A nikdy jsem s nima na toto téma nehovořil. A jsem velmi rád, že se dovolal pan učitel z druhého stupně, který byl tak benevolentní, který říkal, jasné, ať to mají, jo, kdykoliv, jo. Já jsem mám taky, tež mám 60. A měl jsem střelecký klub po svazarmém, jezdil jsem na pionerský tábory jako vedoucí a vím, jak s dětskama, jak je zaujímout. On to řekl hezky, ale samozřejmě, jak následující paní, která volala po něm, řekla, no jo, jasné, vy jako chlap zaujímujete ty dětská, ale ty učitelky ne. A ty dětska si tam pak dělají, jo, mě nezří, co chtějí s těma telefonama. Takže já asi bych byl proto, jestli to, proč volám, teda, nebyl asi proto, ale já bych jim to klidně řekl, protože já jsem vždycky s těma dětskama vycházel perfektně. Mm-hmm.
0: Dobrá, tak dobrá, dobrá, mě teda, jako musím říct, zaujímuli učitelky, to zase, já bych jim to neupíral, naše matikářka mě bavila, vždycky má co mne, já ti fláknu a zmlátím tě jak financ kozy, a to mě bavilo.
2: To tak. Já jsem měl změty se, jo, že... A nejlepší dvojka byla, teda, pardon, nejlepší známka byla dvojka, jo, že tak byla přísná, jo. Jedničku měla jenom paní učitelka. Ale tak to já bych asi taky, ale ve vyučování, tak bych s těma dětskama domluvil, jako kantor bych, ale nejenom, takže já bych se třeba domluvil, ale asi by bylo lepší, kdyby to ředitel v té škole si udělal tak, že ve vyučování mobily budou vyplány. Samozřejmě, jak ty dětskou přestávce. Maminko, prosím vás, nedojdu ve dvě, ale jdu ve tři, jo, a tak, ať mám možnost, než odevzdávat telefony, bych nebyl proto, ale třeba to nevyužívají během vyučování, jo, si tam píšou nějaké blbosti a tak dále mezi sebou. Když to není nutné, asi to není nutné, jak říkal pan z matematiky, pan učitel, není to nutné, je potřeba, ať mají něco dětské v hlavě, Můj názor je, že během vyučování, ne? Jinak ať žádné schránky, nic, ať to mají u sebe, samozřejmě je to jejich jako telefon, můžou komunikovat s rodinou, přestávce, napíše mamince nebo taťkovi, jo, tati, jo, vetři tam, nebo takhle. Mm-hmm. Takže to je můj názor.
0: Dobře, já vám za ně děkuju a zdravím do Hradiště, dobrou noc.
2: Děkuji, taky dobrou noc, všem posluchačům i vám.

0: Posloucháte Český rozhlas, posloucháte Noční linku, dneska jsme na vás tři, tady mi spí u nohou Bára, tady Petr Kubala nespí, tak to by bylo poznat, protože by bylo ticho a i když se říká, že ticho léčí, není to úplně optimální v rozhlasu. Pojďme si dát dalšího z vás, volajícího, protože to téma vás velmi zaujalo. 731 800 900 mobily do školy. Ano, ne. Striktní zákaz, zákonný zákaz, nebo stačí nějaké věty do školního řádu, anebo případně rozhodnutí na učitelích, nebo jak to vnímáte vy jako rodiče? Jestli se ty telefony nějak nezneužívají třeba ve školách, tak to asi vy jako rodiče úplně vidět nebudete na 100%, ale myslím, že kantoři ano. Už jsme tady nějaké měli v rámci vysílání, co ale i další. Tak budu rád případně, kdo se ještě ozvete, budu si toho moc a moc vážit samozřejmě. Tak třeba, kdo nám volá teď? Dobrý večer, nebo pěknou noc přeji.
1: Dobrý večer.
0: Ano, jste to vy, vypnout rádio.
1: Ano, vypínám rádio.
0: Děkuju za to, kdo nám volá a odkud?
1: Tady Růženka z Příbrami.
0: Růženka? Růženko, máte děti?
1: No já už jsem stará, mě už je 85.
0: Tak vy jste vyzrálá, Růženka, tak máte vnuky, vnučky.
1: Mám vnučky, mám vlastně 8 vnoučat.
0: No a jak to vnímáte vy, celou tady tohletu kauzu, tohleto povídání na téma mobily do školy, ano nebo ne?
1: Tak, vlastně tam to někdo říkal, že pohled je dobrý, druhá a zlý pán, že jo?
0: Já se omlouvám, Růženko, zkuste lépe do telefonu, do aparátu, protože já vás slyším velmi špatně. No teď je to krásné.
1: Jo,
0: teď už vás slyším. Je to super.
1: Dobrý druhá a zlý pán, i mobil.
0: Všeho moc škodí.
1: Je to dobrá věc. Ale když na to, když to jdeme do školy, při vyučování se vás zaprý, to tam je to špatný, protože u toho můžu zazvonit, že jo. A my si tam, pardon, já nějak chlapím. Pan učitel něco povídá, právě lásku mluví, ono mu to do toho zazvoní, jo. No tak, a teď tam jede.
0: Omlouvám se, já vás slyším velmi, velmi, velmi špatně. Zkuste ještě pohnout tím telefonem, jestli je to no, možné.
1: No. Takže je to špatný, když si telefony ruší při učování.
0: Dobře, dobře, dobře, to zásadní máme, ale to spojení fakt nebylo dobré. Zdravím do Příbramy a omlouvám se za zkrácené povídání.
1: No, já jsem ještě jenom chtěla říct, jestli slyšíte. Neslyšíte.
0: Slyším tak nějak jako zvláštně, ale povídejte, teď to na chvíli jde.
1: Jo, jde to, takže když třeba to dítě jde po ulici a dívá se do mobilu, tak je to tady v nebezpečí, že může ho něco přejet, jo.
0: Ano.
1: No a to je velice taky špatný. Takže ten mobil by měl být tašte a používat ho, když ho potřebuje. Tak se to používala svých doučata, a oni to tak dělali a nikdy se nic nepřihodilo. Viděla jsem v televizi jednu paní, šla po cestě, vedle tekla řeka, ona se dívala do mobilu, nedávala potom, padla do řeky. No. Takže, tak asi takhle, no, to nám chtěla říct.
0: Děkuju vám, Růženko, děkuju moc, do Příbramy zdravím a přeju dobrou noc. Hodně z vás telefonuje, děkuju moc. Kdo zavolá ještě jako další? Třeba vy, máme ještě chvilku času. Kdo to je?
2: Dobrý večer, Stanislav z Nové Dubnice.
0: Zdravím vás.
2: Dovolal jsem se?
0: Dovolal jste se a tak rádi si poslechneme názor ze Slovenska.
2: Ano, děkujem. No, já mám takýto názor. Ty děti přijdou už závislé do škôl na mobiloch, niektoré skoro od kolísky. Takže škola by mala slúžiť aj na to, aby ho tých mobilov od takého nemožného používania odnaučila. Kto to má urobiť, keď nie je škola, ktorá je plná vysokoškolských vzdelaných ľudí, ktorej celá mašinéria je zdravotná, môže preventívne poslúžiť a zakázať to vyslovene povedať, že nie, no tak to je totálna hlúposť. Malo by sa samozrejme to používať správne. Čiže ja by som tie mobily nezakazoval, upravil ich používanie. Tak ako sa kedysi upravila televízia, no moje deti sa mohli pozerať 8 hodín týždenne a vybrali si programy, ktoré chcú sledovať. Alebo krúžky do školy si vybrali, že 3 môžu, povedal som maximálne 3. Keď išli kdesi do ozdravovne napríklad, no tak sme im nevolali, neboli naučené, že budeme volať, musíme byť spojení. Však tam boli v bezpečí, písali sme si a keď sme za nimi prišli v polovici toho pobytu, po mesiaci, tak sa céry pýtali, ale tatino, aby sme to stihli, aby sme tam prišli presne. Čiže nevytvárať tie deti závislé na, proste na nás, na rodičoch.
0: Mm-hmm.
2: To je totálna hlúposť. Takže mobily sa musí nájsť správne použitie aj v školách. V školách by sa to mali deti naučiť, lebo ináč to presunieme alebo len na pobedie, alebo do celého života takúto závislosť. Tak jak závislosti je spústa rôznych, no tak budú závislosti aj na mobily. Na mobiloch. Takže tie deti by sa na škole mali naučiť proste to využívať správnym smerom. Dnes deti, ja som si to tak trošku testoval, no okrem iného. Teda ja sám som si dal samozrejme od mobil, keď som podnikal, tak som mal mobil zapnutý od 8. do 20. Aj to nie je cez noc. A potom, teraz napríklad, ja už ako dôchodca si to môžem dovoliť, tak som ten mobil 5 rokov takmer nepoužíval. A smartfón. A mobil, no ten som mal teraz, mávam zapnutý raz, možno za týždeň, pozriem sa, či tam je nejaká SMS-ka. Takže treba začať od rodičov, od starých rodičov, naučiť sa to využívať správne. Čiže deti by sa mali naučiť používať výpočtovú techniku, či počítače, či mobily, či ja neviem čo, umelá inteligencia ide. A ešte neviem, aké inteligencie prídu. Takže naučiť ich trošku rozmýšľať, naučiť ich, že nie je to, že sa budú vychvalovať, že aký ja mám mobil a aký ja mám oblečenie a aké ja mám neviem čo, ale ako viem zabehnúť, ja neviem, 100 metrov na okruhu kdesi a veci podobné. Čiže k tomuto viesť aj tie deti. Na to máme tie školy aj. Samozrejme aj rodičov. Takže môj názor je v podstate taký, že áno, mobily áno, ale. A okrem iného teda aj tie mobily by mali byť spravené tak, a to je ďalšia vec, že mali by byť, nie je to robené na biznis, preto toľko sietí a preto toľko hlúpostí tam a preto to deti využívajú na ohováranie jeden druhého a podobne a 3 metre sú od seba a posielajú si to cez mobil. Mm-hmm. No takže naučiť na škole práve by sa to mali tie deti naučiť, ako to správne využívať. No a ďalšia vec, na to máme všetky tie mašinérie, aj technické, neviem aké. No proste nájsť pre mobily ďalšie, nie že aplikácia, ale spôsob použitia aj v rámci vyučovania, treba aj na každej hodine pomaly. Aj na skúšania, aj neviem na čo. Že proste sa to naučia deti a nie len deti, ale my všetci používať správne. Lebo mobil je a vôbec technika, ktorá neustále nás prevádza, je nesmierne dobrá. To sme si overili doteraz, že všetko bolo k čomu si. Samozrejme sa to všetko mohlo aj zneužiť. Ale bolo to aj na super veci. Takže len nájsť to, čo je super.
0: Mm-hmm.
2: Tak, jak boli autá, že Ježiš Maria, už prišlo sa na to, že ani to auto není všetko, že sa dá aj tá hromadná doprava. Tak, ale to, k tomu všetkému my dospievame postupne. No tak treba, aby sa to dospievanie aj urýchlovalo. Nie len tá technika, mm-hmm. ale aby ruka v ruke s tým išlo aj používanie a tak ďalej.
0: Ďakujeme.
2: V podstate všetko. Ďakujem.
0: Děkujeme i já, děkuji a zdravím na Slovensko. Dobrou noc.
2: Dobrou noc.

0: No, blížíme se do finále s dnešním tématem, to teda jste nám tady zavařili až telefonní ústřednu. Samozřejmě ještě máme možnost někoho vzít do vysílání 731 800 900. Nebojte se, klidně zavolejte, řekněte svůj názor, protože o vás to je. Samozřejmě i přidávám možnost jan.macon@rozhlas.cz. Tohle téma vlastně je od vás, od někoho, od posluchačů, tak to jsem vyplnil už někdy před měsícem, jsem na to myslel. Tak přidávejte i témata další do dalších nočních linek. Teď jsem akorát koukal na rozpisy služeb na červenec, na srpen. Uslyšíme se nesčetněkrát, tak snad to padne na úrodnou půdu. Kdo volá jako další do dnešního nočního vysílání Českého rozhlasu? Tady Honza.
1: Dobrý večer, tu je Emo z Pravenca.
0: Zdravím vás, Emo.
1: No, mobily ano, alebo nie. Mm-hmm. Spôsobte, aby v školách nebol signál.
0: Tak bude Wi-Fi.
1: Tak Wi-Fi všetko vypnú, signál, nič, tma, odtieniť.
0: Mm-hmm. No. Vidíte to takhle, že by to byl asi nejlepší způsob?
1: Nie, že najlepší, ale je to jeden zo spôsobov.
0: Jak vy a třeba vaše děti, anebo děti ve vaší rodině, mobilní telefony dostali kdy do rukou vůbec poprvé? Kdy jim říkali pane, paní?
1: O, neskoro. A povedal bych, že mám rozumné děti, nepreháňají.
0: No, tak samozřejmě, to taky bych...
1: Oni už jsou po 45 rokov.
0: Takhle, tak to jo. No ale asi budete taky souhlasit, předpokládám, s jedním posluchačem, který volal a říkal, za našeho mládí bylo zase furt čudný na tu televizi, na tu bednu. Že každá doba má své.
1: No. My jsme do televizora nečumeli, my jsme televizor nemali a nemám ho doteraz.
0: Tak to stále vyhrál na celé čáře v tom případě.
1: No.
0: Protože já už mám pocit taky někdy, že v té televizi nic nedávají.
1: No. Já nevím, či dávají, či nedávají, já to nevím.
0: Rádio je s vámi. Děkuju, Emo, zdravím vás a vypínáme.
1: Český rozhlas, já to jsem na Slovensku.
0: Taky si toho vážíme, že posloucháte, že taky zavoláte.
1: Brno a dvojka, vynikajíce.
0: Snad kolegové taky poslouchají. Děkuju, dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Tak, děkuju i vám. Samozřejmě přidáte se, já tady zkontroluji ještě taky i pisálky, abych neopomněl nějaké zprávy, které dorazily. Ne, nemám. Tak dáme ještě jeden telefon, určitě. Tak, Péťo, někoho tam kopni. Tak třeba zkusíme to. Kdo je tam?
2: Dobrý den, tady Luboš. Na severní Čech.
0: Zdravím vás.
2: Na rádio.
0: Jojo. Luboši, je to na vás. Povídejte, jak to vnímáte vůbec celou tu kauzu a jestli je to pro vás kauza, je to pro vás důležité tohleto řešit, mít telefon, nemít telefon ve škole. Jak jste na tom?
2: Každopádně mě už přes 60 roku, nicméně každopádně bych to striktně, bohužel dnešní společnost je taková, že se to jinak ani nedá představit, nařídil ředitelům škol, protože když to provedou sami ředitelé jako zřizovatelé, tak jsou jakoby v nůžkách. Mnohdy ty zřizovatelé anebo ty rodiče jsou nevděční za to. Děti by měly mít telefon, když jdou do školy a když jdou ze školy. V době vyučování nepoužívat. Vůbec.
0: Vypnout.
2: Protože tady slyším názory televize a tohle to všechno. Ano, jenže dneska ty děti ty telefony používají už, dá se říct, od nemůžu říct prenatálního stavu, ale velice, velice brzo. Televize jsme měli později. Řidičský průkazy jsou od 17 let, ale telefony. Dneska už malí děti ovládají líp než my. A s těma telefonama s nima můžou lidi manipulovat. A to je to nejhorší, co se děje v té společnosti. A ti učitelé jsou nešťastní mnohdy, protože dneska to není o tom, jako to bylo dřív, že kantor něco znamenal. Dneska to je o tom, že dítě něco znamená. A rodiče se postaví většinou proti kantorovi.
0: Děkuju. Děkuji i vám, Luboši, jestli je to všechno.
2: Jo, je to všechno, děkuju.
0: Děkuji, dobrou noc, ať se daří.
2: Dobrou noc.
0: Takže píšu si ne. No, kdybych udělal sumář, no, z velké části ne. Prostě mobil do školy nepatří, ale je pravda, že už se rozcházíte v tom, jestli to udělat jako striktním zákazem anebo rozhodnutím ředitele školy, školním řádem. Tady už to je trošičku takové vachralatější, ale nicméně ne, mám tady jedno velké ne. Statisticky to mi to tak vychází.
3: Telegram s adresou svět.

0: haló, Český rozhlas, kdo nám volá jako poslední, kdo to je? Alenka?
1: No, dobrý večer, nebo je... jsem se dovolala.
0: Dovolala, jste poslední.
1: Já to velice rychle.
0: Jenom řekněte vaše jméno, abych věděl.
1: Tady Marie z Krkonoš.
0: Maruško, povídejte.
1: Já jsem dovršila 95 let a měla jsem pozbavit dětičky, které dostanela vnoučata a pravnoučata v sobotu. A představte si, že celou tu dobu nikdo nevytáhl mobil.
0: Co se stalo?
1: To se stalo, prostě si hráli, povídali. A já jsem to pozorovala, že jinak vím, že o to strašně stojí, že to ovládají, víte. A zase to mají rodiče zavedení tak, že prostě až bude v sedmé třídě, tak ví, že ho dostane, víte. Hmm. Takže žádný takový, že by to měli hned. A těší se na to samozřejmě, až to ovládají od svých kamarádů, že jo. Hmm. Ale chci říct taky něco k těm dospělým lidem, jako jsem třeba já teda, starým lidem, že když si ho zapomenu, já mám jenom ten tlačítkový. A když si ho zapomenu a jdu ven, a děti mě samozřejmě kontrolují, protože žiju sama a je mi už tolik, tak je takový chaos potom. A teďka, kdo se teda se vypraví eventuálně za mnou, protože jsem jakoby bez toho mobilu. Takže na něco je to taky zase výborný i pro vás starý lidi, víte? Ale pozorovala jsem povárocích dětí, kteří si kdysi vždycky hráli tady v ulici s hokejkama, s píčkama a tak dále. A teď jsem koukala, jak všichni stojí v hloučkých a hod s těma modelama tam manipulovali, představujou si je zřejmě. Takže je to taková nezbytná věc víceméně a neujdeme tomu, protože taková už je doma a taková je technika. Takže záleží na rodičích, jak to zregulujou a musím říct, že i ty mladí děti jsou velice zručný, už těma prstíčkama tam do těch planek takových, víte, radši, že to ovládají, ale to se doma a nedá se nic dělat. Tak to se chtěla říct jako za dvě generace, že se to dá ukočírovat za prvé a za druhý nám starým. Je to skoro nevždycky takový doplněcký hlídání a toho kontrolování.
0: A protože Maruška už je taková odrostlejší, vyzrálejší, tak bychom měli si v ní vzít příklad, protože to je taková chodící studnice moudrosti, tak vám za to děkuju.
1: Není zač, dobrou noc.
0: Dobrou noc. A vyšlo to akorát hezky gongem. No, jak to celé dneska všechno uzavřít? Dejte mi ještě pár vteřin. No, uzavírám to takhle. Poděkuju všem, že jste napsali, že jste zavolali. Bylo vás moc ve vysílání. Jana, Standa, Veronika, Katarína, Bohuslava, Jiří, Jirka, Staňa, taky Jindra, Radek, Ružena, volal Stanislav, Luboš a na závěr Marie. Jestli jsem si někoho zapomněl poznamenat, tak Honzo, tohle už se ti příště nesmí stát. A to příště bude ve středu, protože ve středu budeme spolu zase 2 hodiny v noční lince a bude to tentokrát na téma, čeho máme v životě moc. Čeho máme v životě moc? Uslyšíme se ve středu, hodinu před půlnocí, jinak dnešní úterní noční linka bude s Jitkou Lukešovou. No a téma Léto je za dveřmi. Mimochodem v tomto týdnu se ještě uslyšíme nejen ve středu, ale i v pátek a v sobotu, takže si mě užijete víc než dost. No, bude to ještě pestré. Každopádně, jak jsem zmiňoval, jan.macon@rozhlas.cz, pište, klidně navrhujte témata i třeba ta nejobyčejnější. Zkusíme probrat, co vás zajímá. Letní vaše myšlení je vítáno, stejně tak i klasickou poštou. Český rozhlas, noční linka, Honza Macoun. I tohle dojde. A taky děkuju za dopisy, které posíláte, včetně čumkaret z vašich dovolených anebo prodloužených víkendů. Ať se vám daří, loučím se z Prahy, děkuju Peťovi za mačkání, ťukání. Dneska člověče neusnul, ten chlapec jeden tady. Jediný, kdo tady usnul, je tady Bára, ale ta chrápe furt. A já si jdu dát procházku pro takové to noční přemýšlení po pražském Karlíně a s některými z vás v mé mateřské stanici Český rozhlas Střední Čechy úderem páté raní. Dobré ráno, ať se daří, pěkné sny.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, tak jsem tu zas, abych vám pro tu následující hodinku vybral pár minut z bohatého zvukového archivu mluveného slova. A kdože bude naším hostem tentokrát? Inu, mistr povídky a humorista, který tu u nás není zdaleka poprvé, ale tentokrát jeho literární práci uvádím jedním skvělým postřehem. Víte, co si britský novinář a spisovatel pan Jerome Klapka Jerome jednou poznamenal? Že totiž nejlepší politikou v životě je mluvit vždy pravdu, pokud ovšem nejste mimořádně dobrým lhářem.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Zřejmě nikdo neudělal pro popularitu románu Tři muži ve člunu pana Jeroma Klapky Jeroma u nás doma tolik, co Miroslav Horníček. Týž Miroslav Horníček, který tak obdivoval jiný Jeromův citát. Mám rád práci. Fascinuje mě. Celé hodiny se na práci kolem sebe dokážu nehnutě dívat. A na vlastní oči mohu potvrdit, že Miroslav Horníček měl opravdu u sebe doma, kdysi v Hradešínské ulici, Tři muže ve člunu hned blízko u ruky, na poličce jako jednu z několika knížek první pomoci.

Já mám, vážení přátelé, nad postelí takovou malou poličku a na té několik knih. Nejsou to samozřejmě všechny mé knihy, ostatní jsou v knihovně, ale tyto mám na té poličce a tedy na dosah. Občas před spaním po některé z nich sáhnu a přečtu si třeba jen pár stránek a třeba jen pár vět. Mám tu také Tři muže ve člunu. To je stará knížka. Byla napsána v roce, kdy se narodil můj otec. Mnohé od té doby zestárlo, mnohé vyšlo z módy a mnohé už tady bohužel není. Ale ona trvá, je mladá a získala si od doby svého vzniku miliony čtenářů. Doslova miliony, ale na množství nehleďme. Důležité a krásné je to, že každý z nich se k ním vrací. Je dobré mít ji stále na dosah. Na dosah ruky, na dosah paměti. Když jsme byli s kamarády delší čas v zahraničí na divadelním zájezdu, když, abych řekl slovy klasika, cizinou jsme bloudili, vyprávěli jsme si některé její kapitoly z paměti. Všichni jsme je znali. Znali jsme je a přesto jsme si je stále znovu vyprávěli, protože síla té knihy, síla jednotlivých kapitol nevězí v poentě a nedá se vybít jediným sdělením. Její síla vězí v pohledu na několik drobných a prostých věcí a dějů. Vězí v tom, že i nás, své čtenáře, učí tyto věci a děje vidět. Vracím se k ní, když je mi dobře. A nebo když chci, aby mi dobře bylo. Přeju vám poklidnou chvíli, lahodný doušek, pohodlné posezení a dobrý poslech. Oběť jednoho sta a sedmi fatálních nemocí. Prapodivná věc, ale já když si čtu reklamní oznámení na nějakou zázračnou medicínu, tak vždycky dojdu k závěru, že tou dotyčnou nemocí, o které se tam pojednává, trpím v té nejvirulentnější podobě. Pokaždé odpovídá diagnóza přesně všem pocitům, které mám odjakživa já. Vzpomínám si, jak jsem si jednoho dne zašel do knihovny Britského muzea, abych se poučil, co má člověk podnikat proti jakési nepatrné chorůbce, která se o mě pokoušela. Mám dojem, že to byla sená rýma. Vyhledal jsem příslušnou publikaci a prostudoval jsem si všechno, co jsem si prostudovat přišel. A potom jsem tak nějak bezmyšlenkovitě a bezplánovitě obracel listy a naprosto lhostejně si začal číst o jiných nemocech, jen tak po všechně. Už si nepamatuji, co to bylo za chorobu, do které jsem se poprvé víc zahloubal. Vím jenom, že to byla nějaká strašlivá, zhoubná metla lidstva. Ale ještě jsem ani z polovičky nepředetl očima výčet varovných symptomů a už na mě dolehlo poznání, že tu chorobu mám. Na chvilku jsem úplně skamenil hrůzou. A pak jsem už v naprosté apatii zoufalství zase obrátil pár stránek. Narazil jsem na tyfus, pročetl jsem si jeho příznaky, objevil jsem, že mám i tyfus, že už ho mám zřejmě řadu měsíců a že to vůbec nevím. A ptal jsem se v duchu, co mám ještě. Nalistoval jsem tanec svatého Víta, zjistil jsem, jak jsem ostatně očekával, že ten mám taky, začal jsem se o svůj případ zajímat a rozhodl jsem se prozkoumat ho důkladně. A tak jsem se do toho dal podle abecedy. Prostudoval jsem Addisonovu chorobu a dozvěděl se, že na ní stůňu a že se do 14 dnů může vystupňovat v Addisonskou krizi. O Brightově nemoci jsem ke své úlevě zjistil, že ji mám jen ve formě zcela mírné, takže v mém případě se s ní dá ještě nějaký čas žít. Za to cukrovku jsem měl s vážnými komplikacemi a s cholerou jsem se zřejmě už narodil. Svědomitě jsem probádal všechna písmena abecedy a pouze o jediném neduhu jsem mohl s jistotou usoudit, že jim netrpím. A to o sklonu k samovolným potratům. V první chvíli mě to dost zamrzelo. Připadalo mi to jako urážlivé přezírání. Jak to, že netrpím sklonem k samovolným potratům? Jak to, že zrovna já mám být takto omezován? Po nějaké chvíli však ve mně převládly pocity méně chamtivé. Uvážil jsem, že mám všechny ostatní ve farmakologii známé nemoci. Začal jsem se na celou tu věc dívat méně sobecky a došel jsem k rozhodnutí, že se bez sklonu k samovolným potratům obejdu. Záškrt, jak se ukázalo, mě zachvátil, aniž jsem si toho povšiml, rovnou ve svém nejzavilejším stádiu a žloutenkou infekční jsem se očividně nakazil už ve věku jinožském. Po žloutence už tam žádné další choroby nebyly, usoudil jsem tudíž, že ani ve mně
už nic jiného nehlodá. Seděl jsem a dumal. Přemítal jsem, jaký to musím být z lékařského hlediska zajímavý případ a jak cenou akvizicí bych byl pro kandidáty veškerého lékařství. Kdyby medici měli mne, nemuseli by dělat žádnou klinickou praxi. Já sám vydám za celou kliniku. Úplně by jim stačilo párkrát si mě obejít a hned by si mohli doběhnout pro diplom. Pak mi v mysli vyvstal problém, kolik mi asi ještě zbývá let. Pokoušel jsem se sám vyšetřit. Chtěl jsem si spočítat puls. Nejdřív jsem vůbec žádný puls nenahmatal. Potom se zčista jasna roztepal. Vytáhl jsem hodinky a odpočítával. Napočítal jsem 147 tepů za minutu. Pak jsem chtěl vědět, jak mi tluče srdce. Ale ani srdce jsem si nenahmatal. Úplně se mi zastavilo. Od té doby jsem už byl sice přinucen přiklonit se k názoru, že na svém místě být muselo a zastavit, že se nemohlo, ale vysvětlení mi chybí pořád. Proklepal jsem si celé své průčelí, od míst, kterým říkám pas, až k hlavě. Vzal jsem to i kousíček do obou stran, kousíček přes ramena na záda, ale nic podezřelého jsem nenašel a nic podezřelého jsem neslyšel. Ještě jsem se pokusil kouknout na jazyk. Vyplázal jsem ho, jak nejdál to šlo. Zavřel jsem jedno oko a tím druhým jsem se snažil jazyk prohlédnout. Viděl jsem mu jenom na špičku. A jediné, co mi ta námaha vynesla, bylo ještě důkladnější ujištění, že mám spálu. Vešel jsem do té čítárny jako šťastný, zdravým, kypící člověk. Ven jsem se vybelhal, jak schátralá troska. Odebral jsem se k svému lékaři. Je to můj dobrý, starý kamarád a když si vezmu do hlavy, že stůňu, tak mi vždycky sáhne na puls, mrkne mi na jazyk a popovídá si se mnou o počasí a to všechno zadarmo. Tak jsem si řekl, že tentokrát mu prokážu znamenitou službu, když k němu zajdu. Doktor nesmí vyjít ze cviku, povídám si, ať má tedy mne. Na mě se pocvičí mnohem víc než na 17 stech obyčejných, běžných pacientů s jednou, na nejvýš dvěma nemocemi. A tak jsem zašel rovnou k němu a on povídá, tak, co tě trápí? Líčením, co mě trápí, řekl jsem, nebudu mařit tvůj čas, milý příteli. Život je krátký, takže bys mohl vydechnout naposled, než bych byl s tím líčením hotov. Povím ti raději, co mě netrápí. Netrápí mě sklon k samovolným potratům. Proč mě sklon k samovolným potratům netrápí, to ti říci nemohu. Spokoj se s faktem, že mě netrápí. Za to mě trápí všechno ostatní. A pověděl jsem mu, jak jsem na to všechno přišel. On si mě otevřel tam, kde mám ústa, nakoukl do mě, chňapl mi po zápěstí, pak mě, zrovna když jsem to nečekal, praštil přes prsa, tomu říkám zbabělost, a hned v zápětí mě do prsou trkl hlavou. Načež se posadil, napsal recept, složil ho a podal mi ho a já si ho strčil do kapsy a šel jsem pryč. Ani jsem ten recept nerozložil. Šel jsem s ním do nejbližší lékárny a tam jsem se s ním vytasil. Lékárník si ho přečetl a vrátil mi ho. Řekl tohle, že on nevede. Jste přece lékárník, zeptal jsem se. Ano, jsem lékárník, řekl on. Kdybych byl potravní konzum a k tomu ještě rodinný penzion, pak bych vám snad mohl být k službám. Co mi v tomto případě hází klacky pod nohy, je skutečnost, že jsem pouze lékárník. Přečetl jsem si recept. Stálo na něm jeden půlkilový biftek, k tomu jeden půl litr piva pravidelně po 6 hodinách, jedna 15-kilometrová procházka každé ráno, jedna postel přesně v 11 hodin každý večer a neláduj si do hlavy věci, kterým nerozumíš. Řídil jsem se podle těchto pokynů, což mělo ten šťastný výsledek, mluvím jenom za sebe, že můj život byl zachován a běží dokonce dodnes.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Pan Miloš Kopecký už nám tu v divadle pro vaše uši opakovaně předvedl, jak si dokáže bravurně pohrát s vyprávěním dobře napsaného a vystavěného příběhu a s jeho poentou. Logicky se tak v rozhlase nemohl minout s povídkami Jeroma Klapky Jeroma. Ta následující, kterou můžete znát i ze staršího televizního zpracování, se jmenuje Překvapení pana Milberyho.
2: Přijel autobusem od vlaku 4.52. Nesl malý kufřík a nějaký proutěný koš. Vypadalo to jako košík na prádlo. Nedovolil, aby se hotelový podomek dotknul toho zavazadla. Nesl koš před sebou za obě držadla a ohmatával je na každém druhém schodu, zdali dobře drží. V ohybu schodů uklouzl, dal hlavou hezky dunící ránu do zábradlí, koš ale pevně držel. Cizinec jenom zaklel a hrnul se dál. Viděl jsem, že je nervózně rozčílený. V hotelu si však našinec zvykne na takové lidi. Když člověk od něčeho utíká nebo za něčím běží, zastaví se cestou v hotelu a pokud vypadá tak, že může zaplatit svůj účet, nestaráme se o něho. Tenhle člověk mě ale zajímal. Byl neobyčejně mladistvého a nevinného vzhledu. Po několika místech, která jsem měl dříve, byl tento hotel nudná díra. Když člověk po 3 měsíce obsluhuje obchodní cestující, kteří mají neobyčejně špatnou sezónu a ještě k tomu potrhle novomanžele, co běhají s načištěným průvodcem v ruce, po takovém kvartálu je člověk trochu znuděn a vítá každou událost, která slibuje nějaké rozptýlení. Doprovodil jsem mladého muže do pokoje a ptal jsem se, mohu-li mu něčím posloužit. On uložil koš na postel s patrnou úlevou, sundal klobouk a pak se ke mně otočil s odpovědí. Jste ženat, tázal se. Ptát se na tohle číšníka je podivné, ale když to chce vědět muž, není třeba se znepokojovat. Právě ne, odpověděl jsem. Byl jsem totiž tehdy jen zasnouben. Ale kdyby snad šlo o radu... Ne, to zrovna ne, odpověděl. Nechci, abyste se mi vysmál. Myslel jsem, že jako ženáč byste té věci lépe rozuměl. Máte v domě nějakou rozumnou... ženskou? Ženy tu jsou, řekl jsem. A co se týče jejich rozumu, to je věcí názoru. Jsou to obyčejné ženské. Mám snad zavolat pokojskou? O, zavolejte, ano. Ale počkejte chvíli, napřed to otevřu. Začal zápolit se šňůrou, pak najednou toho nechal a smál se pro sebe. Ne, řekl, vy to otevřete. Jen pěkně opatrně, prosím, budete překvapen. Já o překvapení mnoho nestojím, podle zkušeností jsou většinou nepříjemná. Co je v tom? Tázal jsem se. No, uvidíte, až to otevřete, neublíží vám to. A zase odstoupil, usmívaje se. No, pomyslel jsem si, zdá se, že je to neškodný blázen. Snad v tom není mrtvola, říkám, abych ho potrápil. Mladík zbledl jako prostěradlo a opřel se o kamna. Dobrý bože, zvolal, tohle neříkejte. Ani jsem na to nepomyslel. Otevřete to, prosím vás, rychle, rychle otevřete to. Raději bych viděl, kdybyste si s tím poradil sám, řekl jsem. Celá ta věc se mi totiž přestávala líbit. Nemohu, pane. Potom, o čem jste se zmínil, celý se třesu. Otevřete to rychle, člověče, a řekněte mi, že se nic nestalo. Nuže moje zvědavost mi pomohla. Přeřízl jsem šňůru, sundal víko a pohlédl dovnitř. On byl odvrácen, jako by se bál. Dopadlo to dobře? Tázal se. Žije? Jo, žije tak dobře, jak si jen kdo může přát. Dýchá dobře? Tázal se dále. No, neslyšíte-li to oddychování, pak se bojím, že jste hluchý. Dýchání bylo jistě slyšet až na ulici. On poslouchal, až i sám byl uspokojen. Bohu díky, zvolal a klesl dole nožky u krbu. Považte, já na to nepomyslil, pokračoval. Zavřel jsem ho do košíku před hodinou a kdyby si nějakou náhodou zamotal hlavu do prádla, ne, nikdy už neprovedu takovou hloupost. Máte ho rád, tázal jsem se. Otočil se ke mně. To je otázka, vždyť jsem jeho otec. A tu se zase spokojeně usmíval. Aj, řekl jsem. To myslím, že mám potěšení mluvit s panem Coaster Kingem. Coaster King, opakoval mladík překvapen.

se jmenuji Milbury. Na to já. Otec tohoto dítěte podle tabulky na víku je Coaster King, pocházející od Starlight, jeho matka Jenny Denny od Derby Ďábla. Hleděl na mne ustrašeně a postavil židli mezi nás. Bylo jasné, že teď zase on myslel o mně, že jsem blázen. Ujistiv se po chvilce, že nejsem nebezpečný, posunoval se blíže, až mohl nahlédnout do košíku. V celém životě neslyšel jsem tak strašného výkřiku. Mladý muž stál z jedné strany postele a já z druhé. Pes, probuzený tím lomozem, posadil se a zavrčel napřed na jednoho, potom na druhého. Podle mého mínění bylo to asi 9měsíční štěně buldoka, na svůj věk pěkný kousek. Mé dítě, křičel mladík s vytřeštěnýma očima. To není mé dítě, co se to stalo? Zbláznil jsem se. Jste na nejlepší cestě k tomu, řekl jsem. A on taky byl. Uklidněte se, prosím. Co pak jste myslel, že uvidíte? No své dítě, křičel znovu, své jediné dítě. Myslíte skutečné lidské dítě, ptal jsem se. Někteří lidé mají takové pošetilé způsoby, že tak mluví o svých psech, člověk nikdy neví. No ovšem, že myslím na dítě, odpověděl. Nejhezčí, které jste kdy viděl, v neděli právě 13 týdnů. Včera se mu prořezal první zoubek. Při pohledu na buldočí hlavu se ho zmocnila zuřivost. Vrhnul se na košík a myslím, že by byl ubohé zvíře zardousil, kdybych tomu nebyl zabránil. Ten pes za to nemůže, upozorňoval jsem toho člověka. A myslím, že je mu z celé té záležitosti právě tak zle jako vám. On se také ztratil. Někdo si z vás stropil žert. Vzal vaše dítě a strčil do koše pejska, jestli ovšem tam vůbec dítě bylo. Jak to myslíte? Inu, pane, povídám, prominete-li, muži při střízlivých smyslech nevozí sebou děti v koších na psy. Odkud jedete? Z Banbury, odpověděl. Tam jsem velmi dobře znám. To docela věřím, řekl jsem. Jsem Milbury, kupec z Vysoké ulice. Co tu chcete s tím psem, tázal jsem se. Nezlobte mne, odpověděl. Teď se neznám. Moje žena je tady ve Warwicku. Ošetřuje nemocnou matku a v každém dopise, který poslala za posledních 14 dní domů, píše. O, jak toužím vidět našeho Erika. Kdybych jenom na okamžik mohla spatřit tím malého Erika. Velmi materské cítění, poznamenal jsem, které jí dělá čest. Tak tedy dnes odpoledne, pokračoval mladý kupec, kdy se dříve zavírá, řekl jsem, že jí sem dítě přivezu. Ona nemůže matku opustit a k ním dítě nechci vzít, protože stará paní mne, jak si nemá ráda, prý ji rozčiluji. Tak jsem chtěl počkat v hotelu na Mily. To je moje žena. Má sem přijít, až si vyšetří chvilku volna. Chtěl jsem své ženě udělat překvapení. A to asi bude největší překvapení, jaké jste jí kdy uchystal, podotknul jsem. Nedělejte si s tak vážné věci žerty, okřikl mne. Jsem nervózní a mohl bych vám ublížit. Měl pravdu, žerty tady nebyly na místě. Ale proč jste dal malého Erika do psího koše? Nic takového, odpověděl podrážděně. To je košík na jídlo. V posledním okamžiku jsem zjistil, že bych nedovedl nést dítě na rukou. Myslel jsem také na to, co by za mnou uličníci pokřikovali. Chlapeček málo kdy spí, víte? Myslel jsem, když ho pohodlně uložím v koši, že se mu nic nestane na tak krátké cestě. Košík jsem držel ve vlaku na klíně, nepustil jsem ho z rukou ani na okamžik. Je to zoufalé, jak se Eriček změnil. Potomhle budu věřit na ďábla. Nebuďte směšný, řekl jsem. Je tady jistě nějaké vysvětlení. Víte to jistě, že to je ten týž koš, do kterého jste uložil dítě, pane Milbury? Trochu se uklidnil. Naklonil se nad koš a bedlivě si jej prohlížel. No, vypadá tak, řekl, ale přísahat na to nemohu. Říkáte, že jste košík nepustil z rukou. Přemýšlejte trochu. Ne, řekl, měl jsem jej na klíně po celou cestu. Vždyť je to nesmysl, namítal jsem. Leda, že byste tam byl sám omylem položil psa místo dítěte. Jen si to klidně rozvažte. Nejsem vaší ženou, chci vám jenom pomoci. Nebudu vám nic vyčítat, kdybyste třeba jenom na minutu z toho koše spustil oči. Zase chvíli přemýšlel a tvář se mu rozjasnila. Pro boha, zvolal, máte pravdu. Postavil jsem koš na chvíli na nástupišti v Banbury, když jsem si kupoval časopis Humory. Tuto máme, povídám. Teď mluvte rozumně. Moment.
Nezačíná náhodou zítra v Birminghamu výstava psů? Myslím, že máte pravdu. Teď jde do tuhého, pane, řekl jsem. Náhoda tomu chtěla, že toho psa vezli na výstavu ve stejném koši jako vy Erička. Vy jste vzal tomu člověku jeho štěně a on vzal vaše dítě a nechtěl bych předvídat, kdo z vás je v tuto chvíli z toho více blázen. Sázím se, že on si myslí, že jste to udělal úmyslně. Pan Milberry opřel hlavu o čelo postele a sténal. Milly přijde každou chvíli. Každou chvíli a já jí mám říci, že naše dítě šlo omylem na psí výstavu. To nesvedu. Ne, kde pak to nesvedu. Jeďte do Birminghamu, radím, a pokuste se najít správný koš. Stihnete vlak ve 17:45 a v 8 jste zpátky. Pojeďte se mnou, pane, prosil. Vy jste hodný člověk, pojeďte. Nejsem z toho, abych jel sám.

Tak. A za 20 minut mladý Milberry, buldočí štěně a já jsme seděli ve třetí třídě vlaku do Birminghamu. Sehnal jsem přednostu stanice, ten svolal všechny nosiče, kteří byli u vlaku 5.13. Všichni se shodovali v tom, že z vlaku nevystoupil nikdo s podobným košem. Přednosta stanice, sám otec rodiny, pojal sympatie k nešťastnému kupci a telefonoval do Banbury. Pokladník stanice si pamatoval jenom tři pasažéry, kteří kupovali lístky k tomu vlaku. Prvním byl pan Jessop, obchodník obilím, druhým jakýsi cizinec, ten si koupil lístek do Wolverhamptonu, a třetím byl mladý Milberry sám. Věc vypadala beznadějně, když se do toho vmísil jeden čiperný hoch od Smithových novin. Viděl jsem starou paní, která jednala před nádražím o povoz a měla v ruce takový košík. A ten měl podobu právě toho košíku, co držíte v ruce. Sebrali jsme hocha na pomoc a vydali se k drožkám. Stará paní s košem na psa není obtížným předmětem stopování. Jela do malého laciného hotelu na Astor Road. Pokojská mi vyprávěla, že se té staré dámě vedlo s jejím košem právě tak špatně jako mému člověku. Košík se nevešel do vozu, putoval tedy na střechu kočáru a protože hezky pršelo, přikryl jej kočí zástěrou. Když zavazadlo sundávali z vozu, spadlo jim u vchodu na zem, dítě se probudilo a dalo se do pláče. Proboha, paní, co je v tom koši? Ptala se pokojská hotýlku. Dítě? Ano, má drahá, je to mé dítě, řekla stará paní. V kritické chvíli se vnutila do žertovné nálady, duše dobrá. Chudinka malá, doufám, že mu neublížili. Objednala si pokoj s otopem, podomek odnesl koš nahoru a položil ho před krb. Stará dáma řekla, že si další obstará s pokojskou a poslala ho pryč. Po tu dobu, jak vypravovalo děvče, vřeštělo dítě jako parní siréna. Neplač, drahoušku, domlouvala stará paní rozmotávajíc šňůru. Máma otevře, jak nejrychleji může. Pak se otočila k pokojské a řekla. Otevřte moji kabelku, tam najdete láhev mléka a několik sucharů pro psy. Suchary pro psy? Divilo se děvče. Ano, odpověděla návštěvnice se smíchem. Moje děťátko rádo suchary pro psy. Děvče otevřelo kabelku, vyndalo láhev mléka a půl tuctu sucharů pro psy. Stála zády obrácena, otočila se, když uslyšela za sebou zastejnání a ránu. Stará paní bez hnutí ležela na rohoži před krbem. Dítě sedělo v koši a řvalo, až se hory zelenaly. Pokojská v rozčílení popadla jeden suchar a dala mu jej. Dítě se ho chtivě chopilo. Potom dívka přiskočila k staré paní a křísila jí k životu. Ta asi za minutu otevřela oči, stará dobrá duše, a rozhlédla se kolem. Dítě teď zápolilo se psím sucharem. Dáma pohlédla na dítě a schovala hlavu v náruči pokojské. Co je to? Ptala se uděšeným hlasem. To v tom koši. Je to dítě, odpověděla tázaná. Jste si jista, že to není pes? Podívejte se ještě jednou. Děvče začalo být nervózní. No dítě se psem se hned tak nesplet, řekla. Je to lidské dítě, prosím. Stará paní se dala do pláče. To je trest na mne, řekla. Zvykla jsem si mluvit o tom psu, jako by to byl lidský tvor, a teď přišel trest. Odešla jsem před 2 hodinami ze svého domu s ročním buldokem, uloženým v koši. Viděla jste, jak svůj košík otvírám, a teď to překvapení. Ale přece z buldoka se neudělá dítě, milá paní, namítala moudře pokojská. Nevím, jak se to stalo, řekla postižená. Vím jen, že jsem vyjela s buldokem a tak nebo onak se z něho stalo tohle. Někdo je tam podstrčil, odpověděla dívka. Někdo se chtěl zbavit dítěte, vzal vašeho psa a dal dítě na jeho místo. To by musel být velký čipera, namítala dáma, protože jsem nespustila z koše oči. Ovšem je tady ta chvilka, co jsem se zastavila v Banbury v bufé na číšku čaje. Tam to jistě udělali, řekla chápavá pokojská, a byl to chytrý kousek. V tom stará paní náhle pochopila svou situaci. Skandál! Já, svobodná žena z té naší klepařské vesnice, a mám dítě, hrůza! Vždyť je to hezké dítě, přimlouvalo se děvče. Chtěla byste je?
ptala se nešťastná stará pana. Pokojská řekla, že děkuje, ale nechce. Stará dáma se snažila upamatovat si podrobnosti cesty, ale čím více přemýšlela, tím horší to bylo. Pokojská byla přesvědčena, že kdybychom byli nepřišli včas, snad by se chudák stará zbláznila. Když Podomek vešel do dveří a hlásil, že dole je jakýsi mladý pán se psem a ptá se po dítěti, vrhla se poslovi kolem krku a objímala ho. Tak jsme stihli vlak do Warwicku. Do hotelu jsme naštěstí dorazili 10 minut před příchodem paní Milberyové. Šťastný otec nesl dítě v náručí po celou cestu. Řekl, že si košík můžu nechat a přidal mi k tomu ještě 10 šilinků s podmínkou, že budu držet jazyk za zuby, což jsem také učinil.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Bojíte se rádi? To je taky otázka, co takhle v noci. Ale na druhou stranu, proč ne? Když Jerome Klapka Jerome byl taky, a to se o něm málo ví, autorem hororových a duchařských povídek. A dokonce čelným představitelem jednoho z anglických duchařských spolků své doby. Herec a režisér Jiří Hanák prožil v Anglii velkou část svého života. Byl mimo jiné i skvělým překladatelem a, to snad ani nemusím dodávat, milovníkem textů Jeroma Klapky Jeroma. Jeden z nich, který si vybral, skutečně děsuplný, se jmenuje docela romanticky, totiž Partner k tanci. A tak vám teď přeju takový ten, znáte to, příjemný strach před usnutím a brzy zase naslyšenou.

Tento příběh se udál ve Furtwagenu, malém městečku v Černém lese. Žil tam podivuhodný starý chlapík, jmenoval se Nikolaus Geibel. Vyráběl mechanické hračky, které získaly pověst skoro po celé Evropě. Zajíčky, kteří vyskakovali z hlávky zelí, napřimovali uši, uhlazovali fousiska a pak hned zasmizeli. Nebo kočky, které si myly obličej a mňoukali tak přirozeně, že si je psi pletli se živými kočkami a vrhali se na ně. Vyrobil i panu, která měla v sobě ukrytý fonograf a zdravila dobré ráno, jak se máte. Nebo pána, který kouřil dýmku a vypil víc piva než 3 průměrní němečtí studenti dohromady. Ve městečku se dokonce věřilo, že starý Geibel dokáže vyrobit loutku schopnou všeho, co umí dospělý člověk. Jednou ale vyrobil loutku, která uměla ještě cosi víc. A došlo k tomu takto. Začalo to miminkem mladého doktora, jmenoval se Follen. Na počest jeho prvních narozenin uspořádala paní Follenová bál. Mezi hosty byl i starý Geibel se svou dcerou Olgou. Příští den odpoledne se u Geibla zastavili na pár slov 3 či 4 Olžiny kamarádky, které byly také na bále. Řeč se samozřejmě točila kolem včerejších zážitků a slečny kritizovali přítomné pány a hlavně to, jak tančili. Starý Geibel byl v pokoji, ale zdálo se, že je příliš ponořen do četby novin, než aby si jich všímal. Zdá se, jako by na každém bále bylo čím dál míň mužských, kteří umějí tančit, řekla jedna z dívek. A ty hloupé řeči, co vedou, přidala se druhá. Vždycky říkají totéž, jak báječně dnes slečno vypadáte, jezdíte často do Vídně, měla byste jet, je tam přenádherně, anebo jak kouzelné šatičky máte na sobě, nebo jak je dnes teplo, milujete Wagnera a podobně. Mně je jedno, o čem plácají, ozvala se třetí slečna. Když mužský dobře tančí, může být i pitomec. To jsou všichni. Utrousila zlostně další, dosti hubená dívka. Já chodím na bály tancovat, pokračovala slečna, aniž by si všimla její poznámky. Chci po partnerovi jenom, aby mě pevně držel, kroužil se mnou po parketu s jistotou a aby se neunavil dřív než já. Takže to by ti stačil natahovací panák, řekla ta hubená dívka. Bravo, vykřikla jedna z dívek a zatleskala. Jaký kapitální nápad. A dívky se této myšlenky s nadšením chopily. Představte si, jaký by to byl báječný partner, řekla jedna. Nikdy by vám nešlápl na nohu, nikdy by vás nenakopl do holeně. A když by měl v sobě gramofon se všemi těmi stupidními průpovídkami, tak by ho nikdo nerozeznal od normálního mužského, dala všemu vrchol ta dívka, která s nápadem přišla. Starý Geibel odložil noviny a s našpicovanýma ušima poslouchal. Po odchodu dívek se zavřel v dílně a Olga slyšela, jak chodí sem a tam a tu a tam, co si sám pro sebe povídá. Ten večer s ní pak hovořil o způsobu, jak tančí muži, co obvykle říkají, jak se chovají, jaké jsou nejznámější tance, jaké kroky se při nich používají a plno dalších otázek týkajících se tohoto předmětu. Pak se asi 2 týdny zdržoval pořád v dílně. Byl hodně zamyšlený a zaměstnaný a občas se neočekávaně tiše usmál, jako by jej těšilo, že nikdo neví, co žertovného chystá. Asi za měsíc se ve Furtwagenu pořádal další bál a Geibel byl se svou dcerou opět mezi pozvanými hosty. Před odchodem se Olga scháněla po otci a že ho nemohla najít nikde v domě, zaťukala na dveře dílny. Objevil se s vyhrnutými rukávy a rozpálený obličej mu zářil. Nečekej na mě, řekl, přijdu později, musím ještě něco dodělat. Když se otočila k odchodu, ještě za ní zavolal, řekni jim, že přivedu jednoho mladého muže, moc příjemného a je báječný tanečník, všem děvčatům se bude líbit. Zasmál se a zavřel dveře. Řezbář udržoval jako obvykle všechno, co dělal v největší tajnosti, ale jeho dcera měla celkem jasné představy o jeho záměrech a tak hosty připravila na to, co mělo přijít. Společnosti se zhostilo napětí a všichni dychtivě čekali na příchod proslulého mechanika.
Nakonec se venku ozval zvuk přijíždějícího kočáru, po něm kroky v hale a do salonu vběhl sám hostitel, aby s rudou tváří, rozzářenou vzrušením oznámil slavnostním hlasem: slavutný pan Geibel a jeho přítel. Slavutný pan Geibel a jeho přítel vešli za bouře smíchu a potlesku doprostřed sálu. Dovolte mi, vážené dámy a pánové, začal Geibel, abych vám představil svého přítele, poručíka Fritze. Drahý příteli Fritzi, ukloň se společnosti. Geibel povzbudivě položil ruku na Fritzovo rameno a jeho hlubokou úklonu doprovázel hlasitý skřípot hrdle, nepříjemně připomínající chřestější zvuky. Chodí trošku stuha, vysvětlil Geibel, vzal jej pod paždí a udělal s ním několik kroků. Kráčel opravdu prkeně. Ale chůze není jeho největší předností, v podstatě je to tanečník. Zatím jsem ho stačil naučit jen valčík, za toho ale umí excelentně. Smím ho některé z přítomných dam nabídnout k seznámení jako tanečníka, drží dokonale rytmus, je neúnavný, nešlape na nohy, nekopá do holení, netrhá šatstvo a tančí rychle nebo pomalu, jak si kdo přeje. Netrpí závratí a umí báječně mluvit. No, příteli, řekni něco sám. Starý muž zmáčkl jeden z knoflíků vzadu na Fritzově kabátě a ten okamžitě otevřel ústa a tenkým hlasem, který, jak se zdálo, vznikal někde vzadu hlavy, pronesl: mohu mít to potěšení? A pak sklapnutím ústa opět zavřel. Nebylo pochyb, že poručík Fritz učinil na přítomné neobyčejný dojem. Ale přesto se žádné dívce zřejmě nechtělo do tance s takovým společníkem. Podezíravě studovali jeho voskovou tvář s upřeně cvícíma očima a tuhým úsměvem a nebylo jim to příjemné. Nakonec se starý Geibel zastavil u dívky, která tehdy s nápadem přišla. Je to váš návrh, slečno, splněný do písmene. Elektrický tanečník. Dlužíte mu zkušební taneček. Byla to chytrá a veselá dívka, náchylná ke každé legraci. Sám hostitel se přidal ke Geiblovi a tak souhlasila. Řezbář jí ukázal, jak má regulovat tanečníkovou rychlost, jak ho zastavit, jak se uvolnit z jeho sevření. Bude s vámi tančit v soustředěných kruzích, vysvětloval Geibel. Dávejte pozor, aby do vás nikdo nenarazil a nevyšinul vás ze směru. Hudba spustila, starý Geibel zmáčkl vypínač a Aneta se svým podivným partnerem se dali do tance. Zpočátku nikdo netančil a všichni je sledovali. Tanečník plnil svůj úkol dokonale. Držel se naprosto přesně rytmu i kroků a třímal svou malou partnerku v pevném objetí. Elegantně s ní kroužil na parketu a během tance mu z úst plynuly trochu pisklavé věty, přerušované jen okamžiky vrzavého ticha. Jak kouzelně dnes vypadáte, pronášel jeho tenký, vzdálený hlásek. Jaký to dnes byl báječný den. Ta roba vám ohromně sluší. Není valčík úchvatný tanec? Chtěl bych s vámi takto kroužit do skonání světa. Už jste večeřela? Počáteční nervozita pomalu mizela a Anetě se tanec líbil čím dál tím víc. Je prostě úžasný, volala ve smíchu. Mohla bych s ním tančit do smrti. A na parketu se k ním připojovali další a další páry, zatímco Nikolaus Geibel vše pozoroval s dětskou radostí a nadšením z úspěchu svého díla. Přistoupil k němu hostitel a pošeptal mu do ucha: tenhle večer patří dům mládeži. My si dáme sklenku bílého tamhle vestavení naproti. Co říkáte? V sále se tanec stával stále divočejší a rychlejší. Aneta uvolnila šroubek regulující rychlost jejího umělého tanečníka a jeho figura se kolem ní otáčela rychleji a rychleji. Z parketu odpadala jedna vyčerpaná dvojice za druhou, ale oni dva tančili ještě rychleji a zběsileji, až nakonec zůstali na parketu sami. Valčík byl stále šílenější, hudba už nestačila,
Hudebníci nebyli schopni dodržovat tempo, přestávali hrát a seděli v němém úžase. Mladší hosté začali tleskat, ale na tvářích dospělých se objevily stíny obav. Nebylo by lépe, kdybyste už skončili, má drahá, volala na Anetu jedna ze starších žen. Budeš moc unavená. Ale Aneta neodpovídala. Myslím, že omdlela, vykřikla jedna dívka, která si všimla Anetiny tváře, když jí v tanci míjela. Jeden z pánů skočil k tanečníkovi a pokusil se jej uchopit, ale náraz jej odhodil na zem a těsně u jeho tváře došlápla kovová bota umělého panáka. Ženy zmáhala hysterie. Muži křičeli jeden na druhého protichůdné rady, dva z nich se pokusili figuru zastavit, ale jen se jim povedlo vyvést tančící dvojici z rovnováhy a ta v tanci začala narážet na stěny a na nábytek. Na dívčiných bílých šatech se objevil pramínek krve a stékal pomalu dolů. Divadlo dostalo nádech hrůzy. Ženy s křikem vybíhaly z místnosti a muži je následovali. Až se ozval první rozumný výkřik, najděte Gajbla, přiveďte Gajbla. Nikdo si nevšiml jeho odchodu, nikdo nevěděl, kde může být. Prohledali všechny místnosti v domě, ale Gajbl nebyl k nalezení. Nakonec si kdo si všiml, že chybí i hostitel, a tak spěchali do domu přes dvůr, kde je konečně našli. Gajbl zbledl, vstal a následoval je. Protlačil se s venclem z krumáží hostů před místností, vešli dovnitř a zamkli se tam. Bylo slyšet jejich tichý šepot a rychlé kroky, následované zvuky podobnými zápasu, pak ticho a po něm znovu šepot. Pak se otevřely dveře, lidé se začali mačkat dovnitř, ale Venclova široká ramena jim v tom zabránila. Potřebují vás, ukázal na dvojici starších mužů. Hlas měl klidný, ale tvář křídově bílou. Vy ostatní, prosím, odejděte domů. Od té doby nevyráběl starý Nikolaus Gajbl už nic jiného než mechanické králíky a mňoukající kočky, míjící si tlapkou fousy.

milovníci country muziky si u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho Country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.